0: Holdán pochází z Pardubic. Po gymnáziu v Soběslavě vystudoval žurnalistiku na Univerzitě Karlově. V rozhlase, tehdy ještě československém, pracoval od roku 1977. Byl zpravodajem v Rusku, v Londýně, v Pobaltí a taky v Afghánistánu. Chvíli pracoval jako asistent v Europarlamentu v Bruselu. Naštěstí pro nás posluchače je ale jeho rozhlasová nemoc, jak sám říká, nevyléčitelná a můžete ho na vlnách Českého rozhlasu slýchat pořád. A třeba dneska i v záletech. Petr Holdán, jsem ráda, že jste si udělal čas. Dobré dopoledne.
1: Hezký den.
0: Už na žurnalistiku jste šel s tím, že budete rozhlasák?
1: To právě ne. Já jsem na žurnalistiku tedy šel plánovitě, protože mě novinařina bavila už na gymnáziu, dá se říct, i když jsem netušil vůbec, co to obnáší. Ale to, že budu rozhlasák jednou, za to mohou mý kantoři na žurnalistice, protože my jsme se po druhém ročníku dělili na specializace a já jsem měl obrovské štěstí na profesora Kováříka, který dělával tehdy hrozně zajímavé pořady i pro televizi s profesorem Štechem, toulali se po českých památkách, pouštěli nám na té rozhlasové specializaci třeba takové reportáže jako o kapce vody Františka Gela a tak dál a tak dál. No a tam mě vlastně nějakým způsobem uchvátil zvuk jako takový a řekl jsem si ne, psané noviny ne, je to fajn, ale ten zvuk, to je krásný. A už při škole, při té Karlově univerzitě jsem začal spolupracovat s rozhlasem na Vinohradech a pak už jsem tam nakonec byl 26 let.
0: František Gel mimo jiné informoval i o Nürnberském procesu po porážce Německa v letech 45 až 49. Mělo právě jeho zpravodajství vliv pro to vaše rozhodnutí, třeba i ty reportáže, které přinášel tehdy z toho napjatého místa?
1: To musím říct, že ani tolik nebylo, spíš to bylo opravdu o té formě toho studia, protože mně se líbilo, že třeba pan profesor Kovářík nám rozdal tehdejší cívkové magnetofony, bylo jich na fakultě asi 5 nebo 6 a ve dvojicích nás vyslal do Prahy z té Celetné ulice do centra a řekl, nechci vás tu vidět, přineste mi rozhovor o čemkoliv. A potom jsme si to pouštěli a on nám říkal, co je na tom rozhovoru špatně, jak má rozhovor vypadat. Od té doby vím, že když, a pořád si to připomínám, když je třeba 1. září a jdou školáci do školy a já pořád slyším, jak v televizi, tak v rozhlase otázku. Líbilo se ti ve škole? A školák nemůže odpovědět jinak, kor ten malý prvňáček, ano. Když se ho zeptáte takhle, tak samozřejmě odpoví ano, vy se ho musíte zeptat tak, aby vám dal větu, nebo aspoň dvě. A tam to právě začínalo všechno to, co se potom odvíjelo v té praktické novinářské dráze. Takže na to hrozně rád vzpomínám.
0: Říkáte, jak správně vést rozhovor. Zkuste říct, prosím, našim posluchačům, ale hlavně mě v tuhle tu chvíli, jaké zásadní chyby dělá ten, kdo rozhovor vede?
1: No, první chyba mnohdy začíná podle mého názoru už v tom, v té přípravě. Protože když si toho partnera rozmluvíte a na všechno se ho zeptáte, než spustíte magnetofon, anebo než ho vezmete do studia a pak se ho ptáte znovu na to samé, on vám to už tak krásně nikdy nepoví. Já vás teďka trošku dostanu do rozhovoru jinak. My mluvíme o tom, jak já jsem začínal novinařinu, ale já vím o vaší vášni a když se podíváte na tuhle tu moji fotku, která je shodou okolností taky z tohoto regionu, je z Josefovského letiště, tak uvidíte, že jsem třeba mohl být i něčím jiným, třeba něčím, co je vaše vášeň.
0: Na té fotografii vidím malého kluka s bílou čepicí z bambulí. Určitě pokud budete souhlasit, dáme tuhletu fotografii na web záletu, tak aby
1: můžem.
0: Diváci mohli podívat. Za panem Voldánem odhaduji tak 3, 4, 5 letem.
1: No bude to do 5.
0: Stojí větroň, který se jmenuje Pionýr.
1: Jedním z mých snů, ještě dětských, to vůbec jsem netušil o novinařině nic, tak bylo být pilotem také, ale pilotem těch velikých letadel. Faktem je, že potom jsem se při té novinářské dráze nalétal leda s čím. To je jenom pro zajímavost.

0: Českém rozhlase posloucháte nedělní Zálety dnes s Petrem Voldánem, novinářem, který působil dlouhou dobu v Československém a poté Českém rozhlase. Jen namátkou Ozvěny dne, odpolední Radiožurnál, Stalo se dnes, sportovní magazín, zápisník zahraničních zpravodajů, to jsou jenom některé pořady, které připravoval. Byl zápisník zahraničních zpravodajů pro vás opravdu tím nejoblíbenějším?
1: To je srdeční záležitost. To je něco jako ty postřehy, to je taková, já to považuji za rozhlasovou perlu. Navíc je to jeden z nejstarších pořadů, který se stále drží na vlnách rozhlasu. A to byl takový odskok od té běžné zpravodajské novinařiny. To byl takový fejeton, taková radost. A tam jsme se všichni jako zpravodajové, a dodnes to tak je, když se bavím s kolegy, kteří tam stále ještě jsou, tam jsme se všichni snažili svým způsobem vyřádit i předvést, najít to nejzajímavější téma, když se podařilo ulovit zajímavého člověka, k čemuž často pomáhá novinářům náhoda, což víte sama taky dobře. Já když jsem šel nakupovat do samoobsluhy v Londýně, co by zpravodaj, a viděl jsem najednou u bedínek brambor operní pěvkyni Dagmar Peckovou, tak tam se narodil rozhovor a my jsme se potom potkávali. To bylo velice zajímavé, když jsem potom přešel jako zpravodaj do Moskvy a ona tam přijela koncertovat a zpívat, tak jsme se potkali tam. A potom, když jsem byl v Bruselu, tak ona přijela zpívat do Bruselu, hostovat, a zase jsme se potkali tam a všechno to začalo u těch brambor tehdy. Takže to jsou takové náhody, které jsou. A tohle, když dostanete do zápisníku, a lidé na to často velice rádi taky reagovali. Nevím, jestli teď ještě píší, ale nám chodili korespondenční lístky od lidí. Třeba to byl zajímavý tip. Chystáme se na dovolenou do teritoria, o kterém jste mluvil. Tak to byla opravdu lahůdka.
0: Obraťme teď list kousíček zpátky do roku 1997. To jste byl v Londýně jako zahraniční zpravodaj. Je pravda, otázka z mého soudku, že Britové se skutečně velmi často baví o počasí?
1: Pravda to je.
0: Mají k tomu důvod?
1: No, já jak jsem si ty Brity tak trošičku otypoval, a já nemůžu samozřejmě, když jsem tam pracoval 3 roky, tak nemůžu říct, že znám Brity. To si mohl troufnout třeba říct můj předchůdce Karel Kincel, anebo někdo jiný, ale já to mám za tak trošku společenskou formulku. Oni si vás nechtějí hned pustit v rozhovoru blízko k tělu, no tak se nabízí to téma toho počasí a je to dost časté téma. Náš syn žije teď a pracuje v Londýně, takže se tam občas podívám a ono to pořád přetrvává.
0: Královská rodina, to je jistě další velké téma, které nemine žádného zahraničního zpravodaje pracujícího v Británii. Představuji si to tak, že jejich spolupráce s novináři je asi taková výborně fungující firma, výborně fungující soukolí, spolupráce mnoha lidí, aby na povrch vyšlo jenom to, co na povrch vyjít má, nebo je moje představa naivní?
1: Není. A navíc tím výsledkem má být, že toho novináře k těm členům rodiny vlastně ani nepustíte, pokud možno. A když ne, tak hodně blízko. O to víc jsem měl radost, že jsem měl několik zkušeností, že jsem se dostal blíž, když ta první byla smutná, protože já jsem nastoupil na post londýnského zpravodaje a za 2 dny se zabila princezna Diana v Paříži, takže to byla ta odvrácenější tvář setkání s královskou rodinou, veškeré to informování o všech záležitostech a novinkách, které se týkaly toho úmrtí, reakcí královské rodiny, královny samotné, potom pohřeb a tak dál. Toho bylo hodně, ale potom, když mi přišlo téměř na konci toho mého působení pozvání, o kterém jsem slýchával o té události od Karla Kincla, a on jediný tehdy, myslím, měl tu možnost zúčastnit se garden party u královny, a mně přišla pozvánka s tím dovětkem, co máme mít na sobě, kde se ženeme pro manželku klobouk, protože ten ve výbavě tehdy neměla samozřejmě, ale bez klobouku do královského paláce, do zahrad, se jít nedá. No tak jsem se přece jenom dostal trošinku blíž, i když samozřejmě ne úplně k královně, neměl jsem šanci s ní nikdy ani mluvit, byl jsem na pár metrů sice, ale informovat o tom, jak Britové na jedné straně uznávají královnu jako instituci a na druhé straně pořád do toho mnozí rýpou, že už je to přežitek a tak podobně. Těch příležitostí bylo dost.
0: Petr Voldán ve studiu Českého rozhlasu, vysíláme Zálety.

0: Zprávy Aleny Zárybnické.
1: Petra Voldána máme bez pochyby ve škatulce Rozhlasák, ale už dlouhou dobu spolupracuje i s Českou televizí. V rámci cyklu televizních fejetonů z atraktivních míst světa, který Česká televize vysílá už od roku 1993, točil například ve Finsku, v Koreji a taky ve Walesu.
2: My máme rugby hlavně za mužský sport, ale tady ve Walesu je vidět, že ani o budoucnost ženského rugby tu vůbec nemusí mít žádné obavy. Dokazuje to i trénink už od školního věku.
3: Hráčky dostávají na hřišti pořádně zabrat a zaujetí z nich doslova čiší. Nikterak se nešetří a trénují s nasazením, jako by

0: účasti na tréninku. Uznejte, že takové pozvání jsem odmítnout nemohl.
1: Ruské ženy jsou zvyklé na tvrdý život a mnozí chlapi by jim radši asi nepřišli vůbec pod ruku. Rugby není pro každého ani pro každou, ale představit si tuto zemi bez rugby, to určitě nejde. Z království šišatého míče vás zdraví Petr Volda.
2: A právě tahle reportáž byla oceněna na 18. ročníku festivalu Sportfilm v Liberci v kategorii sportovní reportáž. Bylo to loni na podzim, takže dodatečná gratulace.
3: Já musím přidat ještě se trošičku víc chlubit, protože pak jí z Liberce poslali do Itálie a ta reportáž vyhrála cenu Expo 2015 mezi krátkými reportážemi na celosvětové soutěži.
2: V čem bylo její kouzlo?
3: Asi v těch ženských. To si myslím, že zapůsobilo na ty poroty i to, že my jsme nenatáčeli od někud z tribuny, ale kameraman běhal s těma rugbystkama, aby získal co největší detaily. Ten byl uhoněný víc než oni při tom tréninku. A oni mě taky zapojili dokonce, protože mě se líbilo, jak oni se zvedají při tom rozhozu, kdy se háže mezi oba týmy jakýsi out. Neznám přesně ta pravidla. A tu, která chytá, tak oni zvedali do výšky, aby to opravdu chytla. A já jsem tak obivně to koukal a oni říkali, tak si to pojďte zkusit taky. Takže mě tam taky zvedli a to byl opravdu velikánský zážitek. Dál jsem se do tréninku nepustil, protože to bylo brutální, opravdu brutální.
2: Česká televize teď od 30. dubna vysílá premiérové díly z Korey. Je to zase 13 dílů, tak jak bývá v tomto cyklu zvykem. Nesmírně obtížné musí být poskládat všechny ty informace, které na místě získáte, když máte zajímavé téma. Do těch tuším 6 minut stopáže.
3: Pět a fous. Je to hrozně těžké. Tady mi pomáhá ta rozhlasová novinařina, protože ta vede ke zkratce. Rozhlas je přece jenom úspornější médium, pokud nepočítám rozhlasová pásma, hry a podobně. A korto zpravodajství, tak tam se musíte vyjadřovat hodně zhuštěně, což má své i nevýhody. Ztrácíte květnatost té řeči a toho vyjadřování a podobně, ale je to stejně boj dostat všechno do 5 minut. Hádáme se o věty, aby to tu stopáž mělo, protože vám jako autorovi připadá všechno důležité, kolegům zase méně důležité. Je tam i ten moment té televize, že všechno nemá smysl říkat, ale něco za vás ukazuje kamera, což byl ze začátku točení postřehů, především právě v tom Skotsku a Jirsku. Můj problém hlavní, pochopit tohleto a nějak se s tím vyrovnávat. Takže je to jinačí.
2: Nejzajímavější z vašeho úhlu pohledu díl, který jste v Koreji natočil?
3: To je fakt těžký, protože čtvrtkilové mandarinky jsou unikát, potapěčky 80-leté, které loví mořské plody a neopren používají jenom asi posledních 20 let, jsou zapsané v historickém dědictví UNESCO. Dávejte to naroveň třeba s skleněnou kavárnou Božka Šípka v skleněném zámku, nebo porovnejte to s tím, že stojíte před zmenšeninou pražské staroměstské radnice v Soulu, nebo natáčíte o tom, že jediní Korejci mají vlastně kovové hůlky, kterými jedí tu asijskou stravu. Takže když se vám to takhle skládá, tak mi řekněte, co z toho je nejzajímavější.
2: Nemám odpověď na tak složitou otázku, kterou jsem položila já vám. Petr Volodán, bývalý rozhlasový zpravodaj, dnes kromě jiného taky glosátor Českého rozhlasu Pardubice a Hradec Králové. A právě o psaní glos bych rád

0: 27 let v Československém a v Českém rozhlase a přesto říká Petr Volodán, že se pořád nestydí za mrazení v zádech a husí kůži při tom, když mluví k rozhlasovým posluchačům. Ráda bych mluvila o pravidelných pondělních a pátečních glosách, které připravujete. To je nikdy nekončící práce. Kolikrát za den vás napadne, ano, tohle je téma, o kterém bych mohl glosu udělat?
1: Někdy i několikrát. A někdy vůbec nic. 2-3 dny. Ale ten život vždycky něco přinese. Takže ono se to zdá, že to není až takový problém dvě témata za týden nějakým způsobem dát. Ale někdy mám třeba 2-3 témata připravená, ale život, události přinesou téma aktuální, takže to, co je připraveno, se odsune, protože přijde téma lepší, které je potřeba v tu chvíli uchopit. I když popravdě řečeno, ani já, ani Ivan Hofman, se kterým se střídám a je s námi na Hradecké vlně ještě třetí glosátor, tak přesně nekopírujeme to, co hýbe společností a ta témata, protože já osobně si aspoň říkám, že lidé ti mohou být už přejedeni a nemá cenu jim cpát to téma ještě v ranní glose. Proto mám ty glosy spíš takové ze života civilnější, běžnější z toho, co člověk zaslechne, vidí, co ho osloví a tak.
0: Rozhlase se říká, že je pro lidi s fantazí. Jaké v uvozovkách triky používáte pro to, abyste posluchače udrželi ve střehu, aby dostali vlastně ten prostor pracovat s tou fantazí?
1: Ty triky jsou dávno vymyšlené, to už staří rozhlasáci věděli, že když udělají pauzu, tak posluchač pozorní, protože má pocit, že se mu buď rozbilo rádio, nebo přestal jít prout, anebo omdlel ten, kdo je za mikrofonem. Takže pauza hraje, jak nám říkali, to určitě je dobrý trik. No a výborný je zvuk, proto jsem do toho rozhlasu šel, protože zvuk, když necháte chvilinku vyznít a necháte toho posluchače, aby si tipnul, co to tak asi je, to je podstata reportáže. Já jsem reportáž miloval. Nejoblíbenější moje reportáž byla reportáž o výlovu rybníka Rožumberka, kde jsme se málem utopili s technikem Jirkou Hrubcem, protože my jsme nechtěli, tak jako v případě toho rugby, o kterém jsme mluvili, točit reportáž, že budeme stát na hrázi, jak oni nám pak vyprávěli. Sem přijedou štáby, stoupnou si na hráz, dají si svařené víno a dívají se, jak my tam šlapeme v tom blátě a tahneme ty sítě a my jsme se vydali za nima, my jsme se v tom bahně málem utopili, ale ten mikrofon ani tu nagru nahrávací jsme tehdy nevypnuli. No a z toho byl tak sugestivní projev, že se mu musím i dnes docela smát, ale bylo to autentické. Prostě autenticita si myslím, že je hrozně důležitá v rádiu.
2: Vy tady ty kapry třídíte, ale mně připadá jeden jako druhý.
3: Zepak, to je ohromný rozdíl mezi nimi, když se na ně podíváte hned váhou, tvarem a je tady všechno možný, protože z toho nevru přichází nakonec úplně
2: rozhovor zaniká v pleskání kapříků, takže ještě jednou, nejsou tady v tom brakovišti jenom kapři.
1: A ta fantazie, když posloucháte detektivku rozhlasovou, tak si to prostředí v hlavě vymodelujete podle svého. Když se na ně díváte v televizi nebo v kině, tak vám tam prostě to natočí v těch a v těch kulisách. Tam to máte dané. Kdežto tady si toho vraha, který jede nějakým autobusem, tak si to představujete podle svého. Jako ta fantazie tam hraje.
0: Petr Volodán je hostem dnešních záletů.

0: Rybnické.
1: Petr Voldán, host dnešních záletů, byl určitou dobu asistentem Vladimíra Remka v Europarlamentu. Mě zajímá okamžik, Petře, kdy jste se rozhodl, že odejdete do Bruselu. Co zatím bylo?
2: No, to je trošku choulostivější záležitost. Já jsem tehdy končil zpravodajský post v Moskvě. Měl jsem se vracet na Vinohrady. No a musím říct, že trošičku je to lapálie rozhlasová možná i dosud, protože s vracejícími se zpravodají mívá někdy rozhlas potíž, co s nimi dál. Samozřejmě výhoda je, nebo dobré je, když ten člověk odchází po čase zase na jiný post, protože si myslím, že ta práce zahraničního zpravodaje je přece jenom svým způsobem specifická, což mě se podařilo být. Dokonce si myslím, že je fajn, když se člověk dostane do toho samého místa jako zpravodaj s odstupem, protože se díváte na věci znovu. Přestáváte mít ten vnitřní pohled, který získáváte, když jste tam dlouho. To se teď podařilo třeba, že je na stejném postu Martin Dorazin. Shodou okolností také zrovna v Rusku. Takže to je výhoda. No a tehdy tak nějak malinko rozhlas nevěděl úplně, co se mnou. A v té chvíli přišla nabídka od Vladimíra Remka, kterého jsem znal, protože jsme dokonce bydleli kousek od sebe. No a Vladimír Remek, tehdy to já jsem ani netušil, kandidoval do Evropského parlamentu a s tím, že tam asi nepůjde, že co by tam dělal, že ho nezvolí, a oni ho zvolili, občané. A on přišel s nabídkou, říkal, hele, na mě se bude zase obracet spousta novinářů, já potřebuju s tím něco dělat, tebe jsem poznal a nechceš jít se mnou do Bruselu. Já vůbec nevím, co od toho mám skoro čekat, a tak potřebuju mít sebou někoho, s kým to zvládnem. Říkal mi tehdy. Já jsem taky nevěděl, co od toho můžu čekat, je to přece jenom trošku jiná práce, ale nakonec jsem na to kývnul a musím říct, že nelituju.
1: Kdybyste měl připravit jeden jediný postřeh z Bruselu, o čem by byl?
2: O mraveništi. Stát ve státě. Evropský parlament, stát ve státě. V podstatě. Nebo město ve městě, by se dalo říct. Nebudu zabíhat do detailů, protože to by bylo asi příliš dlouhé, ale pro někoho je možná nepochopitelné, nebo schazuje se to tady třeba, že europoslanci mají ve svém sídle také třeba čistírnu oděvů, anebo pobočku banky, anebo malou samoobsluhu, ale kdo nezná ten chod té instituce, že tam přijdete ráno v 9 a některý z odborných výborů, třeba výbor pro energetiku a průmysl, zasedá až do 10 večer a vy nemáte čas toho objektu v městské části, kde moc obchodů okolo není, protože jsou to úřední budovy, někam vyběhnout, tak musíte to zázemí nějakým způsobem třeba také řešit. Tak to je jenom taková perlička na dokreslení.
1: Petr Voldán je hostem dnešní záletu.

0: Stovky rozhovorů, stovky rozhlasových rozhovorů vedl Petr Volodán. Dnes byl hostem v Záletech. Když se tak v duchu, Petře, projdete seznam lidí, se kterými jste se jako rozhlasový novinář setkal, kdo vám naskočí úplně jako první?
1: Teď jste mě zaskočila, nenaskakuje mi nikdo. Těch lidí bylo strašná spousta. Gruzínský prezident při jejich revoluci v Gruzii v Tbilisi, ale třeba hrozně zajímavý rozhovor se sklářem ve výzkumáku tady v Hradci Králové. Krásné vysílání s panem Mrkosem z Hvězdárny na Kleti.
0: Při posledních Záletech seděl na vašem místě sportovní lékař Jiří Neumann a tady je otázka, kterou vám to nechal.
2: Petr Voldán je určitě velmi, velmi zcestovalý člověk a já bych se ho chtěl zeptat, jestli už byl v Riu a když ano, anebo aspoň v Brazílii a jaký je jeho náhled na Brazílii, na Rio, na obyvatele.
1: No tak vidíte, tak to mě pan doktor lidově řečeno docela dostal, protože ani s Riem, ani s Brazílií, dokonce ani s Latinskou Amerikou pražádnou zkušenost nemám a musím přiznat, že mu tak trošku závidím, i když vím, že jako lékař naší olympijské výpravy bude mít práce možná docela dost, hlavně s péčí o to, aby se našim sportovcům nic nepřihodilo a když už se přihodí, aby byli zase fit. Ale co mu ještě víc závidím, než to, že bude v Brazílii a v Riu, to je možná to, že bude moci z mého pohledu v uvozovkách kávisty ochutnat báječnou brazilskou kávu přímo v zemi, která produkuje největší množství 100% arabiky na světě.
0: A příště na vašem místě Mikološka Tereza Tejklová. Na co byste se jí rád zeptal?
1: Tak obligátní otázka by byla, jestli letos budou houby, ale oni budou, pro mykology jsou houby pořád, k těm já ale nepatřím. Já jsem sice vášnivý houbař, ale sbírám jenom asi 5-6 druhů hub, které znám, protože se mám rád i už ve svých letech a mám rád své blízké. Takže se chci zeptat, jestli dělám dobře, že se nepouštím do toho, že bych chodil s atlasem po lese a snažil se trefit tu houbu, protože musí být podle popisu určitě fantastická, ale já ji až tak úplně neznám. Je to tak správně?
0: Takže příští neděli vyrazíme na houby s Terezou Tejklovou. Bude odpovídat nejenom na moje otázky, ale taky na tu, kterou jí tu dneska nechal Petr Voldán. Já už jsem říkala, že mě setkání s vámi nesmírně potěšilo a upřímná úcta k tomu, co jste pro rozhlasové posluchače udělal. Děkuji za to, Petře.
1: Kdyby rádio přenášelo obrázky, viděli byste, že se červenám jako ta červená tady ve studiu. Já moc děkuji za příjemnou hodinku.
0: A krásnou neděli vám všem.
3: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 3 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archivu Českého rozhlasu.

0: Vždyť je to jenom chvilka krátká, kdy les byl pouhopouhé mlází. Polem jdou honci a psi už větří stopy. Znal jsem se s jelenem, jen ať teď nevychází, ať z dlouhých stébel trávy svým laním splétá copy. Až vyjde s hvězdami, ať střela vyhne se, ať vezme dech i klid myslivcům načekané, ať dál mrazivou nocí se toulá po lese, než před tvůj posed přijde. Tu šanci dej mu, pane. Modlitbou za jelena vás u dnešního okouzlení slovy vítají Luděk Munzar
1: a František Novotný. Jak úvod naznačil, půjde nám o slovíčka, kterými chceme vzdát hold zvířatům.
0: Určitě nám zvířátka za vlídné slovo stojí. Já mohu úvodem nabídnout jedno zamyšlení francouzského filozofa Holbacha. Tady je: trvale projevují zvířata mnohem více snášenlivosti, soudnosti a rozumu, než tvor, který sám sebe pokládá za svrchovaně rozumného. Viděl snad někdo, že by se divoká zvířata jednoho a téhož druhu shromáždila z ničeho nic někde na planině a bez jakéhokoliv užitku se navzájem pobíjela a vyhlazovala? Krutost mezi zvířaty je dána hladem a nezbytností opatřit si potravu. Krutost člověka k člověku je motivována ješitností jeho pánu a nesmyslností jeho předsudku. Určitě se nabízejí i další srovnání. A proto jsem si, Františku, vybral pro úvod tu tvoji básničku a nechal jsem jelena utéci lovcům z mušky. Přiznávám, že nemám rád tak zvěřinu, jako máš rád ty, ale důvěřuji myslivcům, že vědí, kdy co střílet, aby to bylo ku prospěchu lesa. Já sám bych ovšem srnu nebo jelena nezastřelil. To bych nedokázal. Tak navrhuji, abychom slezli z posedu a věnovali se zvířátkům domácím. Tady zaznamenáváme spíše vztahy partnerské a přátelské.
1: No, to mohu z mnoha zkušeností potvrdit. Nad pracovním stolem se na mě dívá z fotky náš hovavart, to je prosím pes, Ante, který vždycky, když jsem třeba do noci psal, tiše přišel, čenichem mi klepl do lokte, podíval se na mě a já věděl, že mi říká: tak jak to jde? Nechceš jít už spát? Zkrátka, velice dobře jsme si rozuměli. Zjistil jsem ale také podle nějakého výzkumu, že z domácích zvířat má nejvyšší intelekt, víš kdo?
0: Ne.
1: Vepř.
0: Ale.
1: Ano, druhé místo obsadil pes, ale překvapením může být bronzová medaile, kterou získala ovce. A tu nepopulární bramborovou medaili za čtvrté místo má na krku koza. Až teprve pak následují králík, kočka a kůň. Vůl a osel na seznamu nefigurují, ale přesto je známo, že římský císař Caligula jmenoval koně senátorem a že i osel získal doktorský titul. Stále prosím, mluvíme o zvířatech. Šlo o titul doktor dopravních otázek, který zmíněný oslík získal za zásluhy o vědu na univerzitě v Yale. Dopravil totiž po neschudném horském terénu 36 kilogramů nerostů, které geologové potřebovali pro svá studia. Ostatně zásluhy těchto údajně tvrdohlavých tvorů mohou být rozličné. V Milánu je prý hrob s tímto nápisem: zde leží mula Minie 53. pěšího pluku. Kopla 3 generály, 12 plukovníků, 24 kapitánů, 37 kaprálů a 416 vojínů. Jen neměla kopat do granátu. Jinak jsou známy případy, kdy byly oslové vycvičeni i k pasení mnohem chytřejších ovcí. No nevím, zda to nemáme brát tak trochu jako metaforu. A tak raději snad uzavřeme tuto malou exkurzi anekdotou. Dvě blechy vycházejí po představení z kina. Půjdeme pěšky nebo si vezmeme psa? Hele, a vzpomínáš, Luďku, že pes Velký vlčák mi chodil naproti k brance, kdy jsem k vám nosil Janě scénáře pro vysílání.
0: Ale to víš, že si vzpomínám. Tohle máš špatnou informaci. To nebyl nějaký obyčejný pes. Byl to potomek slavného vlčáka Breka, slavného policejního psa, který je vycpaný v policejním muzeum. No, my jsme ho získali, když v rodině uzrála situace, že by děti chtěli pejska. A já jsem tenkrát zrovna dokončil seriál Synové a dcery Jakuba Skláře, kde jsem měl psa vlčáka. A tak jsem se seznámil s tím pánem, který ho tam přivedl, zkrátím. Navázal jsem s ním velice důvěrnou známost a dostal jsem se k chovateli policejních psů. A tak jsme šli pro štěňátko, které se jmenovalo jináč, ale Tereska mu začala říkat Duck. A z toho štěňátka vyrost nádherný pes, tvrdohlavý, těžko ovladatelný, ale znamenitý charakterový vlastnosti. Přilnul k nám do rodiny, Jana by ho chtěla mít jako mazlíčka, to takový obrovský pes nebyl. Takže jejich vztah dopadl tak, že když se Jana vracela ve 2 hodiny ráno ze zájezdu, tak si otevřela vrata, aby vyjela do dvora. No a toho okamžiku samozřejmě využil Duck a vyběh ven na ulici. A já jsem jenom slyšel úpěnlivý, prosebný hlas Jany. Ducku, prosím tě, pojď zpátky. Od rána jsem na nohou. Ducku, prosím tě, netrapně, pojď domů. No, Duck ji neposlechl. A já jsem slyšel tohle úpění, tak jsem vyšel jenom na terasu a udělal jsem. A Jana povídá, ty jsi ho volal, pane? No, teď já jsem tě neslyšel, ale on mě slyšel. Mm-hmm. Jak uslyšel tohle zamlaskání, okamžitě se vrátil domů. Byli jsme velký kamarádi. No a potom si ho Tereska vzala k sobě, když měla hospodářství s koňma a tam dokonala svůj nádherný život. Krásný. Zemřel je tam pochovaný pod lípou.
1: No jo, já se tak říkal, že jsou to vlastně chlupatý lidi, jenom že jsou o mnoho lepší než my. A kolega Goethe prohlásil, že čím víc poznává lidi, tím víc má rád svého psa. A přiznejme si, že v dnešní době, kdy lidé tak rádi hladí oblé či vychrtlé, leč vždy chladné kůže svých peněženek, tihle poslové dobré nálady zahřejí svým kožíškem nejen tělo. Ti, kteří nějakého toho chlupáče mají nebo měli, vědí, o čem mluvím. Martin Luther prohlásil, že věří, že do nebe přijdou i psíci a jiná havěť a že každé stvoření má nesmrtelnou duši. A o duši zvířete nepochyboval ani Aristoteles. Když si hodně dávno jsem četl psí dopis. Vyhrabal jsem ho v archivu a myslíš, že bys ho mohl přečíst?
0: Velice rád. Můj život trvá 10 až 15 let. Každé odloučení od tebe mi působí smutek. Pamatuj, ty jsi mě pořídil. Dej mi čas, abych pochopil, co ode mě chceš. Důvěřuj mi, nikdy tě úmyslně nesklamu. A nehněvej se na mě dlouho. A za trest mě nezavírej. Ty máš své přátelé a zábavu. Já mám jenom tebe. Povídej si se mnou, i když tvým slovům úplně nerozumím, stačí mi, když slyším tvůj hlas. Uvědom si, že když mě biješ, mohl bych tě hravě kousnout, ale já to neudělám. Jestli jsem někdy při práci špatný, dělám chyby, anebo jsem líný, uvažuj. Třeba mi není dobře, anebo jsem unavený. Starej se o mne, jestli jsem starý. I ty jednou zestárneš. Buď v mých těžkých chvílích vždy se mnou. S tebou je pro mne všechno lehčí. Až se můj čas naplní, nenechej mě trpět. V případě nutnosti skončí mé trápení včas. Jenom tě prosím, zůstaň v téhle chvíli se mnou. Tvůj chlupatý kamarád, pes.
1: No já se přiznám, že jsem se to snažil dodržet. A že pomyšlení na tuhle chvíli mě vždycky skličovalo. I když vím, že život a smrt jdou ruku v ruce stejně jako dobré a zlé, krásné a ošklivé, štěstí a smutek. Že prostě jsou to nezbytné kapitoly v knížce našich osudů. Tak stejně nikdy nezapomenu, jak mi náš Ante u doktora z posledních sil olízl ruku na rozloučenou a já netušil, že on už věděl, že je to naposledy. Tak s klidem přijmejme i psí vrtochy, třeba ve chvíli, kdy připravené roštěnky jsou pro toho rošťáka silnější než dobré vychování. I když za vaším jezevčíkem, který nechce jít dál, zůstává brzná dráha 4 svéhlavých tlapek. Jsou totiž i mnohem krásnější sociální role našich psích miláčků. Například při setkání s krásnou dámou můžete prohlásit: Madam, máte moc krásného pejska. Můžu si vás pohladit?

0: Pes je krov mezi psy, co chlup to skvost, co zub to hrouda zlata. Ocasem dělá elipsy, když vrčí na štěněta. Můj pes je psem z Anglie, po otci lord, po mámě lady. Hodný na hodné lidi je a zlý je na obejdy. Můj pes má duši, čtyři nohy, ocas a uši, chlupaté tělo, krásné, chytré, ale tvrdohlavé čelo, jenom maso a kosti, kouše debilní hosti, jinak se chová vhodně, já ho miluji hodně. Můj pes je psí prototyp, on modelem být mohl, mu sousoší od pondělí do soboty pro lenoší. Můj pes je rek, hrdina, běda lumpový, jenž by na práh šláp supnut by byl jako malina. Ten chlap. Můj pes má sílu, jak se má dílu, taky k dílu. Pelech má u kredence, vysoké je inteligence, jenom maso a kosti, kouše debilní hosti, jinak se chová hodně a já ho miluji hodně. My dog is a dog number one, yeah.
1: Vztah mnoha známých osobností ke zvířatům je známý. Karel Čapek dokonce své dášence věnoval jednu z nejkrásnějších knížek. Ale nebyl sám, kdo měl po boku psího kamaráda. Například spisovatel a lékař František Langer si jednou stěžoval svému příteli. Včera mého Boba pokousal jeden vlčák. Tak mu to natří jódem, radil přítel. Ba ne, psí rány se nejlíp hojí lízáním než jódem. A na to přítel strnul. Proboha, Františku, ty mu je lížeš? A o Hugovi Házovi se ví, že své role říkal napřed své ostrosrsté foxteriérce Fanince. A ta ho doprovázela občas i do divadla. A jednou se velice rozčilil, když zjistil, že mu pejska někdo pomaloval líčidly. A když mu zkroušený garderobier prozradil, že to udělal pan režisér, tak Hugo Ház dodal, no jo, pan režisér, jednou za rok má nápad a ten je ještě pro psa. Ale málo kdo ví, že Ház měl alergii na psí chlupy a přesto se po celý život se svými miláčky nedokázal rozloučit. Svůj vřelý vztah k pejskům dokázal vyjádřit svým specifickým humorem i Saša Rašilov. Jednou stál před Stavovským divadlem a tu přiběhl voříšek, zvedl typicky nožičku u nohy Rašilova, no a pan Rašilov měl mokro v botách. Všichni na psa začali hartusit a křičet, ale pan Rašilov klidně komentoval, jen ho nechte, to je náhodou moc chytrej pejsek. On ve mně hned poznal sloup činohry Národního divadla.
2: Jako bych to viděl. Ale samozřejmě bychom tu mohli povídat stejně zasvěceně třeba i o kočičích kamarádech, jako je váš Rubínek.
1: To je hezký jméno. Tomu dala naše vnučka Anička. To byl Rubínek u nás ještě, no ani ne týden, možná trošku díl, ale bylo takový červencový vedro, my jsme s Aničkou leželi na dece na zahradě a Rubínek si na nás zvykal, motal se kolem nás a najednou z ničeho nic po velké borovici vyšplhal nahoru, dostal se do těch větví a začal mňoukat. Bylo to pro něho vysoko. A Anička měla strach, aby nespat a neublížil si. Tak na mě volala, dědečku, prosím tě, sundej ho, prosím tě, podívej se, on se trápí. Jo, ale tohle bylo tak jednoduchý. Musel jsem si vzít štafle, ty nestačily, musel jsem ještě na ty štafle vylíst, to taky nestačilo. A on se pořád v těch širokých větvích, velkých, šel jak motal, každou chvíli to hrozilo, že spadne, tak jsem vzal velký slunečník a snažil jsem se mu ho podstrčit pod nožičky, aby se chytil a že ho s tím slunečníkem sundám dolů opatrně, aby nespad. No, chytil se, podařilo se, Rubínka jsem dostal na zem, Anička radosti se rozplakala, vzala ho k sobě, natáhla se s ním na deku, já jsem si leh k ní a ten Rubínek vystrašený, já si myslím, že tam si řekl, tady asi zůstanu, tady jsou na mě hodný. Ležel u ty Aničky, já jsem ležel vedle něho a všichni tři jsme prožili krásný pocit sounáležitosti, že k sobě patříme. A do dneška si uvědomuju ten pocit, jak nám všem třem bylo hezky, protože jsme všichni z té rozkoše usnuli a prožili jsme krásné společné odpoledne.
2: To je hezká kočičí příhoda. No ale o tom, že ty jsi nejen herec, ale i pilot a automobilový závodník, tak o tom už jsme mluvili, to posluchači vědí. Ale myslím, že málo kdo ví, že jsi byl taky výtečný rajťák, jak se říká těm, kteří jezdí na koních. Že jsi třeba jezdil i mocnou, která krátce na to vyhrála Velkou Pardubickou. Jak jsi vlastně k tomu ježdění na koni přišel?
1: Ale já jsem se chtěl naučit jezdit na koni. A tak jsem se tenkrát přihlásil do oddílu Československý film, tam jsem začínal. A velice záhy jsem se setkal s vzácným člověkem, mým velkým kamarádem, Václavem Píchou, který mu se říkali podle našich dětí Strejda Pícha, a to byl koňák se vším všudy. A ten mě pozval do Poděbrad na jízdárnu, že tam se naučím jezdit líp než tady v Praze a budu mít víc času a kde si co si. Já jsem to nabídku přijal a tak jsem začal jezdit do Poděbrad. No jezdil jsem tam mnoho let a učil jsem se jezdit na koni rád. Asi zřejmě dobře, protože pak jsem brzo už i skákal parkoury a závody a tak dále. No a poznával jsem tu velkou rajťáckou rodinu, tak jsem se seznámil s panem Holíkem, který vedl koňskou farmu Pecínov, to je blízko Benešova. Ten Pecínov byl součástí státního statku a ty koně tam byly jaksi navíc, ale byl to ten hlavní produkt, protože pan Holík byl rajťák par excellence. A já jsem tam s tím Strejdou Píchou jezdil kdykoliv se nám zamanulo, kdy jsme měli čas a mohli jsme si vybrat.

0: hlavný kůň, tak jsem si vzal mocnou a víš, jak jsem na ní, ta byla tak vysoká, proto se asi jmenovala mocná. Abych na ní vylez, tak jsem si obrátil kolečko vzhůru nohama, vylez jsem na kolečko a odtamtad jsem se teprve odrazil a šel jsem do sedla. A jeli jsme tenkrát odpoledne s tím strejdou Píchou na takovej dlouhej, krásnej špacír. Byli jsme venku snad asi 3 nebo 4 hodiny. V podvečer jsme se vraceli zpátky na ten Pecínov. Koně byly opravdu krásně uvolnění a pan Holík seděl takhle na tom zábradlí, tam na té ohradě a díval se a povídá: Lučku, zkuste skočit tamhle tu překážku. A tam byl nahromaděný roští, hodně vysoký, větve a tak dále. Široký to bylo přes 1,5 metru, vysoký zrovna, tak prostě taková hromada. A nerozjížděj to, běžte rovnou. Tak jsem otočil na pravou ruku tu mocnou, pobít ji, ona se vydala dopředu a přijeli jsme před tu hromadu roští, zvedla se do vejšky a já jsem se podíval dolů a myslel jsem, že nikdy nespadnu dolů. To byla tak obrovská vejška, že jsem nikdy takhle neskákal. A ta mocná to zvládla, já jsem z ní nespad. Pan Holík zatleskl a říká: výborně, ještě jedno.
1: Prosím tě, a zkusil jsi si někdy jet i tu Velkou Pardubickou?
0: No, zkusil, to víš, že bych rád, ale to je nesmysl. Jsem byl amatér, to není tak jednoduché, že koho by to napadlo, že by si mohl sjet Velkou Pardubickou, to bych se zabil. Ale že jsem chuť měl, to ano, ale měl jsem tolik rozumu, že jsem o to nežádal a ani by mi to nedovolili.
1: A teď úplně z jiného soudku. Zažil jsi, Luďku, někdy plavení koní?
0: Františku, to je taková krása. Čet jsem o tom často v literatuře, ve filmech jsem to viděl. A pak jsem to několikrát zažil v Hřebčinci v Písku. Představ si jižní Čechy, západ slunce, už se blíží stmívání a ty jedeš se stádem koní k rybníku, bez sedel, koně se ponořej do vody a cítíš pod sebou to nádherný úsilí toho koně, který s těma maličkejma nohama oproti svýmu tělu hrabe a drží se nad vodou a plave. Teď nevím, jestli to řeknu přesně, ale myslím si, že denkrát mě říkal ten instruktor nebo ten majitel, povídá, minuta plavání toho koně se rovná 600 metrům v těžké oranici, protože ten kůň musí vydat velikánskou sílu. Ale je to strašně krásná, když ten kůň má hlavu nad vodou, drží ten krk a pod tebou se zmítá to nádherný koňský tělo. Slastný pocit.
1: Tak já myslím, že teď snad přijde vhod písnička, kterou mám rád, pro tu náladu v hudbě Jaromíra Uhlíře a pro krásný text Zdeňka Svěráka. No řekni, není to úžasné? Moje milá plaví koně, jsou to koně mý. Nad tou krásou ptáci stichnou, jsou to koně mý.

0: Se ti přiznám, že já ho nenapojím, já se koně bojím, zkrátka, já mám před koňmi velký respekt. Znám ale lidi, kteří jejich psychiku dokonale znají a zvládnou i ty největší divochy vlídnými gesty. Jsou to takový zaříkávači koní. Já jen vím, že hlavičky miminek a koňské čumáky jsou jedna z nejhebčích věcí na světě. Ale chápu lásku ke koním u všech, které potká. Připomnělo mi to dva kamarády, kdy jeden druhému nadšeně sděluje: to musíš vidět. To musíš vidět. Na náměstí je cirkus a jezdí tam při představení úplně nahá ženská na Grošákovi. No to musím vidět. Zbožňuju Grošáky.
1: To je krásný jméno. Grošák. Víš, jak vypadá Grošák?
0: Nevím.
1: Je takový, by se dalo říct, skoro flekatej kůň. Ale je strašně krásný. A vůbec český názvy těch koní vypovídají o charakteru toho zvířete. Tak třeba Šiml. To je takový světlej kůň. Ale víš, co já mám nejradši? Vraníky. Jo. Vraníky, to jsou ty černý, takový rasik koně. Když vidíš, oni jsou takový radostný. Z nich čiší radost ze života. A ten pohyb toho nádherného svalstva a celého těla, to je poezie. Jenomže my tady vykládáme o tom krásným, ale u těch koní je strašná dřina. Ty koně se sami nenažerou, ten koně musíš připravit. Žrádlo, musíš se o ně starat. A to by mohla vyprávět moje dcera Tereska, která celý svůj život věnovala koním. A jí ta dřina nevadila a úrazy měla a tak dále, ale prostě posedlá těma koňma, když už dneska závodně nejezdí. Je to nádherné zvíře, zažije s ním mnoho radostí i mnoho starostí a když se vznese a přeskakuje třeba ležící strom, kmen, když to překonáš, to je nádherný pocit a to nemáš jenom ty. To má i ten kůň. On má radost, když tu překážku překoná. A častokrát jsem spadl po tom se skoku, protože kůň z radosti, že to zdolal, si vyhodil, já to nečekal a byl jsem na zemi.
0: No jo, ale jak vidím, tak my už musíme zesedat, protože zbývá jen tak poděkovat posluchačům za milou pozornost, buďte blaženi a znovu naslyšenou se už teď těší vaši František Novotný
1: a Luděk Munzar. Kůň času vzepjal se, jiskří se od kopyt. Lvy proskakují hladce hořící obručí. Divokou jízdu noci vystřídá šťastný klid. A sny unavené láskou usnou ti v náručí.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: taky si dám tenhle film.
1: Jeho autor a průvodce, legenda české pop music Karel Gott, si v roce 2011 splnil svůj sen. Stal se na bezmála 5 let rozhlasovým diskjokejem.
0: Týden co týden si pouštěl zpátky film svého hudebního života. Připomeňte si spolu s námi celý seriál, ve kterém Karel Gott uvádí písničky svých velkých vzorů a celoživotních hudebních lásek.
1: Zpátky si dám tenhle film vysíláme vždy v pátek od 14 hodin a také v neděli od 8 hodin ráno.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky
0: a vzpomínky.

0: Krásné dopoledne.
1: Hezké dopoledne.
0: Poznali jste hlasy, poznali jste znělku. Znělka jasně dává najevo, že začínají písničky pro duši, no a ty hlasy patří Věře Hoteřové.
1: A Standovi Ložkovi, už jsme tady zas.
0: A přejeme vám krásné dopoledne a hlavně pohodu a příjemný poslech, protože Standa hrábl hluboko do své fonotéky, nebo cedotéky, nebo jak to nazvat.
1: No teď jsem přemýšlel, kam směřuješ. Ano, dneska jsem si říkal, že bychom se mohli podívat do jiného světa zpěvu
0: a
1: písniček. A já si myslím, že se k tomu dostaneme až po téhle písni, která je vlastně ještě k létu a je vlastně od Boba Friedla. A já jsem teď dostal do rukou jeho starší CDčko, tak jsem se na ně vzpomněl, že vlastně, když si vzpomínám na Boba, tak je tady přede mnou jako léto, Řecko, prostě sluníčko, pohoda. Takhle já toho Boba mám ve své paměti a musím říct, že ty písničky, které naspíval, tak byla většina z nich velice příjemných a pohodových. Takže já na úvod toho našeho pohodového programu vám pustím tuhle píseň.

0: Ano, všichni se sejdeme v létě, ale to je k tomu vyloženě přizpůsobené. No a když se zpívá v písničce, že táta s mámou nemusí ráno vstávat, tak když si představím, že jsem měla malé děti, které vždycky čekaly na to, až budeme mít dovolenou a nebude se ráno spěchat, to byla pohodička.
1: I v té muzice byla pohodička. Slyšela z té kytárky takový, který připomínal takový ten řecký styl. No a já jsem teď viděl Boba, jak sedí v Řecku v leptokárii venku před svojí kavárnou a opaluje se a vyhlíží své hosty, se kterýma si dá kafíčko. No jo, takhle jsem ho zažil.
0: To už je pár let zpátky, protože Bob Friedl, jak jistě všichni víte, už se na nás dívá z hudebního nebe, bohužel. No ale život jde dál, nezastaví se nikdy a ty máš určitě dál zase nějakou krásnou písničku.
1: No já bych teď vlastně sklouzl do toho, o čem jsme mluvili před Bobem. Já si zatím prázdnin moc neužívám. Užívám si je docela hezky, ale pracovně. A já jsem měl tu možnost se dostat do takového zvláštního světa, do hereckého prostředí, protože jsem dostal nabídku do jednoho televizního seriálu. Je to taková legrácká, kde je role zpěváka a dokonce je tam role hloška. Tak mě oslovili, jestli bych nechtěl hrát standu hloška. A říkám, tak to je dobrý for, tak proč ne? Já jsem pro každou legraci. Ten seriál se jmenuje Bez družice. Zpěvák jsem tam pouze já, jak jsou tam sami herci. Vašek Vidra, tam Dáda Patrasová, Alice Bendová, já nevím, Carda, Jana Bůšková, je tam spousta takových, je to herecký svět. A tak jsem si říkal, páni, ty herci všichni se učí zpívat. Tak jsem si říkal, podívejme se na ně, z tohohle pohledu, tak jsem trošku se podíval do archivu a našel jsem tam několik takových úžasných věcí, které bych vám rád nabídnul.
0: To znamená, že herce představíš v trošku jiné podobě, než jak je známe.
1: No jistě, ale já si myslím, že i když se třeba někomu něco moc nepovede, tak díky tomu, že to jsou skvělí herci, tak jim to každý rád promine. Ale já vám teď nabídnu herce, který zpívá fantasticky, protože to byl muzikant jako poleno, zpěvák, režisér a tak dál. Já jsem měl tu čest s ním pár let spolupracovat. No Jirka Cízler, poslechněte se, jak úžasně zpívá.

0: Tak dívejme se na Rejžu, že? Já si myslím, že spousta posluchačů si vybavila tu jeho roli režiséra. No a možná zase ti, kteří už odrostli dětským létům, anebo už mají velké děti, ale v určitém období s nimi sledovali televizní vysílání pro děti, myslím, Studio Rosa se to jmenovalo?
1: No právě, k tomu bych se rád taky nějakým způsobem vyjádřil.
0: Tam jsem jenom chtěla říct, že tam on mluvil tu postavičku Harryho Showmana.
1: A zpíval právě, já jsem tam taky několik let ve studiu, to byl Studio Kamarád a Studio Rosa a to se pořád nějak měnilo, tyhle ty dětské pořady, názvy a tak dále, měnily se postavičky a on tam hrál Harryho Showmana a já jsem s ním zpíval několik písní a dokonce jsem tam jako v nějak pár písničkách jsem tam brnkal na kytaru neumně a on tam umně nádherně hrál třeba na housle. Mm-hmm. Protože on byl houslový virtuos. To byl člověk, který měl neuvěřitelný elán, měl v sobě neuvěřitelnou energii. Kam přišel, tak tam prostě to rozsvítil a měl obrovský dar, že udělal všude legraci. I když jsem ho samozřejmě zažil několikrát, že si nerad připouštěl cizí lidi k tělu. Což si myslím, že bývá správně a dobře.
0: Obzvlášť ve vaší branži. A jak jsi mluvil o tom, že když někam přišel, takže vždycky rozsvítil tu společnost a dokázal tam vnést nějaký humor a vtip, tak on tak na mě působil. I když třeba vytvářel nějaké vážné role, ať už v televizních seriálech nebo ve filmech, tak vždycky z něho vyzařovala taková ta komičnost. Nevím, proč to tak na mě působilo, ale nikdy jsem tu jeho roli nebrala za úplně tragickou nebo vážnou. Vždycky do toho vnesl takovou tu pohodičku a trošku odlehčení.
1: Přátelé, mám pro vás připravený překvapení. Už jsem vám to chtěl pustit, tu píseň, dávno, ale ještě z technických důvodů jsem ji nemohl přehrát z úzkého pásu na CD.
0: Já a teď se totiž... tak stalo?
1: Ne, ještě ne. Já jsem totiž objevil v archivu takový ztracený pás a já jsem tehdy naspíval s Jirkou Cízlerem, jakoby s Harry Showmanem, písničku Holky z naší školky. No a co Jirka tam předvádí, tak to si nesmíme nechat ujít a slibuju, že to dotáhnu do konce a pustím vám tuhle verzi určitě v nějakém příštím humorném díle.
0: Takže to nebude teď, to byl jenom takový závdavek do příště.
1: Ano.
0: Jirka... Tím ses velmi zavázal teda.
1: No já. Já jsem chtěl ještě říct, že prostě Jirka pochází z Českých Budějovic, hrál na x hudebních nástrojů. On tam hrál v divadelním orchestru v Budějicích. No a z toho orchestřiště hudebního postupně vylízal ven z té díry a šel až nahoru na pódium. No a šel dál do světa a vlastně jsem našel takovou krásnou větu, že v 80. letech si jej našel film. O Jirkovi bychom si mohli povídat strašně dlouho, ale tak to zkrátím, že on si potom postavil s Luďkem Nekudou své vlastní divadlo. Takže on byl pan principál.
0: Ano, oni měli také vlastní televizní pořad. Na jehož název si teda teď okamžitě hned nevzpomenu, ale myslím...
1: Sešlost.
0: Děkuji ti za nápovědu, Sešlost Luďka Nekudy. No a koho přidáme dál z těch zpívajících herců?
1: Mezi zpěvačkami, nebo herečkami, zpěvačkami, určitě zaujímá velice významné místo krásná ženská Kateřina Brožová. Mm. Já jsem měl možnost se s ní mnohokrát potkat na jevišti a musel jsem uznat, že fakt zpívá moc dobře. Já vám teď pustím jednu z jejich písniček.

0: Slíbil svíc, tak se jmenovala písnička, kterou nádherně zaspívala Kateřina Bržová. Teď se mi chce říct, zpívající herečka nebo hrající zpěvačka. Ono je to tak asi v tomto případě napůl.
1: Tak Katka má vystudovanou divadelní akademii muzických umění, no a prochází několika divadly a hraje v mnoha muzikálech a dokonce to jsem si vyčet, že už má natočený 4 alba samostatný, což je úctivost. A já vzpomínám na ní, když jsme zpívali párkrát spolu v kostele. Ona tam působí prostě s tím takovým tím jemným hláskem, s takovým lehkým vibrátkem, tak tam působí prostě strašně mile a hezky a vždycky ty lidi dostane perfektně, bezvadně.
0: Když jsi mluvil o těch CD albech, tak jedno mám doma, a to vánoční, které naspívala dokonce se svojí dcerou. Ale já se tě teď na něco zeptám, když už tedy máš tu zkušenost z toho osobního setkání a z osobní spolupráce. Ona, Kateřina, hraje krásně, zpívá krásně, ale působí tak trošičku odtažitě. Stejně jak si říkal u toho Jirky Cízlera, že si asi moc lidi nepřipouští k tělu. Jaká je v soukromí?
1: Dívej, tak já jsem u ní doma nebyl.
0: No ale... tak to nemyslím, ale když se třeba se

0: zpěvačky.
1: Ano, a pojďme dál. Já bych vám teď nabídnul písničku, která je trošičku méně známější od člověka, který ho všichni milují a všichni ho uznávají, od Mirka Donutila. Mirek, jak je známo, on strašně moc rád zpívá a zpívá výborně. Naspívá taky spousty krásných písniček, má rád lidovou muziku. Ale já vám teď pustím písničku z jiného soudku a jmenuje se Hlaď mě.

mě, prosím tě, hlaď mě, promiň, jsem na dně, zůstal jsem sám a sám, hlaď mě teplem dlaní svých očí modravých můj, jak magnet. Cítím tvoje dlaně,

chviličku hlaď mě, je mi nějak matně, asi mám nízkej tlak, hlaď mě.

chviličku hlaď mě. Je mi nějak matně, asi mám nízký tlak, hlaď mě.

0: geniální herec, vynikající zpěvák Mirek Donutil.
1: No a překvapil si s touto písničkou. Z jaké tvůrčí dílny pochází, jen tak mimochodem?
0: Tak mimochodem tu písničku mu napsal Karel Wagner, protože s Karlem Mirek spolupracuje a spolupracoval docela intenzivně. A vlastně Karel vymyslel ty velký pořady, kde Mirek přišel na scénu a bavil třeba hodinu a půl, dvě hodiny lidi z příběhů ze života, který prožil v Brně s Frantou Gocorkem a s Čmaňou a s Bolkem. Jednak takhle se stává, to musí být na knihu nebo aspoň na brožuru zážitků. Ale navíc ten Mirek má ten dar od Boha, že to prostě umí podat. Já řeknu vtip a nikdo se nezasměje. Navíc ho zapomenu za pět minut. Ale jsou lidi, kteří právě umí říkat vtipy a pamatují si to. Stejně jako třeba další člověk, který ho vám teď chci nabídnout v roli zpěváka a zpívá s dovolením se mnou a ještě s mojí kamarádkou Jiřinkou Pohralovou, která má taky úžasný dar. Já nezapomenu do smrti, jak jsme byli s Jiřinou někde na pláži venku v cizině a bylo hnusně, pršelo. Ale nicméně byli jsme pod sluneční a schovávali jsme se před deštěm. Taková parta lidí a Jiřina tam měla

0: noviny a začala nám číst z novin. Začala od první strany, kde tam není moc srandy. Jo. No a jenom řekla titulek, nebo přečetla ta titulek, aby jsme se válili smíchy. To byl Jiřiný koncert pro nás, asi pro nás šest, co jsme tam byli. No a na to se nedá zapomenout. Škoda, že to někdo netočil, ale tady jsem si opět uvědomil, jak je to geniální herečka, které já si nesmírně vážím a chodím kolem ní, když ji vidím po špičkách. A jsem nesmírně rád, že patří mezi mý kamarády a že vlastně svolila i to, že si se mnou zaspívá. Hmm. I když všichni víme, že Jiřina, tak jasně, ona je pro každou legraci, ale Jiřina zas tak hlasově a pěvecky na tom jako není zas, jak třeba ti zpěváci, herci, který jsme slyšeli před chvílí.
1: Ano, ona udrží sice tu tóninu, udrží melodii, no ale ten projev je trošku jiný, že ona přesně tam přidává víc toho vibrátka, než je zapotřebí, ale nevadí. Jak jsi říkal, je pro každou legraci, a když si popisoval, jak dokáže bavit lidi, stejně jako Miroslav Donutil a spoustu jiných herců, jako byl třeba Vladimír Dvořák, Vladimír Menšík a další, tak to se naučit nedá. S tím nedá. Se prostě ti lidé rodí.
0: Nedá. Ono už jenom, když Jiřina do studia, a tak je jedno, jakou zpívá melodii, jo, že vůbec se netrefí do té správné noty, to je jedno, protože ona tomu dá takový šmak, že ta písnička jakákoliv je úžasná.
1: Tak do zpovídání a pusť, co se vám teda
0: tak
1: povedlo.
0: Tak já vám, přátelé, pustím takovou jednu legrácku, já to začnu a pak se přidá Milan Pitkin, který to je taky legrace, že on se snaží zpívat, i když jako hraje, že kokta, no a pak přijde ten vrchol Jiřina.
1: A jak se jmenuje?
0: Je to známá písnička, kterou si můžete s náma brouknout. Hodné štěně.

0: Tak klasická písnička, Hodné štěně, repovala Jiřina Bohdalová, zpíval Standa Hložek a ještě se tam o něco pokoušel Milan Pitkin. Tady je jasné, ty si upozornil, že hraje vždycky člověka, který má problém s vyjadřováním, že se zadrhává, no ale všichni znalí vědí, že to je důkaz toho, že to opravdu hraje, protože lidé, kteří se zadrhávají, když zpívají nebo recitují, nemají žádné problémy, prostě nekoktají, zpívají a recitují. Plynule. A kdo je teda Milan Pitkin? Představ ho ještě trošku blíž.
1: Teď promluvil odborník. No, Milan Pitkin je takový zvláštní člověk, který má taky dar od Boha. Toho si našel Ivan Mládek v hospodě. Hmm. On je v hospodě jako doma, ne že by jako pil, ale on chodí mezi lidi, aby je bavil. To jsem si vyzkoušel na vlastní kůži, když jsem ho párkrát vzal sebou na nějakou soukromou akci. Neskazí žádnou legraci, navíc má tolik fóru, když já potřebuji nějaký vtip do nějakého pořadu, tak mi říká, Milane, nemáš něco slušného, hezkého, co bych mohl já prezentovat na veřejnosti?
0: Slušné, jo.
1: Tak on vytáhne diář, on vytáhne bloček, on má takový bločky, kde si všechno poznamenává. No má jich strašně moc, ale hlavně má úžasnou paměť. Jednak na vtipy a jednak pozor na písničky. On je vynikající muzikant. To vůbec lidi o něm neví. Jak hraje úžasně na harmoniku. A on hraje na takovou malou harmoniku, knoflíkovou. A on má takového pamatováka na staročeské písničky. To se o něm nevědělo. On zná kdejakou staročeskou píseň. Proto i muzikanti, kteří potřebují něco vědět o těchto písních, tak jdou za Milanem Pitkinem.
0: To znamená, že on je takový živý archiv staročeských písniček.
1: Mm. Tak a navíc prostě hraje výborně na kytaru a strašně rád zpívá. Mně se stalo, že jsem s ním někde vystupoval, já už jsem se rozloučil a lidi chtěli ještě přidat. Já říkám, dobře, já vám zaspívám ještě jednu písničku jako přídavek a v tom přiběhl Pitkin a říkám, nechcete slyšet ještě nějaký fór? Tak jsem ho tam nechal a najednou byl jeden fór, druhý, pátý, desátý a teď začal zpívat a ještě zpíval asi půl hodiny staročeské písně. No, mm-hmm. Říkám, protože já zpívám hodinu, mně stačí zaspívat 4 hodiny a Milan to dojede tu hodinu a půl.
0: A úspěch u lidí měl, sklidil velké ovace.
1: Bezvadný, Milan je skvělý. Mm.
0: No a jaké další překvapení máš pro nás?
1: No přátelé, mám tady takový poklad, bych řekl. Mm-hmm. Ten jsem náhodou našel. Prostě je to písnička, kterou zpívá herec, legenda, veličina obrovská. Člověk, který celý život říká, že nebude zpívat, že nespívá. I když zpíval v různých divadelních hrách, i dokonce s Janem Verichem zpíval. No já mluvím o Mirku Horníčkovi. A já jsem měl nesmírný štěstí, že jsem s ním několikrát stál na jednom pódiu. Ale k tomu se možná chvilku vrátíme až po písnice. Teď vám zaspívá, mírno zaspívá v uvozovkách Mirek Horníček a vysvětlí vám to.

zpíval by, co šumí, co se pění, tak třeba šampaňské i pivo. Pivo bych zpíval těm, kdo jsou v Plzni na roce.

jak? Takže bych asi neuspěl. Zpíval bych rád, ale nejde to. Není mi dáno, nevídáno. Kdyby mi dáno bylo, já vyspíval bych vášeň svoji. Zpíval bych v kouři, v ohňostroji. A za mnou kytaristé by se zmítali. Zpíval bych v běhu, stoj na rukou. Leč, mlčím. A to vám budíš zárukou, že mi dáno není. Sudičky nedali a nedali a nedali. Jen málo komu nadělí,

tak tu mlčím za doprovodu kapely. A ty se mi vyplň hořký osude,

0: nebude. Stahujte mě ne z kůže, ve zvuku stahovat, zpívat se nebude a nebude a nebude a nebude a nebude a nebude. Za tyhle peníze se zpívat nebude.
1: Tak to je až člověku toho Mirka Hornička líto, protože je vidět, že tak by chtěl, ale opravdu to nejde.
2: No ale jak se s tím s takovou elegancí prostě porval. Úžasný chlap. A jak jsem říkal před písničkou, měl jsem to velký štěstí, když já už jsem to párkrát někde zmiňoval, že jsem s ním zpíval. Nevím, jak se to povedlo, nějak ty osudy jsou tak nějak zvláštně propletený, že jsem s ním zpíval ve Vídni. Na dvou představeních. To bylo ještě, když se ven nesmělo moc jezdit a my jsme měli zpívat pro českou menšinu. No, zpívat. To byly hovory ha-ha. Pan Horníček a já jsem byl hostem, protože jsem taky há, tak on samozřejmě v Noblesti tam bavil naše krajany a já jsem vždycky zaspíval nějakou písničku, ale jakým způsobem mě dokázal připravit půdu, že jsem vešel jsem na to pódium jako někdo. Prostě s takovou elegancí Noblesou dokáže připravit půdu pro zpěváka, pro kohokoliv. No mistr, obrovský mistr s velkým M.
1: Uměl toho mnohem víc a ještě, že existují archivy, v kterých je pořádně uložena aspoň podstatná část jeho umění a jeho díla.
2: Jo, ještě si vzpomínám na tu Vídeň, jo, protože on měl už zakázáno pít. A jak víme, tak vždycky si dal rád schutí červené vínečko. No a tak tam samozřejmě taky jsme si dali červené vínečko ještě v šatně spolu. No a jeho manželka, jak ho hlídala, nenápadně se tam vetřela do šatny. No a už nás zjela oba dva.
1: A vypila to za vás, ne?
2: Ne.
1: No, myslím si, že pokud nás teď poslouchají v Uherském Hradišti, tak tam je také spousta lidí, kteří na něho nezapomenou, protože on velmi rád na Uhersko-Hradišťsko jezdil a také se tam neuvěřitelným způsobem zapsal.
2: I když je Plzeňák, že?
1: I když je Plzeňák, ale Vínečko a Jižní Moravu měl hodně rád.
2: To my víme. Ale pojďme dál. Teď jsme měli veličinu hereckou, krásnou píseň, uznáte. No a teď vám nabídnu ženu, která vlastně, já nevím, jak ji uvést správně.
1: No, je to Moravačka.
2: Brňačka.
1: No a také svého času měla přídomek první dáma.
2: Ano. A než byla první dámou, tak já jsem s ní objel taky kus republiky, protože jsme jezdili na společné vystoupení. Takže jsem byl její řidič, dalo by se říct. Takže ne, v pohodě. No a ona, Dáša Veškrnová, opravdu umí i výborně zpívat. Poslechněme si ji.

0: Vy nechcete, abych s ním chodila, zpívala tehdy ještě Dagmar Veškrnová a dnes, to už jste určitě poznali, když jsem naznačila, že určitou dobu byla také v roli první dámy, je to Dagmar Havlová.
1: Mm-hmm. No a Dagmar má samozřejmě spoustu práce, co se týče herectví, takže kdybyste ji chtěli vidět, tak zajděte do Vinohradského divadla.
0: A to je dobře, že má zase spoustu práce jako herečka, protože je také dokonalá některé její role. Ona dokáže vlastně zahrát úplně všechno, jak vážnou, tragickou roli, tak tu humornou. Je, bych řekla, tělem i duší komediantka.
1: To jo. Jak znám Dášku, tak neskazila nikdy žádnou legraci. Ale pojďme dál. Já bych vám ještě zkusil nabídnout písničku. Když jsem ji slyšel, tak mě to velice mile překvapilo, jak tenhle ten muž, který je propojený taky historicky s Jirkou Cízlerem, jak úžasně zpívá. Pak jsem si teda vyčet jeho životopis a pak jsem musel říct, no tak bodej by tak dobře nespíval, jak zpívá. Mluvím o Luďku Nekudovi, který vlastně je Ostravák. No a díky tomu, že hrál na všechny možné nástroje, tak díky tomu, díky jeho povaze, že prostě byl taky pro každou legraci a uměl bavit lidi a byl kamarádský družný, tak se dostal i vlastně do Prahy, kde se nějak projevil i dál.
0: Víc se tam zapsal do povědomí a měl ohromný talent na skládání textu. Já tomu vždycky říkám básnické střevo. Tak to v jeho případě teda se vyvinulo opravdu do velkých rozměrů.
1: No, on byl vlastně tvůj kolega, protože on byl pedagog.
0: A vidíš, tak to jsem nevěděla.
1: No.
0: Pamatuji si, že svého času působil také ve skupině Plavci. Nevím, jestli to bylo v tom období, kdy si ještě říkali Rangers, nebo mohli si říkat ještě Rangers, anebo už to bylo za éry, kdy se o nich mluvilo jako o skupině Plavci, ale byl tam také na banjo, tam snad hrál.
1: Je to možný, protože on byl vynikající trumpeťák, hrál výborně na trumpetu.
0: Nebo asi na tu trumpetu, to jsem si možná trošku spletla. Nevadí, přidej no další informace.
1: Trumpeťáci jsou vynikající muzikanti a mají perfektní hudební sluch. A když má někdo hudební sluch, tak určitě zpívá čistě. Poslechněte si, jak zpívá Luděk Nekuda.

0: Tak Luděk Nekuda, písnička s názvem Hedvika, kterou otextoval, hudbou opatřil Jaroslav Uhlíř. Ta písnička pochází ze 73. roku a vznikla zřejmě ve studiu Československého rozhlasu tenkrát, protože ta doprovodná kapela, to je orchestr Československého rozhlasu.
1: Ano. No a vidíš, jak krásně zpíváte.
0: No nádherně zpíval.
1: No a vlastně ještě by se slušelo říct, že vlastně byl velmi akční, založil v Ostravě divadelko malých forem s názvem Pod okapem. No a s Jirkou Cízlerem, to už jsme vzpomínali, že prostě měli svůj pořad Sešlost. Takže ještě z těch starých záznamů si můžeme některé scénky, které byly opravdu bezvadný, prostě si na ně vzpomenout.
0: Stálo by za to, aby dramaturgové České televize si na to vzpomněli a zařadili při opakování těch komických scének a těch povedených pořadů.
1: A já si myslím, že se dočkáme, protože Česká televize vysílá 90% věcí, které opakujou.
0: A tobě to vadí?
1: Mně to nevadí, akorát nevím, proč se třeba neopakujou dluhy Hanky Zagorový. Protože tam jsem se podílel a všechny ty dluhy měly svoje kouzlo a byly krásný.
0: Třeba k tomu přijde ještě řada. Tak jako přijde řada na další písničky a další zpěváky, ale už v dalším vydání našeho pořadu Písničky pro duši, protože dnes už je to všechno.
1: To nám to nějak uletělo.
0: Jako vždycky. Ty chtěl nabídnout ještě jednoho zpívajícího herce, ale k tomu se dostaneme možná někdy jindy.
1: Někdy jindy nevadí, aspoň na něj budeme mít víc času.
0: Tak aspoň řekni, koho jsi měl ještě připraveného.
1: No to vám neprozradím.
0: Tak dobře, tak to necháme jako takové tajemství a takové lákadlo na někdy na příště. No příští týden to určitě zrovna nebude. No,
1: napovím, ale nech brouka žít.
0: A je to jasné. Není to Hanka Zagorová?
1: Ne, těsně vedle.
0: Tak a s úsměvem na tváři končí dnešní písničky pro duši a my můžeme říct také H plus H, že?
1: No jistě.
0: No,
1: loučí se s váma H plus H a H plus H vám přeje krásný den.
0: Tedy Věra Hotařová
1: a Standa Hložek.
0: Mějte se krásně.
1: Ahoj.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Otevřeli jsme rozhlasový archiv a vybíráme z něj pro vás to nejlepší.
0: Vraťte se s námi v čase a poslechněte si legendární pořady, rozhlasové hry a četby.
1: Příběhy z naší historie nebo nestárnoucí hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 5 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem.
2: Hezkou chvilku u rádia přeje všem Jan Rosák. Výzdoba ordinace mého dnešního hosta může některé pacienty trošku překvapit. Budhové nejrůznějších velikostí hned vedle soudkových fotografií, polici u okna, vévodí 2 knihy atlasu tibetské medicíny, angličtině a ruštině. Pan doktor je totiž vedoucím lékařem soukromého oddělení, kde se kromě obvyklých způsobů rehabilitace věnují také tradičním ukázkám techniky medicíny Dálného východu. Vítám na tandemu pana doktora Miroslava Procházku. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Jak se můj host k té tibetské medicíně vlastně dostal a jak nám může být prospěšná, tak o tom si popovídáme dneska právě na tandemu. A k tomu si pochopitelně necháme i zahrát, jako třeba teď.
0: Tandem Jana Rosáka.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
4: Mám naději, že uslyšíš

0: jak žil bych rád.
1: Tandemu s Janem Rosákem.
2: Ani dneska vás, milí posluchači, nepřekvapím, protože začneme s mým dnešním hostem, panem doktorem Miroslavem Procházkou, dětstvím. Takže kde jste se narodil, pane doktore?
3: Narodil jsem se v Jihočeském Táboře, v krásném tom městě historickém.
2: Táboře, ano. Ale to je takové město, které je plné historie.
3: Přesně tak.
2: Tak co pro vás znamenalo dětství v Táboře?
3: Tábor je rozhodně ideální místo pro dětství, protože je to město, které má obrovskou historickou čtvrť, která velice připomíná stará stína Dlas Foglerových povídek a románů.
2: Vážně?
3: Je úplně úžasná. Tábor je úžasný tím, že máte odevšad blízko do přírody. Je tam nádherný rybník Jordán, protéká jim řeka Lužnice, takže je to ideální místo pro dětství kluka. To znamená, že ne jako dětství dítěte v Praze, které se bojí výjít ven a jeho rodiče se o něj bojí, zatímco dítě v Táboře mohlo vesele běhat, mohlo vesele lozit na stromy, mohlo vesele dovádět s klukovskou partou. Je to hezké město.
2: Takže jak tak slyším, tak jste si to užíval, to dětství, opravdu.
3: Asi ano.
2: No. Já to teď trošičku malinko zrychlím, protože mám takovou poznámku, že když vám bylo 16 let, tak přišla taková najednou dost krutý zásah do toho vašeho dětství a dospívání, že?
3: No, přelomný autobus.
2: Jak se takováhle hrůzná věc může stát?
3: Tak trochu mě přehlédl.
2: Jejda, ne, no to je strašný. A poranil vám nohy?
3: Což bylo potom důvodem k mému nasměrování se, protože má rehabilitace skončila neúplně uspokojivě s dvěma francouzskými holemi. Takže já jsem tehdy jako vlastně adolescent začal cvičit jogu, začal jsem dělat různé jiné aktivity, což vedlo k tomu efektu, že jak vidíte, tak jsem přišel bez francouzských holí. A jednoznačně mě to nasměrovalo i k tomu, že jsem se rozhodl studovat medicínu, kde jsem od samého začátku, kdy kolegové říkali o tom nebo plánovali, že budou chirurgové a plastičtí chirurgové, tak já jsem říkal, ne, já budu dělat rehabilitační medicínu.
2: Já dokonce tady mám poznámku, že jste říkal, že já budu dělat rehabilitační medicínu a budu ji dělat dobře.
3: Přesně tak,
2: To
3: musí posoudit mý pacienti.
2: No, kdybych byl teď opravdu veliký cynik, tak řeknu, že všechno zlé je pro něco dobré, takže možná vás v podstatě tahle ta strašná nepříjemnost v mládí, když člověk prostě je v rozběhu a najednou prostě mu někdo takhle přistřihne křidelka přímo, tak vás nasměrovala tím správným směrem.
3: Je to jistě dobré, já osobně v tomhle zastávám takovou tu teorii, kterou vyznávají i někteří asijští mudrci, kteří říkají, že člověku učitelem nemusí být vždycky ta postava s vlajícím bílým vousem, ale může mu být učitelem i třeba situace.
2: No to je pravda.
3: Což se stalo.
2: No to je pravda.
3: Protože pro mě to bylo velice výhodné a dodnes asi z toho svým způsobem žiji, že mě to zastavilo. V takovém tom poklusu, v kterém už tehdy jsme žili, byť to bylo ještě v tom minulém režimu, tak mě to zastavilo a donutilo mě to k tomu se nad celou řadou věcí zamyslet. Co jiného máte dělat, když jenom ležíte a nemůžete se hýbat.
2: Je to pravda, ale kdybyste nenarazil na jistou osobu jednoho pana profesora, vy určitě víte, koho mám na mysli, tak byste možná pravděpodobně byl sice rehabilitačním lékařem, ovšem jaksi v tom klasickém slova smyslu. Teď mluvím o panu profesoru Kolmašovi, je to tak? Že...
3: To je ještě jinak. Já jsem měl asi v životě jedno obrovské štěstí a to je na učitele. Měl jsem obrovské štěstí v tom, že jsem se dostal po absolvování vojny do Českých Budějovic k panu primáři Koutnému, což byl úžasný člověk, moudrý delfín, který mě provedl oceánem rehabilitační medicíny. Druhé mé štěstí bylo, že jsem se dostal k panu profesoru Levitovi, což je zakladatel vlastně manipulační medicíny, celosvětově uznávaná autorita, o které mohu vyprávět celou řadu příhod a příběhů. A další osobností, která mne výrazně ovlivnila, byl opravdu profesor Kolmaš, což je náš tibetolog, jediný oficiální žijící, kdy opět to byla taková nádherná souhra náhod, kdy jsem chodil do jednoho jogového sdružení, kde mne oslavila jedna z mých spolužaček těchto jogových kurzů, že jazyková škola otevírá kurz tibetštiny, ale otevře ho, až bude 6 zájemců a ono jich bylo jenom 5, a ona usoudila, že já jsem natolik pošetilý, že bych mohl být tím šestým.
2: Jste byl tím šestým.
3: Což se stalo.
2: To je krásné, to je nádherná náhodička. Takže o tibetské medicíně si samozřejmě dneska budeme povídat. A já si myslím, že jméno profesora Levita zazní taky a ve velice zajímavé souvislosti.

0: Tandem glosuje.
1: Zazněl tady pojem tibetská medicína. Doufám, že nám teď řeknete, jaké je vůbec jaksi u nás povědomí o tomhle pojmu.
2: Je velmi špatné, protože Tibet je teď velká móda. To je stejné jako jedním z dalších mých zájmů je období Keltů a keltské historie. A opět je to něco, o čem dneska bych ani nevykládal, protože je to takové, to, teď se to nosí keltologie. Tibet je hrozně zvláštní celou svojí kulturou. Země, která se nachází mezi Indií a Čínou, a která velice intenzivně nasávala vždycky vědomosti z obou těchto zemí, které přitom mezi sebou měly kontakt poměrně mizivý, protože Indii a Čínu oddělují vlastně pohoří Himálají, čili jejich vlastní kontakt byl velice špatný. A Tibet měl navíc ještě další výhodu, že měl kontakt na oblast toho antického Středomoří. Další výhodou z hlediska teď už konkrétně medicíny je to, že vlastně Tibet, buddhistická země, pro buddhismus jeden z nejvyšších atributů lidství je soucit. No v jakém jiném povolání je soucit konkrétně vyjádřen než v povolání medicíny. Čili lékaři byli vždy velice, velice uctíváni, byli současně, nebyli to jenom lékaři laici, byli to vždycky lékaři mniši a skutečně tím naplňovali vlastně tu nejvyšší ideu toho soucitu vůči trpícím bytostem. Zajímavé je, že buddhistická medicína často léčila i nemocná zvířata. A my známe medicínu čínskou. Medicína čínská byla velmi zajímavá tím, že vymyslela vlastně akupunkturu, obsahovala poměrně bohatou farmakologii. Není to jenom akupunktura, požehování pomocí té takzvané moxy. Známe medicínu indickou. Medicína indická měla opět velice bohatou farmakologii. Je tam známá taková ta anekdota, že studenti indických medicínských fakult byli pověřeni úkolem nalézt bylinku, která by k ničemu nebyla. Nikdy se to nikomu nepovedlo.
1: To je hezký úkol, ne?
2: A indická medicína byla také zajímavá, že zatímco medicína čínská měla odpor k chirurgickým zákrokům, tak indická medicína se jich nebála, včetně i zákroků z oblasti plastické chirurgie, což je důvěrně známo, že se zde prováděly skutečně často i docela heroické výkony ve smyslu chirurgických zákroků. A medicína Tibetu si nasávala informace jak z té Číny, tak z té Indie, ale ještě také z oblasti toho antického Středomoří, takže je dokonce známo, že na území Lhasy působil také lékař, který se jmenoval Galénos, čímž jednoznačně demonstroval, k jaké tradici se vlastně hlásí.
1: Ten jistý Galénos opravdu?
2: Nebyl to ten jistý Galénos, ale prostě hlásil se tím pádem k té galénovské škole. A v rámci takové té podpory skutečně medicíny i ze strany těch vládců, těch světských vládců, tak byli ti lékaři nuceni i navzájem různě disputovat, ve spoluučené spory a podobně, takže se utvořil úplně svébytný systém té medicíny, abych neřekl tibetské, ale medicíny centrální Asie, která zaprvé má velmi bohatou farmakologii, kterou obohatila ještě o celou řadu minerálů a také živočišných produktů. Dneska je to velice intenzivně zkoumáno. Zná akupunktur. Dokonce Tibeťané říkají, my jsme vymysleli akupunktur. Číňané to obšlehli. Já si myslím, že to je jasná pravda, samozřejmě. A pouštěli se ze začátku i do zákroků chirurgických, ale tam je zajímavé, že tyto chirurgické zákroky byly posléze výrazně omezeny po té, co po chirurgickém zákroku zemřel jeden z králů tyho tchyně. Člověk by si řekl, že naopak, ale no, král potom přibrzdil.
1: Byly jiný vztahy tehdy.
2: Tak, ale znali celou řadu zákroků i nadále a udržovali třeba k odstraňování cizích těles, k ošetřování nejrůznějších úrazů, protože na tom území skutečně k těmto velice často docházelo. A tím pádem vznikl opravdu velice svébytný a svérázný systém, který si utvořil i třeba svůj vlastní kánon. Jako má čínská medicína svůj kánon, tedy Neijing Suwen, takzvanou knihu žlutého císaře. Indická medicína má svůj kánon v těch Sušruta Sanhita, dalších spisech těch klasiků. Tak tibetská medicína má kánon, který se jmenuje Gyiji, čtyři traktáty. Je zajímavé, že Tibeťané, oni jsou nám mnohem podobní. To znamená malá země v centru kontinentu, vedle velcí sousedé, kteří tam občas vlítnou. Oni občas zase vlítnou na ně. Tak jako my jsme měli husity, tak jednou se Tibetu povedlo dobít Čínu. Pravda několik málo let, ale Číňané to velice neradi slyší. Tím pádem znovu opakuje, vznikl systém se svou takovouhle základní knihou, protože tato kniha, ta Gyiji, je velice složitá, je psaná takovým tím polomystickým jazykem, tak si vyžádala celou řadu komentářů, z nich asi nejslavnější komentáři Vajdury a Onbo, čili modrý lápis lazuli. A protože i to bylo složité a oni dokázali skutečně vyučovat tu medicínu velmi moderním způsobem, tak vznikla i věc, která se jmenuje Atlas tibetské medicíny. To je to, o čem jste hovořil na úvod.
1: Tak jak jste slyšeli, pan doktor Miroslav Procházka má tu oblast tibetské medicíny opravdu velice dobře teoreticky zmáknutou. Já ovšem nepochybuji, že i prakticky, a o tom nás určitě další chvíle našeho tandemu přesvědčí.
0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
3: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Pan doktor Miroslav Procházka, který se věnuje tradičním technikám medicíny Dálného východu, zvláště tibetské medicíně. Začínal ovšem na rehabilitační katedře a katedře fyziologie fakulty Všeobecného lékařství Univerzity Karlovy, vědeckým aspirantem. Pracoval jste dokonce na interně, ano. Mám tady poznámku, v Budějovicích, taky v Ústavu lékařské kosmetiky. Ano. Od roku 1993 jste vedoucím rehabilitačního oddělení zdravotnického zařízení Jarov v Praze. Zároveň vedete školicí středisko v oblasti neinvazivní laserové terapie. To jsem vyjmenoval vaše funkce. No ale teď bychom si ještě mohli popovídat o tom, jak se v podstatě léčení na

0: nějakým způsobem, jeho blokáda je zmanipulována, většinou úspěšně, a v návaznosti na to samozřejmě musí navázat i nějaká opatření z hlediska prevence. To znamená, že ten pacient v naprosté většině případů, pokud nešlo o nějakou poprvé v životě vzniklou akutní blokádu, tak je zařazen i do nějakého rehabilitačního seriózního plánu, to znamená, dostane se mu i nějaké fyzikální terapie, kterou vlastníme dnes víceméně v celé její škále, to znamená elektroléčby, ultrazvuky. Naše specialita je právě ta terapie neinvazivním laserem. A nedílnou součástí je samozřejmě i léčebná tělesná výchova. To znamená, je instruován do toho, jak pracovat se svým tělem, aby se tyto blokády už nikdy neopakovaly. Je instruován o správných stereotypech.
1: Čili to jsou věci, které mu poradíte, a to on je dělá potom sám doma třeba.
0: On by je měl dělat potom sám.
1: By měl. Podmiňovací způsob je tam dost důležitý, bych řekl. Ano, ano.
0: Taky byl vysloven smutným hlasem, jak jste zachytil.
1: Myslím si, že u vás, jak si léčíte i jiné věci, tak s čím vším za vámi člověk může přijít?
0: Rehabilitační medicína vlastně je takový ten obor, je to nejkrásnější medicína vůbec, mimochodem, samozřejmě, že ano. Taková i nejširší, nejkomplexnější.
1: Každý doktor osmé disciplíně.
0: Ano, nejraději ušaři. Ano. Ale je kouzelná tím, že my pečeme o pacienty se všemi možnými problémy. Naším úkolem je vlastně ta rehabilitace, to znamená navrácení pacienta do jeho původních funkcí. Já nevím, pacient si zlomí nohu, noha je mu zafixována, fixace je sejmuta, poté co úspěšně srostl, no jo, ale noha se nehýbe. Čili kam je odeslán na rehabilitaci, aby se vrátila opět ta plná funkce. Pravdou je, že v našem státě se rehabilitace díky osobnostem, jako byl profesor Levit, nebo jako je profesor Levit, jako byl profesor Janda a další, do značné míry posunula i do té problematiky bolestí osového skeletu, to znamená páteře, a bolestí kloubních. Čili to je takové gro našeho oboru, koho dneska nebolí záda, koho dneska nebolí klouby. Je to dobré, člověk má potom vše dobré známé a kamarády. A zde se to vypracovalo a vysofistikovalo opravdu do úžasné kvality, zejména díky kvalitě pana profesora Levita. Protože ve své době, kdy on začal působit, to znamená po válce, on mimochodem se i účastnil aktivně války, což se málo ví jako zdravotník, tak on po válce udělal jednu obrovskou věc. Manipulační a mobilizační zákroky v celém světě jsou doménou osteopatů nebo chiropraktiků. To znamená lidí sice zdravotnicky vzdělaných, leč nikoliv lékařů. Je otázka, nakolik je to správné. A on si toto uvědomil a ve své době de facto vrátil tyto zákroky zpět do medicíny. Napsal svou fantastickou knihu Manipulační léčba v rámci reflexní terapie. Je to kniha, která vyšla dnes, pokud je mi známo, asi v 19 jazycích, včetně hebrejštiny, včetně japonštiny. A je to prostě člověk naprosto úžasný, nejenom těmito kvalitami odbornými, ale i svými kvalitami lidskými.
1: I znovu zdůrazňuji, že jméno profesora Levita tady ještě zazní a ta souvislost bude opravdu velice zvláštní. A bude to už za chviličku, hned po písni.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Vydáme se teď s doktorem Miroslavem Procházkou, mým dnešním hostem, mezi klasiky českého humoru. Vy jste si vybral Cimrmany. Mimochodem, Cimrman má něco společného taky s tibetskou medicínou. Zjistil jste nějakou spojitost?
2: Říká se přece, že pobýval ve Lhase, kde složil nějakou tu hudbu pro tamní ženijní vojsko. A což je samozřejmě pravda, ale s medicínou jakkoliv s ní experimentoval a vášnivě rád, což je známo, tak ale nevím, zda s tou tibetskou asi ne.
1: No, ale když už jsme v tom Tibetu, tak bylo to v Tibetu ten buddhistický mnich, který vám povídal o svém největším guru svého života?
2: Nebylo to v Tibetu, já mám s Tibetem problém, protože jsem napsal i celou řadu článků o politické situaci v Tibetu a tím pádem mám problém získat vízum do Číny.
1: Aha.
2: Takže jsem v Tibetu samotném vlastně nikdy nebyl a možná je to i dobře, protože Čína si z něj udělala obrovský zdroj deviz ve smyslu turistického skanzenu, z kterého všichni ti kvalitní lidé emigrovali přitom do jiných zemí. Takže já jsem byl všude okolo, kam ten Tibet zasáhl, do Mongolska, byl jsem v Mongolsku. Byl jsem v Buriatsku, kde existoval obrovský institut pro výzkum klasické tibetské medicíny, protože ve své době si v Sovětském svazu uvědomili, že ztrácejí na západ technologiemi a že už to nikdy nedoženou. Ale stejně moudře si uvědomili, že mají na svém území celou řadu tradičních zajímavých technik a taky začali intenzivně zkoumat. Takže Akademie věd sovětská vybudovala své takové centrum v Ulan-Ude, kde se právě zkoumala tradiční tibetská medicína. A je zajímavé, že jediný evropský jazyk, do kterého byly přeloženy tradiční tibetské spisy medicínské, víceméně všechny ty důležité, je ruština. Takže já dneska překvapivě s radostí žiju z ruštiny a mám ji rád. No a když jsem byl v Buriatsku se podívat právě na ten atlas tibetské medicíny, který se dochoval pouze ve dvou originálech a jeden z nich se nachází v Ulan-Ude, tak mimo jiné v rámci toho pobytu, který byl organizován Buriatskou akademií věd, tak jsem zjistil, že v jednom chrámu asi 70 km od Ulan-Ude pobývá mnich, který dělá i manipulace. A oni mají skutečně svůj systém manipulací a mobilizací, to už jsem viděl i v Mongolii, takže se mi to hrozně líbilo i zatoužil jsem milého mnicha navštívit, což byl výlet na celý den, fasoval jsem řidiče Slávu, vůz Žiguli a jeli jsme tajgou. A když jsme dojeli, tak tam byl opravdu klasický tibetský mnich, to znamená šikmo oký, žlutý, vylepaná hlava, fialové roucho a byl celý pyšný, že tam za ním přijel ten bílý sáhyb a ještě z té Akademie věd, takže se vytahoval a říkal, já umím manipulovat, já umím opravdu skvěle manipulovat, já umím bezvadně manipulovat a teď, když mi to předváděl na pacientech, tak to bylo jako povědomé hmaty a on pak pronesl naprosto památnou větu, která by se mohla tesat. Já umím skvěle manipulovat, protože mě se poštěstilo být 3 dny u pana profesora Levita, když byl v Moskvě. A já jsem v tu chvíli začal padat na záda, protože on mi tam opravdu s mystickým svitem ve svých šikmých očích říkal, že největší guru celého jeho buddhistického života je profesor Karel Levit, Praha 2, Italská 35, železniční poliklinika.
1: Tak tohle to je hodno Járy Cimrmana.
3: Pane Brašnáři, a stalo se vám ještě někdy jindy v životě, že jste se zachoval takhle pěkně, poctivě?
4: Já jsem měl kolikrát možnost. Já třeba například v 5. třídě jsem před školou našel hodinky. A taky jsem je neukradl. Dal jsem je tenkrát do ředitelny.
3: Čili už od dětství v panu Brašnářovi byl takový smysl pro poctivost.
4: Tedy cukání měl, to je pravda, ale pak jsem si říkal, co kdyby mi náhodou někdo viděl. A potom jsem si myslel, že by mi mohli dát nějaký nálezný. A oni mi akorát za to pověsili. Na nástěnku.
3: Aha, no to musel být příjemný pocit tam viset, že? Pane Brašnáři, ta vaše poctivost, ta nespadla z nebe. O tu se zasloužili ti, kteří vás od dětství formovali. Přinesl jste ty fotografie, jak jsem vám říkal.
4: Tak, tadyhle to je naše třída.
3: Já ukážu.
4: Ještě z obecný, tam na krajíčku.
3: A vy jste, kde?
4: Tadyhle na krajíčku.
3: Ano, vedle věže.
4: No. A kde nás učitel? Měl soudruh učitel Plech.
3: No, jestli se dívá na pořad, tak má jistě radost.
4: Ne, on už neučí.
3: Je asi v důchodu, ne?
4: Ne, on jednou prodával lístky na ples rodičovského sdružení a natisk si tam dvojnásobnou cenu a oni mu na to přišli. Strašně nešikovně to.
3: A co je tady na té fotografii? To jste vy?
4: No, co jsem já, když mi bylo 6. Asi pamatuju, že v tom ateliéru měli takovou skleněnou kouli, ve který sněžilo a ta se mi strašně líbila.
3: To znám, to se takhle otočilo a padal
4: no,
3: se.
4: A tu jsem taky neukradl.
3: Vážení přátelé, seznámil jsem vás s panem Brašnářem. Není to žádný čítankový hrdina, má své chyby, ale jedno je jisté, nekrade. A to je pozitivní a z toho bychom si měli vzít příklad. Pane Brašnáři, já vám děkuji.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Tandemu s Janem Rosákem.
1: Hostem dnešního tandemu je osobnost velice zajímavá, člověk, který se věnuje tradičním technikám medicíny Dálného východu, používá tibetskou medicínu, ale nevyhýbá se ani tradičním metodám rehabilitace. Je to pan doktor Miroslav Procházka. Dneska léčíte neuvěřitelné věci, například zvonění v uších neboli tinnitus.
2: Zvonění v uších neboli tinnitus, to je taková zajímavá věc. Já se již mnoho let věnuji neinvazivní laserové terapii s velkým nadšením. Podařilo se nám dokonce stáhnout sem do Čech sídlo European Medical Laser Association. Podařilo se nám dělat zde již 3 světové kongresy laserové medicíny, z nichž 2 jsem prezidentoval. A jednou z takových laser je vůbec takový docela dobrý zázrak i u bolestí pohybového aparátu a podobně. Ale jeho účinek je velmi komplexní. Jeho účinek není pouze protibolestivý, ale i stimulační, regenerační a protizánětlivý. A jednou z diagnóz, kde se to ukázalo jako velmi šťastné, je právě diagnóza zvonění v uších, čili tinnitu. To jsou totiž takové 2 velmi zajímavé diagnózy, takzvané otoneurologie. Na hranici mezi ušní medicínou a neurologií. A to je diagnóza závratí a diagnóza zvonění v uších. Obě 2 jsou to diagnózy velice frekventní. Tinnitus 60% populace ví, co to je, protože ho zažili aspoň jako epizodu. Závrat 75% pacientů, kteří vyhledají lékaře ve věku nad 70 let věku, ho vyhledají kvůli závratím. Čili se to úžasně frekventní diagnózy. O nichž doposud v té terapii vládl spíš takový nihilismus. Ono je to trošku dáno i tím, že celá škála různých příčin může tyto problémy spouštět. Co se týče laseru, tak tam skutečně se ukázalo, že laser tím svým stimulačním efektem dokáže těmto pacientům velice výrazně pomoci. My teď poslední studii, kterou máme, tak jsme dělali pro kongres v San Francisco a na náhodně vybraných 1000 pacientech, což už je dostatečně velká skupina, aby to byla skutečně seriózní studie a nejenom soubor nějakých povídaček, tak 66% těch našich pacientů má ten tinnitus redukován více jako polovinu nebo vymizelý, čili přestává tangovat kvalitu jejich života. Protože to je velmi důležité. Tinnitus je o kvalitě života. Na pacientovi nevidíte nic. Když na něm vidíte, že ho bolí noha, tak vidíte, že pajdá. Když má tinnitus, nevidíte nic. A toho pajdy je vám líto. Jenomže pajda, když se večer dopajdá domů, tak se položí na své pohodlné sofa a o té noze neví. Když to nebohý tinnitář, když večer dojde domů a okolo všechno stichne, tak je mu nejhůř.
1: Víte, co jsem si přečetl, a to mě teď potvrďte, jestli to tak opravdu asi bylo, nebo jestli je to pouze vaše domněnka, že tinnitem trpěl taky Van Gogh.
2: Ano.
1: A že to, že si s proměnutím tedy odříznul boltec ucha, že byla reakce na zoufalství
2: Můžeme to tak vidět.
1: Dá se to takhle reprodukovat?
2: Pokud máte tinnitus, jste v dobré společnosti, protože tinnitem trpěl také Beethoven, tinnitem trpěl Smetana, Schumann, spousta známých osobností, ale Van Gogh je naprosto modelový, protože Van Gogh, existuje celá ta jeho korespondence, kterou on si vyměňoval se svým bratrem Thém. Bohužel tedy v češtině vyšly jenom dropty, takže je dostupná pouze ve francouzštině, ale i z té korespondence cítíme, jak mu bylo hrozně. On navíc trpěl takovou zajímavou věcí, on trpěl takzvanou Meniérovou nemocí. Meniérová nemoc je hrozná věc, protože ten tinnitus přichází v těžkých atakách, těžkého zvučení v uších, ale zároveň i se závratí a s těžkou nevolností. Proto on třeba imponoval svému okolí, když pobýval v Arl, jako blázen. Protože on, když dostal záchvat, tak se motal, protože měl těžkou závrať. Pokud maloval někde venku, nedokázal se vrátit do svého milovaného žlutého domu, který mimochodem už nestojí. A tím pádem imponoval svému okolí jako skutečně člověk šílený. Já osobně si myslím, že opravdu ta amputace toho boltce, že to můžeme vidět jako zoufalý pokus o sebeléčbu a konec konců i celé jeho vyústění jeho života. On suicidoval, on spáchal sebevraždu. Tak, jak to byl nešťastný celý život, tak i tu sebevraždu špatně, protože se střelil, ale žil ještě v ukrutných bolestech 24 hodin, tak i to můžeme vidět jako možný výraz toho zoufalství. A každý, kdo se tinnitem opravdu seriózně zabývá, tak vám potvrdí, že míra sebevražednosti mezi těmito pacienty je enormně vysoká. Z toho důvodu, že v tom zoufalství ten pacient ten tinnitus jednou vypne úplně.
1: Tak abychom neskončili teď tohleto naše povídání pesimisticky, jak si dáme radši nějakou optimistickou píseň.
3: Český rozhlas Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Dostáváme se s našimi hosty taky někdy do oblastí, které nejsou až tak úplně veselé. Před chvilkou jsme s panem doktorem Procházkou jednu takovou navštívili. Mluvil jste velice působivě o tom hučením v uších, zvoněním s tinnitem. Prostě je to věc, která není vidět a přitom je to příšerné. Jak vypadá třeba takové vyšetření tibetskou medicínou?
2: Ještě jinak, já vždycky i do svých studentů, protože funguji jako externí pedagog právě z hlediska té otoneurologie, tak do svých studentů vždycky tluču jednu věc. Pacient ano, prvoplánově přichází s tou potíží těla. Má-li dlouhodobou potíž těla, vždy bude tangována i jeho psychika. To ještě pochopí. A pak jim říkám, ale bude tangována i jeho duše. To už pochopí jenom někteří. A je to tak, je to tak. A je důležité toho pacienta vidět právě v těchto všech aspektech jeho lidství, v čemž mi, myslím, právě taky pomáhá a pomohla trošku ta tradiční asijská medicína, která se vždycky snažila vidět toho člověka v souvislostech, co možná nejširších. Takže třeba vyšetření, teď nehovoříme už o těch pacientech se zvoněním v uších, ale vyšetření toho tradičního tibetského terapeuta vždycky začínalo velice podrobným vyptáváním. Když se vyptával toho pacienta, to nebyla žádná anamnéza, kterou provádíme dnes, kdy nám pojišťovna vymezí na pacienta 15 minut, tak se ho stihneme akorát zeptat, stonal jste, nestonal jste, co berete za léky, na co umřeli rodiče a konečná. Oni se ho vyptávali na celou řadu návyků, na celou řadu věcí souvisejících s jeho životem velmi zeširoka. To dotazování trvalo řádově i hodiny. Další věcí bylo, že Tibet, stejně jako třeba i čínská medicína, používá s velkou oblibou pulzovou diagnostiku, která je velice zajímavá, kdy hmatem na tu předloketní tepnu skutečně je možné vnímat cosi, čemu by se dalo říct cirkulace, jakési hypotetické energie a informovat se tam o funkčním stavu toho člověka. Je velice zajímavé, že já jsem si od doby, kdy jsem pracoval na interně, často porovnával pulzní diagnostiku s laboratorními výsledky. Bylo zajímavé, že ta pulzová diagnostika často byla citlivější a že předbíhala tu laboratoř. Tibetská medicína pak prováděla velice důkladnou analýzu moče, kdy pacient nejenom, že se ta moč prohlížela, její barva a podobně, ale ta moč se i nechávala odpařit a zkoumal se i ten odpar, který tam vznikl. Mimochodem často to bylo v nádobách, které se dnes používají jako tibetské zpívající mísy, takže když vidíte tibetskou zpívající mísu, tak je to vlastně lepší šampuska, že?
1: Tak to teda koukám očima teď přímo.
2: A pak následovala ta terapie, stála opět na takových třech kořenech svých nebo třech hlavních větví, kde tou nejhlavnější, nejdůležitější větví byla úprava životosprávy. Vždycky. To znamená, pacient byl velmi podrobně poučen, jak má upravit svou dietu, jak má upravit svou životosprávu, pohyb, jak má upravit své vztahy k okolí, jak má upravit své vztahy k velmi širokému okolí. Je velmi zajímavé, že velmi často se ty medicínské fakulty družily s astrologickými fakultami, protože věřili, že i vliv vlastně něčeho tak vzdáleného, jako jsou ty hvězdné objekty, může mít svůj vliv na zdraví člověka. A já osobně tohle pozoruji na pacientech, já si velice důsledně sleduji úplňky a novoluní, sám na ně tedy velmi citlivě reaguji. Když jsou úplňky a novoluní, tak vždycky víte, že začnou chodit podivní pacienti. To je pravidlo.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Doktor Miroslav Procházka nejenom vede zdravotnické zařízení v Praze, ale také je člen nejrůznějších lékařských společností. Tím pádem asi taky jste mluvil o tom, že něco jste studovali jenom ve francouzštině, takže se domluvíte francouzsky, anglicky, německy, rusky. Taky jste se učil tibetsky, tady mám napsáno. Už něco umíte?
2: Umím pár věcí velmi sporadicky.
1: Ale tohle to všechno samozřejmě využíváte i při přednáškách v cizině. Mám tady poznámku, že jezdíte také do Ameriky přednášet. Já budu citovat, jo? O vaší milované otoneurologii.
2: Ano.
1: To je váš opravdu zamilovaný obor.
2: Skutečně zamilovaný. On ho dělá málo kdo, takže ti pacienti jsou potom i neskutečně vděční, když najednou vidí, že jim třeba lze ulevit, že se někdo nepostaví k jejich problému tím, co konkrétně pacienti se zvoněním v uších slyší velmi často, tak si na to zvykněte. To je tak neskutečně stupidní věta, na to se zvyknout nedá.
1: To se samozřejmě vůbec nedá, ale teď jste mě vnuknul myšlenku, jak zastánci evropských nebo západních způsobů léčení pohlížejí na tibetskou medicínu nebo východní medicíny, ty praktiky, které vy vyznáváte nebo také používáte. Jestli pak někdy se nesetkáte s takovým pohledem despektickým trošičku, ne?
2: Víte co, já osobně určitě ne, protože o mě všichni vědí, že mám zakomponovány do celého toho komplexu medicíny jako takové. To znamená, všichni vědí, že na jednu stranu skutečně se velmi aktivně třeba věnuji jednomu z nejmodernějších medicínských odvětví, což je ta medicína laserová. Na druhou stranu všichni vědí, že mě velice zajímá etnomedicína, to znamená medicína těch starých civilizací. Ona stejně si to uvědomila i třeba Světová zdravotnická organizace, která už v 70. letech minulého století konstatovala, že tradiční systémy v sobě obsahují mnoho racionálního. A že je třeba je studovat, dokud ještě žijí jejich nositelé. A to je obrovská pravda. Vemte si i, kolik moderních léků vzniklo právě na základě studií toho, že se studovaly tradiční techniky, že se studovaly tradiční byliny a hledalo se, co v nich je účinného. Mezi námi i nejslavnější vlastně kardiotonikum, lék aktivující vlastně srdce digoxín, vznikl původně tak, že se zkoumal recepis nějaké báby kořenářky z Anglie, někdy už v 19. století, až se zjistilo, že účinnou látkou je právě extrakt z toho z náprstníku, ten digitalis. Takže přesně tak je to třeba nahlížet. Tady je spíš na škodu jedna věc, vždycky jsou škodliví fanatici. To znamená, existují fanatici těch tradičních technik, kteří se pohybují světem s planoucíma očima a říkají jedině ty tradiční techniky, všechno ostatní je blbě a je jasné, že potom tito fanatici dělají celé té věci,
1: škodí,
2: medvědí službu. Čili tito lidé škodí. Ono je to tak ale i s celým životem. To, myslím, je u mě i rezult toho, že jsem ten rok měl čas přemýšlet o spoustě věcí. Svět není černý, svět není bílý, svět je někde mezi. A ten kompromis není škodlivý. Nemám rád fanatiky a myslím si, že je to ze mě i cítit.
1: Nepochybně, myslím, že to bylo poznat i z celého vašeho dnešního povídání. Moc děkuji panu doktorovi Miroslavu Procházkovi, šéfovi zdravotnického zařízení Jarov v Praze. A děkuji vám nejenom za sebe, ale i za naše posluchače, kteří možná získali trošičku větší rozhled v této oblasti, která nás všechny, a já myslím, že z naprosto pochopitelných důvodů, hodně zajímá. Moc děkuji, ať se všechno daří.
2: Také děkuji, hezký den.
0: Tandem Jana Rosáka. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
3: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 6 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Telčská dechovka odstartovala pořad Českého rozhlasu u muziky s Josefem Zímou. Ten přeje posluchačům dobrý den a dobrý poslech orchestru z Krásné Vysočiny. Nejen orchestru, samozřejmě i solistů Věry Svátkové, Hany Šlechtové, Petra Nováka a Ctibora Soukupa. Kapela pokračuje dvěma skladbami Jana Dohnala s názvy Cestička do polí a Hrajte chlapci, písní Ády Doška a Jaroslava Hájka Krajem Vysočiny a směsí známých polek Vladimíra Fuky a Míly Cinka. Prosím.

Řezovskou desítku založili manželé Olina a Jiří Homolkovi na začátku roku 2001 a od té doby se má čile k světu. Paní Olinka je nejen solistkou kapely, ale i výraznou spoluautorkou celé řady titulů. Dnes vám nabídneme hned dva její texty k valčíku Josefa Žida z Kvítečku Jabloňových a k polce Josefa Stejna Já to vím, já to znám. Dále pak uslyšíte dvě lidové písně Nad naší maštalkou a Veselská chasa v úpravě Ády Doška a Ladislava Kubeše. Hraje vám Březovská desítka, zpívají Olina a Jiří Homolkovi.

Posloucháte pořad Českého rozhlasu U muziky s Josefem Zímou. Z CDčka písničky plné vzpomínek nám teď zahraje orchestr Karla Vlacha a kromě mne zaspívají Iveta Simonová, Jiří Vašíček a Rudolf Cortés. Budou to vzpomínky na Slow Fox Alfonse Jindry a Miroslava Zikána Zavři oči, na píseň o mušli Zdenka Marata a Zbyňka Vavřína, korále Bedřicha Nikodéma s textem Jiřího Suchého a skladbu Jaromíra Vomáčky na slova Zdeňka Borovce Tam u nás na vesnici.

Moravské hudební sousedy a kolegy dnes zastoupí Kumpanovi muzikanti s Boženou a Zdeňkem Baťkovými. Zároveň také zakončí program dnešního písničkového setkání u muziky. Bude to polka Zdeňka Baťky, Pustňa k vám, píseň MR Procházky s Baťkovým textem Lásku jsem našel a nakonec lidový verbuňk Už dozrála kukurička v úpravě MR Procházky. Josef Zíma se také loučí a těší se na slyšenou zase příští týden. Ahoj!

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 7 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.
2: Je krátce po deváté, Český rozhlas vysílá Zálety. Pěknou neděli přeje Alena Zárybnická. A kdo jednou onemocněl rádiem, je většinou nevyléčitelný. To jsou nedávná slova mého dnešního hosta pro týdeník Rozhlas. A možná právě tady by hledala odpověď na otázku, proč můžete bývalého rozhlasového zpravodaje Petra Volodána chvíli i asistenta Vladimíra Remka v Evropském parlamentu slýchat v Českém rozhlase znovu. Pro hradecké a pardubické vysílání připravuje vždycky dvakrát týdně, v pondělí a v pátek, kratičké dvouminutové glosy. A řeč bude taky o jeho televizní práci. Postřehy odjinud točil například ve Skotsku, Finsku, Irsku. Jako novinář navštívil 50 zemí a zeptám se i na to, jak se mu žilo v hlavním městě Evropy v Bruselu.
3: Zálety Aleny Zárybnické.

0: Vlodán pochází z Pardubic. Po gymnáziu v Soběslavě vystudoval žurnalistiku na Univerzitě Karlově. V rozhlase, tehdy ještě československém, pracoval od roku 1977. Byl zpravodajem v Rusku, v Londýně, v Pobaltí a taky v Afghánistánu. Chvíli pracoval jako asistent v Europarlamentu v Bruselu. Naštěstí pro nás posluchače je ale jeho rozhlasová nemoc, jak sám říká, nevyléčitelná a můžete ho na vlnách Českého rozhlasu slýchat pořád. A třeba dneska i v záletech. Petr Vlodán, jsem ráda, že jste si udělal čas. Dobré dopoledne.
1: Hezký den.
0: Už na žurnalistiku jste šel s tím, že budete rozhlasák?
1: To právě ne. Já jsem na žurnalistiku tedy šel plánovitě, protože mě novinařina bavila už na gymnáziu, dá se říct, i když jsem netušil vůbec, co to obnáší. Ale to, že budu rozhlasák jednou, za to mohou mý kantoři na žurnalistice, protože my jsme se po druhém ročníku dělili na specializace a já jsem měl obrovské štěstí na profesora Kováříka, který dělával tehdy hrozně zajímavé pořady i pro televizi s profesorem Štechem, toulali se po českých památkách, pouštěli nám na té rozhlasové specializaci třeba takové reportáže jako O kapce vody, Františka Gela a tak dál a tak dál. No a tam mě vlastně nějakým způsobem uchvátil zvuk jako takový a řekl jsem si ne, psané noviny ne, je to fajn, ale ten zvuk, to je krásné. A už při škole, při té Karlově univerzitě jsem začal spolupracovat s rozhlasem na Vinohradech a pak už jsem tam nakonec byl 26 let.
0: František Gel mimo jiné informoval i o Nürnberském procesu po porážce Německa v letech 45 až 49. Mělo právě jeho zpravodajství vliv pro to vaše rozhodnutí, třeba i ty reportáže, které přinášel tehdy z toho napjatého místa?
1: To musím říct, že ani tolik nebylo, spíš to bylo opravdu o té formě toho studia, protože mně se líbilo, že třeba pan profesor Kovářík nám rozdal tehdejší cívkové magnetofony, bylo jich na fakultě asi 5 nebo 6 a ve dvojicích nás vyslal do Prahy z té Celetné ulice do centra a řekl, nechci vás tu vidět, přineste mi rozhovor o čemkoliv. A potom jsme si to pouštěli a on nám říkal, co je na tom rozhovoru špatný, jak má rozhovor vypadat. Od té doby vím, že když, a pořád si to připomínám, když je třeba 1. září a jdou školáci do školy, a já pořád slyším, jak v televizi, tak v rozhlase otázku. Líbilo se ti ve škole? A školák nemůže odpovědět jinak, kor ten malý prvňáček, ano. Když se ho zeptáte takhle, tak samozřejmě odpoví ano, vy se ho musíte zeptat tak, aby vám dal větu, nebo aspoň dvě. A tam to právě začínalo všechno to, co se potom odvíjelo v té praktické novinářské dráze. Takže na to hrozně rád vzpomínám.
0: Říkáte, jak správně vést rozhovor. Zkuste říct, prosím, našim posluchačům, ale hlavně mě v tuhletu chvíli, jaké zásadní chyby dělá ten, kdo rozhovor vede?
1: No, první chyba mnohdy začíná podle mého názoru už v tom, v té přípravě. Protože když si toho partnera rozmluvíte a na všechno se ho zeptáte, než spustíte magnetofon, anebo než ho vezmete do studia a pak se ho ptáte znovu na to samé, on vám to už tak krásně nikdy nepoví. Já vás teďka trošku dostanu do rozhovoru jinak. My mluvíme o tom, jak já jsem začínal novinařinu, ale já vím o vaší vášni a když se podíváte na tuhle tu moji fotku, která je shodou okolností taky z tohoto regionu, je z Josefovského letiště, tak uvidíte, že jsem třeba mohl být i něčím jiným, třeba něčím, co je vaše vášeň.
0: Na té fotografii vidím malého kluka s bílou čepicí z bambulí. Určitě pokud budete souhlasit, dáme tuhletu fotografii na web záletu, tak aby
1: můžem.
0: Diváci mohli podívat. Za panem Vlodánem odhaduji tak 3, 4, 5 letem.
1: No bude to do 5.
0: Stojí větroň, který se jmenuje Pionýr.
1: Jedním z mých snů, ještě dětských, to vůbec jsem netušil o novinařině nic, tak bylo být pilotem také, ale pilotem těch velikých letadel. Faktem je, že potom jsem se při té novinářské dráze nalétal leda s čím. To je jenom pro zajímavost.

0: Českém rozhlase posloucháte nedělní zálety dnes s Petrem Voldánem, novinářem, který působil dlouhou dobu v Československém a poté Českém rozhlase. Jen namátkou Ozvěny dne, Odpolední radiožurnál, Stalo se dnes, Sportovní magazín, Zápisník zahraničních zpravodajů, to jsou jenom některé pořady, které připravoval. Byl Zápisník zahraničních zpravodajů pro vás opravdu tím nejoblíbenějším?
1: To je srdeční záležitost. To je něco jako ty postřehy, to je taková, já to považuji za rozhlasovou perlu. Navíc je to jeden z nejstarších pořadů, který se stále drží na vlnách rozhlasu. A to byl takový odskok od té běžné zpravodajské novinařiny. To byl takový fejeton, taková radost. A tam jsme se všichni jako zpravodajové, a dodnes to tak je, když se bavím s kolegy, kteří tam stále ještě jsou, tam jsme se všichni snažili svým způsobem vyřádit i předvést, najít to nejzajímavější téma, když se podařilo ulovit zajímavého člověka, k čemuž často pomáhá novinářům náhoda, což víte sama taky dobře. Já když jsem šel nakupovat do samoobsluhy v Londýně, co by zpravodaj, a viděl jsem najednou u bedínek brambor operní pěvkyni Dagmar Peckovou, tak tam se narodil rozhovor a my jsme se potom potkávali. To bylo velice zajímavé, když jsem potom přešel jako zpravodaj do Moskvy, ona tam přijela koncertovat a zpívat, tak jsme se potkali tam. A potom, když jsem byl v Bruselu, tak ona přijela zpívat do Bruselu a hostovat. A zase jsme se potkali tam a všechno to začalo u těch brambor tehdy. Takže to jsou takové náhody, které jsou. A tohle, když dostanete do zápisníku, a lidé na to často velice rádi taky reagovali, nevím, jestli teď ještě píší, ale nám chodili korespondenční lístky od lidí, třeba to byl zajímavý tip, chystáme se na dovolenou do teritoria, o kterém jste mluvil, tak to byla opravdu lahůdka.
0: Obraťme teď list kousíček zpátky do roku 1997, to jste byl v Londýně jako zahraniční zpravodaj. Je pravda, otázka z mého soudku, že Britové se skutečně velmi často baví o počasí?
1: Pravda to je.
0: Mají k tomu důvod?
1: No, já jak jsem si ty Brity tak trošičku otypoval, a já nemůžu samozřejmě, když jsem tam pracoval 3 roky, tak nemůžu říct, že znám Brity. To si mohl troufnout třeba říct můj předchůdce Karel Kincel, anebo někdo jiný, ale já to mám za tak trošku společenskou formulku, oni si vás nechtějí hned pustit v rozhovoru blízko k tělu, no tak se nabízí to téma toho počasí a je to dost časté téma. Náš syn žije teď a pracuje v Londýně, takže se tam občas podívám a ono to pořád přetrvává.
0: Královská rodina, to je jistě další velké téma, které nemine žádného zahraničního zpravodaje pracujícího v Británii. Představuji si to tak, že jejich spolupráce s novináři je asi taková výborně fungující firma, výborně fungující soukolí, spolupráce mnoha lidí, aby na povrch vyšlo jenom to, co na povrch vyjít má, nebo je moje představa naivní?
1: Není. A navíc tím výsledkem má být, že toho novináře k těm členům rodiny vlastně ani nepustíte, pokud možno. A když ne, tak hodně blízko. O to víc jsem měl radost, že jsem měl několik zkušeností, že jsem se dostal blíž, i když ta první byla smutná, protože já jsem nastoupil na post londýnského zpravodaje a za 2 dny se zabila princezna Diana v Paříži, takže to byla ta odvrácenější tvář setkání s královskou rodinou, veškeré to informování o všech záležitostech a novinkách, které se týkaly toho úmrtí, reakcí královské rodiny, královny samotné, potom pohřeb a tak dál a tak dál. Toho bylo hodně, ale potom, když mi přišlo téměř na konci toho mého působení pozvání, o kterém jsem slýchával o té události od Karla Kincla, a on jediný tehdy, myslím, měl tu možnost zúčastnit se garden party u královny, a mně přišla pozvánka s tím dovětkem, co máme mít na sobě, kde se ženeme pro manželku klobouk, protože ten ve výbavě tehdy neměla samozřejmě, ale bez klobouku do královského paláce, do zahrad se jít nedá. No tak jsem se přece jenom dostal trošinku blíž, i když samozřejmě ne úplně ke královně, neměl jsem šanci s ní nikdy ani mluvit, byl jsem na pár metrů sice, ale informovat o tom, jak Britové na jedné straně uznávají královnu jako instituci a na druhé straně pořád do toho mnozí rýpou, že už je to přežitek a tak podobně. Těch příležitostí bylo dost.
0: Petr Voldán ve studiu Českého rozhlasu, vysíláme Zálety.

0: Aleny Zárybnické.
1: Petra Voldána máme bez pochyby ve škatulce Rozhlasák, ale už dlouhou dobu spolupracuje i s Českou televizí. V rámci cyklu televizních fejetonů z atraktivních míst světa, který Česká televize vysílá už od roku 1993, točil například ve Finsku, v Koreji a taky ve Walesu.
2: My máme rugby hlavně za mužský sport, ale tady ve Walesu je vidět, že ani o budoucnost ženského rugby tu vůbec nemusí mít žádné obavy. Dokazuje to i trénink už od školního věku.
3: Hráčky dostávají na hřišti pořádně zabrat a zaujetí z nich doslova čiší. Nikterak se nešetří a trénují s nasazením, jako by šlo o život. Až i mě zlákali k účasti na tréninku. Uznejte, že takové pozvání jsem odmítnout nemohl.
2: Velské ženy jsou zvyklé na tvrdý život a mnozí chlapi by jim radši asi nepřišli vůbec pod ruku. Rugby není pro každého ani pro každou, ale představit si tuto zemi bez rugby, to určitě nejde. Z království šišatého míče vás zdraví Petr Volda.
1: A právě tahle reportáž byla oceněna na 18. ročníku festivalu Sportfilm v Liberci v kategorii sportovní reportáž. Bylo to loni na podzim, takže dodatečná gratulace.
4: Já musím přidat ještě se trošičku víc chlubit, protože pak jí z Liberce poslali do Itálie a ta reportáž vyhrála cenu Expo 2015 mezi krátkými reportážemi na celosvětové soutěži.
1: V čem bylo její kouzlo?
4: Asi v těch ženských. To si myslím, že zapůsobilo na ty poroty i to, že my jsme nenatáčeli od někud z tribuny, ale my jsme, kameraman běhal s těma rugbystkama, aby získal co největší detaily. Ten byl uhoněný víc než oni při tom tréninku. A oni mě taky zapojili dokonce, protože mě se líbilo, jak oni se zvedají při tom rozhozu, kdy se háže mezi oba týmy jakýsi out. Neznám přesně ta pravidla. A tu, která chytá, tak oni zvedali do výšky, aby to opravdu chytla. A já jsem tak obdivně to koukal a oni říkali, tak si to pojďte zkusit taky. Takže mě tam taky zvedli a to byl opravdu velikánský zážitek. Dál jsem se do tréninku nepustil, protože to bylo brutální, opravdu brutální.
1: Česká televize teď od 30. dubna vysílá premiérové díly z Koreji. Je to zase 13 dílů, tak jak bývá v tomto cyklu zvykem. Nesmírně obtížné musí být poskládat všechny ty informace, které na místě získáte, když máte zajímavé téma, do těch tuším 6 minut stopáže.
4: Pět a fous. Je to hrozně těžké. Tady mi pomáhá ta rozhlasová novinařina, protože ta vede ke zkratce. Rozhlas je přece jenom úspornější médium, pokud nepočítám rozhlasová pásma, hry a podobně. A korto zpravodajství, tak tam se musíte vyjadřovat hodně zhuštěně, což má své i nevýhody. Ztrácíte květnatost té řeči a toho vyjadřování a podobně, ale je to se stejně boj dostat všechno do 5 minut. Hádáme se o věty, aby to tu stopáž mělo, protože vám jako autorovi připadá všechno důležité, kolegům zase méně důležité, je tam i ten moment té televize, že všechno nemá smysl říkat, ale něco za vás ukazuje kamera, což byl ze začátku točení postřehů, především právě v tom Skotsku a Jirsku můj problém hlavní, pochopit tohleto a nějak se s tím vyrovnávat. Takže je to jinačí.
1: Nejzajímavější z vašeho úhlu pohledu díl, který jste v Koreji natočil?
4: To je fakt těžký, protože

0: čtvrtkilové mandarinky jsou unikát. Potapěčky 80-leté, které loví mořské plody a neopren používají jenom asi posledních 20 let, jsou zapsané v historickém dědictví UNESCO. Dávejte to naroveň třeba s skleněnou kavárnou Božka Šípka ve Skleněném zámku, nebo porovnejte to s tím, že stojíte před zmenšeninou pražské staroměstské radnice v Soulu, nebo natáčíte o tom, že jediní Korejci mají vlastně kovové hulky, kterými jedí tu asijskou stravu. Takže když se vám to takhle skládá, tak mi řekněte, co z toho je nejzajímavější.
1: Nemám odpověď na tak složitou otázku, kterou jsem položila já vám. Petr Volodán, bývalý rozhlasový zpravodaj, dnes kromě jiného taky glosátor Českého rozhlasu Pardubice a Hradec Králové. A právě o psaní glos bych ráda

0: 27 let v Československém a v Českém rozhlase a přesto říká Petr Voldán, že se pořád nestydí za mrazení v zádech a husí kůži při tom, když mluví k rozhlasovým posluchačům. Ráda bych mluvila o pravidelných pondělních a pátečních glosách, které připravujete. To je nikdy nekončící práce. Kolikrát za den vás napadne, ano, tohle je téma, o kterém bych mohl glosu udělat?
1: Někdy i několikrát. A někdy vůbec nic. 2-3 dny. Ale ten život vždycky něco přinese. Takže ono se to zdá, že to není až takový problém dvě témata za týden nějakým způsobem dát. Ale někdy mám třeba 2-3 témata připravená, ale život, události přinesou téma aktuální, takže to, co je připraveno, se odsune, protože přijde téma lepší, které je potřeba v tu chvíli uchopit. I když popravdě řečeno, ani já, ani Ivan Hofman, se kterým se střídám a je s námi na hradecké vlně ještě třetí glosátor, tak přesně nekopírujeme to, co hýbe společností a ta témata, protože já osobně si aspoň říkám, že lidé ti mohou být už přejedeni a nemá cenu jim cpát to téma ještě v ranní glose. Proto mám ty glosy spíš takové ze života civilnější, běžnější z toho, co člověk zaslechne, vidí, co ho osloví a tak.
0: Rozhlase se říká, že je pro lidi s fantazií. Jaké v uvozovkách triky používáte pro to, abyste posluchače udrželi ve střehu, aby dostali vlastně ten prostor pracovat s tou fantazií?
1: Ty triky jsou dávno vymyšlené, to už staří rozhlasáci věděli, že když udělají pauzu, tak posluchač pozorní, protože má pocit, že se mu buď rozbilo rádio, nebo přestal jít prout, anebo omdlel ten, kdo je za mikrofonem. Takže pauza hraje, jak nám říkali, to určitě je dobrý trik. No a výborný je zvuk, proto jsem do toho rozhlasu šel, protože zvuk, když necháte chvilinku vyznít a necháte toho posluchače, aby si tipnul, co to tak asi je, to je podstata reportáže, já jsem reportáž miloval, nejoblíbenější moje reportáž byla reportáž o výlovu rybníka Rožumberka, kde jsme se málem utopili s technikem Jirkou Hrubcem, protože my jsme nechtěli, tak jako v případě toho rugby, o kterém jsme mluvili, točit reportáž, že budeme stát na hrázi, jak oni nám pak vyprávěli. Sem přijedou štáby, stoupnou si na hráz, dají si svařené víno a dívají se, jak my tam šlapeme v tom blátě a tahneme ty sítě a my jsme se vydali za nima, my jsme se v tom bahně málem utopili, ale ten mikrofon ani tu nagru nahrávací jsme tehdy nevypnuli. No a z toho byl tak sugestivní projev, že se mu musím i dnes docela smát, ale bylo to autentické. Prostě autenticita si myslím, že je hrozně důležitá v rádiu.
2: Vy tady ty kapry třídíte, ale mně připadá jeden jako druhý.
3: Zepak, to je ohromnej rozdíl mezi nimi, když se na ně podíváte hned váhou, tvarem a je tady všechno možný, protože z toho nevru přichází nakonec úplně
2: a rozhovor zaniká v pleskání kapříků, takže ještě jednou, nejsou tady v tom brakovišti jenom kapři.
1: A ta fantazie, když posloucháte detektivku rozhlasovou, tak si to prostředí v hlavě vymodelujete podle svého. Když se na ní díváte v televizi nebo v kině, tak vám tam prostě to natočí v těch a v těch kulisách. Tam to máte dané. Kdežto tady si toho vraha, který jede nějakým autobusem, tak si to představujete podle svého. Jako ta fantazie tam hraje.
0: Petr Voldán je hostem dnešních záletů.

0: Ani zárybnické.
1: Petr Voldán, host dnešních záletů, byl určitou dobu asistentem Vladimíra Remka v Europarlamentu. Mě zajímá okamžik, Petře, kdy jste se rozhodl, že odejdete do Bruselu. Co zatím bylo?
2: No, to je trošku choulostivější záležitost. Já jsem tehdy končil zpravodajský post v Moskvě. Měl jsem se vracet na Vinohrady. No a musím říct, že trošičku je to lapálie rozhlasová, možná i dosud, protože s vracejícími se zpravodají mívá někdy rozhlas potíž, co s nimi dál. Samozřejmě výhoda je, nebo dobré je, když ten člověk odchází po čase zase na jiný post, protože si myslím, že ta práce zahraničního zpravodaje je přece jenom svým způsobem specifická, což mě se podařilo být. Dokonce si myslím, že je fajn, když se člověk dostane do toho samého místa jako zpravodaj s odstupem, protože se díváte na věci znovu. Přestáváte mít ten vnitřní pohled, který získáváte, když jste tam dlouho. To se teď podařilo třeba, že je na stejném postu Martin Dorazin. Shodou okolností také zrovna v Rusku. Takže to je výhoda. No a tehdy tak nějak malinko rozhlas nevěděl úplně, co se mnou. A v té chvíli přišla nabídka od Vladimíra Remka, kterého jsem znal, protože jsme dokonce bydleli kousek od sebe. No a Vladimír Remek, tehdy to já jsem ani netušil, kandidoval do Evropského parlamentu a s tím, že tam asi nepůjde, že co by tam dělal, že ho nezvolí, a oni ho zvolili, občané. A on přišel s nabídkou, říkal, hele, na mě se bude zase obracet spousta novinářů, já potřebuju s tím něco dělat, tebe jsem poznal. A nechceš jít se mnou do Bruselu. Já vůbec nevím, co od toho mám skoro čekat, a tak potřebuju mít sebou někoho, s kým to zvládnem. Říkal mi tehdy. Já jsem taky nevěděl, co od toho můžu čekat, je to přece jenom trošku jiná práce, ale nakonec jsem na to kývnul a musím říct, že nelituju.
1: Kdybyste měl připravit jeden jediný postřeh z Bruselu, o čem by byl?
2: O mraveništi. Stát ve státě. Evropský parlament, stát ve státě. V podstatě. Nebo město ve městě, by se dalo říct. Nebudu zabíhat do detailů, protože to by bylo asi příliš dlouhé, ale pro někoho je možná nepochopitelné, anebo schazuje se to tady třeba, že europoslanci mají ve svém sídle také třeba čistírnu oděvů, anebo pobočku banky, anebo malou samoobsluhu, ale kdo nezná ten chod té instituce, že tam přijdete ráno v 9 a některý z odborných výborů, třeba výbor pro energetiku a průmysl, zasedá až do 10 večer a vy nemáte čas toho objektu v městské části, kde moc obchodů okolo není, protože jsou to úřední budovy, někam vyběhnout, tak musíte to zázemí nějakým způsobem třeba také řešit. Tak to je jenom taková perlička na dokreslení.
1: Petr Voldán je hostem dnešních záletů.

0: Stovky rozhovorů, stovky rozhlasových rozhovorů vedl Petr Volodán. Dnes byl hostem v Záletech. Když si tak v duchu, Petře, projdete seznam lidí, se kterými jste se jako rozhlasový novinář setkal, kdo vám naskočí úplně jako první?
1: Teď jste mě zaskočila a nenaskakuje mi nikdo. Těch lidí bylo strašná spousta. Gruzínský prezident při jejich revoluci v Gruzii v Tbilisi. Ale třeba hrozně zajímavý rozhovor se sklářem ve výzkumáku tady v Hradci Králové. Krásné vysílání s panem Mrkosem z Hvězdárny na Kleti.
0: Při posledních Záletech seděl na vašem místě sportovní lékař Jiří Neumann. A tady je otázka, kterou vám tu nechal.
2: Petr Voldán je určitě velmi, velmi zcestovalý člověk. A já bych se ho chtěl zeptat, jestli už byl v Riu, a když ano, anebo aspoň v Brazílii, a jaký je jeho náhled na Brazílii, na Rio, na obyvatele.
1: No tak vidíte, tak to mě pan doktor lidově řečeno docela dostal, protože ani s Riem, ani s Brazílií, dokonce ani s Latinskou Amerikou pražádnou zkušenost nemám a musím přiznat, že mu tak trošku závidím, i když vím, že jako lékař naší olympijské výpravy bude mít práce možná docela dost, hlavně s péčí o to, aby se našim sportovcům nic nepřihodilo a když už se přihodí, aby byli zase fit. Ale co mu ještě víc závidím, než to, že bude v Brazílii a v Riu, to je možná to, že bude moci z mého pohledu v uvozovkách kávisty ochutnat báječnou brazilskou kávu přímo v zemi, která produkuje největší množství 100% arabiky na světě.
0: A příště na vašem místě Mikološka Tereza Tejklová. Na co byste se jí rád zeptal?
1: Tak obligátní otázka by byla, jestli letos budou houby, ale oni budou, pro mykology jsou houby pořád, k těm já ale nepatřím. Já jsem sice vášnivý houbař, ale sbírám jenom asi 5-6 druhů hub, které znám, protože se mám rád už ve svých letech a mám rád své blízké. Takže se chci zeptat, jestli dělám dobře, že se nepouštím do toho, že bych chodil s atlasem po lese a snažil se trefit tu houbu, protože musí být podle popisu určitě fantastická, ale já ji až tak úplně neznám. Je to tak správně?
0: Takže příští neděli vyrazíme na houby s Terezou Tejklovou. Bude odpovídat nejenom na moje otázky, ale taky na tu, kterou jí tu dneska nechal Petr Voldán. Já už jsem říkala, že mě setkání s vámi nesmírně potěšilo a upřímná úcta k tomu, co jste pro rozhlasové posluchače udělala. Děkuji za to, Petře.
1: Kdyby rádio přenášelo obrázky, viděli byste, že se červenám jako ta červená tady ve studiu. Já moc děkuji za příjemnou hodinku.
0: A krásnou neděli vám všem.
3: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 8 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Začíná Pohodové ráno s Václavem Kubou.
2: A já vám přeji hezké úterý 21. července. Ať už jste si nás naladili doma, na chalupě nebo třeba někde na cestách, věřím, že nám ta další společná hodina příjemně uběhne. Ať už díky skvělým písničkám a nebo zajímavému povídání. Dozvíte se tak třeba o tom, že v Paříži byla objevená dosud neznámá Mozartova hudba. Eva Bucharová řekne, proč bychom to neměli přehánět s brusinkami, a Alena Zárybnická přinese aktuální předpověď počasí. Zamyslíme se také nad tím, jestli je dovolená vždycky jen odpočinkem. A pokračovat bude také náš prázdninový speciál Permanento. A dnešní rady budou, myslím, velice užitečné. Asi každý z nás totiž občas zažívá bolest v oblasti beder. Jak se jí zbavit, o tom si Iva Bendová s Kateřinou Macháčovou budou povídat už za chvíli. Teď už ale Petr Spálený, ten sice volá naschledanou, ovšem já zároveň dodávám, vítejte, a to v Pohodovém ránu.

0: Asi se shodneme, že bolesti v bedrech jsou jedním z nejčastějších problémů dospělých. S lektorkou, specializující se na aktivní gerontologii, zdravý pohyb a dlouhodobou péči Kateřinou Macháčovou, si proto dnes vysvětlíme, jak bolest v oblasti beder vzniká a hlavně, jak jí lze jemně, ale účinně předcházet. Slovo má kolegyně Iva Bendová.
1: I dnes pro vás máme další díl našeho seriálu, který se na pohodě vlastně zaměřuje na správný pohyb, ale hlavně správný pohyb v rámci našeho pohybového aparátu. I dnes proti mě sedí odbornice na pohyb Kateřina Macháčová. Hezký den.
2: Dobrý den.
1: Naším dnešním tématem, a mně se to moc líbí, moc bych si to přála to zažít, jsou bedra bez bolesti. Co bývá ten největší problém v bedrech?
2: No je to hlavně oslabená svalová opora, protože tady je potřeba si uvědomit, a bedra v podstatě nesou celou horní polovinu našeho těla. A jak jsme ji zmínili v tom minulém díle, tak naše bederní páteř je skloubením několika bederních obratlů, mezi nimiž jsou umístěny destičky, a pokud tam prostě ty svaly nejsou, tak ta páteř nám nemůže úplně držet pohromadě. A ještě když si to představíte, tak jako ta bederní páteř není rovná, že jo, je v lordóze, je v takovém jako mírném prohnutí, takže je to velmi sofistikovaný systém, který prostě bez těch svalů nemůže držet. To si myslím, že každý posluchač si může představit.
1: Dejme tomu ale, že nám bedra nebo nás bedra bolí, je nějaký způsob, jakým můžeme v danou chvíli ulevit?
2: No, je to už ten dech, o kterém jsme mluvili, ale když se vrátíme do prvního roku života, tak samozřejmě pokud by miminko jenom dýchalo, tak se prostě nepostaví. Je jasné, že ten dech je jenom začátek a že to nestačí, že je potřeba dalších pohybů, které vlastně tvoří další vrstvy opory té bederní páteři. Ten dech je vlastně takový ten základ, ale pak je třeba ještě vytvořit mnoho dalších svalíků a vlastně to propojit, aby ta opora byla opravdu pevná. A tady, když se vrátíme k těm miminkům nebo už batolatům, tak oni spoustu času tráví na čtyřech. Lezou po čtyřech a než lezou, tak se tak jako houpou. Takové pérování, to určitě si každý vzpomene, buď na své vnoučata nebo děti, že si prošli takovým obdobím, kdy prostě na postýlce ty děti prostě pérovaly docela intenzivně. A vlastně už jenom ta poloha na čtyřech nám neskutečně zpevňuje vlastně ty další struktury, které nám tvoří oporu té bederní páteře a jsou velmi důležité, proto i pediatři dbají tolik na to, aby děti tento motorický vzorec nevynechali a aby opravdu v tom prvním roce života lezly co možná nejdéle.
1: Když tady máme nějaký problém, je nějaká možnost, jak v danou chvíli jako opravdu ulevit, kdybychom měli dát ten tip, chápu to správně, že jít na čtyři a tak trošku se popérovat?
2: Přesně tak. A člověk zjistí, že to vlastně je úplně neskutečně příjemné. Už jenom ta poloha na čtyřech je v podstatě terapeutická. Mm-hmm. A jenom tak jako prostě si vlézt na zem, nebát se toho. Pokud vás tlačí kolena, tak si je klidně podložte. Ale vlastně už jenom v téhle té poloze, když prostě pohýbete tou páteří, prohnete, vyhrbíte, tak i to krásně uleví. A pokud se můžete vlastně houpat dopředu a dozadu, tak tím vlastně krásně posilujete všechny ty svaly, které vlastně tvoří tu důležitou oporu. A tady zrovna u tohohle pohybu nejde jenom o bedra, ale je ještě mnohem komplexnější.
1: Uh-huh. A když to vezmu z druhé strany, je něco, čemu bychom se měli skutečně vyvarovat?
2: No já bych řekla dlouhodobému sezení, protože to opravdu oslabuje náš pohybový aparát. A jakmile něco oslabeného, tak potom i ty další pohyby můžou být problematické, ale myslím si, že to všechno začíná u toho prvotního nedostatku, toho přirozeného pohybu každodenního a nadměrného sezení, které bohužel definuje tu dnešní dobu.
1: Říká odbornice na zdravý pohyb Kateřina Macháčová. My se posouváme v našem seriálu zase o kousek dál. Pokračovat budeme na pohodě příště a já myslím, že už teď můžeme slíbit, že naším tématem bude to, jaký pohyb má vlastně největší vliv na oporu naší páteře. Tak Kateřino, pro dnešek děkuji a těším se příště naslyšenou.
2: Já taky, díky, naslyšenou.
3: Český rozhlas Pohoda.

0: Červencové dny nám ubíhají jako voda. A nejvíc to jistě potvrdí všichni, kteří si už stihli užít nějakou dovolenou anebo větší výlet. I já se k této skupině počítám a dnes tedy zažívám ten tradiční pocit navrátilců, kteří se postupně a lehce bolestivě vrací do běžného provozu. Na druhou stranu, každý to má trochu jinak. A co jsem tak četl, existuje i nemalé množství lidí, kteří se z dovolené vrací vlastně docela rádi. Těch důvodů, proč to tak mají, je celá řada. A některé se dokonce objeví ještě předtím, než dovolená vůbec začne. Ostatně, jak to máte vy, když se někam chystáte? Plánujete si všechno do nejmenšího detailu? Balíte kufry s dostatečným předstihem, promyšleně a podle seznamu? A nebo to jednoduše necháváte na poslední chvíli? Obě varianty mají svá úskalí a pro někoho je tak už příprava na samotný odjezd velmi vyčerpávající záležitostí. Ať už potom člověk jede kamkoliv, největší výzvou je pak náhlá změna režimu. Jako bychom chtěli najednou dohnat, co doma zanedbáváme. I ti, kteří obvykle hlavně posedávají doma nebo třeba v kancelářích, si náhle dopřávají dlouhé vycházky. Dost se změní i náš jídelníček. Najednou jíme mnohem víc než obvykle, nebo naopak mnohem méně. To dost záleží na tom, jaký druh dovolené jsme si vybrali. V každém případě je to často pro organismus další zátěž. No a samostatná kapitola je pak spánek. Na ten je sice na dovolené teoreticky spousta času, ale znáte to. Nové prostředí, k tomu postel, na kterou nejsme zvyklí a je třeba moc tvrdá nebo naopak moc měkká. A jestli bydlíte v hlučnějším prostředí, z plánovaného odpočinku se můžou vyklubat i nějaké ty probdělé noci. Nic z toho naštěstí většinou není úplně zásadní, ale když se nad tím tak zamýšlím, možná mají tyhle malé dovolenkové peripetie nezastupitelnou roli. Právě díky nim se nám pak z dovolené vrací přeci jen o něco s nás. Ono totiž to staré pořekadlo, všude dobře, doma nejlíp, má totiž nakonec přeci jen něco do sebe.
1: Pohodové ráno a Václav Kuba.

0: Pomalu se blíží půl devátá a to je čas našeho pravidelného telefonátu na Kavčí hory.
1: Český rozhlas Pohoda. Počasí s meteorologem.
0: A tu dnešní předpověď pro nás má meteoroložka Alena Zárybnická. Hezké ráno.
2: Dobré ráno, přeju.
0: A jak to tak vidíme, dnes na koupalištích bude asi poměrně volno.
2: Ano, tak pokud jsme zvyklí na teploty, které by odpovídaly kalendáři a chodíme se koupat podle normálu, tak bez pochyby ano. Bude to svižnější koupel, pokud se k ní dostaneme a odhodláme, možná by se lépe v této souvislosti dalo říct. Každopádně stávající teploty v Praze, ve středních Čechách nejčastěji kolem 12-14 stupňů Celsia, to je nejteplejší lokalita, podobně jižní střední Morava, ale jinak v průměru je to právě pod 10 stupni Celsia, to, co měříme napříč Českem.
0: No a v průběhu dne, kam až teploty vystoupí?
2: Dnešní nejvyšší teploty by měly v celém Česku být nejčastěji mezi 18 a 23 stupni Celsia. Na jihu Moravy pak může být až 25. Čekáme většinou oblačno, ráno tedy zpočátku to, co je teď jasno nebo polojasno. Přes den se pak ojedinělé na severu a severovýchodě místy může objevit nějaká přeháňka. Večer bude přehánět ubývat, oblačnost se bude protrhávat a taky ten vítr, který bude mít rychlost mezi 2 a 6 metry za sekundu, bude slábnout.
0: Dnes nás tedy žádná vedra nečekají, ale ono to ještě jistě v těch dalších týdnech přijde. Za předpověď děkujeme Aleně Zárybnické a budu se těšit zase zítra ve stejném čase naslyšenou.
2: Já pěkný den přeju.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
0: A teď už míříme do roku 1983, kdy, nebál bych se říci, geniální ostravský muzikant Vladimír Figar složil pro Marii Rotrovou písničku, která se okamžitě zařadila mezi stálice jejího repertoáru. Text k ní napsal Jaroslav Vikrent a pojmenoval ji Skořápky ořechů.

0: Dnešní bylinková lékárna nás zavede do velmi chladných oblastí. Ono není moc rostlin, kterým se daří i za polárním kruhem. Mráz ale dobře snášejí brusinky. Tahle silná rostlina léčí a tak je dobré si občas dopřát brusinkovou kůru, ale zase ne moc často. Dlouhodobé užívání by totiž mohlo zatížit naše játra. O prospěšnosti brusinek nám teď poví Eva Bucharová.
1: U nás se brusinky ve volné přírodě vyskytují málo. Spíš jste si v posledních letech oblíbili pěstování nejrůznějších druhů brusinek. Plody jsou sladší než ty plané. Z brusinek se vyrábí marmeláda, syrup, šťáva, víno i džusy. Mají kyselou, takovou nahořklou chuť. Prášek ze sušených plodů se dokonce používal jako dezinfekce. V lidovém léčitelství se brusinka přidává do čajových směsí. Ty pročišťují organismus a co je nejznámější, ulevují při problémech s močovými cestami. Brusinka obsahuje vitamíny A, E, C, taky vápník, železo a draslík. Bohatá je ale hlavně na hořčík. Plody, ale i listy obsahují v sobě látky, které zabraňují usazování bakterií na sliznicích. Brusinky jsou opravdu velmi trpké, proto jestli vám zachutnal brusinkový džus, podívejte se, kolik cukru vlastně obsahuje, aby vás nepřekvapilo náhlé přibývání na váze.
2: Tady je Pohoda.
3: Český rozhlas Pohoda.

0: 80. narozeniny slaví v těchto dnech hlasatelka a moderátorka Saskia Burešová. Dáma, která se v prostředí československé a později české televize pohybuje už od roku 1967.
1: Spolupracovnici Eduarda Hrubeše či Vladimíra Dvořáka dodnes můžete vidět na obrazovkách v pořadu Kalendárium.
0: Hlas Saskie Burešové si připomeneme v Českém rozhlase Pohoda hned několikrát.
1: V úterý 28. července to budou Zálety Aleny Zárybnické a den poté Tandem Jana Rosáka.
0: Chybět nebude ani tobogán Aleši Cibulky, ten dostane prostor v sobotu 1. srpna. Životní cestu Saskie Burešové potom ve stejný den přiblíží pořad Stříbrný vítr z roku 2019.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.
2: Na okně seděla kočka,

To byl Valdemar Matuška, za chvíli zaspívá i Helena Vondráčková a my se pak budeme věnovat také jednomu nenápadnému rukopisu, dvěma různým písmům a objevu, který překvapil hudební svět. V Paříži našli dosud neznámou Mozartovu hudbu a s rozluštěním objevu pomohla i jedna česká odbornice. Vše rádi povíme už za pár minut.

0: Desítky let ležel bez povšimnutí v knihovním depozitáři. Teď se ukázalo, že malý sešitek skrývá dosud neznámou hudbu Wolfganga Amadea Mozarta. Skladatelův rukopis objevil ve francouzské národní knihovně. Nejde ale jen o nové melodie. Sešit s kompozičními cvičeními a skladbami pro flétnu a harfu konzultovali francouzští experti i v Česku, konkrétně v Moravské zemské knihovně.
1: Právě slyšíme úryvek z Allegra C-dur pro flétnu a harfu z nově nalezeného rukopisu Mozartova, který patří do sbírek Francouzské národní knihovny v Paříži.
2: Nahrávku dosud neznámé Mozartovy skladby popisuje muzikoložka z Moravské zemské knihovny Jana Franková. Vznikla po letošním objevu rukopisu v Paříži a pořídilo ji Radio France. Rukopis samotný našel kurátor Oncois Pierre Gua z Národní knihovny Francie.
3: Mluvím jen trošku česky, ale mám rád váš kraj. Krásný kraj a váš jazyk. A také rád spolupracuji s doktorkou Janou Frankovou z Moravské zemské knihovny.
2: Jak říká nálezce rukopisu pro Český rozhlas, samotný objev byl vlastně dílem náhody.
4: Pracoval jsem na zpřesnění katalogu asi 20 anonymních hudebních rukopisů ze 17. a 18. století, které mě zaujaly.
2: V únoru si jeden z anonymních rukopisů odnesl do kanceláře. Obsahoval dva různé druhy písma a jeden z nich mu připadal povědomí.
4: Vzpomněl jsem si, že jsem před několika týdny prohlížel několik Mozartových rukopisů. Když jsem je porovnal, zjistil jsem, že všechny charakteristické znaky jednoho z rukopisů odpovídají Mozartovu písmu.
2: Podezření pak konzultoval s dalšími odborníky. Ti potvrdili, že jde o sešit z Mozartových lekcí kompozice z roku 1778, kdy skladatel při svém posledním pobytu v Paříži vyučoval mladou šlechtičnu.
4: Jde o malý sešit o 44 stranách, který obsahuje dosud neznámou Mozartovu hudbu. Rukopis ale nevznikl pouze jeho rukou. Mozart skladbu začal zapisovat a dokončila ji jeho studentka.
2: Objev zároveň zachycuje další mezeru v Mozartově životopisu. Rukopis totiž dokládá jeho pedagogickou činnost, vysvětluje Jana Franková.
1: Tato žačka celým jménem Marie-Louise Philippine de Bonnière de Guin byla ve své době 19 let ta vynikající harfenistka.
2: Nově objevenému rukopisu vtisklo zvukovou podobu Radio France. Nahrávky jsou na jeho webu volně dostupné do středy 22. července. Marek Hensel, Český rozhlas.

Petr Rezek se nám dotoulal a jak se tak dívám do dnešního plánu pohodového rána, všechno, co jsme měli říct, jsme řekli. Písničky, ty jsou také odehrané, ale to neznamená, že bychom končili. Právě naopak. Pravidelní posluchači dobře vědí, že po deváté přijde tandem Jana Rosáka. A já dodám, že dnes půjde o povídání s herečkou Evou Hruškovou. A spoustu dalšího k poslechu najdete také na našem webu pohoda.rozhlas.cz. Na léto se vyloženě hodí třeba celé audioknihy. Naprosto zdarma jsou k poslechu takové klasiky jako třeba Klapzubova jedenáctky, třeba celé audioknihy. Naprosto zdarma jsou k poslechu takové klasiky jako třeba Klapzubova jedenáctka, Bylo nás pět, nebo Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Ale na celém webu Českého rozhlasu je toho k poslechu spousta. Tak až budete mít někdy chvilku, určitě si ho proklikejte, nebo zkuste aplikaci Můj rozhlas, kde je všechno pěkně přehledně pohromadě. Václav Kuba se pro tuto chvíli loučí, přeji vám pěkný den, no a zase zítra ráno se budu těšit na slyšení.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 9 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem.
2: Dobrý den, z Tandemu vás zdraví a hezkou chvilku u rádia přeje Jan Rosák. Je pravdou, že chcete-li mít příjemný den plný pohody, musíte potkávat i správné pohodové lidi. Já mám dnes naproti sobě ženu, která už jen svou něžnou tváří vyzařuje pohodu. Je to herečka, která zasvětila život dětem, před nimi se cítí ve svém živlu, hraje si s nimi, zpívá a povídá. Děti její představení také milují, protože je neodsuzuje jen do role pasivní diváku, ale naopak je zatahuje do děje, bere si je na jeviště, provokuje ke spolupráci. Její představení jsou tedy pro malé diváky opravdovým a ojedinělým zážitkem. Pozvání do Tandemu přijala herečka Eva Hrušková. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Takže o Evě Hruškové, ale nejenom o ní, ale také o těch hezkých představeních i s jejím životním partnerem Honzou Přeučilem si dneska v Tandemu popovídáme.
0: Tandem Jana Rosáka. Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Přemýšlel jsem, kde pak se asi Eva Hrušková narodila. To by mě tedy v životě nenapadlo. Česká Skalice tedy mám.
2: Je určitě. To tak? V České Skalici. To je takové malé městečko 10 kilometrů od Náchoda, těsně vedle přehradní nádrže Rozkoš, nedaleko Ratibořic, kam jsem chodila s prababičkou na výlety, na procházky.
1: A není v České Skalici náhodou něco jako, že škola Boženy Němcové nebo...
2: Je tam stará škola. Aha. Já si právě vždycky tak jako uvědomuju, že jsem tam chodila o něco později než Barunka, tedy. To musím předeslat.
1: To nepochybně, ale možná, že troška z toho genia loci, jak si té babičky a Boženy Němcové vůbec, možná tam na vás dýchlo, ne?
2: Já bych ráda, kdyby to tak bylo, protože si pamatuju, jednou o Vánocích jsem dostala velikou knížku, bylo tam strašně moc obrázků, ještě jsem chodila do první třídy, takže jsem toho moc nepřečetla, ale ty obrázky se mi líbily a byla tam právě na začátku taková stará paní a najednou čtu babička, tak jsem vzala modrý papír, jestli pamatujete, jak se do toho balily učebnice a
1: ano,
2: sešity,
1: jasně.
2: Tak jsem si krásně poctivě zabalila, tady jsem napsala takový štítek, nalepila a v tom slově babička jsem udělala asi 5 chyb.
1: To jde?
2: To jde, protože uděláte malé b, balička, že jo, no, hrozný.
1: Co vás přimělo k tomu, že mám tady poznamenáno, že v 11 letech jste se přihlásila do konkurzu do hudebního televizního pořadu Štěpánky Hrnčincové?
2: No, koukala jsem se na pořady, samozřejmě jako tenkrát každé dítě se Štěpánkou Hrnčincovou a ona vyhlásila, ať se přihlásí děti, které rády zpívají a nebydlí v Praze, ať se přihlásí do konkurzu. No tak mě by to nenapadlo, ale mám maminku takovou ambiciózní, naštěstí. A tak jsem asi 5krát psala ten samý dopis. Milá Štěpánko, opět jsem tam dělala ty hrubky, takže maminka vždycky dopis vzala, roztrhala, zahodila znovu. Měla jsem linkovaný a možná si ho ještě pamatujete, protože jsme podobná generace. Taková ta pionýrka byla, takhle vlevo.
1: Ano, jistě.
2: Ano, šedá pionýrka a měla červený šáteček na krku. No a tak na ten... Tenhle ten dopisní papír jsem Štěpánce napsala, že bych se ráda zúčastnila konkurzu. No a bylo nás tam asi 1200 dětí a vybrali nás asi 6-7 a už se nás vybírala paní režisérka Vlasta Janečková, Angelo Michajlov byl také u zkoušek. No
1: a podle čeho si vás vybírali?
2: Tak hlavně podle zpěvu, určitě. Různě takové rytmické zkoušky jsme dělali a hlasová cvičení a všelijaké takové, právě Angelo Michajlov to s námi dělal. A potom paní režisérka Janečková si s námi dělala různé scénky. Takže asi určitě ne podle vzhledu, jo? Protože já jsem byla ostříhaná na kluka, měla jsem tlustý svetr a brýle, čili jako to nebylo nic, že holčička Barbína, to určitě ne.
1: No ne, no ale byla jste charakteristická, byla jste určitě jiná než ostatní
2: holčičky. Asi,
1: ale
2: něco se...
1: jestliže jste uspěla i díky zpěvu, tak to znamená, že jste předtím měla nějakou pěveckou průpravu?
2: Určitě, já jsem chodila od 7 let do hudební školy, samozřejmě trošku nerada na klavír a do nauky. Ale na zpěv jsem chodila ráda, takže jo, to jsem... A naši taky zpívali vlastně, u nás se zpívalo pořád. A moje prababička tam mě vychovávala tak, že si mě vzala na klín a zpívala mi, takže to jsem měla úplně od malinka.
1: Tak takovéhle byly začátky, tedy začátky televizní a hudební mého dnešního hosta, herečky Evy Hruškové. To, jak přišla potom její životní role, kterou se zapsala určitě do paměti všech diváků tehdy Československé televize, o tom si popovídáme dál v dnešním tandemu.

0: Tandem glosuje.
1: Před chvilkou, před písničkou, jsem vám slíbil, že si s Evou Hruškovou popovídáme o její osudové a takové té stěžejní role, té první veliké, ale my si tu Popelku ještě necháme chviličku na pozdější dobu, protože teď, když máme šanci si o něčem popovídat trošičku tak analytičtějším způsobem, tak se vás chci, Evo, zeptat, vy hrajete opravdu už léta i s Honzou Přeučilem pro děti. Říká se, a spousta herců to říká, že pro děti se hraje hrozně obtížně, že to je svébytná kategorie taková. Máte na to nějaký fígl? Zvládáte ty děti, protože to není vůbec jednoduché, plný sál dětí, prostě tak říkajíc, jak si podmanit. Máte na to nějaký speciální fígl?
2: Já si myslím, že na to fígl asi neexistuje. Prostě musíte k tomu publiku mít nějaký vztah, musíte ho mít jako partnera. A já naopak třeba mám strašně ráda, když je velký sál, je tam hodně dětí a bzučí to tam, povídají si mezi sebou a říkám si, a schválně chci do několika vteřin po tom, co přijdu na jeviště, mít v tom hledišti ticho a chci, aby mě poslouchali. A ono to tak je. A myslím si, že tam musí být shoda více faktorů. Musí být určitě dobrý scénář, který musí děti zaujmout. Musíte prostě je nějak ovládnout, nevím jak, prostě nějak sám sebou získat jejich pozornost. No a samozřejmě i musí být dobrá hudba v představení, to je také důležité.
1: Vy disponujete takovým příjemným hlasem, nicméně určitě ne jaksi průrazným, to není žádný jaksi hlas, který by boural kulisy, jak se říká. To znamená, že jestliže je opravdu ovládnete po pár vteřinách, tak asi to bude fluidum nějaké. Jak jsem říkal, vy s těmi dětmi hrajete aktivně.
2: Ano.
1: To znamená takovou aktivní hru, vy je vtáhnete do toho děje.
2: Ano.
1: Jak to děláte?
2: Třeba dnes jsme hráli, tu hraju sama, princeznu se zlatou hvězdou a já to vyprávím a jsem zároveň i chůva té princezny a mám tam několik loutek, princeznu, kuchtíka, krále a prince a to je všechno. No a vlastně všechno ostatní hrají děti. Děti tam hrají třeba to, když král honí princeznu, tak děti hrají les, aby král nemohl projít. Hrají vítr, aby toho krále zadrželi, aby princeznu nedohonil. Potom samozřejmě hrají na plese hosty, tanečníky a tanečnice a tak podobně. Nebo třeba princezně pomáhají vařit omáčku, kterou jako princezna neumí.
1: Takže to, že to dělají určitě rády, tak to naprosto chápu a je mi to úplně jasné, protože jak jsem si to tak představoval, hned bych tam šel taky dělat omáčku nebo aspoň ten les, ale jak je zvládnete, aby byly ukázněné na tom jevišti?
2: Tak ne, to ty jsou hledišti.
1: Jo,
2: no, ano, oni jsou v hledišti, ale samozřejmě pak se musí dít něco zas úplně jiného. Musí se třeba stěšit ten děj, nebo zpomalit, nebo získat jejich pozornost, aby samozřejmě z toho bince, který tam zrovna dělají, aby se okamžitě stěšili. Jak říkám, je to asi otázka dobrého scénáře.
1: Určitě na to máte nějaký příjemný fígl, protože se vám to daří, ale zmínila jste ještě jednu důležitou kategorii, kterou vy zapojujete do hry a to jsou loutky. Ty loutky ovládáte skvěle, to mi i Honza Přeučil nedávno tady vyprávěl, jaká jste skvělá loutkohračka. Vy jste ostatně vystudovala.
2: Ano, ano, ano, já mám loutkářskou katedru.
1: Ano. Takže za chviličku si popovídáme o té vaší kariéře trošičku blíž.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Tohle byla velice slavná písnička, kterou si zpívali celé generace dětí a vůbec se není čemu divit, protože tahle ta popelka, kterou hrála Eva Hrušková s princem Jirkou Štědroněm, byla opravdu hrozně slavná. A do dneška se ještě uvádí, přestože je to pohádka černobílá vlastně a ta kvalita toho televizního záznamu je nesouměřitelná s tím, jak se točí samozřejmě dneska, ale spíš ten duch z toho.
1: A byli jsme všichni mladí, takže asi proto se nám to líbí.
0: Mimochodem, ten výškový rozdíl mezi váma byl úplně nebývalý, protože Jirka je čahoun dvoumetrový.
1: Ano, ano, já bych řekla takových 40 centimetrů minimálně.
0: No. To tehdy vám muselo připadat trošičku až komické, ale já si myslím, že právě proto, že ta pohádka je taková podmanivá, tak to nikomu ani potom nepřišlo.
1: Paní režisérka to vybrala takhle.
0: Kdo to já nevím,
1: Vlasta Janečková.
0: A jak došlo vlastně k tomu, že jste tuhle tu roli dostala?
1: No, to bylo právě, já jsem nedělala žádný konkurs, protože paní režisérka mě znala, natáčela několik pořadů ročně, pořadu Hledáme písničky pro děti. No a tam jsme se tak nějak asi všechny děti otrkali, všichni holky, všichni kluci, všechny holky a naučili jsme se trošičku hrát, zpívat a tak a najednou prostě, když se rozhodla paní režisérka Janečková, že bude dělat popelku, tak jako první se mi je napadla já. Ona mi pak říkala, že samozřejmě mohla vybrat Janu Prajsovou nebo někoho jiného, ale chtěla někoho úplně nového. Ani z Damu nechtěla. No a mě tenkrát bylo 17, takže to byla taková moje samozřejmě velká zkušenost. Ale zajímavé na tom je, že jsem to dostala v roce 1969, jsem dostala ten scénář pod stromeček, protože mě z televize přišel balíček a rodiče mi ho dali pod stromeček. Jakoby tušili, že prostě v tom něco je. Že bylo to ve velké žluté obálce, v tom kniha tlustá. No a já jsem otevřela ten balík, koukám scénář, popelka, co v tom asi hraju a teďka jdu takhle od spoda, že jo. Osmá děvečka a takhle pátá, první dáma. Je, no, popelka. Pizzo. Tam to bylo podtržené.
0: To bylo na omdlení skoro.
1: No jo, tak jsem si říkala, jako já, co to bude? No, ale první se dělali písničky a to mě strašně uklidnilo, protože písničky napsal Angelo Michajlov a s ním už jsem se znala. A ten
0: to už byla zavedená spolupráce. No.
1: Ten byl úžasný, takže ty písničky jsme dělali s velkou radostí, no a pak už to hraní nějak tak z toho vyplynulo.
0: Vyplynulo. Samozřejmě všecko chce svoje a byste asi poznala, že by bylo dobře se tomu herectví věnovat jaksi zodpovědněji, to znamená ho studovat. Takže jste se přihlásila na Damu?
1: No, já jsem totiž původně byla takový studijní typ, protože mě baví.

0: Takže jsem byla rok v Loutkovém divadle Drak v Hradci Králové.
1: No to byla průprava, jak se patří.
0: Skvělá úplně.
1: Pana Krufty.
0: Právě, ano. A pak jsem odešla na Damu přímo na loutkářskou katedru.
2: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
3: To je Český rozhlas Pohoda, písničky
2: a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Tak jako všichni její předchůdci a i ti, kteří přijdou po ní, i Eva Hrušková si může vybrat exkluzivně z naší klasiky českého humoru, z těch úžasných osobností, které se tam nashromáždily za tu dlouhou dobu, co existuje český, ale předtím samozřejmě československý rozhlas. Točilo se vždycky, točily se i komedie, točily se scénky a z nich právě teď Eva Hrušková může vybrat. Kdo to bude?
2: A já jsem strašně ráda, že budu moci poslechnout si teď právě svoji velikou oblíbenkyni Vlaďku Kozderkovou. Já ji obdivuju jako zpěvačku, jako muzikálovou herečku. Viděla jsem ji, měla jsem to veliké štěstí, viděla jsem ji na jevišti Karlínského divadla, co by Dolly Leviovou v Hello Dolly, tam byla geniální. No a teď si ráda poslechnu scénku Techtle mechtle, což
1: ano.
2: Samozřejmě je zažité v celé naší společnosti.
1: Já už se teď taky těším na Laďku Kozderkovou i na jeho skvělé

0: jeho přihrávače
1: Jiřího Hlíra. Přesně tak, Jiří Hlíra.
2: Dobrý den, pane doktore. Jsem celá nervózní. Věříte, že jsem u sexuologa poprvé v životě?
3: Ale jdete. Kam jdete?
2: No, že jste říkala.
3: Nepojďte dál. To já se jenom tak divím, protože když se člověk na vás podívá, tak si myslí, že jste u sexuologa pečená vařená. Posaďte se.
2: Děkuji vám.
3: Tak co vás trápí?
2: Ach ano, ale jak začít? Jsem 20 let šťastně vdaná, ale letos jsem byla v lázních.
3: S manželem?
2: Ne, se žlučníkem. Víte, to společenské prostředí na mě nějak zapůsobilo a já jsem se seznámila s mužem.
3: Ano, to chápu. A byl to zajisté takový hogo-fogo, nebo ne?
2: Tak hogo trochu byl, ale fogo rozhodně ne.
3: Jo, a vy máte s tím pánem techtle-mechtle?
2: To ještě ne, pane doktore. Zatím jenom techtle. K mechtlím jsme se doposud nedostali.
3: Ve vašem věku? Tam, kde jsou techtle, tam bývají také mechtle.
2: Jenomže já jsem velmi přísně vychována. Moji rodiče mě před mechtlemi varovali. A vyhrožovali, že překročím-li rámec techtlí, vyženou mě z domova.
3: To jsou jenom takové rodičovské láry, fáry.
2: Láry možná, to připouštím, ale fáry ne. Tatínek byl důsledný. V každém případě to mělo vliv na to, že můj manžel byl prvním mužem, se kterým jsem měla po dvouletých techtlích i mechtlí. Pochopitelně až po svatbě.
3: A to je zajímavé. A manželství probíhalo, myslím, po té sexuální stránce absolutně normálně. Techtle i mechtle byly v náležitém souladu.
2: Víte, pane doktore, já se vám musím s něčím přiznat. Já jsem spíš taková citově založená bytost. Takže mě vlastně ani nevadilo, že manžel poněkud mechtle zanedbával. Hlavně, že byly techtle a on se neoddával pití alkoholu.
3: Jo, takže mimo manželské mechtle jste nevyhledávala.
2: Ani techtle. Pane doktore, nebýt toho osudného pobytu vlastně.
3: Ale prosím vás, se nic nestalo, když došlo pouze k techtlím.
2: Jenomže on na mě žádá i mechtle.

0: Český rozhlas Pohoda uvádí pořad Zpátky si dám tenhle film.
1: Jeho autor a průvodce, legenda české pop music Karel Gott, si v roce 2011 splnil svůj sen. Stal se na bezmála 5 let rozhlasovým diskjokejem.
0: Týden co týden si pouštěl zpátky film svého hudebního života. Připomeňte si spolu s námi celý seriál, ve kterém Karel Gott uvádí písničky svých velkých vzorů a celoživotních hudebních lásek.
1: Zpátky si dám tenhle film vysíláme vždy v pátek od 14 hodin a také v neděli od 8 hodin ráno.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky
0: a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Před chvíličkou jsme poslouchali Laďku Kozderkovou a Eva Hrušková se přiznala, že ji obdivovala jako skvělou muzikálovou herečku. Mě při té souvislosti napadlo, tehdy nebylo ještě tolik muzikálu, ale napadlo vás naopak, že byste si ráda v muzikálu třeba zahrála?
2: Přesně tak, to mě napadlo a velice jsem potom toužila, protože u nás v Hradci v divadle, já jsem střední školu dělala v Hradci Králové, takže tam v divadle byl režisér Miroslav Wildman a ten tam dělal Mamzelný tuš. A to jsem si říkala, to by se mi tak strašně líbilo, to byl můj veliký sen. Tenkrát ji hrála Helenka Kratochvílová a také skvěle. Ale šla jsem na Damu a prostě k žádné spolupráci nedošlo, byl to jenom můj veliký sen. Ovšem potom za několik let jsem znovu potkala Miroslava Wildmana a on mi nabídnul, že pro mě udělá představení pro mě, pro Loutky a pro pár písniček a pro nejmenší děti, protože v té době se mu narodila vnučka Anička, které je teď už 30.
3: Takže, letí to.
2: Letí. Takže napsal pohádku o Popelce, upravenou právě pro jednu herečku a několik loutek a vlastně tak dlouho existuje moje představení jednoho herce, které hrajou pro děti.
1: No pozor, ovšem nehrajete jenom divadlo jednoho herce, protože nehrajete taky divadlo dvou herců s vaším životním partnerem Honzou Přeučilem a měl jsem tu příležitost vás taky sledovat, když jste hráli u nás v Míšku. Jde vám to skvěle dohromady. To vyžaduje samozřejmě takovou jaksi duševní spřízněnost. Já si myslím, že vy si velice jaksi, aniž byste si toho příliš moc museli předtím říct, vyhovíte.
2: Určitě a já si myslím, že Honzík je takový svatý člověk v tom, že on si ze sebe nechá dělat legraci, že mu to nevadí, že dokonce on, třeba máme představení Pověsti české, kde hraje mistra Alojze Jiráska. Samozřejmě důstojná to postava, jenomže tam si z něj děti dělají na můj popud legraci a dětem se to strašně líbí, já zvednu ruku a děti volají ano mistře a strašně si jim to prostě tam se válí v hledišti a on to jako Jirásek nemá rád, ale samozřejmě dětem se líbí, jak na to reaguje, jak vykřikuje, tak. No takže prostě to představení začíná takovým velikánským balábile, že děti volají ano mistře a on neříkejte mi mistře a tak. A tak prostě tohle dělá Honzík úplně geniálně.
1: Řekněte, kolik máte v současné době na repertoáru titulů, protože hrajete v podstatě téměř denně?
2: Ano, ano. My máme 10 titulů, máme pohádky klasické, Šípkovou růženku, Čerta a káču. A také musím předeslat, že jsme rádi, že pro nás píší skvělí autoři. A to je Martina Driverová, spisovatelka, a Jiří Chalupa, známý z televize samozřejmě.
1: Dramaturg televizní, ano.
2: Přesně tak, Princové jsou na draka a takovéhle. A Jiří Žáček, takže to je takový náš pámbu. No a máme také skvělé hudební partnery a píše pro nás Jaromír Klempíř a Zdeněk Barták.
1: A jak to děláte s muzikou? Tu máte jaksi na pásku nebo máte živě taky?
2: Ne, to už bychom žádné muzikanty sebou nemohli vozit, ale máme half playbacky, máme jenom doprovod samozřejmě, jinak všechno je živě. Zpíváme sami nebo s dětmi, zpíváme všechno samozřejmě naživo.
1: A jaký je Honza zpívák?
2: No,
1: tak to bylo to zakašlání velice významné.
2: No, ale samozřejmě autoři hudby o tom vědí, takže mu tam vždycky dávají krásné recitativy.
1: Ano, já si myslím, že v tom je jeho síla, ano.
2: Tak.
0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.

že příběh dávno smazal čas, svět se stále otáčí a tři přání nestačí. Kdo mi to řekl, kdož pak ví, dost možná, že

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Ani Eva Hrušková, můj dnešní host, se nevyhne povídání o krušných životních chvilkách. Já si myslím, že v životě herce, který hraje pro děti, můžou nastat z těch důvodů, které už jsem tady tak trošičku nastínil, že to není jednoduché prostě zvládnout tu kamarilu, která si sedne do toho sálu a teď bývá většinou taky trošičku rozjívená. Spousta herců, a to nevím, jestli s tím máte Evo taky takovou zkušenost, dokonce se jaksi opravdu snaží vyhnout hraní pro děti, protože třeba herci, kteří hráli v tehdejším Volkerově divadle a kde se hrálo jenom pro děti nebo hlavně pro děti, tak si užili takové to cvrnkání těch bábrlat a skobiček a podobně a už to nechtějí nikdy zažít. Máte takovou zkušenost?
2: Tohle se nám naštěstí nestalo, máme skutečně jenom samé hodné diváky, ale jednou jsme byli někde na vystoupení s Jiřím Krampolem a ten jenom tak, bylo tam dětské publikum, ten tam jenom takhle nakouk a Honzíkovi řekl, jdi tam, já se tam bojím. Ale my máme samozřejmě, stane se někdy, že člověk zažije ne nepříjemné chvíle, ale takové hodně smutné. Třeba jsem hrála to jedno svoje představení o Popelce a v první řadě seděl kluk a pořád jenom koukal takhle do stropu a mně to bylo divné, protože u toho představení fakt děti dávají pozor a poslouchají mě a pořád jako byl, že by zlobil, jenom koukal do stropu a říkala jsem si, toho asi nebaví nebo co. No a tak při první příležitosti, když jsem dávám dětem košíček, aby přebírali hrášek, tak jsem šla k němu, že ho takhle trošku jako zatáhnu do děje a jako zkus přebrat hráš. No a paní učitelka mu vzala ručičku, takhle položila na ten hrášek a říkala, Petříčku, cítíš, to je hrášek. Ve mně by se krve nedořezal, protože ten chlapeček byl slepej, že jo. Takže teď už samozřejmě je na to člověk připravený, co se může stát, ale to vím, že jsem měla propíchané dlaně nechtama, jak se mi chtělo brečet, ale prostě nemůžete, musíte hrát dál, jak se vám takhle stáhne ten krk a nemůžete mluvit.
1: Tak tohle znám. No. Ale já si myslím, že naopak, že jste mu tím udělala určitě radost, protože jste ho zapojila do té pohádky, zapojila do děje, on se mohl aktivně zúčastnit. A pro něj je to, že si na ten hrášek sáhne to, jako kdyby ho viděl.
2: Teď už to vím, vím, tohle to bylo v České Lípě a je to už dávno, ale tohle byl takový odrazový můstek, prostě se nebát tyhle ty děti zatáhnout do děje. A samozřejmě hrajeme i pro postižené děti. Takže
1: a to jsou vděční diváci.
2: Úžasné to je. Když to bylo poprvé, to bylo jednou v léčebně Racek u Benešova, tak já jsem, když jsem přišla poprvé mezi tohleto publikum, tak jsem se strašně bála. Ne. To prostě bylo ještě daleko krásnější představení, oni jsou aktivnější, nestydí se, nebojí se.
1: Člověk se bojí, aby se nějak nedotknul.
2: No,
1: že,
2: právě, toho, přesně. Ne, skvělé, úplně, právě, že můžeme hrát pro tyhle ty děti všechny, takže jsme rádi.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Popelka se stala vlastně vaším osudem, protože nejenom, že zastartovala tu vaši kariéru vlastně, takovou tu opravdu vážnou, ale pořád Popelku hrajete a pořád jí těšíte děti, což je samozřejmě příjemné. Vy sama si ty pohádky taky někdy píšete, víte?
2: Píšu, například jsem napsala vánoční pořad Legenda o hvězdě a dokonce jsem ho napsala tak, že když s kolegyní to představení jsme hráli, a končí to představení, tak tam jsem napsala takový dialog, že to říkáme dětem a děti přitom stichnou a paní učitelky si utírají oči a my s kolegyní najednou nevíme, co máme dělat, protože se nám slzy derou. Tak já nevím prostě, co mě to napadlo.
1: Asi nějaké příjemné věci.
2: Právě.
1: A přitom takové hezky, hezky smutné. Abychom spíš končili ještě veseleji, tak zavzpomínám na to, co mi tady říkal váš životní partner Honza Přeučil, že jste velcí cestovatelé, že rádi jezdíte taky na řecké ostrovy.
2: Ano,
1: máte
2: ano.
1: Jedno takové stabilní místo. A teď mi to zkuste jaksi potvrdit z vaší strany, jestli tam i vy jezdíte tak ráda jako Honza.
2: Já strašně ráda cestuji, samozřejmě, a jsem ráda, že jsme na to oba. My pravidelně jezdíme na ostrov Tasos, který je takový trošku stranou toho největšího cestovního ruchu a tam skutečně si odpočíváme. Ale pak si děláme takové, Honzi k tomu říká, odskoky. Například včera jsme se vrátili večer z Londýna, prožili jsme tam krásný
1: víkend.
2: Velký víkend, dlouhý víkend, ano. Takže dokonce nám vyšlo počasí, což snad je neuvěřitelné.
1: A co na takových výjezdech děláte? Procházíte se po městě?
2: Ano.
1: Čili poznávací takovou záležitost?
2: Ano, ano, poznávací. My moc jako nejsme třeba na muzea nebo tak, ale zrovna ten Londýn bylo divadlo, Lví král, takže to si...
1: Byli jste v divadle?
2: Ano, ano, stihli jsme to.
1: Jestli pak to byla nějaká inspirace pro
2: určitě
1: další
2: ano,
1: práci?
2: Určitě ano, ovšem to si myslím, že je ekonomicky neúnosné třeba udělat u nás Lvího krále jako takové.
1: Víte se, ale já si myslím, že právě vy jste tak šikovná, že dokážete i prostřednictvím vašich loutek, samozřejmě s Honzou, že jo,
2: ano.
1: Věc, která je jinak jaksi obsazená 20 herci, tak udělat ve dvou docela šikovně.
2: No, já si myslím, že jako to je asi účel toho divadla pro děti, nebo cestujícího divadla pro děti, aby se na malém prostoru toho udělalo hodně.
1: Ano. To bylo v podstatě v kostce to, jak těší Eva Hrušková děti na malém prostoru hodně toho udělat. Ať se vám to pořád takhle daří, vám i vašemu partnerovi Honzovi Přeučilovi a hlavně, ať jsou pořád děti tak nadšené, až k ním zase přijedete. Eva Hrušková byla dnes na tandemu, já věřím, že ne naposledy. Díky a nashledanou.
2: Děkuju a nashledanou.
0: Tandem Jana Rosáka. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 10 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archívu Českého rozhlasu.
2: Tam za tou zatáčkou to bude. Dvě staré lípy a u nich boží muka. Chrpy a kopretiny a vlčí máky rudé. Srdce vyběhlo napřed a na okénko ťuká. Vystoupím z auta a vypřáhnu z něj chvat. Zapadá sluníčko a zháší světlo denní. Vidím ti před vrátky a zkouším zamávat. Všechno, co bolelo, tu náhle vůbec není. Chléb voní kmínem, vzduch smetanově chutná, pár cvrčků v trávě mi koncertuje k tomu. Ach, kde je marnost světa? Ach, kde je duše smutná? Do nebe dojdeš cestou, která tě vede domů. Tak, pokud máte čas a chuť, zkuste spolu s námi zaparkovat. Vypněte motor každodenního chvatu a starostí, čímž už napovídám, že dnešní slovíčka, kterými se chceme nechat okouzlit, budou vonět trochu benzínem. Klidný, ničím nerušený poslech vám přejí Luděk Munzar
3: a František Novotný. Ty jsi už, Luďku, úvodem užil jedno slovíčko, kterému by naši pradědové asi jen málo rozuměli. Slavný francouzský filmový herec Fernandel, známý svým úsměvem, odhalujícím snad všechny zuby v jeho ústech, tak ten definoval jeden z problémů současného motorismu docela trefně. Kdysi jsme cestovali tam, kde bylo možno vidět něco pěkného, zajímavého, poučného, někam, kde nám bylo hezky. Dnes cestujeme tam, kde je možno parkovat. Když se, Luďku, podíváš na svět z ptačí perspektivy, tak zjistíš, že ty silnice jsou jako tepny nebo cévy, ve kterých ovšem nekolují krvinky, ale kmitají se barevné kapoty aut. A přitom automobil se spalovacím motorem podle posledních údajů vynalezl před pouhými 125 lety německý konstruktor Daimler. A byl to prý vlastně motocykl s přidanými koly a řidič seděl v kabince nad motorem. Ten by se dnes asi nestačil divit.
2: No a taky před prvními automobily běhal chlapík s praporkem, aby upozornil, že se řítí železná obluda. Slovo automobil je složeno z řeckých pojmů. Auto, samostatný, a mobilis, pohyblivý. Tedy samostatně pohyblivý. V češtině se jako ekvivalent objevovaly názvy jako kolojezd nebo samohyb. A postupně také do našeho jazyka vstoupily nové pojmy jako klíč, který ovšem neotevíral zámky a dveře, ale povoloval matice šroubů. Když jsem byl kluk, tak jsem spoustu času trávil u strejdy Junka, který měl autodopravu a autodílnu. A tak do dneška vím, po čem se má sáhnout, když mechanik žádá imbus nebo 14 vočko a tak dále a tak dále. Já jsem se u strejdy naučil auta opravovat, řídit a opravovat tak, že mi strejda po letech dokonce s klidným svědomím vystavil výuční list, takže kdybych nastudoval obchodní akademii a kdyby mě nepolíbila můza tálie, tak bych asi hlady neumřel. Na autáku je furt co dělat. A už jako kluk jsem uměl jezdit se vším, co mělo kola. Tenkrát se stavila silnice z Jaroměře do Trutnova a strejček to měl jako autodopravce krásnou zakázku. Když se dělala cesta kolem Kuksu, tak tam jsme z nádraží v Kuksu vozili strejdou štěrk a tu šotolinu a základy pro silnici. A tam mě strejda učil řídit nákladní auto. A náhodní chodci byli zděšení, protože to vypadalo, že nákladák s tím štěrkem jede sám. Zkrátka, mě za volantem nebylo vidět. A tam jsem si prvně osedlal koně pod kapotou.
3: No, osedlal a uměl si s ním jezdit velice dobře. Dokonce si byl slavný, jak známo, automobilový závodník. A upřímně řečeno by ti měli v kopřivnické Tatrovce postavit pomník za ta skvělá vítězství s jejich Tatraplánem. Teď se ti mi vybavilo, jak v jednom televizním pořadu tvoje žena Jana vzpomínala, jak si vyhrál v Nürburgringu mistrovství Evropy, tuším, že to bylo, že?
2: Ano.
3: No a tehdy ti soupeři udělali při návratu do depa špalír a ona seděla uslzená štěstím s pohárem na kapotě a oni volali bravo, bravo, Čeko.
2: No, pak se mě udiveně ptala, jak je to možné, že mě tak oslavovali, že mi to dokonce přejou, že jsou to nějací zvláštní lidé, a když si je přezávodil, oni tady volají bravo, Čeko a tak dále a gratulujou ti. A já, čím to je? Jak je to možný? A já jsem povídal, no, Jano, jestli to není tím, že nemluví česky. A hned jsem trošku spucoval mechaniky, že nepředělali pneumatiku jednu na naši nákladní obytné AV, ale o tom bych mohl vyprávět strašně, strašně dlouho. Byl to krásný čas, to závodění. Poznal jsem spoustu nádherných, zajímavých lidí, vzdělaných. Úplně z jiného životního prostoru, než jsem se já pohyboval. Myslím, tím divadlo, film a tak dále. Víš, ty chvíle před startem na světových okruzích, teda evropských známých okruzích, jako byla Monza, Zandvoort, Zolder, Nürburgring a jiný. To bych jsme tady byli do rána, kdybych vzpomínal a vyprávěl, jaký jsem měl poprvé pocit, když jsem seděl v autě a věděl jsem, že za chvilku odstartujeme na Monzu a já jsem ten okruh vůbec neznal, protože jsem neměl peníze na to, abych si mohl zkušebně sjet a tak dále a tak dále. Když po mně tek studenej pot, pak to všecko stichlo a najednou se rozsvítila zelená a vyrazilo to ta smečka já mezi nima, tak jsem zase cítil horkej pot, něco takový zvláštní pocity u žaludku, když se mě někdo zeptal, proč to děláte, prosím vás, tuhle tu hruzu, kdy jde o život. Já říkám, to je právě ten for, ten pocit, kdy se bojíte a pak to překonáte, to se nedá nahradit. Pak jsem se dozvěděl, že to je adrenalin. No a ten jsem zažil mnohokrát, protože ten Tatraplán, jak mě říkali jiní, kteří tomu na rozdíl ode mě rozuměli, to je auto na zabití, ty nevíš, do čeho sedáš, ale věděl jsem to. 8 válců, motor za sebou, těžiště ještě za tím autákem. Takže já jsem jezdil všecko smíkem, pneumatiky, to byly takový stlačený saze, které měly předepsanou určitou rychlost, kterou jsem mnohokrát překračoval. Jezdil jsem smíkem, vždycky to vypadalo, jako když někdo kopne do bílý skříně, já jsem jel bokem do zatáčky. Prej jsem tím letím byl pověstný a známý, a oni nevěděli, že já bojuju o holý přežití, abych se na ty trati vůbec udržel. Ale co bylo nejdůležitější, já jsem poznal strašnou spoustu zajímavých, krásných lidí, nejen cizinců, ale i u nás. Abych nemluvil dlouho, říká ti něco jméno František Šťastný?
3: No jak by ne? To byla velká hvězda na silničních okruzích. Ale já jsem tiho Luďku poznal i osobně. My jsme jako kluci z Vokovic a Veleslavína nechyběli na žádném terénním motocyklovém závodě v Šárce. A hodný pan Spilka z benziny nás bral do depa. Takže všech těch zablácených strojů a závodníků jsme se mohli nábožně dotknout. A tehdy tam za nimi přijel jednou také František Šťastný jako za kamarády a měl novou motorku, neznámou, tuším, že se jmenovala Vincent. A ten mi pak nabídl na přímluvu pana Spilky, že mě sveze. Sedl jsem si za něj, dětské ruce se chytily jeho kožené bundy, František zařadil rychlost, přidal plyn, vyrazil a já zůstal sedět na zemi, protože mi motorka podjela pod zadkem. František se hned vrátil, smáli se všichni, a on mě pak vzal dopředu a už to bylo náramné. Doma jsem z toho potom nemohl usnout.
2: No, František byl nejen skvělý závodník, ale i skvělý chlap a hlavně vypravič. Jednou jsem jel závodit do Holandska na Zandvoort A on mi tady v Praze dával rady a povídá, máš s sebou gramofonovou desku s naší hymnou? A proč, Františku? No, podívej se, protože jim určitě natrhneš žaket, a já tam taky jednou vyhrál, a oni neměli naši hymnu, tak se mi na stupních vítězů ospíval sám. A jednou jsme s Františkem jeli na návštěvu za Jirkou Moskalem, to byl tenkrát první ročník Dakaru, kde on jel s Liazem, a seděli jsme u těch Moskalů, vzpomínalo se, povídalo, jedlo, popíjelo, a František mě najednou povídá, podej mě tamhle ten magnetofonový pásek. Tak jsem mu podal tu kazetu, zasadil jsem ji do magnetofonu a František jako kdyby poslouchal Českou filharmonii, já nevím, Novosvětskou nebo něco takového, v nábožném vytržení seděl a říkal, slyšíš? A tam bylo jenom... To je nádheravý. To je Mike Halwood, to je Heilwood. A tohle to je Fána šťastný, to jsem já, Ruce českých dělníků, jedeme. A teď jezdil celý ten okruh vždycky pro... To byl Heilwood. A teď jedu já... A Františku, co je to ticho? No, to už jsem byl ve křoví.
3: Inu, opojení rychlostí je velice smutné. My jsme loni, tuším, že to bylo, jsme jeli spolu na besedu do Chlumu u Třeboně. A jak jsme si tak povídali na tohle téma, najednou jsem zjistil, že se krajina kolem mění v impresionistický obraz rozmazaných skvrn. Moc nechybilo a zatáčky jsme brali po dvou.
2: Ty přeháníš.
3: No, až potom ti spálená spojka musela naznačit, že nesedíš v závodním voze, ale v důstojné škodověnce a ten Nürburgring je o kousek dál. Ale musím uznat, že jsi nic nezapomněl. Horší je, když si na závodníky hrají lidé bez závodních zkušeností. Pro ty platí ony slogany typu, že strom je předmět, který léta stojí na jednom místě a potom najednou vyskočí před motoristu. Ale připadají mi v této souvislosti zcela zvrácené úvahy, že tedy vykácíme stromy, aby se jezdilo bezpečněji. U jednoho francouzského města to řešili podstatně šikovněji. Na tabuli u vjezdu bylo následující upozornění. Pojedete-li rychlostí 25 km za hodinu, prohlédnete si všechny památky našeho města. Při dvojnásobné rychlosti se připravíte o možnost obdivovat krásu našich žen. Při rychlosti 70 km za hodinu se seznámíte s naší policejní stanicí. Při jízdě nad 80 km budete moci využít vybavení naší nemocnice. A když pojedete víc než stovkou, máte naději seznámit se s naším hrobníkem a zůstat u nás navždy. Náš zbytov má moc pěknou polohu.
2: Krásná porucha. Můžeš zout lodičky. Můžeš je zout. Auto dál nejede. Půjdeme pěšky. Najdem si ve stráni můj pejsku kout a tam ti vychytám blešky.

0: Rolls-Royce, to je vůz. Vzpomněl jsem si na historku, kdy se ptal lékař v nemocnici Lorda, jak přišel ke svému zranění. No, můj struha Jean zabočil s Rolls-Roycem 60-kilometrovou rychlostí do ulice, která tam nebyla. A v Anglii prý je u jedné silnice nápis Řidiči telegrafní tyče poškozují auta jen v sebeobraně. A na jednom železničním přejezdu v Americe stojí moudřejší ustoupí, nepřeceňujte ale moudrost strojvedoucího. Jedna hezká definice tvrdí, že nehod přibývá díky tomu, že auta zítřka řídí dnešní řidiči po včerejších cestách. A tak pojďme od nehod k náhodám. Motorismus nabídl do našeho slovníku i jeden pojem. Stopař. V úplně jiném smyslu, než ho nabízejí knížky o zálesácích. Stopař postává na okrajích silnice, kývá rukou s palcem nahoru a až na malé výjimky nepozná otisk klapy medvěda od krabského kopyta. A ty máš, Luďku, moc pěknou zkušenost se stopem. Můžu tě o ní poprosit?
1: No, krásné vzpomínky na stop mám, protože když já nastoupil do prvního angažmá po škole do Mladé Boleslavy, tak jsem tam neměl být, neměl jsem kde spát. A po každém představení jsem se nějakým způsobem chtěl dostat do Prahy. Tak jsem vždycky vyšel pěšky, to byla ještě stará silnice na Mladou Boleslav. No a tak někde kolem Benátek nad Jizerou jsem vždycky někoho zastavil. A jednou takhle jdu, v noci už bylo k půlnoci téměř, hvězdy svítily. A já slyším z dálky typický zvuk tehdy nového motocyklu 350 Yama. Takový ostrý, vysoký. Tak si pám, ježiš, to je Yama, to bude rychlý. Zastavil jsem, koukám na reflektor, který se přibližoval. Ano, byla to Yama a dokonce zabrzdil. Nic neřekl ten řidič, jen se takhle nahnul, abych si mohl sednout na zadní sedadlo, pak takhle zvednul ruce, abych si mohl dát ruce kolem jeho těla, abych se zahřál pod tou bundou nebo kabátem, co to měl, na hlavě měl baret a vyrazili jsme. A jak jsem zasunul ty ruce pod ten kabát, tak jsem najednou ucítil, že tam nejsou nějaký mužský svaly. Naopak byly tam takový něžný, líbezný, ženský oblinky. A slyšíte ty tři tečky, dál už vyprávět nebudu, byla to nádhera. Jeli jsme s tím řidičem, neboli řidičkou, až do Vysočan, ona zastavila a teď já v rozpacích jsem nevěděl, jestli nedostanu vynadáno, že jsem se tak krásně držel. Poděkovat jsem chtěl, byl jsem vděčný, že jsem tak brzo v Praze. A říkám, prosím vás, a to vy se nebojíte, vy takhle v noci, a ona říká, já se strašně ráda projíždím. Sundala si ten baret, vyhrnula se záplava krásných blond vlasů, z místa to otočila, zmizela a byla pryč. Kdyby to nebyla pravda, kdybych to nezažil, tak bych si myslel, že to byl krásný sen.

0: Víš, já ti teď musím připomenout, že motorky, ale i auta vlastně stály také u tvého angažmá do Národního divadla. Dokonce to byly historické kousky Laurin a Klement, takže ty už víš, že se vracím do doby, kdy se točil film Dědeček automobil.
1: Krásná doba to byla, nejen proto, že jsem byl mladší, ale že já jsem vůbec neměl pocit, že filmuju. Já jsem tam pořád na něčem jezdil. To byly ještě motocykly řemenem poháněny a tak dále. A ten, s Milošem Formanem, který tam dělal pomocního režiséra, jsme jezdili na oběd na motocyklu, na lázeňskou kolonádu v Poděbradech. Automobily ty se točily v Teplicích, motocykly u ty vysílačky tam za Poděbradama na těch loukách. Já jsem využil všechny svoje zkušenosti, které jsem měl z autodílny od strejčka. A dokonce jsem byl asi tak nafoukaný, nebo co, že jsem radil i panu režisérovi, zvlášť když mě rekvizitáři dali na utírání ruku plátínko, takové látko, pane režisér, tohle přece nemůže, to ten volej se nedá, to musí mít pucvol. A pan režisér říkal, a co to je pucvol? Ty to víš, Františku?
0: A to vyživím. Nezapomeň, že mluvíš s průmyslovákem, který musel ochutnat od několika řemesel. Pucvol je takový chuchvalec z hadříků, dřív to asi, jak název napovídá, byla čisticí vlna, do které si mechanici utírali špinavé ruce.
1: Ano.
0: Ale mimochodem, také se ti tak líbila ta pěkná francouzská, se kterou si hrál. Já jsem ti tam ten polibek záviděl.

0: předělával na místě. Takže on mě řekl, Luďku, namluvte si Žantku. Já jsem koukal jako blázen, on spustil kameru a vznikl z toho takový půvabný dialog, kdy já jsem použil ty nejprimitivnější věci, že jsem si vzal kopretinu a takhle jsem z ní trhal ty lístečky a říkal jsem, máš mě ráda? Máš? A nutil se mi, aby to po mně opakovala a z toho vznikl nádherný. Máš mě ráda? Máš mě ráda? Zakončili jsme to nádherným polibkem. Je na co vzpomínat, Františku, ale to už je čistě soukromá záležitost.
1: Tak dobře. Vraťme se tedy k tomu, co jsem říkal. Jak jsi se vlastně dostal k tomu Národnímu tamtí? Myslím si, pan režisér nabídl.
0: No tam mě nabídl angažmá, bylo to... to mě strašně dobře spočítané. To jsme točili v Teplicích, ty autáky. A on ke mně přišel takhle mimo natáčení a povídá, Luďku, a vy jdete teďka kam? Do jakého angažmá? Říkám, já mám slíbený angažmá v Kladně, blízko u Prahy a tak dále. Aha. A kdyby o vás byl zájem z nějakého většího divadla, to by jako padla tato nabídka, říkám, to by záleželo, jak by to bylo velký divadlo, ale panu, tak podívejte se mi teďka, já teďka nastupuji do Národního divadla, Kreča tam bude šéfem, začínáme takový nový. A tak dále, zkrátka, podívejte se, já vás tam zvu. Přijďte tolikátého na zkoušku. Pane Fabián, udělejte mi kafe. A šel a říká, co je s panem Muzerem? Nevím, ale asi tam pláče.
1: No tak to je krásná historka. Vidíš to, vlastně automobily tě přivedly do takže, Národního divadla, ale ano. Těch historek na téma kolegové herci a automobil a Národní divadlo, to myslím, těch by bylo na celý večer.
0: Jedni z nejkrásnějších jsou s obrovským řidičem a šoférem, panem Hegerem, který když si tenkrát koupil Sába, tak jednou večer po představení povídá, prosím vás, Luďku, neodvezlíte mě domů, ale mým autem. Já pám, no a co budu dělat tady se s ním? No to si tady necháte, ráno si ho vyzvednete. Já pám, mám je špatně, mistře? Ne, ale... No tak proč chcete, abych vás ve Sábem bydlel na Karlově náměstí? Naklonil se ke mně a tiše povídá. Víte, já bych rád, aby to auto poznalo, že má taky jinou rychlost nežli dvojku. Lidi si vyjedou někam do světa, do přírody. Vyjedou tedy z bodu A do bodu B. A někdy podle trasy na mapě vzpomínek. A dál se vydají různými cestami, mnohdy úzkými silničkami s bílými žulovými patníky, které pamatují z dětství, silničkami lemovanými alejemi starých stromů, nadechnou se a zpomalí svůj všednodenní chvat. Proto jsme se snažili v uplynulé půlhodince ubrat plyn i my. A pokud vám bylo se slovíčky vonícími benzínem alespoň trochu pěkně, radují se z toho Luděk Munzar
1: a František Novotný. Oba vám děkují za vlídnou pozornost a už teď se těší znovu naslyšenou.
0: Chvilku je pohodlná, chvilku jen prach a kámen. Stěžka se ubíráš tou strmou cestou zdejší. Možná až v nekonečnu sejme tíhu z tvých ramen. Přesto je ze všech cest ta nejkrásnější.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Otevřeli jsme rozhlasový archiv a vybíráme z něj pro vás to nejlepší.
0: Vraťte se s námi v čase a poslechněte si legendární pořady, rozhlasové hry a četby.
1: Příběhy z naší historie nebo nestárnoucí hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda. Bylo 11 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Na Pohodě roztáčíme další pokračování Kolotoče. Co vám v něm v úterý 21. července přinášíme? Prozradíme vám recept na borůvkový likér zvaný Lesňák. Poradíme, kdo rozhoduje o tom, jestli bude reklamace přijatá nebo zamítnutá. V hobby rubrice si řekneme, že pokud si chcete vypěstovat kopr vlastní, zvládnete to i v truhlíku. A už za chvíli se vypravíme na výlet na Klatovsko a pozveme vás na všerubskou poutní cestu. Přeji příjemný poslech. Zpívat vám teď bude píseň Jenom blázni se radujou Lenka Filipová.
1: Kolotoč a Jana Chládková.

0: A výlet na pohodě nevynecháme ani dnes. Teď vás vezmu na výlet na Klatovsko. Starobylá cesta vyskládaná z kamenů, výhledy do krajiny a zastavení, která lákají nejen turisty, ale i poutníky hledající ticho a klid. To vše je všerubská poutní cesta, součást svatojakubské trasy vedoucí do španělského Santiago de Compostela. Část všerubské poutní cesty vede i přes Klatovsko a právě tam nás teď vezme na výlet Jitka Doubravová spolu s nezávislou starostkou obce Obytce Zdeňkou Vlčkovou.
1: To je stará cesta, která je, říká se, štětovaná, která je z kamenů naskládaných na stojato, takže tady vydržela možná 200 let. Teď se teda jenom tak přiupravuje.
2: Vydali jsme se po červené turistické značce od vrcholu zvaný Barák s televizním vysílačem v nadmořské výšce 709 metrů nad mořem. Dále pokračujeme kolem hájovny Chuchle směrem na Obytce.
1: Já tady tudy ráda chodím. Jsou tady krásné stezky. Kousíček vedle je studánka s údajně léčivou vodou, s kapličkou, klenovka. A teď už se blížíme k naší vyhlídce, kterou jsme sem instalovali v loňském roce na podzim a ta umožní se zastavit, odpočinout, pokochat si krásným výhledem do poměrně dalekého okolí a zároveň je tam informace o tom, že to je součást stezky do San Compostela.
2: Kam potom ta cesta vede dál?
1: Na Kydliny, Klatovy a pak dál na Janovice, Všeruby a přes hranice směrem na Řezno.
2: Přicházíme na vyhlídku. Cesta se jmenuje Všerubská poutní cesta. Ona začíná v Praze na Starém městě přes Zbraslav, Mníšek pod Brdy, Dobříš, Příbram, Rožmital, Kasejovice, Nepomuk, Plánice.
1: Myslím si, že to není jenom turistika, ale že to je taky trošku duchovno, že si člověk uvědomí, že jde někde, kde chodili generace, ale že taky trošku musím přemýšlet.
2: Z vyhlídky je úžasný výhled daleko široko až na Klatovy.
1: Vidíme Běleč, vidíme Otín, vidíme Měčín, vidíme kousek Němčic. Když potom popojdeme dál, tak zase se nám to otevře na druhou stranu a jinak samozřejmě pod námi vidíme část obce Obytce.
2: Tamhle je nějaký kostelík.
1: To je kaple svaté Barbory, kterou tam postavili v 17. století. Je tam krásná akustika, je teda v soukromém vlastnictví, ale dělají se tam koncerty. Majitelé nám ji minimálně jednou, dvakrát do roka otevřou. No a tahle ta lípa je chráněná, to je zhruba 400 let stará, je opravdu obrovská.
2: Poutní cesta dále pokračuje značenou cestou do obce Kydliny. Stojí za to si ale udělat malou odbočku a navštívit Obytce, obec, ve které žije přes 230 obyvatel a pyšní se nově rekonstruovaným zámkem s velikým parkem.
3: Jsou tady nasázené nové stromy, udělané můstky dřevěné přes potok a celkově to působí dojmem meditační zahrady.
1: Zámek je barokní, původně tady stála vodní tvrz ve 13. století. Ves Obytce patřila svatojišskému klášteru a v polovině 13. století přišla do majetku zemanského rodu Obyteckých z Obytců a ty tady byly do poloviny 16. století, pak po meči vymřeli a přešlo to darem na Koce z Dobršek a pak přišla éra maltéských rytířů, kteří tady byli od roku 1749 až do roku 1926. Maltéský rytíři ho prodali, koupila ho rodina Horáků z Prahy a ty ho potom prodali Bohdanu Pantoflíčkovi, což byl jeden z akcionářů plzeňské Škodovky, vynálezce nějakých děl. Ten zámek potom prodali panu Lorencovi a ten se dal do té rekonstrukce a takhle to dopadlo. Tady děláme letní slavnosti, pouť se tady dělá, dělají se tady dětský dny a různý akce.
0: Pokud si pro svůj výlet vyberete právě tento úsek všerubské poutní cesty, nejspíš nebudete litovat. Na jeho část nás zavedla starostka obce Obytce Zdeňka Vlčková, která na tamní vyhlídku vyráží téměř každý den. Jak sama říká, pomáhají to udržet si zdraví, dobrou mysl i potřebný životní nadhled.

0: Některá slova běžně slýcháme, ale když bychom měli vysvětlit jejich význam, můžeme zaváhat. I proto je tu jazykový koutek, kde se s odbornicí na češtinu věnujeme různým nástrahám naší mateřštiny. Dnes s kolegou Vladimírem Šťovíčkem.
1: Také dnes odpovídáme na dotazy posluchačů, konkrétně se pokusíme vysvětlit původ slova potutelně. Je tu s námi Helena Chýlová, dobrý den.
2: Dobrý den. Potutelně. Slovo potutelně je ve slovotvorném vztahu k přídavnému jménu potutelný, které je odvozeno od slovesa tutlat a označuje vlastnost toho, kdo něco zatajuje. Tutla. Jde o slovo, které je dokládáno již v období staročeském s významem jinotajný, utajující nebo skrývající. Podobný význam a původ má i přídavné jméno poťouchlý. Obě slova označovala původně negativní charakterovou vlastnost člověka, který je neupřímný, potměšilý, zle lstivý. Ve vývoji došlo k posunu významu, k jeho melioraci, tedy zlepšení. Postupně se k původnímu významu přidává i význam další. Člověk, který je laškovný, šibalský, šelmovský. Takový, který dělá věc sice skrytě, lstivě, ale bez zlého úmyslu. Vidíme to například ve významu potutelný úsměv nebo potutelné oči. Tento vývoj významu můžeme sledovat v českých výkladových slovnicích 20. století, v příručním slovníku jazyka českého a ve slovníku spisovného jazyka českého.
1: Říkala jste, že slovo potutelný je odvozeno od slovesa tutlat. Jakého původu je tutlat?
2: Tutlat je pravděpodobně slovo vzniklé z útvaru s expresivním významem, při jehož vzniku hrála roli zvuková podoba slova. Do této skupiny pak náleží slovesa obsahující emocionálně námi vnímané hlásky jako p, m, l, r nebo š. Například patlat, matlat, šuškat, šišlat a jiná. Další podrobnosti bychom mohli vyhledat v etymologickém slovníku. V současnosti bych doporučila český etymologický slovník Jiřího Rejska.
1: Říkám v závěru dnešního jazykového koutku Helena Chýlová. Děkujeme, naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Tak jsme opět zase o něco moudřejší. Teď už nás budou bavit Naďa Urbánková, kterou vystřídá Václav Neckář. No a hned potom si prozradíme recept na borůvkový likér zvaný Lesňák.

0: Dnes si trochu s etnoložkou Vladimírou Jakoubijovou na Pohodě dopřejeme, což ani v dobách našich předků nebylo nic tak výjimečného. Letní ovoce jim sloužilo nejen k přípravě moučníků nebo k zavařování, ale také do různých šňapsů. K radosti kolegy Jaroslava Hořeního to dnes bude borůvkový likér zvaný lesňák.
1: V našem povídání o tom, co naše babičky chystaly v kuchyních z letního ovoce, nesmíme zapomenout ani na šňapsy. Z ovoce se v tradiční lidové kuchyni vyráběly jak nápoje nealkoholické, tak i nápoje alkoholické.
2: Ty měly člověka povzbudit a dodat mu chuť k jídlu. Vyráběly se buď lisováním, kvašením nebo destilací. Alkohol a jeho účinky znali lidé odedávna, například medovinu. Ta ve středověku ale ustoupila pivu a vínu.
1: No a kořálky neboli šňapsy se začaly u nás pálit od 15. století. Pravé kořálky z ušlechtilého ovoce, řezané mícháním pravých kořálek s lihem. Vedle nich se vyráběly i různé náhražky z lihu a různých dochucovadel. Všechny tyhle nápoje měly důležitou roli ve výročních obřadech a obyčejích. Pivo bylo spojené s koledováním, víno se svátkem svatého Martina, svěcené víno se podávalo ve svátek svatého Jana Evangelisty. Nejvíce ale byly rozšířené kořalky, sladké rosolky a likéry. V rodinných obřadech a obyčejích provázely člověka od narození až do smrti. Štamprdle kořalky nechybělo při křtinách, svatbách, pohřbech, rosolka se nosila i šestinedělce do kouta, kořalka nechyběla při žádném sousedském posezení, při zábavách o masopustu, májích nebo o posvícení. Na zahřátí se pila při dračkách a přáskách, ale taky při uzavírání důležitých dohod a smluv. Vedle společenských příležitostí se podávala kořalka i těžce pracujícím, chlebem namočeným v kořalce se dokonce uspávaly děti. V neposlední řadě se kořalka podávala jako lék. V letním čase se proto hlavně vyráběly ovocné šňapsy, střešní, malin a taky z borůvek.
2: A na přípravu šňapsu dnes přidáme jeden starý recept z Podkrkonoší. Bude to lesňák.
1: Budeme potřebovat 2 litry borůvek, litr vody, 25 deka cukru, trošku vanilky, 2 lžičky skořice a 0,5 litr pálenky. Borůvky krátce povaříme s vodou, propasírujeme, přidáme cukr, vanilku a povaříme. Nakonec přidáme skořici a ještě chvilku vaříme. Necháme vychladnout, přilijeme pálenku a stáčíme do lahví přes jemné sítko. Je to rychlé a velice dobré.
0: Borůvky mám ráda na všechny možné způsoby, tak proč si nevyzkoušet dnešní recept na likér? Teď si opět zahrajeme něco z naší pohodové muziky a hned poté si řekneme, kdo rozhoduje o tom, jestli bude reklamace přijatá nebo zamítnutá.
3: Tady je Pohoda.
4: Český rozhlas Pohoda.

Já jsem totiž Bůh i ďábel. Já jsem totiž Bůh.

0: a po písni Ona je krásná v podání Karla Hály a Zdeňka Šedivého už na pohodě další porce rad. Dnes se ptáte, kdo rozhoduje o tom, jestli bude reklamace přijatá nebo zamítnutá. S vysvětlením je to opět dobrý rádce Josef Černý.
1: Paní Lídu zajímá, jestli obchodník může reklamaci obuvi posoudit sám a zamítnout ji na základě pouhého pohledu okem. Dále také, jestli skutečně nemá jako zákazník právo dostat písemné sdělení o zamítnutí reklamace. Paní posluchačko, o způsobu vyřízení reklamace opravdu rozhoduje vedoucí prodejny, který není povinen reklamovaný výrobek kamkoliv posílat. Důvod zamítnutí vám ale sdělit musí, a to písemně, a pokud s ním nebudete souhlasit, můžete buď reklamaci zopakovat, anebo si nechat vyhotovit znalecký posudek.
0: Tak to vidíte. Zase jsme díky rozhlasové poradně a Josefu Černému o něco chytřejší. Mluvené slovo teď vystřídají písně v podání Hany a Petra Ulrichových a poté Karla Zicha. Jak si vypěstovat kopr třeba jen ve vašem truhlíku, se dozvíte už za chvíli.

0: 80. narozeniny slaví v těchto dnech hlasatelka a moderátorka Saskia Burešová. Dáma, která se v prostředí československé a později české televize pohybuje už od roku 1967.
1: Spolupracovnici Eduarda Hrubeše či Vladimíra Dvořáka dodnes můžete vidět na obrazovkách v pořadu Kalendárium.
0: Hlas Saskie Burešové si připomeneme v Českém rozhlase Pohoda hned několikrát.
1: V úterý 28. července to budou Zálety Aleny Zárybnické a den poté Tandem Jana Rosáka.
0: Chybět nebude ani tobogán Aleši Cibulky, ten dostane prostor v sobotu 1. srpna. Životní cestu Saskie Burešové potom ve stejný den přiblíží pořad Stříbrný vítr z roku 2019.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: dopoledním vysílání Pohody je prostor i pro hobby rubriku. Kopr je nenáročná jednoletá bylina, bez které si českou kuchyni ani neumíme představit. Kdo by neznal koprovou omáčku, kulajdu nebo nakládané kyselé okurky? Pokud si chcete vypěstovat kopr vlastní, zvládnete to i v truhlíku, jak Soně Weizenbachrové potvrdila Sylvie Hašlová z komunitní zahrady Pěstírna Depo.
1: Existují různé odrůdy, které mají různé aroma, ale právě i různou velikost od kompaktních vhodných do truhlíků až po odrůdu mamut, která má třeba i 1 metr.
2: V jaké půdě se kopru daří?
1: Kopr má rád dobře propustné, lehčí půdy, na živiny není příliš náročný, řadí se mezi plodiny nebo rostliny druhé trati.
2: A kopr tedy můžeme vysévat i teď?
1: Můžeme ho vysévat až do srpna, pokud chceme průběžně sklízet mladé rostliny, tak je ideální vysévat ho po etapách.
2: Jak se o kopr co nejlépe starat?
1: Je potřeba ho udržovat bez plevele, ať už okopáváním, nebo ho můžeme třeba zamulčovat. Ten mulč také pomůže v tom, že se tam udrží dostatek vláhy, což má kopr rád, ale můžeme ho samozřejmě i místo toho častěji zalévat.
2: A jakým způsobem kopr sklízíme a potom zpracováváme?
1: Sklízet můžeme buď mladé listy, které používáme například do té zmíněné koprové omáčky. Květy s kouskem lodyhy se využívají pro nakládání sterilované zeleniny, například kyselých okurků. Jedlé jsou i samotné květy. Zralá semena můžeme použít jako koření na čaj anebo pro výsev příští rok, ale dáme pozor, abychom kopr nepěstovali příliš blízko feniklu, což by mohlo vést k nekvalitním semínkům.
2: Nás zahnal déšť do sucha pod střechu. Máte tady v komunitní zahradě Pěstírna Depo kopr?
1: Kopr máme, mezi zahradníky je oblíbený, takže tady máme různé odrůdy v různých velikostech.
2: Taky pojďme zkontrolovat, jak se jim v dešti daří.
3: Tady na záhonku máme krásné rostlinky kopru a vypadá to, že déšť jim svědčí.
1: Déšť jim určitě svědčí, stejně jako všem ostatním zeleninám tady, ale kopr je z těch, co to obzvláště ocení.
3: Kopr je silně aromatický, takže předpokládám, že ani po dešti nebude mít nějaké problémy se škůdci.
1: Kopr aspoň tady v naší zahradě se škůdci problémy nemývá, takže věřím, že to dobře dopadne.
2: Jak pěstovat a využít kopr nám poradila Sylvie Hašlová z plzeňské komunitní zahrady Pěstírna Depo. A nakolik je pro nás kopr přínosný, doplní nutriční terapeut Marek Hanza.
4: Kopr obsahuje spoustu zajímavých látek. Jedna z nich je obsažená v těch listech kopru, které se využívají vlastně, nevypadají úplně jako listy, ale využívají se pro tu teplnou úpravu a pomáhají nám s trávením jídel, do kterých se používá. Takže kopr určitě hojně využívat a výhoda jeho je, že je dobře stravitelný i pro lidi, kteří mají různé problémy, například se slinivkou, se žlučníkem a tak podobně. Je to jedna z bylin, kterou dáváme jako první.
0: O kopru s nutričním terapeutem Markem Hanzou a zahradnicí Sylví Hašlovou natáčela Soňa Weizenbachrová.
5: Posloucháte Kolotoč,
6: magazín zajímavostí plný hudebních evergreenů.
5: Český rozhlas Pohoda.

0: koncerty, historické slavnosti, folklor i tradiční jarmark nabídnou od 7. do 9. srpna svatovavřinecké hody v Přerově. Novinkou letošního ročníku bude program Hody u trafačky, který má do městských oslav vrátit lidové tradice a folklor. Jedním z vrcholů bude sobotní historické představení připomínající 770. výročí povýšení Přerova na město. Program zahájí v pátek hodová výstava v galerii Přerov, věnovaná tvorbě českých ilustrátorů. Součástí sobotního večera bude historické představení s příjezdem Přemysla Otakara II. A slavnostním předáním městských práv. Novinkou budou hody u trafačky v ulici Na Marku s folklorními soubory, krojovaným průvodem a programem pro rodiny s dětmi. Součástí budou také bezplatné projížďky koňským povozem po nábřeží Bečvy, historický jarmark na Horním náměstí a komunitní snídaně na hradbách. Všechny akce během svatovavřineckých hodů budou zdarma. V tuto chvíli vám popřeji pohodový poslech našich dalších pořadů a budu se těšit opět naslyšenou.
1: Kolotoč a Jana Chládková.

0: Český rozhlas Pohoda myslí také na přátele dobré dechovky a lidovky.
1: Pořady Ta naše písnička u muziky s Pavlínou Filipovskou, Josefem Zímou nebo Eduardem Hrubešem.
0: Ale také Trubte nám trumpety a Muziky muziky.
1: Můžete poslouchat každý den po 19. hodině.
0: A pro ranní ptáčata hrajeme dobré dechovky a lidovky.
1: Také mezi 6. a 7. hodinou ráno.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 12 hodin. Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
1: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Poslechněte si kapitoly z románu Marie Kubátové Matka kopce, který autorka zasadila do svých milovaných Krkonoš.

0: V roubené světnici, kde se v koutě doposud dělili o patronát Havlíček Borovský s Janem Husem před koncilem Kostnickým, se na půdory se zděděných mravních norem a zvyklostí odbýval dialog. To Aneška s Lumákem hledali spověď a rozřešení současně.
1: Chyběly jedny ruce.
2: Spřáhla by se s čertem.
1: Asi jo, Anton, kdyby bylo nezbytí. Zjednala jsem Francka s koněm. Naši nepřijeli. A nahoře zaháleli jedny ruce.
2: Tak jsi mu řekla a kůň uvíz kopitem.
1: Byla tam rozbitá cesta.
2: A či je to vina? Kdo ji rozmlátil? Jejich autáky, jak vozili na chatu materiál.
1: Anton, tu cestu spravějí zas jenom oni.
2: Ale...
1: Starej cestář je pod Dernem pátou zejmu. A Pražáci tu cestu potřebují.
2: Naše koně si na té cestě lámou hnáty. A dost.
1: A kolik těch koní máš? Odpust, ale ani ten, co má dřevař, není jeho, ale lesní správy.
2: Jo.
1: Poslouchej, Anton. Štípala jsem onehdy dříví a Pražáci cvičili před chatou. Viděli mě štípať a vzali mi sekerku. Naštípali mi hromadu dříví. Upekla jsem při tom dříví koláče. Neměli brus a pec se mi nerozsypala.
2: Ale to...
1: Kdyby se jim řeklo o pomoc, přišli by.
2: Aneško.
1: Ale chata je teď prázdná, stál sníh a rozperchli se jak vrabci. Zůstal jen správec. Seděl tam na lavičce, marnej a smutnej, a mně chyběly jedny ruce, aby se nemuselo u obráťky čekat.
2: Byla vždycky tvrdá ženská, Aneško.
1: Bylo nezbytí, Anton. Ty víš, že jsem začala s léčivým kořením taky jen pro tohle samý. Když chtěl život navíc pár krejcarů, musela jsem je přinést.
2: Já ti to nikdy nevyčet. Nebo snad ano?
1: Já se ti taky nikdy nepletla do zaříkávání. Já jen sušila podběl, peluň, diviznu, jak šel rok. A ty jsem pak prodávala po kornoutech pod podloubím tak jako sušený houby.
0: Doktor na středisku napíše 3x denně tabletku a báby si navíc přikoupí kornout podbělu či divizny u Anešky.
2: V našem rodě se nečarovalo. U nás se hledala pravda. A pokud jsem zdědil po otci i dědko i nějaký říkání, bylo to jen marodům pro skonejšení mysli.
0: Lumákovu světnici, kde nevisely malovaní svatí, prozařovala čistota, prosta čarokouzel. Avšak v zákoutí za velikými kamny, na nich se podle zděděných receptur vařila ze smůly a vosků mast na zlámaniny a kde v okurkové láhvi zlatě svítila naložená arnika, tam v malované jarmaře bytovala s doktorským řemeslem i moudrost a poezie srovnaná do věd a rýmů.
2: Tak ty jsi přišla, Aneško, pro flujt na koně.
1: V lékárně ve městě to už nemíchají.
2: Ne.
1: A potom jsem se přišla zeptat, jestli jsi už sehnal starýmu kouteckýmu sedmero.
2: Sedmero.
0: Sedmero lidí z rodiny nemocného patřilo k Lumákově výzbroji právě tak jako mazání, měli-li zaříkávat tesklivec. Neboť mazání nabude jen tehdy čaromocného účinku, pomaželi jim tělo starcovo synova ruka. Spěch a chvat nového času zle naboural moudrému Lumákovi léčení tesklivce, neboť kde sehnat pod střechu 7 lidí z rodiny a jak v tom nově utvářeném světě opatřit synovu ruku, aby mazala a hladila 7 dnů v týdnu.
2: Nepřijeli.
1: Aha, přijeli zrovna tak mazať tátu, jako mě naši přijeli sázeť bandory. Tak jsem přibrala, kdo se nachomejt. I toho merholu z chaty nahoře, protože bandory museli do země. Třeba by přišel i Kouteckýmu.
2: Přibrať do sedmera cizího?
1: Myslela jsem taky, Anton, že kdybys ty přibral toho člověka do sedmera, přestanou na něj naše lidi zahlížet jako na cizího. On není špatný.
0: Lumák rozuměl. Nešlo jen o koně a nešlo jen o sedmero.
1: Jak to bude se starým Kouteckým?
2: Ale...
1: Chceš čekat a kurírovat tesklivec, až na to dá fabrika mladým dovolenou? A nebude pozdě?
2: 7 svých lidů nedám dohromady.
1: Když nejni svá kreu, přiberou se sousedi.
2: Sousedi?
1: Mně taky sázeli sousedi, když synové a dcíra nepřijeli. Dobrý soused je někdy víc než kmotér.
0: A Neščino poslání v chalupě Moudrého Lumáka přerostlo rámec případu s koněm. Aneška, která sem přišla o radu, teď sama stojí v roli rádce. Jakou radost by měl správce Merhola?
2: Ba ne, Aneško, ba ne. Bylo by to potřeba, ale nepasuje se to. Nepasuje. Ševčínku bych do 7 připustil, mohla by zastoupit dcíru, ale cizího Merholu, rodilýho kdo ví kde zapakou.
1: A co když ten cizej potřebuje zrovna to, co starej Kouteckej?
2: Jak to myslíš?
1: Tak je to nějakej kůl v plotě, Anton.
2: Ale obřad je zděděnej po předkách. Cizího nepřiberu, nemůžu. To raději dopíšu pro syny toho rodu.
1: Zapaku? Pán bodej, aby tvý slovo platilo i v kraji zapakou.

0: Když pak máchala v korytě před chalupou pytle po bramborové sadbě, snovala kudy na to, aby mohla blahodějnými šťávami zdejších bylin posloužit i člověku, který není z tohoto kraje. Uměla přiložit náčinek z bezinkového octa nebo zabalit dítě do tvarohu, když v něm hořela horečka, ale neuměla tu horečku oslovit, vyzvat jí, aby opustila tělo. V Lumákově rodě však uměli zaříkávat nemoci a Aneška věřila v čaromoc zaříkadel. Lidem za takového obřadu přicházela jasnozřivá chvíle. I když nemoc neměla uši, aby slyšela, ba ani mysl, která by se zalekla, ba ani nohy, kterými by z nemocného těla utekla, lidi okolo měli uši k slyšení a měli mysl, která se pohnula a setřásla ze sebe všední prach. Lidé se oprášili z nedobrého a podali si u lůžka nemocného ruce.
1: Taky nemusí mít Lumák ve všem pravdu. Starý Koutecký potřebuje léčit tesklivec a mladej správec, jak by smet. No, s každým zvláště, ale meškať nemůžu. Vezmu je oba jedním verzem.
0: Ještě to neudělala, aby se pletla Lumákovi do jeho případů. Kde léčil on, tam ona nechodila.
1: Jenže tentokrát Lumák váhá, čeká na psaní. A než psaní doputuje, kdo pak přineze dětkoj teplou polívku? Kdo pak mu vymění košily? Kdo pak zamete ve světnici?
0: Lumákův obřad zaříkávání tesklivce spojil často i rozhádané přátelstvo v sedmero lidí dobré vůle a umírajícímu se odcházelo s lehčím srdcem.
1: Pane Bože, ty víš, že se do toho Lumákoj pletu nerada, ale je nezbytí. Protože samotný napsat dopis ještě nikomu košily nevypralo.
0: Tak vstoupila po ženském rozumu do běhu věcí.

0: Když Aneška viděla mladého zas vykuřovat na lavičce, vypravila se k dílu. Nevypadal dobře. Na horské sluníčko neměl kdy, v noci nad skripty kafoval, kouřil a klímal. Jeho větrovka se zdála Anešce stejně našedlá a pomačkaná jako jeho obličej. Byli si člověk i kabát podobni a oba byli podobni krajině, kterou prošla zima.
1: Jdu poprosit ještě o jednu sousedskou službu, když už se v dobrým známe.
2: Co pak máte, Aneško?
1: Ne, sama pro sebe, ne. Pro dětka Kouteckýho. Padl na něj tesklivec. Lumák rozjel kurírování, ale nemá k tomu patřičný osoby a tak uvíznul v půli díla.
2: Já vám nějak nerozumím, matičko.
1: Synové jsou ve světě a nemůžou jezdit, jak je potřeba. Jestli by pán ze sousedství a upřímnosti nemohl u toho posloužit.
2: Já?
1: V zastoupení druhorozeného syna.
0: Byla to řeč, kterou ten člověk ve své vychladlé krajině neslýchal, tak jako odvykl slyšet zpěv ptáků.
2: Zastoupení druhorozeného syna?
1: Pár vajíček mu dětkoj donesu a kousek koláče. Kdyby mu nohy chodily, bejval by s náma sázel bandory.
2: Chromý a sázet?
1: No ano, pravda.
0: Patřilo k mravu krajiny balady, že i chromí pomáhají sázet bandory spolu s ostatními.
2: Vezmu na chatě něco ze zásob trvanlivého pečiva. To se přece patří na zástupce druhorozeného syna přinést poctu, ne?
1: No pravda, pravda, že...
0: Aneška měla ve výstroji i koště.
1: Nebojte se, mladej, nechytli se na něm čmoudy ze svatojánskýho ohně. Je skoro zánovní. Nejdřív zametu.
0: Rozkládala cestou, co a jak se bude dít.
1: Je třeba zamést světnici.
2: Ano, zamést.
1: Omít nemocného. Aha. Dát teplého mléka dětkoj do hernka i psoj na misku.
2: I psovi.
1: Prostřít stůl plachetkou z koláčového košíku. A připravit ve světnici všecko tak, aby v ní mohli obcovat se vší důstojností ti, co léčí. Zkusíme si to.
2: Dobře.
1: Hladím oudy služebníka tvého Josefa Kouteckého s tou samou účinností, s jakou láskou a milostí v synovské opatrnosti mažu ho pomocnou mastí já, druhorozený syn Koutecký.
2: Druhorozený syn Koutecký.
1: Václav, amen.
2: Václav, amen. Ale Aneško, vždyť to, co máte v té flaštičce, to je reumozin. Ano, reumozin z pofa za pár korun z lékárny.
1: Inu to, že by byli kafér a blínovej volej v jezeučím sádle oučinější. Ale chytejte dnes jezeuce. Hoňte ho poháji s mýma nohama.
2: Ano, to jistě.
1: Jedek už stejně kale nevidí. Nepozná, kerej muskej z přátelstva přijel mazáť. Sedmero se vystřídá a potom dědek vyleze před chalupu a práskne bičem.
2: Bičem?
1: Jo, bičem. Bejval přeci hospodář a mýval koně.
2: Aha, už vím.
1: A vy víte. Než dědek vystřídá sedmero svý kerbe poperví, práskne bičem a bude to slyšet za sousedstvo. Když se vystřídá sedmero podruhý, bude to slyšet až u vaší chaty. Po třetí bude rána mocná, že to uslyší až u výboru i ve obou hospodách, nahoře i dole, a to bude rána jak zamlada. Dědek bude uzdravený a tesklivec bude pryč.
0: Tak spolu kráčeli k chalupě starého Kouteckého a mladý správce podnikové chaty, který se rozhodl v mezisezóně pro poustevničení na kopci, poslouchal výklad o nemoci zvané tesklivec. A poznával příznaky této choroby sám na sobě. Jenže u něj měla podobu pustoty podobné hospodě po ránu.
2: Bujaré veselí kam si zmizelo s obsahem láhví. Všude kolem jen prázdné láhve a plné popelníky. Prázdnota a zpopelnění. A v hlavě, která je jak po ráně palicí, začnou naskakovat představy na ruby a na přeskáčku.
0: To proto, že prázdnota zdaleka není pouhé nic, nýbrž celý chumel představ. Samota není svět bez lidí, ale naopak svět plný lidí, které si někdy potkal, s nimiž si obcoval, kteří tě poznamenali, jsou tam, vynořují se z ní a přehrávají scény, do níž už nemůžeš vstoupit ani jako aktér, ani jako oponent. Vkládají znovu ruce do polozahojených jizev a jitří je k nové bolesti.
1: Kdo pak ví, co to, že naši nepřijeli, jestli nestůňou?
0: Přerušila náhle ticho Anežka, neboť v samotě matek stále bytují vzdálené děti.
2: Co asi naši?
0: Správci přelila mysl prchavá vlna studu, ještě ho nenapadlo, co doma.
2: Snad nestůňou.
0: Dětem se v jejich samotě tak často rodiče nezjevují. Snad i proto, že rodiče zpravidla nepatří mezi jitřitele ran.
1: Co pak ženská? Ženská se obstará. Vždycky ví, co popadnout, aby neseděla marná s rukama v klíně. Hůř s dětkem, když ostane samojedinej. Trunčí, kouří a chrápe.
2: Ale Aneško, to není tak špatný úděl. Kladí ruce flašku, k pravý cigára a můžete mi vlézt na záda, lidi.
0: Adresoval ta slova lidem, jak se mu za Aneščina nesouhlasného mlčení postupně vybavovali. Mistru natěrači, u něhož si jako hoších na prázdninové brigádě vydělal svých prvních 120 korun.
2: Hele, studente, zbylý plechovky tamhle za ten altán, rozumíš? Kriste pane, on mi tam naskládal prázdný plešule. Tam si měl donést plešku se zbylou barvou, hlavo študovaná. Vždycky přece něco materiálu zbyde, ty troubo.
0: Pak tomu, co mu na další brigádě ukradl kladívko.
2: Vole, vole, proč pak si kupoval nový vercajk? V podniku se vercajk dicinky fasuje. Kde by mi napadlo, že on, inteligent, půjde podniku koupit nový vercajk?
0: Než si vydělal na kolo, bylo jich 20, co ho učili životní moudrosti.
2: Taky Zuzana, Monika a Milada. Dost vás bylo, holky, co jste opravovali můj obraz o lásce, převzatý od maminky. Naposled, no jo, paní Vlasta, kozí trnicí přes hubu. Divíte se pak, lidi, že vás nechci. Já jsem se to chtěl naučit. Našprtat z lidí okolo mě, našprtat to z jejich jednání, z jejich řečí, z jejich pohledu, našprtat tu jejich lhostejnost a sobectví, jako jsem šprtal ze skript na škole, kterou jsem si nevybral, ale kde mě vzali. Brali tenkrát kohokoliv. A já šel študovat cokoliv. A vím, že víc než diplom mi v životě poslouží ta našprtaná lhostejnost a šikovnost víc než vědomosti. A tu máš. Místo toho jsem teď přestoupil bludnej kořen rovnejma nohama do povídky ze starého kalendáře. Já teď dokonce sloužím v sedmeru účastných na osudu zapomenutýho dětka.
0: Tak došli na místo. Aneška se zastavila a zahleděla na chalupu zmrzačenou trojdílným oknem v průčelí.
1: Vida, vida. Synové podváhli světnici a vybourali zadní pec. Richtujou si to nejspíš, aby sem jezdili na neděli jako pražáci.
0: V roubeném zbytku chalupy dřímali dědek a pes. Pes na ně zavrčel a dědek, když se probral z dřímoty, vrčel taky.
3: Jaký pak, teschlivec? Skázal jsem přece Lumákovi, ať se sem netejrá. Ze střediska mi přinesli kolikero užívání od doktorky. A mladý vonen týden cihly a pro mě flašku rumu.
1: Přinesla jsem ti pár koláčů.
3: Boňavý. Mívala s Aneškou vždycky dobrý. Sakra, abych vám přece taky nalil sklínku. Rum je dobrý, však ho taky ve flašce ubylo. Pilulky od doktorky jsou, jak vidíš, nenačatý.
2: Měl byste užívat, sousede.
3: I kata na špa by to bylo dobrý, abych to tady protahoval. Mají se mnou jen meškání. Až zhasnu, mladí tuhle tu červotočinu schodějí a podváhnou druhou půlku. Na střechu už mají plech koupený.
1: Vyperu ti podlíkačky.
3: Ale když už jsem zašla za Neško, mohla bys do prázdného košíku vzít ty všecky flaštičky a škatulky od doktorky. Vysyp je nahoře, na svinský hromadě u chaty, aby se sestřička nehoršila, že jsou nenačaty.
1: Tak mladý mu přeci jezdějí. A mě holt.
0: Cestou zpátky došli k hromadě, o jejímž obecně užívaném názvu dosud neměl ponětí. A tam vysypala Aneška obsah lahviček a škatuliček do borůvčí, k prázdným konzervám, různým obalům a láhvím, kterými to křovinaté místo zamořili rekreanti. A u té hromady řečené svinská se Aneška se svým sousedem rozloučila.
1: Člověk jeden myslí věci dobře a...
2: Ale Aneško...
1: A zjinačí se to pod rukama. Svět je jakýsi jiný.
0: Stiskl Anešce ruku. A kdyby se nebál, že jí ještě víc rozlítostní, byl by si nejradši nalil do dlaní ten její zázračný reumozin a hladil by ji za někoho ze sedmera jejího rodu.
2: Teď půjde domů a bude vidět kolem sebe děti, který nepřijeli. Ach, sakru. Co může člověk dělat?
0: Mladík vykročil z krajiny balady ke své lavičce a aby nebyl sám, vytáhl cigaretu. Byla to opět už chladná krajina. Strom se v ní tyčil jak kostlivec a popřel, že měl kdy šat. Zapakou dávají proti tesklivci protiaden. Člověk polkne tabletku a čeká, až propukne tichá pošta doteků mezi chemickou látkou a neurohormony. Pak už si nestýská, neboť ztratil své zdivnělé oči. I ten opadaný strom ztratí svůj smutek. I ten trs lidíček, co tu vegetují, propleteni kořáním, jako borůvčí a netřesky v jednom drnu.

0: Četli jsme vám z knihy Marie Kubátové Matka kopce. Připravil Boris Riegler, režii měla Jana Bezdíčková. Účinkovali Otakar Brousek, Ludmila Roubíková, Miroslav Masopust, Ladislav Pešek, Jaroslava Pokorná a Václav Kaňkovský.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: slunce blíž.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.
3: Marně si hlavu lámu, proč muži většinou neradí

0: já vás varuju, tak abyste to věděla, tak já vám vyznám lásku, tak abyste to věděla, tak já vás miluju.
1: Já nemám ráda muže.
2: Yeah.

0: Allô?
1: Allô? Allô, c'est moi. Aujourd'hui, je suis seul. Et alors, je ne veux plus attendre. Fais vite, s'il te plaît. Je vais te voir. Je vais t'entendre. Caresser, baiser.
0: Je ne comprends pas français. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous dites? Nezlepte se, já vám nerozumím. Já nevím, o čem to všechno je. Ale líbí se mi to.
1: Pardon?
0: Haló. Haló, nepokládejte. Proč jste to položila? Počkejte. Haló, tak kde jste? Musím ho slyšet. Ještě alespoň jednou ho musím slyšet. Haló, je pryč. A přesto se mi zdá tak blízký. Odněkud povědomý. Odkud jen ten hlas znám. Pohladil, jako bych vcházel do moře. Do moře, jehož dotek je tak důvěrný a nekonečný. Mazlivý a záhadný jako ten hlas. Kde? A kdo to vlastně je ta záhadná neznámá, kterou tak dobře znám? Znám. Určitě znám.

0: tak ještě jednou zavolala. Co bych jí jenom pověděl? Řekl bych.
1: Haló, c'est moi.
2: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 13 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začíná Pohodová hodinka.
2: Projděte se s námi hudebním archivem a zaposlouchejte se do písniček, na které rádi vzpomínáte.
1: Známé interprety a ty nejlepší autory uslyšíte právě teď na Českém rozhlasu Pohoda.
2: Pohodová hodinka.
1: Vaše hudební vzpomínky.

0: Pohodová hodinka.
1: Písničky legendárních hudebních autorů a hvězdných interpretů.
0: Pohodová hodinka. Vaše hudební vzpomínky.

0: Ve víkendovém vysílání Českého rozhlasu Pohoda máme něco pro malé i velké posluchače.
1: Každou sobotu se můžete s dětmi zaposlouchat do rozhlasové pohádky, která probudí fantazii a ve které vítězí dobro nad zlem.
0: V neděli pro vás vybíráme slavné rozhlasové hry,
1: v nastudování nejlepších režisérů,
0: se známými herci a herečkami.
1: Rozhlasovou pohádku a rozhlasovou hru uvádíme vždy o víkendu v pravé poledne.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.
2: Jsi jako dlouhý most.

0: Posloucháte Pohodovou hodinku.
1: Z našeho archívu pro vás vybíráme nestárnoucí písničky talentovaných hudebních autorů,
0: legendárních textařů
1: a hvězdných interpretů.
0: Vzpomínáme na nestárnoucí hity našeho mládí a našich životů.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Pohodová hodinka.

0: Naladili jste Český rozhlas Pohoda. Digitální rádio
1: nejen pro pamětníky.
0: Pokud nás vaši rodiče nebo prarodiče ještě nemají možnost poslouchat, nalaďte jim Český rozhlas Pohoda na internetu, v televizoru a nebo jim můžete dát malý dárek.
1: Nové moderní DAB rádio.
0: Jednoduše nás na něm naladí a budou si užívat poslech bez rušivého šumu.
1: Každý den jim tak budeme dělat společnost mluveným slovem, zábavou i nestárnoucími hudebními evergreeny, u kterých se krásně vzpomíná.
0: Jsme Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: pije u nich dnes, obieruje u nich dnes, knedlík zelí černý pes.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 14 hodin. Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.
1: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.
3: Posloucháte Zálety. Pěknou neděli přeje Alena Zárybnická. Všechno to prý začalo zlomenou nohou po páru ze sáněk a pokračovalo i díky přátelství s Vladimírem Renčínem. První kreslený vtip mu vyšel v rykobrazu v roce 1970. A když dodám, že výtvarno se u mého dnešního hosta pořád o své místo na slunci přetahovalo s muzikou, je jasné, že si dnes budu povídat s hradeckým kreslířem Lubomírem Lichým.
4: Spíš jsem byl samorost a zjistil jsem, že všechno, co jsem v životě dělal, tak jsem si musel ohmatat vlastníma rukama, učit se způsobem pokus omyl.
3: Samouk ověnčený cenami v karikaturistických soutěžích, autor mnoha knih a taky muzikant a nadšený golfista. Takový je můj dnešní host v Záletech.
5: Zálety Aleny Zárybnické.
6: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

dom na Saxenberku v domě u žida Kóna. Nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky, jednou

večer by zněla od Mojze se melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Lubomír Lichý se narodil v Podlavicích u Banské Bystrice. Záhy se přestěhoval s rodiči do Hradce Králové, kde vystudoval stavební průmyslovku a zůstal dodnes. A pak zvítězilo výtvarné umění a taky muzika. Dnes na volné noze spolupracuje s několika nakladatelstvími, časopisy i novinami a tvoří grafické návrhy podle přání zákazníka od PFK přes plakáty a reklamní materiály. Je členem České unie karikaturistů. Vítejte v Záletech, dobré dopoledne.
2: Dobrý den všem.
1: Říkám si, jestli sebou nosí kreslíř pořád tušku a papír, aby mohl zachytit nějaký moment, který se třeba už nikdy nemusí opakovat.
2: Ne, já někdy skutečně zjišťuju, že se dostanu do situace, kdybych si chtěl něco zapamatovat. A nejlíp se pamatuje, když to člověk napíše a nemám po ruce tušku, a tak si do hlavy tluču slogan. A to se mě stávalo, když jsem kdysi cestoval vlakem za muzikou na zkoušky, a napadly mě věci, které se mně zdaly být geniální. Já jsem byl hrdnej sám na sebe. A tak jsem si ten slogan natlouk do hlavy, jenomže jsem přišel domů a bylo pryč.
1: Já bych vás poprosila, pokud by to jenom trochu bylo možné, abyste během našeho povídání hodil, nebo respektive nahodil nějaký ten rozhlasový vtípek. Myslíte si, že by to šlo?
2: To jsem v životě nedělal. Jak to myslíte?
1: Připravila jsem si pro vás kousek papíru, tušku a byla bych ráda, kdybyste třeba nějaký moment z toho našeho dnešního povídání zachytil tak, jak vy to nejlíp dokážete pomocí té úžasné zkratky kresleného vtipu. Myslíte si, že byste to dal dohromady?
2: Zkusím.
1: Budu jedině ráda. Děkuji za to předem. Na začátku jsem říkala, že to všechno začalo zlomenou nohou ze sáňkování, je to pravda?
2: Moji rodiče mi to tak říkali. Ve skutečnosti já si z toho nepamatuju vůbec nic. Na rozdíl od mojí ženy, protože ta si pamatuje všechno. Nevím, jak to vy žensky děláte, možná to je tím počtem zapnutých hemisfér. Vy máte stabilně v obě zapnutý, blikaj vám, kdežto mě, no ne blikaj, svítěj, kdežto mě bliká ta jedna. A musím se s tím spokojit. Prostě tak to je daný přírodou. Takže já jsem od rodičů dostal tuhle tu zprávu a počmáral jsem údajně sádru na noze. A doktor tenkrát prohodil prorocká slova z tohohle. Kulka bude malíř. No, nebo něco v tom smyslu.
1: Když jste to slyšel, asi jste si to jako děcko neuložil do paměti a máte to právě z vyprávění svých rodičů. Napadlo vás potom, když jste to slyšel zpětně od svých rodičů, že by to mohla být pravda? Že tudy někudy se bude vaše cesta ubírat?
2: Ne. Já jsem opravdu nevěděl, co budu dělat, ale je fakt, že se svým kamarádem Karlem Kobosilem, který potom dělal dlouhá léta ředitele design centra v Brně, jsme chtěli nastoupit na uměleckou průmyslovku do Prahy. Chodili jsme tady po Hradci, kreslili starý dvorky, kreslili jsme Orlici, Labe a těšili jsme se na to, že se z nás stanou umělci. My jsme si to tak nějak sugerovali, že to jinak být nemůže. A ředitel, já už si snad ani nepamatuju jeho jméno, nás nedoporučil kvůli nedostatku talentu. Nevím, co zatím bylo, jestli nedostatek jeho fantazie. A my jsme se na tu školu nedostali. Asi to tak chtěl život. Vůbec nad tím nepláču. A z nouze, vlastně tak z takového zoufalství, jsem si říkal, no tak kam? Stavební průmyslovka. Tam se kreslí. Tam se kreslí baráky.
1: Ale podle pravítka.
2: No. To mě došlo hned první rok, když jsem v pololetí propadal z deskriptivy. Tím pádem začaly nějaké moje představy o kreslení dostávat trhliny. Já jsem sice kreslil tak, jak jsem byl zvyklý. No, to bylo takové čmárání a chodil jsem, myslím, ještě na kurzy kreslení do Domu pionýrů a mládeže. Tak se to jmenovalo, že jo?
1: Přesně tak.
2: Ježíš, já jsem starý.
1: V rozhovorech s vámi jsem četla a často mluvíte o tom, že jste celý život balancoval na hraně mezi kreslením a muzikou. Jak to máte teď?
2: Já si myslím, že to je už dost dlouho remíza. Že to je taková podivná plichta, jak se říká česky, kdy já hraju i kreslím zároveň, vzhledem k tomu, že nemám nějaké starosti s tím, že bych ráno musel nastoupit do práce a mít hlavu potřebnou na nějaké úplně jiné pokyny a příkazy, tak to vidím jako ideální stav teďka.
1: Lubomír Lichý tedy není jenom kreslířem, ale taky muzikantem. Jeho kapela se jmenuje Blues G a teď nám tedy, Lubomíre, jestli můžu poprosit, vyberte něco, co si z vaší první desky můžeme poslechnout.
2: Z našeho prvního CDčka, prvního a posledního, to podotýkám, těžko říct, možná duše.

0: v tom nejlepším, ale každý sám. Rozejdem se v tom nejlepším, ale každý sám.
1: V Záletech si povídám s hradeckým krestýřem a muzikantem Lubomírem Lichým, který měl to štěstí, že si šachy chodil zahrát s Vladimírem Renčínem. Kde jste se vlastně seznámili?
2: My jsme se seznámili přes moji maminku, která tenkrát pracovala s jeho manželkou a pracovali v Tesle. Míla Renčínová byla mladá, ještě začínající a zmínili se o tom, protože já jsem nadšeně hrál šachy. Hraju je i dodnes nadšeně rád, ale pouze rád. A došlo k tomu, že se zmínila, že Vláďa Renčínů si nemá s kým zahrát šachy. Mně v životě nenapadlo, že on se stane mojím lektorem a že budeme spolu probírat jiné věci než šachy, ale začali jsme hrát šachy a tak jsem pokukoval, jak on tvoří. A vzhledem k tomu, že tenkrát to kreslení bylo na úmrtě, když to tak řeknu, ničím jsem se nezabýval, Big Beatem, jo, v tehdejší době, tak jsem se dostal do toho stádia, že jsem Vláďu požádal o pár rad. On mě ukázal, mě řekl, čeho se má vyvarovat, co bych měl dělat a ať příště něco přinesu. A tak jsme to probírali nad šachami a stalo se, že já jsem objevil pro mě nový netušený oblasti kreslenýho, teď jsem chtěl říct z humoru, ale to je blbost, protože já jsem vlastně ani nepřemýšlel o tom, že budu dělat kreslený humor. Já jsem nebyl zralý naprosto k ničemu. Bylo to v roce 70. Já už ani nebudu uvažovat o tom, kolik mě bylo let. A Vláďa Renčínů mě tenkrát vybral obrázky, které jsem mu dones. Já jsem je poslal do Dikobrazu a ku podivu Motička, tehdejší výtvarný redaktor, ty obrázky přijal a já jsem potom chodil, hrdě jsem se dmul pýchou. Vyšly mě obrázky v Dikobrazu. A čekal jsem, že lidi to poznají na mě, nějak na výrazu obličeje. Možná si mysleli, že jsem se zbláznil, ale dopadlo to dobře. Ten první vstup.
1: Jaká byla ta nejcennější rada, kterou jste od Vladimíra Renčína dostala?
2: Abych našel sám sebe. Protože je jednoduchý kreslit jako někdo. Ale vy tím, že kreslíte a že hledáte svůj vzor, a ten vzor potom ale musíte ve vhodnou chvíli opustit. Není možný kreslit jako Lada například. Já bych si v životě nedovolil ilustrovat Švejka, protože vím, že dva moji kolegové to udělali a podle mě to bylo zbytečné. To je křičovitost, nemá to co dělat. Takže najít svůj vzor, ve vhodnou chvíli ho opustit a potom pracovat sám na sobě.
1: Zná se mi to nebo ne? Hradec je hlíhní skvělých karikaturistů. Vladimír Jiránek se taky narodil v Hradci Králové.
2: Taky no. Když jsem se to dozvěděl, to bylo na jeho padesátinách, to si pamatuju, tak jsem si říkal, možná, že to je něco významného, takový trošku pokyn osudu, který mě říká, pust se do toho, neboj se nic. Ono to nedopadlo jenom mojí zásluhou. Ale ono to taky bylo proto, že jsem v době, kdy jsme s kolegou z Hradce taky jezdili do Prahy navštěvovat redakce, nosili jsme tam obrázky, pokorně se klaněli ve dveřích, aby nás vzali vůbec na vědomí, tak jsme nenechali nic náhodě a stavili jsme se na židovském hřbitovu. Tenkrát byl veřejně přístupný a on mě ukázal hrob rabího Lévy. Já nevím, jestli to byl jeho hrob, ale kamínek jsme tam dali, bylo jich tam několik a řekli svoje přání. To přání bylo, aby jsme se dostali dál v tom, co děláme. Rabí Lév nás vyslyšel, takže je to bez mojeho přičinění.
1: A kdybych se vás teď zeptala, koho považujete za opravdickou legendu kresleného humoru u nás v Česku, kdo by to byl?
2: To je těžký. Myslím si, že oba, jak Vladimírové, jak Jiránek, tak Renčín, si zasloužej, abych se o nich zmínil. Mně nenapadá nikdo, koho bych vyzdvihnul tak vysoko, aby zůstal s nimi až tam úplně nahoře.
1: V záletech si povídám s krestýřem a muzikantem Lubomírem Lichým.
3: Do řádků tvých řas ti pospátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: tobě křičím do ticha.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Aleny Zárybnické.
1: A s úsměvem jde všechno líp, to bylo motto v záhlaví legendárního Dykobrazu. I v něm publikoval své vtipy můj dnešní host, karikaturista Lubomír Lichý. Už jsme říkali, že ten první vám otiskli v roce 1970. Vzpomínáte si, jaký byl ten opravdu první, o čem byl? Zkuste nám ho prosím popsat.
2: Byl to člověk na poušti, takový ten typický trosečník, který se doplazí k pumpě, zatáhne zapáku a z pumpy padá písek. To byl opravdu ten první.
1: U zrodu legendárního Dykobrazu stál v roce 1945 i Ondřej Sekora. Ten časopis přežil vlastně až do roku 1995, jestli jsem správně četla. Za komunismu byl možná trochu poplatný režimu, to jinak nešlo, ale třeba v roce 68 a 69 se ukázalo, že lze v Česku dělat, tehdy v Československu dělat opravdovou politickou a společenskou satiru. Souhlasíte?
2: To ano, ale myslím si, že za každou cenu se snažila naše cenzura. Tenkrát na krátkou chvilku cenzura zmizela. Pan Miller si dal volno. Ale to, co se týká té satiry, tak povětšinou to byla taková komunální satira, jak my jsme tomu říkali. A to byla v pořádku. Ale jakmile se někdo, nedej bože, dotknul vedoucí úlohy strany, politiky, vlády, toho, co bylo posvátné, tak bylo

0: vzpomínají. Ještě jedna věc, která vlastně je pro vás typická, a to je láska ke golfu. Je pravda, že i za ní vděčíte Dykobrazu, když Dykobraz kdysi pořádal ten turnaj kreslířů v Semilech. Bylo to vaše první setkání s golfem?
1: Bylo to moje první setkání a v Semilech pořádali turnaj kreslířů a my jsme tam přišli, přede mě dali míček, dali mě do ruky hůl a řekli mě, abych zkusil se trefit. Já jsem se trefil hned první ranou. Míček letěl. Dodnes si pamatuju, že to byla hůl číslo 9, takže nějakých 80-90 metrů odhaduju. A dostavil se adrenalin, který se někdy objevil, protože jsem jezdil na prkně, na surfu. Mám ještě jedno v garáži doma, a tam se taky dostával adrenalin. Takový ten typ adrenalinu, který z vás vyrazí nadšený výkřik, ale to vy znáte z letadla, ne?
0: Určitě. Lubomír Lichý, kreslíř, autor knih a muzikant, povídáme si dneska v Záhle.

0: Zdar, bych teď s kreslířem a muzikantem Lubomírem Lichým mluvila o knihách. První bylo Hřbitovní kvítí, ale byla skutečně první.
1: Je to morbidní. A je to plný černýho humoru. Možná některý z těch námětů najdete v té knižce 100 nejstrašnějších nebo nejčastějších věd před smrtí. Je to tak?
0: Ano, nejčastější věty před smrtí. Nakreslil jste taky jednu speciální knihu na zakázku pro jednu radiologickou firmu. To musí být těžké téma a zároveň výzva, která vás vedla k tomu, že jste tuhleto nabídku přijal, protože ten humor, stejně tak, jako je specifický humor mezi umělci, stejně tak, jako je specifický humor třeba v mém případě, který znám ze svého mládí matfizácký studentů matematicko-fyzikální fakulty, tak stejně tak specifický musí být podle mého názoru humor radiologický.
1: Přiznám se, že to bylo těžký. Zdánlivě to vypadá, že je to neuchopitelný, ale pak začnete probírat mozkový závity a začne vám to šrotovat v hlavě a vy nakonec zjistíte, že se dá něco napsat, dá se něco nakreslit. To daleko horší je, děláme asi snad

0: 18 let nebo 17 let podnikatelský kalendář, který se týká vždycky jednoho města nebo jednoho kraje, jednoho okresu. A v tom kalendáři jsou firmy, ten původní úmysl byl, že ta firma tam bude mít reklamu, nějaký krátký povídání o sobě, 5 firm na týden a k tomu mi nakreslíme obrázek z jednoho tématu, který si vyberem. A jedno z témat, nemluvím o těch spoustě zámečníků a instalatérů, kteří se tam objevují, to už vás potom nebaví, doslova nebaví. Ale jsou tam věci jako transformační detonátor. Jo, to si vymýšlím teďka. Já totiž nevím, jak byl přesně název toho výrobku, který chtěla ta firma, aby to přesně se tam objevilo. A člověk musí potom hledat, k čemu se to vlastně používá, co to je, jak to vypadá.
1: Ještě vytvořit tu nadsázku, která bude humorná.
0: A ještě tohle navíc.
1: Máte taky jedno v uvozovkách plátno, které odolává větru a dešti, a to ve Svobodných dvorech v mateřské školce, vlastně na mateřské školce, kde pracuje vaše dcera. Čím jste školku dětem vyzdobil?
0: Moje dcera už tam nepracuje.
1: Tak kde pracovala vaše dcera?
0: Ano. Tenkrát přišla za mnou s nápadem nějakým způsobem stvárnit stěnu, která oddělovala školku od sousední budovy, a já jsem přemýšlel, mám tam já kreslit něco, kdy ty děti malujou tak skvostně. A tak jsme jim dali zadání, ať je namalujou broučky, kytičky, no to, co děti kolem sebe vidějí. Co vidějí na zahradě. Myslím, že tenkrát zadání bylo takový. A vybrali jsme z toho obrázky, který já jsem přenes, ale snažil jsem se co nejpřesněji přenést na tu stěnu. Stěna byla, odhaduju, no, tak 2metrová. Bílá plocha, podkladní, co víc si člověk může přát. Jenže po nějakým čase to chtěli předělat, a tak nechali stěnu přemalovat, znovu opravit omítku, protože to tam přece jenom trošku trpělo. A já už jsem se rozhodl, že do toho nebudu vkládat jenom děti, že to do toho musím dát taky sebe. A tak jsem ty jejich kresbičky vylepšil. Nevím, co bylo lepší, to by asi dneska musel někdo posoudit, ale jedině podle fotek, protože ta nová stěna tam je stále. Povedlo se to a děti byly nadšený.
1: Když už mluvíme o dětech, nelákal vás někdy nakreslit večerníček, tak jako to třeba udělal Vladimír Jiránek nebo Vratislav Hlavatý?
0: No, bylo by to krásný, ale já se bojím, že moje kresba není zas až tak pro děti. Je víc komplikovanější. Jiránková linka je jednoduchá. No vlastně, když to tak vemu, tak Vláďa Renčinu dělal večerníček taky, zvířátka pana Krpce. Myslím, že to byl název. A animátoři si asi mákli trochu, ale to všechno se dá zvládnout. Docela by mě to bavilo, ovšem myslím si, že k tomu už nedojde.
1: Lubomír Lichý je hostem mých dnešních záletů.

0: 80. narozeniny slaví v těchto dnech hlasatelka a moderátorka Saskia Burešová. Dáma, která se v prostředí československé a později české televize pohybuje už od roku 1967.
1: Spolupracovnici Eduarda Hrubeše či Vladimíra Dvořáka dodnes můžete vidět na obrazovkách v pořadu Kalendárium.
0: Hlas Saskie Burešové si připomeneme v Českém rozhlase Pohoda hned několikrát.
1: V úterý 28. července to budou Zálety Aleny Zárybnické a den poté Tandem Jana Rosáka.
0: Chybět nebude ani tobogán Aleši Cibulky, ten dostane prostor v sobotu 1. srpna. Životní cestu Saskie Burešové potom ve stejný den přiblíží pořad Stříbrný vítr z roku 2019.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: V Záletech si dneska povídám s krstýřem a taky muzikantem Lubomírem Lichým. Hned na začátku jsem říkala, že se ve vás celý život pere duše krstýře a muzikanta. My jsme vzpomínali na vaši první desku, která vyšla. Vy jste sice říkala, že to byla deska poslední, ale já si nemyslím, že je to tak úplně pravda. Jestli nám náhodou netajíte, to, že jste vydali ještě jednu další desku, tentokrát ve spolupráci s Polákem Jackem Urlikem, jestli říkám správně, jeho jméno. Jak té spolupráci vás ale taky dovedlo kreslení? Byl jste pozván do Polska na výtvarnou dílnu a?
2: Přesně tak. Je to asi 5 let, co jsem začal jezdit do Polska, protože náš polský přítel Slávek Lučinský pozval...
1: Výtvarník, polský výtvarník.
2: Ano, známý, velmi známý. Pozval na plenér. Pro mě plenér znamenal, že člověk popad barvy, plátno, vyrazil do přírody a maloval to, co mu počasí dovolilo. A Slávek mi říkal, vem sebou kytaru. Je tam člověk, s kterým tě seznámím. Totéž řekl i Jackovi. Přijede kreslíř, muzikant, s kterým by si směl zahrát. No, on nás seznámil, já jsem to i popisoval, že tenkrát poprvé, když jsem ho viděl, tak takový štíhlej chlápek, který je o generaci mladší než já, v manchesterovém saku s otlučeným kufříkem v ruce a v tom kufříku měl harmoniky. A začali jsme hrát. Jacek je ten typ muzikanta, který se může připojit kdykoliv, protože on na rozdíl ode mě je schopný improvizovat. Domyslet si tu další melodii a pokud tu melodii nezná, tak nezahraje. Znám spoustu muzikantů, možná, že k ním taky patřím, který ačkoliv neví, jak to bude pokračovat, tak hraje a někdy šlápne úplně vedle. A s Jackem jsme začali hrát. Výsledkem bylo, že ta společnost tam, malá společnost, která nás poslouchala, říkala, hele, to byste mohli dát na desku. No tak jsem byl donucen, já jsem vůbec neplánoval, že bych tam udělal nějaký CDčko. A byl jsem donucen k tomu, když to bylo milý, že jsme tam natočili CDčko a pokřtili jsme ho jednak v Pabianicích a v Hradci Králové.
1: Já se ještě vrátím k tomu slavnému polskému výtvarníkovi Slavomíru Lučinskému. A ten vás nazval nejlepším muzikantem mezi kreslíři a zároveň nejlepším kreslířem mezi muzikanty. Hezká poklona.
2: No, je takový pěkný bonmot, ale já jsem mu odpověděl, že bych rád, kdyby aspoň jedna z těch jeho věd byla pravdivá.
1: Poslechněme si teď společně jednu písničku z toho nového alba, kterou navrhujete a proč?
2: Vzpomínky. Tam je v té písničce i polský refrének, takže to můžeme klidně dát a navíc proto, že s mým přítelem, docentem Jindřichem Tošnerem, tak Jindra Tošner je velice dobrý básník. A jednou, když jsem mu říkal, jestli by nebylo možné udělat nějaký text, tak on mě dal 2 sloky, já jsem k tomu přidal 3. A potřeboval jsem hlavně něco k refrénu, který se mě motal v hlavě.

0: V záletech si povídám s kreslířem a muzikantem Lubomírem Lichým. Mluvili jsme o muzice, mluvili jsme o knížkách. Teď ta úplně nejčerstvější, která vám nedávno vyšla, se jmenuje Desatero pro holky v nejlepších letech. Další vděčné téma kreslířského humoru, kromě toho černého, o kterém říkáte, že máte nejradši, kromě toho vztahového mezi muži a ženou, je i právě okamžik, kdy si říkáme, že už našim létům nemůžeme dát lepší přívlastek, než že jsme v nejlepších letech.
1: To je pravda. Vím, že se lidský věk posouvá, tak předpokládám, že jsem ve středním věku, i když to dávno, dávno není pravda. Když otevřete tu knížku, tak je tam motto.
0: Listuji a hledám. Je vám 50, 60, 70 nebo víc? Chcete se oběsit, utopit, spolikat prášky? Zkuste ještě předtím přečíst tuhle knížku.
1: Mně se totiž líbí, když ženy mají smysl pro humor. Já u žen si nejsem tak úplně jistý, jestli ho mají v větší míře než muži. Myslím si, že ne. A jejich humor je trošku jinačí. Konečně jsme taky jedni z Venuše a druhý z Marsu.
0: Já jsem otevřela tu knížku, aniž bych ji předem listovala před naším povídáním, a představte si, narazila jsem na obrázek, který je zároveň i meteorologický, a nemůže to být náhoda. Na náhody tohoto typu nevěřím. Jedna z dam kráčí pod pouřkovým mrakem, druhá z dam na stejném chodníku kráčí pod zářícím sluncem, a její vzájemný výraz a pohled stojí za to, abyste tuhle knížku otevřeli. Mimochodem, až budete listovat, je to stránka 81. Tak to je jenom inspirace pro nás, co s podzimními dlouhými večery. Žijete na kraji Hradce Králové, jak relaxujete?
1: Nedávno jsem slyšel v rádiu nějakou besedu nebo relaci o tom, že je třeba své lenosti nechat volný průběh, takže si lehnu s knížkou a čtu si.
0: Na závěr tradiční štafeta otázek. Naposledy byla se mnou v záletech vynikající česká herečka, držitelka titulu Šarmantní osobnost roku, kterou vyhlašuje Český rozhlas Hradec Králové, Simona Stašová. A tady je její otázka pro vás.
2: Pane Lichý, vy mě strašně připomínáte pana Renčína. Já doufám, že je to lichotka pro vás, protože jste báječnej. A mě zajímá, jestli si ty vtipy vymýšlíte a kde berete inspiraci pro to, abyste mohl tak krásně kreslit.
1: No, kde beru inspiraci, to opravdu nevím. Tohle ze mě nikdo nedostane, protože kdybych to věděl, tak tam sedím ve dne v noci. To musím tvrdě vymyslet, a když někdo nahodí nějaký for nebo něco zaslechnete, to už není krádež. To je normální práce, kdy já jenom využiju tu situaci.
0: A příště to bude se mnou doktor Michal Janouch, meteorolog a klimatolog, a budeme spolu mluvit hlavně o Antarktidě, kterou doktor Janouch v 90. letech poprvé navštívil a poté se tam mockrát vrátil. Prostor pro vás, na co byste se ho chtěl zeptat?
1: Na Antarktidu ani ne, protože jsem tam nikdy nebyl a vůbec nevím, čeho bych se tam měl dotazovat, ale spíš tu meteorologii. My s ženou každý den sledujeme radar na počítači. A tak by mě zajímalo, proč v Hradci neprší, když ten mrak je žlutozelený. A já se modlím, aby nám zelil zahradu.
0: Otázka pro meteorologa a klimatologa doktora Michala Janoucha, který bude mým hostem v záletech už příští neděli. Já už se dívám na papír, který má před sebou můj dnešní host, kreslíř Lubomír Lichý. No a výsledek jeho práce si můžete prohlédnout na našem webu. Stačí nalistovat záložku Zálety na webu Českého rozhlasu. Lubomíre, já vám moc krát děkuji za tu dnešní inspirativní návštěvu a přiznám se, že od této chvíle se budu na každý kreslený obrázek, na každý kreslený vtipný obrázek, na každý kreslený vtip dívat úplně jinýma očima, než jsem se na něj dívala před naším dnešním setkáním. A děkuji za to.
1: Já děkuji taky za pozvání a nashledanou.
0: Krásnou neděli vám všem.

0: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 15 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archívu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

0: Stejně jako před týdnem, před dalším, před měsícem, před rokem, v tomto čase začíná pravidelný pořad Českého rozhlasu Brno Písničky pro duši. Vítají vás Věra Hotařová.
1: A Standa Hložek, Věruš, máš pravdu, před rokem jsme vlastně začali spolu tvořit tento příjemný hudební pořad.
0: A teď si mě dostal, protože to já jsem vůbec neměla na mysli a děkuji za to, že jsi mi to připomněl, protože představ si, že se stalo, že i po tom roce jsem nedávno dostala e-mail s tím, že jedna paní posluchačka nás pozorně poslouchala, jak si zpíval lidovou písničku o rmutné vodě, tak se jí zdálo, že zpíváš mutná voda místo rmutná, a tak vysvětlovala, že to je skutečně ta kalná voda. Jenomže ta paní nenapsala, když pan Hložek, ale když Petr Kotwald,
1: no,
0: a zaspíval potom Petr Kotwald také tuto písničku. Tak si představ, stává se ti to často, že si vás pletou?
1: Dívej, stává se to. Možná to byla paní z rodiny Petra Kotwalda.
0: Že by mu dělala nějaké antré.
1: Ale to se stává. Je to prostě úděl každé dvojice a tak já už jsem se s tím smířil. Mně se to stává ještě dnes, když mám svůj samostatný koncert. To se mi stalo právě na Moravě, kde mě všichni znají. A tak po koncertě přišla taková paní a říká, pane Kotwald, měl jste to moc hezky. Tak to jsem, jako to se říká, paní, tak byla tam nebo nebyla, nebo jak?
0: Ale je zase milé, že nás poslouchají a že poslouchají hlavně písničky, které vybíráš. To je hezké.
1: To je hezké a děkuji naší milé posluchačce, že si všimla, že jestli zpívám rmutná nebo mutná. Máte pravdu, protože někdy, někde, a to jsem taky se dověděl, se zpívá rmutná a někde se zpívá už tak napůl mutná.
0: Špatná výslovnost.
1: Nevím, prostě někdo zpívá mutná, někdo zpívá rmutná. Tak rmutná asi jako je logičtější a mutná už to je asi nějaký nářeční slang.
0: A nebo to možná znamená úplně něco jiného, ale v takových ryze nářečových slovech se moc neorientuji, tak to raději nebudeme rozebírat. A pojďme k obsahu dnešních písniček pro duši. O čem budou, co jsi vybíral, kam jsi sáhl?
1: Já jsem rád, že jsi vlastně zabrousila do této sféry lidové muziky, lidové písničky. Ta je vlastně taková čistá, taková svěží a já bych v tom našem pořadu zabrousil do takového světa, který už, dá se říct, neexistuje. A možná, že někde jo. Teď máme takový čas vlastně ještě takového klidu prázdninového, kdy ten čas nemusíme tak až moc hlídat. A tak jsem říkal, dokážeme si vůbec představit, že bychom neměli na rukou hodinky, třeba hodinky, a třeba neměli je třeba jeden den celý, na to už tak třeba dva, nebo třeba tři až týden. A nebo máme jenom jedny hodinky a ty nám nejdou. Jak se třeba zpívá v té první písnice, kterou já rád pustil.

0: Určitě jste poznali Karla Zicha, písnička se jmenovala tak, jak se zpívalo v refrénu, nejdou hodinky, nejdou. A Stando, víš, že jsem si uvědomila, že bez těch hodinek já se klidně obejdu, protože já hodinky nenosím už tak 15 let.
1: Vážně?
0: Vážně.
1: Protože máš mobil a díváš se, kolik je hodin na mobilu,
0: ano,
1: asi, že?
0: Je to tak, ale moc často, když jsem někde na ulici, nebo někde něco řeším, tak moc často se na něho nedívám, na ten čas.
1: A dovedeš si představit, že by si byla bez mobilu? Nemyslím, den, to se stane. A když třeba mně se to stane třeba den a odjedu bez mobilu, to se mi stalo, tak jsem byl úplně na mrtvici z toho. Ale pak jsem se nějak sám se sebou musel srovnat vnitřně. Říkal, no a co? No. A pak jsem vydržel třeba 2 dny. Ale ten třetí den, když jsem se vrátil z cest, tak jsem byl jak na trní, co jsem prošvih.
0: No, jestli ti náhodou něco neuteklo, že?
1: A dobře si představit třeba být bez mobilu třeba týden?
0: No, záleží na tom, v jakém prostředí by to bylo, ale fakt je ten, že já jsem se mobilu moc dlouho bránila, než jsem ho přijala. Vždycky mě přišlo úplně nepřirozené a směšné, jak chodili lidé s mobilem po ulici. Tenkrát to vypadalo spíš jako nějaké vysílačky s antenkou, než jako mobil, a teď někde něco vykládali a vykládali to takovým způsobem, že to slyšelo dalších 50 lidí v okruhu nějakých pár metrů. Tak tomu jsem se hodně dlouho bránila, a když ten mobil náhodou zapomenu a vím, že to nebude až tak nutné, abych ho měla u sebe, tak se vždycky uklidňuju takovým tím klasickým klišé. No a co, dřív také mobily nebyly a existovali jsme. Tak proč bychom nemohli existovat teď?
1: Máš pravdu, ale Věru, že já teď jsem si vzpomněl, jak povídáš, jak jsem si teď na prázdniny koupil kolo a snažím se jezdit každý den, tak když jsem tady na Moravě, tady máme rovinku, to je super, to se jezdí úžasně. A takže jsem se trošku zasněl, když jsem se projížděl tady u nás, tady kolem Zlínska a kolem Hulína.
0: Zase jste se kochal, co, pane
1: No,
0: Hlošku?
1: Malinko jsem se kochal a teď jsem říkal, je to je nádhera, to je paráda. Člověk vidí ten kraj, který miluje z jiného pohledu. No a teď jsem říkal, víš co, já si zkusím zajet tam, kde jsem chodil jako malý kluk. Já nepojdu po hlavní, já pojedu tou polní cestou. A teď jsem zajel samozřejmě do polí, kde z jedné strany byla kukuřice, z druhé obilí. A už jsem měl nějak dlouho, tu cestu jsem samozřejmě neznal, netušil jsem, jak dlouho pojedu. A teď jsem najednou uvízl v polích mezi obilím a kukuřicí. A teď jsem si uvědomil, páni, já nemám sebou mobil. Kdyby tady na mě někdo vyběh, nebo kdybych tady spadnul a zranil se, tady mě přece nikdo nebude hledat, za prvé, a tady mě nikdo nenajde. Já tady umřu chudák s teskem. A tak jsem si říkal, ten mobil asi v těchto situacích je docela důležitý.
0: Víš, ono to souvisí i s tou dobou, v které žijeme, protože dříve, když si šel na nějakou túru do přírody a nebyly mobily, tak si nepřemýšlel o tom, jestli tě někde někdo klepne a jestli přežiješ vůbec to, že jsi v nějakém vzdálenějším prostředí, kde nikdo není. Dneska už jsme tak obezřetní a opatrní. Hmm. Přesně tak, tak dnes teď, už je to trošku jiné.
1: A teď k nám chodí kde kdo přes ty hranice?
0: Přesně tak.
1: A nevíš, koho potkáš?
0: Jejda, to už jsme se zabrousili, dobře, teda
1: Dobře, tak si představme, že nemáme hodinky a že bychom třeba neměli týden mobil. A dovedeš si představit, že bychom neměli třeba týden počítač?
0: No tak bez počítače bych dokázala žít i déle, to se zase přiznám, protože toho mám při pracovní náplní celkem dost, tak si chci odpočinout. Ale když kladeš tady tuto otázku, tak já mám čerstvý zážitek. Pohybovala jsem se týden v krásném přírodním prostředí, byla jsem v Teplických skalách, v Adršpařských skalách a musím ti říct, že 90% současné populace se prostě bez mobilu, bez tabletu neobejde ani při turistickém výšlapu, což mě teda strašně vadilo.
1: No tak je to. No a samozřejmě, když jedeš na nějaký turistický výšlap, jedeš tam autem, že?
0: No tak co se dá, ale pak už jdeš pěšky.
1: Vedem takovou zvláštní...
0: To byl chyták od tebe, no. To byla podpásovka.
1: Já jsem jako, mířím k tomu jako prázdninově čistému prostředí a vlastně tomu, jak si to člověk by mohl taky někdy zkusit, kdy člověk jde bez mobilu, bez všeho, bez hodinek a dojde třeba ke krásné studánce Stříbrné, jak oni zpívá třeba Hanka.

0: Dospívala Hanka Zagorová v písničkách pro duši, které vysíláme na stanici Český rozhlas Brno a vybírá je Standa Hložek. Víš, Stando, ale když zpívala Hanka o té studánce Stříbrné, tak hned zase naváží na tu současnost a na to, kam jsme se dostali. Dovedeš si představit, že by si přišel někde do lesa, kde objevíš pramínek čiré vody, okamžitě by se napil, anebo by si říkal, jejda, kdypak asi tady byl udělaný naposled rozbor vody z této studánky, jestli pak není kontaminovaná.
1: Tak já, jak se znám, tak by se okamžitě napil.
0: Fakt.
1: Fakt, protože taková studánka v lese, takových je málo a to je prostě poklad, je to prostě dar od někud ze zhora pro nás, normální lidi, aby jsme neumřeli žízní. No já mám takovou asociaci v Hostýnských vrších, tam jsem prostě trávil dětství a tak tam byly studánky nádherný, stejně jako třeba tady kousek za Slavičinem, tam jsem taky prožil nádherný roky, tam je čistá příroda. No a tam prostě fakt se chodí na túry, že si vemeš baťůžek, dáš si tam krajíc chleba, no a napiješ se ze studánky.
0: Krajíc chleba.
1: No.
0: Suchého.
1: No, tak já nevím.
0: Co by si
1: tak
0: znal? Ještě do pytlíčku sůl.
1: A vemeš si sebou spacák, kdyby zabloudil, abys třeba se vyspal pod čirákem někde, nebo stan.
0: Ano, takový, který se rozdělá dnes během sekundy, protože to jsou takové ty vystřelovací, že?
1: No, ty jsou super. Já, když jsem stavil párka v životě stan, tak než jsem ho postavil, tak už byla tma, že už jsem nemohl najít kolíky.
0: No ale co, když bývávaly dřív stany ještě s jednoduchou konstrukcí, kdy byla tyčka na přední straně stanu, tyčka v zadní straně a možná ještě spojovací přes ten vrchol toho stanu, tak to šlo, ale potom, jak už se začaly zdokonalovat ty stanové domečky, kdy to mělo tu přecínku zprava, tu přecínku zleva, jedna ložnice, druhá ložnice, dvojložnice a já nevím, co všechno. Tak kolikrát, když člověk naložil do auta stan a konstrukci, tak už tam nedal nic jiného.
1: Zase do auta. Ne, ty jdeš jako přírodou, zasni se. Jdeš přírodou, nikde nikdo, lehne si počirák.
0: A nebo si postavím stan.
1: Třeba jak Karel Štědrý a Valda Matuška, jak o tom zpívají.

0: No vidíš, a tak to dopadá, když má člověk malý stan. To je lepší potom už spát pod tím širákem, že?
1: No, je pravdou, že máme takový zajímavý téma, že? Který není moc realistický, ale proč ne se trošičku při písničkách zasní?
0: Proč si myslíš, že není realistické? Ty si myslíš, že dnes už lidé nestanují?
1: Já si myslím, že stanují, ale ta kombinace, se kterou jsme došli až sem, to stanu bez hodinek, bez počítače, bez telefonu.
0: Jo, takhle. No,
1: bez
0: to
1: auta,
0: máš pravdu.
1: To už jako takových lidí je opravdu málo.
0: No. A je, troufám si říct, čím dál více, ještě jich teda není mnoho, ale je jich čím dál více těch lidí, kteří se snaží jako kdyby sklidnit tím, že napodobují to, co se dělalo před 30-40 lety, to znamená, že jdou zpátky do té doby, kdy se více chodilo pěšky nebo jezdilo na kole, kdy se stanovalo. A to je hezké, že aspoň někde se dokáží odpoutat od dnešního divokého světa a trošku se sklidnit, možná, že to k něčemu povede.
1: Jasně, samozřejmě my to máme zakódovaný, že utíkáme do přírody. Někdo si staví stan a někdo si staví třeba chatku.
0: Že? A věříš, že v tomto jsme originální, protože to chalupářství a chatařství to snad nikde nemají tak rozšířené, jak je to u nás.
1: To je pravda. My si hážeme takový kotvy. Jak s těma domama, co stavíme nebo dědíme, tak vlastně s těma chatkama, který budujeme, do kterých vrážíme veškerý prachy a kde se pořád zadlužujeme. A pak stejně umřeme a co?
0: No, někdo to po nás zdědí. Teda standomy asi stárneme, či co, když
1: ne.
0: Se pořád takhle zamýšlíme
1: ne,
0: tím.
1: Taky to tvrdá realita.
0: Jaké starosti si přivádíme.
1: Ale těch pár volných chvil za ty roky dřiny.
0: Máš to vyzkoušené?
1: Právě, mám to vyzkoušený. Ne, tak samozřejmě, já nevím, jsme v tak vychovávání prostě, že každý chce mít něco svýho vlastního, kde si udělá svůj vlastní svět. Na té třeba chajdičce, i když třeba je malá, tak ten svět si člověk vytvoří. Že? No a tak když jsme u té chajdičky, mám takovou prázdninovou píseň, jsem s ní.

0: vyhlášených turistických a rekreačních destinací, ale už jsou také kanceláře, které zjišťují, kdo kde má jakou chajdu nebo chaloupku a nabízejí to k pronájmu. Takže dneska už se vlastně za peníze všechno dokáže zužitkovat. Někdy je to až trošku smutné, že?
1: Je to trošku smutný, ale máš pravdu, že už těch věcí, které jsou zadarmo, moc není. Ale věru, zaplať pánbu, že ještě pár jich je. A mám pocit, že ještě dlouho vydrží.
0: Tak to by mě zajímalo, na co zrovna myslíš.
1: Ty jsme poskládali do jedné písničky, kterou vám teď pustím. Nádherný text o těch věcech vlastně napsal Honza Krůta, textař. No a já jsem tam přidal trošku muziky.
0: No ne trošku, celou si ji složil. To se pochlub zase, nebuď tak skromný.
1: Tak tady je píseň s názvem Zadara.

0: Stando, ač je to téma velmi vážné, ale přesto je to úsměvné, protože to, co si tam zpíval, že stárnutí je zadara, no to je pravda, jako když vyšije.
1: Je to tak, je to tak. Tak to jsme se několik desítek minut zasnili a možná bychom se mohli zase vrátit zpátky na zem.
0: A já jsem pořád nohama na zemi, ty ne?
1: No ne, tak zpátky,
0: z toho snění, ano,
1: zpátky
0: já
1: k mobilům. Že?
0: Jo, tak. No ještě štěstí, že ho nemáš, ale je hezké, že jsi odložil hodinky. Je to takové symbolické, no, tak když o tom mluvíme,
1: ano,
0: jestli by ses bez ní obešel,
1: ano,
0: či ne.
1: Ale... Já si občas to mám takový zlozvyk, že si sundávám hodinky.
0: A vemeš do ruky krajon?
1: Zatím se mi nestratili, zaplať pámu nikdy. Ale jednou, když jsem seděl s Karlem Wagnera u oběda, tak jsem si sundal hodinky a povídáme si a on bez řeči mi hodinky hodil do piva. No, člověk musí jít pořád ve střehu. To je takový oslý můstek, protože nevíš, co ten život ti přinese. A jakože třeba mě teď

0: přinesl takový pozdrav od mýho kolegy Petra Spáleného, který mě požádal o pomoc, že by potřeboval chvilinku si dát jako pauzu a nerad by, aby muzikanti přišli prostě o práci, jestli bych nemohl za něj pár koncertů odspívat. No, takže jsem teď v sobotu zpíval někde v jižních Čechách, slyšíš, jak mluvím, protože ten den jsem zpíval asi 4 hodiny v kuse. Koncert jsme zvládli bezvadně, akorát jedna taková legrácka, že jsem říkal, tak Petr vás pozdravuje, on teď má prázdniny a nemohl přijet, tak já jsem místo něj takový vyslanec, tak abyste věděli, že tady Petr je s náma, tak já vám zaspívám aspoň kousek jeho nějaké písničky. Ale protože originál člověk nenahradí, vždycky to bude kopie a já přece nemůžu zpívat jak Petr, protože on je fakt originál, má úžasné písně, úžasné hity, tak jsem říkal, tak já vám zaspívám tak 4 písničky, sloku, refrén a stačí. A tak bylo 5000 nebo 6000 lidí, říkal, tak když je vás tady tolik, tak já vám zaspívám půlku písničky. Já jsem tu písničku měl naskoušenou, jako, tak jsem říkal, dobře, tak kluci, tak to zkusíme celý. No a neměl jsem to říkat, protože fakt po půl písně jsem se absolutně ztratil. Takže milí posluchači slyšeli opravdu jenom půl písně Petra Spáleného.
1: A to se
0: mně už dlouho nestalo nic takového, ale tak jsme se smáli. Písničku jeho nejznámější, nebo jednu z nejznámějších písní, kterou já vám teď pustím samozřejmě v originále, v plné parádě, Kdybych já byl kovářem, Petr Spálený.

0: Petr Spálený a nejznámější písnička, jedna z nejznámějších písniček, jak říkal Standa Hložek. A určitě se nebudu mýlit, když řeknu, že v té skupině zpěváků tenorů je to jeden z mála, který má bariton, bas, nebo kam až by se to dalo posunout?
1: No, on má hlas posazený tak zajímavě, že ten jeho hlasový rejstřík je nenapodobitelný. A proto i díky tomu, že je muzikant tělem i duší, tak vydržel už na scéně víc jak 40 let.
0: A teď mi řekni, jak vy dva jste se teď k sobě dostali, proč si vybral právě tebe jako náhradníka nebo záskok na koncerty? Já si totiž dost dobře nepamatuji, že byste spolu někdy jezdili na koncertní šňůry nebo měli své zvláštní mimořádné pořady.
1: No, tak Věruš, ty toho hodně nevíš.
0: No to já vím, že toho hodně nevím.
1: Já jsem totiž u nich jeden čas nějakou dobu bydlel.
0: Prosím?
1: No, já jsem jim tam visel na zdi.
0: Jo, tak to si visel i u nás, to buď klidný, takových domovů se určitě najde víc po České republice.
1: Protože Petr s Pavlinkou Filipovskou má dvě dcery, Pavlinku a Johanku, a když byli malí, tak milovali takový nějaký divný duo Hložek Kotwald.
0: Co skákali v těch satinových oblečcích.
1: A to mě Pavlina Filipovská vyčetla několikrát už, že musela stát frontu s plakátem na podpis půl hodiny, protože její holčičky nás měly hrozně moc rády. No.
0: Řekni mi, proč Pavlinka Filipovská stála frontu, když ze známosti mohla jít někde nějakým bočním vchodem za tebou, ne?
1: Přesně tohle jsem jí říkal. Jako, proč stojíš frontu jako kolegyně? No nicméně prostě tak ona taková je, ona je skromná, nevím. No nicméně potom jsem se dověděl, že asi po půl roce nás strhli a vyměnili nás, mám pocit, že za Nadě, nebo...
0: No tak už to bývá u těch mladých srdíček, u mladých dorůstajících a dospívajících dívek. No ale ještě si mi neodpověděl na tu otázku, jak teď jste se k sobě dostali, proč oslovil právě tebe?
1: Je pravdou, že my jsme se jako potkávali tak trošičku spouzdálí, protože Petr je taky taková osobnost, která se nerada s někým na potkání tak nějak blíž moc stýká a kamarádi, ale vždycky jsme měli k sobě úctu a respekt, tak to se ho potom zeptej ty. Ale já jsem chtěl říct to, že jsem se dověděl na Petra, kromě toho, že má opravdu nesmírný množství nádherných hitů a šlágrů, budeť by ne, když taky prošel Semaforem a různýma divadlama, prostě byl u toho zrodu té naší české písničky. No a on je nesmírně skromný a nerad o sobě povídá a nerad dělá rozhovory. To jste si možná mohli všimnout, milí posluchači, že kdy jste četli nějaký rozhovor s Petrem Spáleným. Prostě nerad otvírá své nitro. A tak já teď využiju této příležitosti jako jeho kolega. Můžu říct, že vlastně on se narodil v Praze a vyrůstal v muzikantské rodině. Jeho bratr je úžasný muzikant, režisér, hraje na všechno, na co se dá. Sám Petr vystudoval flétnu, hrál na kytaru, na bubny. On začínal tím, že začal hrát na bicí. No a pak začal skládat muziku. On napsal pro veškeré hry v divadle Jiřího Grossmana muziku. To se taky nepochopil. No a potom jeden čas spolu se svým bratrem Janem, který mě velice často, když jsme točili ve studiu v Mozarteu, tak mě hlídal, jestli zpívám intonačně čistě, jestli zpívám rytmicky a tak dále, jestli dobře artikuluju a tak. Tak se svým bratrem Janem postavili skupinu Apollo Beat. A ten název jim doporučil Jirka Štajdl.
0: Pěkný název, chytil se, byl lehce zapamatovatelný. Jenom teď po celou dobu, jak o něm vyprávíš, tak přemýšlím, když je takový introvert, tak jak teda se ho mám zeptat, proč si vybral právě tebe, ale asi to nechám tak. Myslím, že si vybral dobře.
1: Myslím, že si vybral výborně a už nad tím nepřemýšlím.
0: Ne, už nad tím nebudeme přemýšlet. Budu přemýšlet nad tím, koho nám nabídneš v dnešních písničkách pro duši dál.
1: No dívej, já si myslím, že teď je na čase, aby jsme sem pozvali nějakou ženu s nějakým pořádným hlasem. No a když říkám ženu s pořádným hlasem, i když je malá, tak je vynikající. Věruška Špinarová je tady pro vás.

0: Kouzlo bílejch čar a Věra Špinarová, když v průběhu dnešních písniček pro duši se bavíme o létě, o tom cestování, stanování a chataření. Mm-hmm. Jestli pak, když znáš Věru Špinarovou, podlehla některé z těchto letních vášní?
1: No tak musím ti, Věru, říct, že se z ní stal vlastně chalupář, který bydlí na chalupě, na vesnici. A jak jsem s ní naposledy mluvil, tak tomu absolutně propadla. Říká, já už nechci do města ani náhodou. Hmm. Sice veškerý prachy dávám do rekonstrukce toho našeho stavení i se svým synem, ten tam bydlí s ní. No a já ji absolutně rozumím. Protože člověk by měl si vyzkoušet, pokud to jde, vyzkoušet žít ve městě, ve okolměstě a taky chvilku na vesnici. To já jsem vyzkoušel taky. A tak já jsem zůstal bydlet většinou z 90% v tom klidu, ale rodina už utíká zpátky do toho velkoměsta.
0: A kterým interpretem ukončíme dnešní písničky pro duši?
1: Já když slyším písničky, které zpívá třeba Franta, Honza, Nedvěd nebo Vaby, Daněk, tak prostě všechny jsou nádherný a všechny ve mně vyvolávají pocit takového nějakého klidu, míru a pohlazení. Tak já bych třeba dneska pro změnu dal prostor Vabimu Daňkovi s jeho další nádhernou písní.

0: To byl fofr.
1: To byl teda, to byl sešup jako z kopce. Sešup. Běžel jsi někdy z kopce?
0: Tak já jezdím na kole z kopce. Teď jezdím hodně na chalupě. Ono to vypadá, že tam je rovina. Ale, přátelé, ono to vypadá z auta jinak, než z toho bicyklu. Já kvůli manželce jezdím a hledám kousky roviny, aby jsme se mohli společně projet.
1: Ty jsi ale hodný manžel, teda oceňuje to aspoň.
0: Než moje žena vyjede, já už mám na je to 20 kiláků, protože hledám tu rovnou trasu.
1: No a nacházíš?
0: Málo.
1: Málo. Tam v těch kopečcích, kde ty máš chajdu, tak to je asi hodně
0: složité. Já ji budu muset přivízt na Moravu s kolem.
1: Stando, ale je vidět, že to kolo tě pohltilo úplně celého, protože od té doby, co máš kolo, tak si zapomněl na bylinky.
0: No já když jedu tak rychle na kole, tak já nemám čas zbírat bylinky.
1: To budeš muset napravit do příště.
0: Já se polepším.
1: Dobře, tak pro dnešek teda ti dávám padla. Děkuji za krásný výběr písniček a vám všem přejeme, pokud se chystáte na cesty, pohodové cestování, bezpečné cestování a cestování s lidmi, které máte rádi, a vůbec mějte se krásně. To vám přeji Věra Hotařová.
0: Ano, i Standa Hložek vám přeje, ať jste v pohodě. V pohodě? I když pokotníky ve vodě někdy. Ahoj.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Otevřeli jsme rozhlasový archiv a vybíráme z něj pro vás to nejlepší.
0: Vraťte se s námi v čase a poslechněte si legendární pořady, rozhlasové hry a četby.
1: Příběhy z naší historie nebo nestárnoucí hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 16 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den.
0: Ivana Valešová.
2: František Derfler.
3: Igor Bareš.
1: A Josef Veselý, ti všichni a ještě režisér
4: Jaromír Ostrý
1: vám nabízejí cestu do české historie, ve které se inspirování Petrem Horou Hořejšem setkáme s Janem, původním příjmením Blažek, známým však jako Blahoslav. Pro druhý program Českého rozhlasu vyrobil Český rozhlas Brno.
5: Jsou někteří jako koza, jež hlodá kůru, ale dřeva nechá. Tak i ti, kteří čtou samu literu, ale co se zavírá v té liteře, toho nesoudí. Množství jest takových korohlodů, kteří se sobě moudří zdají býti, hloupí i slepí soudce. Kohout, nežli jiného udeří, nejprv sebe křídly udeří, potom zakokrhá a teprv jiné tepe. Tak člověk, buď kněz, neb kdokoli, nežli na jiného zakokrhá neb udeří, aby sebe nejprv udeřil a potom na jiné zakokrhal. Spravedlivý nejprve sám na sebe žaluje, potom teprv vyhledává viny jiných. Ale co je nesnadnějšího, než samého sebe poznati.
6: 1948, to byl revoluční rok, nebo takový rok velkých otřesů.
1: Galerii spolupracovníků, podílejících se na Toulkách českou minulostí, rozšířil právě v tuto chvíli profesor dr. Miloš Štědroň z Masarykovy univerzity v Brně, který uvádí další životní osudy Jana Blahoslava.
6: V době persekuce jednoty byl vyslán jako pomocník biskupa Černého do Mladé Boleslaví. A v té době už vlastně zastupoval intelektuální proud v jednotě a prosazoval nutnost evropského vzdělávání proti takovým těm sektářsky pojatým tendencím.
1: Které říkali, že není třeba se vzdělávat, nebo tě třeba vycházet z toho původního učení. To myslím zastávali i někteří předchůdci Blahoslavovi.
6: Ano, samozřejmě, kteří se obávali, že jakékoliv vzdělání povede k nebezpečí a viděli v tom prostě ďábelské svody.
1: Tak.
6: Zajímavé je, že potom se pokoušel o další vzdělání. Blahoslav šel do Königsbergu, tedy do Královce, do města, které má český kořen, protože ho vlastně vytvořil král.
1: Přemysl II.
6: Otakar, ano, ho založil na Baltu a potom tam asi se dá říct, že poprvé nějak narazil na něco jako na luterskou ortodoxii, která ho moc neuspokojovala. 1549 doplňoval studia v Bazileji, kam směřovali ti čeští vzdělanci, kteří inklinovali ke kalvinismu, nebo prostě k tomu švýcarskému pojetí reformy, aspoň částečně. Tam onemocněl a tak se vlastně ho zase nalézáme doma, vrátil se zpět do Mladé Boleslavi a od 1553 je v rodném Přerově, kde byl vysvěcen na kněze a v letech 1555 až 57 podniká vlastně jako diplomat jednoty, by se dalo říct, 4 cesty do Vídně, jako člověk, který už je bilingvní a mluví německy jako český, k arcikněžeti Maximiliánovi, o kterém se traduje, že později, když se stane císařem, takže je mu konfesíně jednota bratrská velmi blízká. A kdyby si mohl zvolit náboženství, tak by si zvolil jednotu.
1: On si dokonce s protestanty zadal Maximiliána.
6: Ano.
1: Byl to velice svobodomyslný člověk.
0: Když se Jan Blahoslav vrátil z Bazileje...
3: Případnější je ovšem říct, když byl přivezen ze Švýcar domů, neboť tam těžce onemocněl.
0: A když se doma jakž takž postavil na nohy, začal spisovat.
3: Nebyly to ještě myšlenky, které jsme vyslechli v úvodu.
0: Ten spis se jmenoval O zraku.
1: Pan Blahoslav byl oční lékař?
0: Nikoli. On uváděl, že zrak, jak lze dokázat citáty z písma svatých otců a jiných autorit, může člověka přivést k pokušení, kterému se opravdu jenom těžko ubrání.
3: Kdo pokušení zraku nepřekoná, žene se do hříchů vršících se na sebe s nezadržitelnou silou.
0: Oslepit se, to by nebylo nic platné.
3: To ne.
1: Takže?
3: Jedinou cestou je dokonalá sebekázeň.
1: Krásná slova. Kdyby ještě tak šlo jimi se též řídit.
5: Někteří národové nedopouštějí pohlaví ženskému, zvlášť krásnému, z domu výjíti, leč by přikryli tvář svou tafatem, aby sami viděti mohli, ale od jiných viděny nebyli. Víme, co poctivá panna Rebeka učinila, když budoucího manžela svého Izáka na poli poprvé uzřela, jak tvář svou ihned přikryla. Ale nám nyní vše osvobozeno jest, a to, jakož i mnohé, velikou duší lidských jest škodou. O, kéž bychom aspoň my, kteří praví chceme oudové Kristovi býti, ze svobody ducha nebrali sobě příčin k řešení. Kdyby byla Dina, dcera Jákobova, doma poseděla, nechajíc marných procházek a očí pasení, byla by neranila mládence ušlechtilého, sama o panenství nepřišla, hroznýho mordu bezděčnému manželu svému i vší jeho rodině a hořkých zármutků otci svému příčinou nebyla.
1: No nevím, jestli by to pomohlo, kdyby dotyčná doma poseděla a tím pádem nechala marných procházek a očí pasení.
3: On Blahoslav radí, aby se na věc šlo pomalu.
0: Jak už bylo řečeno, řešení nevidí v tom, že by si člověk vydloubal oči, aby ho pak už nic vizuálního na tom světě neprovokovalo. Nýbrž. Aby pěkně pozvolna odvracel svou pozornost od předmětu, který vyvolává rozpor, k jiným, mravně vděčnějším předmětům zájmu.
1: Jakoby autor mluvil z vlastní zkušenosti.
3: Sám se odsoudil ke kněžskému celibátu.
0: Ten se tenkrát ještě v jednotě bratrské dodržoval.
3: A přitom měl před očima svého přítele kocourka, řečeného po latinsku felinus, který zběhl z kněžské dráhy a ve spokojeném rodinném životě fakt žádnou zkázu nenašel.
0: Blahoslav zatracoval pokušení zraku.
3: A přitom dobře věděl, že je staré jako lidstvo samo.
0: Vypočítával známky nebezpečí plynoucí z tohoto pokušení.
3: Ale nepřál ani sobě, ani jiným dobrovolnou slepotu, protože se ostýchal zatratit krásu.
5: Ze samého přirození to jíti může, když člověk jest sličný, spanilé postavy oudů a všeho těla, a zvláště pak, když je obličeje ušlechtilého, barvy libé, bílé nebo červené, neb drobec snědé, zejména jsou-li k tomu oči černé, vlasy jasné, všickní oudové těla zachovávají-li svou míru, tedy ani příliš hrubý, strojní, tak hned všecken obličej ukazuje ušlechtilost a zdařilost. Tu ze samé té osoby jako plamen plápolá jakási milostnost a vážnost, ano řídko, kdo člověka toho nemiluje, každý jej rád vidí a řeč jeho slyší.
1: Zdá se, že Jan Blahoslav dokázal ocenit oboje, tělesnou i duševní krásu.
3: Do bratrských spisů.
0: A ty byly doposud velebně přísné?
3: Najednou pronikl paprsek, který vrhl neobvyklé světlo na lidskou stránku života.
0: Blahoslav byl ale určitě soudce přísný, který jenom velmi nerad odpouštěl prohřešky proti jednotě bratrské.
3: To se týkalo hlavně kněží.
0: Když se někdo z nich provinil nekázní, pokud šlo o tělesné hříchy,
3: tedy pití nebo smilstvo,
0: nemohl nalézt v Blahoslavových očích milost.
3: A ještě něco. Pro poučení budoucím generacím byla o dotyčném všechna pravda zaznamenána bez jakéhokoliv přikrašlování.
1: Nějaký příklad?
3: Máme Jan Miláček z Hodonína, velký hříšník.
5: Tento před smrtí svou z úřadu i od bratrství složen byl a vyloučen pro svá hanebná smilství v Lipníku a potom i ve Veselí. Nakonec mizerně zcepenil.
1: S Miláčkem se tedy Blahoslav nikterak nemazlil.
3: S Valentou taky ne.
1: Ne? A kdo to byl Valenta?
3: Holešovský správce sboru.
5: Člověk pyšný, hloupý a velmi svévolný. Když jedl s pánem za stolem sedě, uvázl mu kus masa v hrdle a...
1: A? Co pro boha?
5: A zdechl.
1: Nešel zrovna pro slovo daleko, biskup Jan Blahoslav.
3: O svém hospodáři Matouši Strejcovi neváhal podotknout, že je bázlivý.
0: A o mistru Janu Husovi zase prohlásil, že byl ctižádostivý.
1: Co měl Jan Blahoslav společného s hudbou? Jenom to, že napsal muziku?
6: Ne, on přinejmenším dvě věci, tak samozřejmě je autorem spisku, na který jsme hrdí, protože je to jeden z prvních spisků, nebo ne-li vůbec první v národním jazyce, protože do té doby se psalo o hudbě především latinsky v traktátech, A když se objevila muzika, to jest knížka zpěvákům Náležité zprávy v sobě zavírající z roku 1558 a potom 1559 hned, tak je vlastně jasné, že nastává něco úplně nového. A kromě toho je Blahoslav ještě autorem neméně důležitého rejstříku písní Jednoty bratrské, ale abych citoval přesně, písní duchovních některých již se od vší Jednoty bratrské užívá rejstřík.
1: Čili jakýsi seznam písní, které se zpívaly v Jednotě?
6: Seznam písní a seznam skladatelů a sám Blahoslav vysvětluje na začátku rejstříku důvody vydání. Citujeme jeho krásnou češtinu z poloviny 16. století. Blahoslav píše:
5: Tohoto našeho věku mnohé věci, které jazykem toliko řeckým nebo latinským sepsány a v té řeči jako v tajemnici chovány jsou, již na světlo denní vycházejí i obecným nám jazykem českým a ovšem pak německým. Nebude se tedy čtenář rozumný diviti a zazlémíti, že i já nyní tuto zprávu tak, jak staří vůbec byli zvyklí říkat, všechny řehole zpěvákům náležité, což ještě nikdy česky psáno nebylo, lidem obecným, latinského jazyka neumějícím, to jest Čechům, česky vypsal jsem.
6: Takže Blahoslav vlastně se pokusil říct, kdo je autorem které písně a našel jich 60.
1: 60.
6: Na 60.
1: Vystupoval.
6: Ano. No a víme, že samozřejmě, jak sám říká, že vlastně dělal jakousi novou redakci, tak z toho chápeme, že se podílel na vydání bratrského kancionálu v Polsku, v Šamotulách,
1: ano,
6: který potom o několik málo let se stal vlastně domácí verzí pod názvem, s celkem slavným názvem Ivančický kancionál, také se říká správněji asi Evančický.
3: Skoro celý rok po svém zvolení biskupem pobýval Jan Blahoslav v Mladé Boleslavi.
0: Pak se sešly starší jednoty a veškerou práci a pravomoci mezi čtyři biskupy rozdělili.
5: O bratru Janovi bylo rozhodnuto, že za písaře jednoty přidán jest a tuto moc svěřenou přijal.
1: Na místo biskupa, že se stal písařem, nebyl to pád.
3: Blahoslav tím biskupem nepřestal být.
1: A co to písařské místo?
3: On se stal ve skutečnosti jakýmsi kancléřem.
1: To znamená?
3: Vedl zápisy a archiv jednoty, měl na starosti cenzuru a mimo to býval pověřován důležitými jednáními.
0: Prakticky všechny bratrské písemnosti si Blahoslav nechal u sebe. A když se o něco později stěhoval do svého nového působiště v Ivančicích, stěhoval se bratrský archiv s ním.
5: Ivančice byly malé a klidné město, obklopené poli, vinicemi a zahradami.
1: Dozvídáme se od historika Josefa Janáčka.
5: V jeho životě nebylo mnoho vzruchu. Přesídlení bratrského biskupa do ivančického sboru bylo pro zdejší bratří nepochybně událostí, která musela svým způsobem zaujmout celé město. Blahoslav zde pokračoval v práci na aktech jednoty, přivezl si spoustu poznámek z práce na bratrském kancionále a na to si umínil vytvořit při zdejším bratrském domě prostředí pro výchovu mládeže na tak vysoké úrovni, jak jen to bude možné. Každý z těchto úkolů by byl stačil pro jednoho člověka na léta. Blahoslav se však práce nelekal. Neodrazovala ho vlastní rozptýlenost spoustou různých povinností, nedal se zastrašit ani jejich naléhavostí, závažností a náročností. Byl na vrcholu svých tvůrčích sil a neměl žádný důvod, proč by nadáním a energií šetřil, když mu jednota bratrská sama nabídla čestné místo k jejich uplatnění.
1: Co znamenal pro české bratří zpěv?
5: Blahoslavený jest ten lid, který umí radostně prospěvovat.
1: To je citát z muziky?
3: Přímo z jejího úvodu.
1: Autorem byl Blahoslav?
3: Ne, tu myšlenku si vypůjčil ze Starého zákona, ze žalmu 88, stejně jako větu ze žalmu číslo 46.
5: Zpívejte Bohu našemu, zpívejte uměle.
1: Tím uměle bylo myšleno?
3: Umně, dovedně.
0: Píseň byla v jednotě bratrské součástí bohoslužby a jednota měla nejenom právo, ale i povinnost dohlédnout nad tím, co se v jejich sborech zpívá.
5: Cizími písněmi mohou být do jednoty zaneseny různé bludy.
1: Tak toto vážné nebezpečí u nás hrozilo skoro pořád.
3: A kromě toho písně skládali i bratří.
1: To snad bylo dobře, ne?
3: Ale kdo to měl uhlídat?
1: Co?
3: No, jestli texty odpovídají učení jednoty.
0: Ne všichni bratrští kněží byli schopni odhalit dobré a špatné písně.
3: A kromě toho, ono jich bylo příliš mnoho těch písní.
0: Pročež museli starší jednoty roku 1549 zakázat skládání písní bez jejich souhlasu nebo doporučení?
1: A kdo jako ty písničky mohl skládat a psát?
0: Ten, kdo byl k tomu jednotou pověřen a komu bylo možno důvěřovat, že si pohlídá, aby do textu nepronikly žádné nežádoucí myšlenky.
1: Již tenkrát se hlídalo?
0: Již tenkrát.
1: Tak to máme u nás pěknou tradici.
3: Pro Blahoslava byla ideová cenzura bratrských písní starých i nových samozřejmostí.
0: Kromě toho na rozdíl od jiných bratří měl kvalifikaci, i když ji získal nejspíš samostudiem.
1: Co všechno je v muzice?
6: No tak samozřejmě...
1: Blahoslavovi muzice.
6: Blahoslavová muzika je v podstatě takový jakýsi návod, opravdu, který je pojat více pro vokální hudbu, o té instrumentální hudbě tam je minimum, ano. Pokud tam vůbec něco je. Překvapuje vysoké hodnocení Josquena de Préze, tedy toho jména, které vlastně vedlo některé české muzikology, že... Ten druhý spisek, který je podepsán Jan Josquin, že v tom viděli vlastně jakoby toto jméno. Dneska už je dokázáno, že to byl Čech a utrakvista a že vlastně se pod tím skrývá někdo úplně jiný. Ale vraťme se k Blahoslavovi, protože o něm se bavíme nejvíce. Blahoslav patrně z luterského prostředí si přinesl velice dobré mínění o Josquénovi de Préze, o tom mistrovi, který prostě uchvacoval Evropu okolo roku 1500, ano. Těsně před nástupem vlastně reformy. A tady tohleto vysoké hodnocení, které několikrát vyjádřili různí reformátoři, hlavně Martin Luther, který prostě řekl, že to, co byl Kristus pro evangelium, tak to je Josquin pro hudbu. To je obrovské hodnocení.
1: A čím byl tak vynikající tento člověk, že zaujal i moravského biskupa?
6: No tak uchvacoval především jako vynikající konstruktor, jako někdo, kdo prostě dovede spojit vlastně šanzon a umění jakéhosi takového, bych řekl, až zábavného zpěvu s dokonalou konstrukcí a s těmi nejvyššími polohami duchovními, spirituálními. Že? A to bylo asi veliké umění. To znamená, že Josquin v sobě spojoval jakoby oba dary, ten dar Severanů a ten dar Jižanů, že tu spontaneitu. A toto si uvědomovalo mnoho lidí, že vlastně je to velice vzácné spojení těch dvou mentalit, severní a jižní. Proto asi ten veliký úspěch, ten celoevropský úspěch.
1: Takže to bylo to, co v uvozovkách nakoplo Jana Blahoslava, aby napsal muziku?
6: Asi ano. Jedna z příčin, rozhodně samozřejmě tam byly vnitřní příčiny, které byly z jednoty bratrské a my víme, že jednota bratrská měla velkou vlastně tradici vokálního pěstování hudby a že vlastně to, co vytvářela, bylo velice kvalitní a že dlouho trvalo vlastně i českému baroku, než se s tím vyrovnalo a než vlastně vytvořilo svou linii, že můžeme říct, že až v polovině 17. století vlastně Michnovi kancionály jsou důstojným protikladem a jakousi protiváhou toho, co dělalo 16. století a co dělala hlavně jednota bratrská.

0: Němci vlastně vděčí vůbec Lutherovi, a to by se mělo neustále zdůrazňovat, za takovou tu svobodomyslnost
1: toleranci.
0: A toleranci, se kterou vlastně uváděl do kostela, reformovaného kostela, jakoukoliv hudbu, která byla prostě velká, veselá, relaxační, upřímně míněná, že neprověřoval vlastně,
1: nekádroval
0: fundamentalisticky ty skladatele, a Němcům se to vrátilo. Samozřejmě během 150-200 let se jim to vrátilo v obrovské úrodě takových jmen, jako je Scheidt, Schein, Bach, Walter, Händel a prostě celá ta plejáda těch obrovských skladatelů, kteří vytvořili velikost německé hudby. Reformátor, to víme, že hrál dobře na loutnu a skladal motety a měl jednu vlastnost, které já si osobně vážím nejvíce, sebeironii. Totiž neviděl se ve středu hudebního vesmíru a naopak se viděl jako prostě nějaký brnkal, že a do středu toho vesmíru umístil Josquena, o kterém, jak už jsem řekl, napsal, že to, co byl Kristus pro evangelium, tak to je Josquen pro hudbu. A o jiném velkém hudebníkovi současnosti neváhal sdělit, že tak krásný motet, jako napsal tady tento velký hudebník, by on, Luther, nenapsal, ani kdyby se podělal. Že? Ale řekl to s jeho vlastní luterovskou jadrností, že, kterou často používal. Třeba říkal, jak musí být nádherná ta nebeská hudba, když je tak nádherná ta hudba tady v tomto in diesem Scheißhause, že? Čili tady v tomto zasraném světě. Může-li se to tak říci, nebo škaredém, ošklivém. Ano.
2: Každá písnička, kteroukoliv uzříš a již posoudíš, bude tobě takovým zrcadlem jako lékaři urina.
3: Pokud snad někdo netuší, co to je urina, tak toto latinské slůvko znamená moč. Ano, Jan Blahoslav používal občas drastických příměrů.
2: Neb když na ni soudně pohledíš, tak toho, kdož skládal tu píseň, hned poznáš. Jaké duchovní oudy má, jak vyspělé, jak podařilé, subtilní, způsobné a ušlechtilé. Jak zdravé jsou, neb nezdravé. Z toho, jací mohou pocházeti týchž oudů skutkové, poznáš, jaká pracovitost, bedlivost, rychlost, soudnost a tak dále. Uzříš některou píseň a na jako věnec je krásná, jiná jako louka zelená a kvítím rozličným porostlá, jiná jako strom ušlechtilý, jiná jako zdaleka se modrající hory, jiná jako stavení krásné, buď uzavírané nebo zotvírané. Poznáš, jak pilně a pracně je dělaná, uzříš a na jako potůček plove ze studnice tiše, jindy zas břehy podrejvá a bere sebou, další ukazuje autorův veliký vtip, jiná neumění nebo nedopatření, ještě jiná drsnatostí svou mistrnost hlavy něčí prozradí. V některé hojnost myšlenek, v jiné hlubokost, a kdo by to vše vyčetl? To znáti, s tím zaobírati uměti, jest lépe na svět a na lidi v něm pohleděti. Než kdy se na ring, na trh šlo, aneb někde do divadla, kde ne duše, ale těla lidská a ještě oděná rouchem viděti můžeš. Ale tuto je to, co nejpřednějšího z člověka zhluboka spatříš.
3: Pozoruhodná slova, místy dech beroucí, jak jsou pravdivá. Jenom nevím, zda toho tolik vidí i pan doktor v urině.

0: Toulky českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.
1: No tak vidíš, už je ráno. Pozdrav a jdi, milý slído. Teď si myslím, že zřek všechno, co jsi mi chtěl. Pořád stojíš před tou bránou. Na co čekáš, milý slído? Mám tam dolů něco hodit, abys šel.

mohl překročit náš práh. A pak najednou směl naspěch, kam to odjel, milý slído, když jsem začal kazit všechno.

0: víkendovém vysílání Českého rozhlasu Pohoda máme něco pro malé i velké posluchače.
1: Každou sobotu se můžete s dětmi zaposlouchat do rozhlasové pohádky, která probudí fantazii a ve které vítězí dobro nad zlem.
0: V neděli pro vás vybíráme slavné rozhlasové hry,
1: v nastudování nejlepších režisérů,
0: se známými herci a herečkami.
1: Rozhlasovou pohádku a rozhlasovou hru uvádíme vždy o víkendu v pravé poledne.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

už svět, když znám bar a potlesk loží. Jednou spálen od kopřiv a řekl jsem hned,

když okna první elektriky poslala známé cukrbliky záclonám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal vztek.

A někdo říkal nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě, dost divný přístup k hygieně, vždyť připraví se o zdraví.

vskaz. Ja, dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní, zvlášť šlilo, s harmonikou tahací. Začali říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží, někdo doví,

počasí, však do dnes zpívám si já dnes. Mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek.

Můj dědeček byl forst a tvrdil jedno. Kdo neumí jodlovat, není chlap. A taky se nikdy neožení. A když se ožení, tak špatně, když neumí jodlovat.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 17 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě začíná dnešní vydání pořadu Zlatá 60. na Pohodě.
1: Zavzpomínejte spolu s námi na ty nejlepší písničky 60. let.
0: Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: zlatá 60. na Pohodě.
1: Písničky a vzpomínky ze 60. let.
0: Právě posloucháte Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: pohodové ráno Českého rozhlasu Pohoda.
1: Každý všední den mezi 8 a 9 hodinou.
0: Čerstvé zprávy,
1: předpověď počasí od známých meteorologů,
0: bylinková lékárna či zajímavosti z domova.
1: A zapomenout nesmíme ani na naše pohodáře.
0: Každé ráno si povídáme se známými osobnostmi o tom, jak se jim daří, co je čeká a jak se udržují v kondici i v dobré náladě.
1: Nalaďte se s námi na nový den.
0: Pohodové ráno Českého rozhlasu Pohoda.

0: Tisíc příběhů na pohodě.
1: Cyklus rozhlasových dokumentů přibližuje velké lidské osudy a skutečné životy v zrcadle historických okamžiků.
0: Poznejte příběhy, které změnily dějiny, i osudy lidí, kteří zažili neobyčejné chvíle a stáli na historických křižovatkách.
1: Tisíc příběhů, každý čtvrtek dopoledne v 10 hodin
0: a v repríze večer ve 20 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky.

0: Zlatá 60. na Pohodě.
1: Písničky a vzpomínky ze 60. let.
0: Právě posloucháte Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 18 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem.
2: Dobrý den, z Tandemu vás zdraví a hezkou chvilku u rádia přeje Jan Rosák. Je pravdou, že chcete-li mít příjemný den plný pohody, musíte potkávat i správné pohodové lidi. Já mám dnes naproti sobě ženu, která už jen svou něžnou tváří vyzařuje pohodu. Je to herečka, která zasvětila život dětem, před nimi se cítí ve svém živlu, hraje si s nimi, zpívá a povídá. Děti její představení také milují, protože je neodsuzuje jen do role pasivní diváků, ale naopak je zatahuje do děje, bere si je na jeviště, provokuje ke spolupráci. Její představení jsou tedy pro malé diváky opravdovým a ojedinělým zážitkem. Pozvání do Tandemu přijala herečka Eva Hrušková. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Takže o Evě Hruškové, ale nejenom o ní, ale také o těch hezkých představeních i s jejím životním partnerem Honzou Přeučilem si dneska v Tandemu popovídáme.
0: Tandem Jana Rosáka. Posloucháte Český rozhlas Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Přemýšlel jsem, kde pak se asi Eva Hrušková narodila. To by mě tedy v životě nenapadlo. Česká Skalice tedy mám.
2: Je určitě. To tak? V České Skalici. To je takové malé městečko 10 kilometrů od Náchoda, těsně vedle přehradní nádrže Rozkoš, nedaleko Ratibořic, kam jsem chodila s prababičkou na výlety, na procházky.
1: A není v České Skalici náhodou něco jako, že škola Boženy Němcové nebo...
2: Je tam stará škola. Já si právě vždycky tak jako uvědomuju, že jsem tam chodila o něco později než Barunka, tedy. To musím přenesla.
1: To nepochybně, ale možná, že troška z toho genia loci, jak si té babičky a Boženy Němcové vůbec, možná tam na vás dýchlo, ne?
2: Já bych ráda, kdyby to tak bylo, protože si pamatuju, jednou o Vánocích jsem dostala velikou knížku, bylo tam strašně moc obrázků, ještě jsem chodila do první třídy, takže jsem toho moc nepřečetla, ale ty obrázky se mi líbily a byla tam právě na začátku taková stará paní a najednou čtu babička, tak jsem vzala modrý papír, jestli pamatujete, jak se do toho balily učebnice a
1: ano,
2: sešity,
1: jasně.
2: Tak jsem si ji krásně poctivě zabalila, tady jsem napsala takový štítek, nalepila a v tom slově babička jsem udělala asi 5 chyb.
1: To jde?
2: To jde, protože uděláte malé b, balička, že jo, no, hrozný.
1: Co vás přimělo k tomu, že mám tady poznamenáno, že v 11 letech jste se přihlásila do konkurzu do hudebního televizního pořadu Štěpánky Janičincové?
2: No, koukala jsem se na pořady samozřejmě jako tenkrát každé dítě se Štěpánkou Janičincovou a ona vyhlásila, ať se přihlásí děti, které rády zpívají a nebydlí v Praze, ať se přihlásí do konkurzu. No tak mě by to nenapadlo, ale mám maminku takovou ambiciózní, naštěstí. A tak jsem asi 5krát psala ten samý dopis. Milá Štěpánko, opět jsem tam dělala ty hrubky, takže maminka vždycky dopis vzala, roztrhala, zahodila
1: znovu.
2: Měla jsem linkovaný a možná si ho ještě pamatujete, protože jsme podobná generace. Taková ta pionýrka byla. Takhle
1: ano,
2: vlevo.
1: Ano, jistě.
2: A, ano, šedá pionýrka a měla červený šáteček na krku. No a tak na ten... Tenhle ten dopisní papír jsem Štěpánce napsala, že bych se ráda zúčastnila konkurzu. No a bylo nás tam asi 1200 dětí a vybrali nás asi 6-7 a už si nás vybírala paní režisérka Vlasta Janečková, Angelo Michajlov byl také u zkoušek. No
1: a podle čeho si vás vybírali?
2: Tak
1: toho,
2: hlavně podle zpěvu,
1: zpívat,
2: určitě. Různě takové rytmické zkoušky jsme dělali a hlasová cvičení a všelijaké takové právě Angelo Michajlov to s námi dělal. A potom paní režisérka Janečková si s námi dělala různé scénky. Takže asi určitě ne podle vzhledu, jo? Protože já jsem byla ostříhaná na kluka, měla jsem tlustý svetr a brýle, čili jako to nebylo nic, že holčička barbína, to určitě ne.
1: No ne, no ale byla jste charakteristická, byla jste určitě jiná než ostatní
2: holčičky. Asi,
1: ale
2: něco se...
1: jestliže jste uspěla i díky zpěvu, tak to znamená, že jste předtím měla nějakou pěveckou průpravu?
2: Určitě, já jsem chodila od 7 let do hudební školy, samozřejmě trošku nerada na klavír a do nauky, ale na zpěv jsem chodila ráda, takže jo, to jsem... A naši taky zpívali vlastně, u nás se zpívalo pořád. A moje prababička tam mě vychovávala tak, že si mě vzala na klín a zpívala mi, takže to jsem měla úplně od malinka.
1: Tak takovéhle byly začátky, tedy začátky televizní a hudební mého dnešního hosta, herečky Evy Hruškové. To, jak přišla potom její životní role, kterou se zapsala určitě do paměti všech diváků tehdy Československé televize, o tom si popovídáme dál v dnešním tandemu.

0: Tandem glosuje.
1: Před chvilkou, před písničkou jsem vám slíbil, že si s Evou Hruškovou popovídáme o její osudové a takové té stěžejní role, té první veliké, ale my si tu popelku ještě necháme chviličku na pozdější dobu, protože teď, když máme šanci si o něčem popovídat trošičku tak analytičtějším způsobem, tak se vás chci, Evo, zeptat, vyhrajete opravdu už léta i s Honzou Přeučilem pro děti. Říká se, a spousta herců to říká, že pro děti se hraje hrozně obtížně, že to je svébytná kategorie taková. Máte na to nějaký fígl? Zvládáte ty děti, protože to není vůbec jednoduché, plný sál dětí, prostě tak říkajíc, jak si podmanit. Máte na to nějaký speciální fígl?
2: Já si myslím, že na to fígl asi neexistuje. Prostě musíte k tomu publiku mít nějaký vztah, musíte ho mít jako partnera. A já naopak třeba mám strašně ráda, když je velký sál, je tam hodně dětí a bzučí to tam, povídají si mezi sebou a říkám si a schválně chci do několika vteřin po tom, co přijdu na jeviště, mít v tom hledišti ticho a chci, aby mě poslouchali. A ono to tak je. A myslím si, že tam musí být shoda více faktorů. Musí být určitě dobrý scénář, který musí děti zaujmout. Musíte prostě je nějak ovládnout, nevím jak, prostě nějak sám sebou získat jejich pozornost. No a samozřejmě i musí být dobrá hudba v představení, to je také důležité.
1: Vy disponujete takovým příjemným hlasem, nicméně určitě ne jaksi průrazným, to není žádný jaksi hlas, který by boural kulisy, jak se říká. To znamená, že jestliže je opravdu ovládnete po pár vteřinách, tak asi to bude fluidum nějaké. Jak jsem říkal, vy s těmi dětmi hrajete aktivně. To
2: ano.
1: Znamená takovou aktivní hru, vy je vtáhnete do toho děje.
2: Ano.
1: Jak to děláte?
2: Třeba dnes jsme hráli, tu hraju sama, princeznu se Zlatou hvězdou a já to vyprávím a jsem zároveň i chůva té princezny a mám tam několik loutek, princeznu, kuchtíka, krále a prince a to je všechno. No a vlastně všechno ostatní hrají děti. Děti tam hrají třeba to, když král honí princeznu, tak děti hrají les, aby král nemohl projít. Hrají vítr, aby toho krále zadrželi, aby princeznu nedohonil. Potom samozřejmě hrají na plese hosty, tanečníky a tanečnice a tak podobně. Nebo třeba princezně pomáhají vařit omáčku, kterou jako princezna neumí.
1: To, že to dělají určitě rádi, tak to naprosto chápu a je mi to úplně jasné, protože jak jsem si to tak představoval, hned bych tam šel taky dělat omáčku nebo aspoň ten les, ale jak je zvládnete, aby byly ukázněné na tom jevišti?
2: Tak ty jsou v hledišti.
1: Jo,
2: no,
1: jsou v hledišti,
2: ano, a? Oni jsou v hledišti, ale samozřejmě pak se musí dít něco zas úplně jiného. Musí se třeba stišit ten děj, nebo zpomalit, nebo získat jejich pozornost, aby samozřejmě z toho bince, který tam zrovna dělají, aby se okamžitě stišili. Jak říkám, je to asi otázka dobrého scénáře.
1: Určitě na to máte nějaký příjemný fígl, protože se vám to daří, ale zmínila jste ještě jednu důležitou kategorii, kterou vy zapojujete do hry a to jsou loutky. Ty loutky ovládáte skvěle, to mi i Honza Přeučil nedávno tady vyprávěl, jaká jste skvělá loutkohrečka. Vy jste ostatně vystudovala.
2: Ano, ano, ano, já mám loutkářskou katedru.
1: Ano. Takže za chviličku si popovídáme o té vaší kariéře trošičku blíž.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Tohle byla velice slavná písnička, kterou si zpívali celé generace dětí a vůbec se není čemu divit, protože tahle ta popelka, kterou hrála Eva Hrušková s princem Jirkou Štědroněm, byla opravdu hrozně slavná. A do dneška se ještě uvádí, přestože je to pohádka černobílá vlastně a ta kvalita toho televizního záznamu je nesouměřitelná s tím, jak se točí samozřejmě dneska, ale spíš ten duch z toho.
1: A byli jsme všichni mladí, takže asi proto se nám to líbí.
0: Mimochodem, ten výškový rozdíl mezi váma byl úplně nebývalý, protože Jirka je čahoun dvoumetrovej.
1: Ano, ano, já bych řekla takových 40 centimetrů minimálně.
0: No. To tehdy vám muselo připadat trošičku až komické, ale já si myslím, že právě proto, že ta pohádka je taková podmanivá, tak to nikomu ani potom nepřišlo.
1: Paní režisérka to vybrala takhle.
0: Kdo to
1: nevím, Vlasta Janečková.
0: A jak došlo vlastně k tomu, že jste tuhle tu roli dostala?
1: No, to bylo právě, já jsem nedělala žádný konkurs, protože paní režisérka mě znala, natáčela několik pořadů ročně, pořadu Hledáme písničky pro děti. No a tam jsme se tak nějak asi všechny děti otrkali, všichni holky, všichni kluci, všechny holky a naučili jsme se trošičku hrát, zpívat a tak a najednou prostě, když se rozhodla paní režisérka Janečková, že bude dělat popelku, tak jako první se mi napadla já. Ona mi pak říkala, že samozřejmě mohla vybrat Janu Prajsovou nebo někoho jiného, ale chtěla někoho úplně nového. Ani z Damu nechtěla. No a mě tenkrát bylo 17, takže to byla taková moje samozřejmě velká zkušenost. Ale zajímavé na tom je, že jsem to dostala v roce 1969, jsem dostala ten scénář Pod stromeček, protože mě z televize přišel balíček a rodiče mi ho dali Pod stromeček. Jakoby tušili, že prostě v tom něco je. Že bylo to ve velké žluté obálce, v tom kniha tlustá. No a já jsem otevřela ten balík, koukám scénář, popelka, co v tom asi hraju a teďka jdu takhle od spoda, že jo. Osmá děvečka a takhle pátá, první dáma. Je, no, popelka. Pico, tam to bylo podtržené.
0: To bylo na omdlení skoro.
1: No jo, tak jsem si říkala, jako já, co to bude? No, ale první se dělali písničky a to mě strašně uklidnilo, protože písničky napsal Angelo Michajlov a s ním už jsem se znala. A ten
0: to už byla zavedená spolupráce. No.
1: Ten byl úžasný, takže ty písničky jsme dělali s velkou radostí. No a pak už to hraní nějak tak z toho vyplynulo.
0: Vyplynulo. Samozřejmě všecko chce svoje a byste asi poznala, že by bylo dobře se tomu herectví věnovat jaksi zodpovědněji, to znamená ho studovat. Takže jste se přihlásila na Damu?
1: No, já jsem totiž původně byla takový studijní typ, protože mě bavily dějiny umění, dějiny divadla, prostě něco takového. A teď děkuju Pánu Bohu každý den, že mě nepřijali. Dělala jsem zkoušky na dějiny umění, dějiny divadla. Jsem tomu velice ráda a úplně se
0: jste klidně mohla být hudební vědma teď.
1: Buď, nebo jsem mohla dělat někde v knihovně nebo v památkovém ústavu a žádné divadlo bych nehrála. Takže u mě se opravdu ověřilo, že všechno zlé je pro něco dobré. To tedy ano. Takže jsem byla rok v Loutkovém divadle Drak v Hradci Králové.
0: No tak to byla průprava, jak se patří.
1: Skvělá úplně.
0: A pak
1: právě ano. A pak jsem odešla na Damu přímo na Loutkářskou katedru.
2: Český rozhlas Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Tak jako všichni její předchůdci a i ti, kteří přijdou po ní, i Eva Hrušková si může vybrat exkluzivně z naší klasiky českého humoru, z těch úžasných osobností, které se tam nashromáždily za tu dlouhou dobu, co existuje český, ale předtím samozřejmě československý rozhlas. Točilo se vždycky, točily se i komedie, točily se scénky a z nich právě teď Eva Hrušková může vybrat. Kdo to bude?
2: A já jsem strašně ráda, že budu moci poslechnout si teď právě svoji velikou oblíbenkyni Vlaďku Kozderkovou. Já ji obdivuju jako zpěvačku, jako muzikálovou herečku. Viděla jsem ji, měla jsem to veliké štěstí, viděla jsem ji na jevišti Karlínského divadla Coby Dolly Leviovou v Hello Dolly. Tam byla geniální. No a teď si ráda poslechnu scénku Techtle mechtle, což samozřejmě je zažité v celé naší společnosti.
1: Já už se teď taky těším na Laďku Kozderkovou i na jeho skvělého přihrávače Jiřího Líra.
2: Přesně tak, Jiřího Líra.
3: Dobrý den, pane doktore. Jsem celá nervózní. Věříte, že jsem u sexuologa poprvé v životě?
4: Ale jdete, kam jdete?
3: No, že jste říkala.
4: Ne, pojďte dál. To já se jenom tak divím, protože když se člověk na vás podívá, tak si myslí, že jste u sexuologa pečená vařená. Posaďte se.
3: Děkuji vám.
4: Tak co vás trápí?
3: Ach ano, ale jak začít? Jsem 20 let šťastně vdaná, ale letos jsem byla v lázních.
4: S manželem?
3: Ne, se žlučníkem. Víte, to společenské prostředí na mě nějak zapůsobilo a já jsem se seznámila s mužem.
4: Ano, to chápu. A byl to zajisté takový hogofogo, nebo ne?

0: Tatínek byl důsledný. V každém případě to mělo vliv na to, že můj manžel byl prvním mužem, se kterým jsem měla po dvouletých techtlích i mechtlích. Pochopitelně až po svatbě.
1: A to je zajímavé. A manželství probíhalo, myslím, po té sexuální stránce absolutně normálně. Techtle i mechtle byly v náležitém souladu.
0: Víte, pane doktore, já se vám musím s něčím přiznat. Já jsem spíš taková citově založená bytost. Takže mě vlastně ani nevadilo, že manžel poněkud mechtle zanedbával. Hlavně, že byly techtle a on se neoddával pití alkoholu.
1: Jo, takže mimo manželské mechtle jste nevyhledávala.
0: Ani techtle. Pane doktore, nebýt toho osudného pobytu v lázních.
1: Ale prosím vás, vždyť se nic nestalo, když došlo pouze k techtlím.
0: Jenomže on na mě žádá i mechtle.

0: Světla ramp na Pohodě.
1: Navraty do zlatých časů populární hudby.
0: Pojďte spolu s námi zavzpomínat na éru, kdy na hudebním nebi zářily hvězdy tuzemské i světové scény.
1: Poslechněte si nejkrásnější melodie a písničky, které nadchly celé generace, a poznejte osudy umělců, kteří psali dějiny populární hudby.
0: Světla ramp každé pondělí odpoledne v 15 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Před chviličkou jsme poslouchali Laďku Kozderkovou a Eva Hrušková se přiznala, že ji obdivovala jako skvělou muzikálovou herečku. Mě při té souvislosti napadlo, tehdy nebylo ještě tolik muzikálu, ale napadlo vás naopak, že byste si ráda v muzikálu třeba zahrála?
2: Přesně tak, to mě napadlo a velice jsem potom toužila, protože u nás v Hradci v divadle, já jsem střední školu dělala v Hradci Králové, takže tam v divadle byl režisér Miroslav Wildman a ten tam dělal Mamzelný tuš. A to jsem si říkala, to by se mi tak strašně líbilo, to byl můj veliký sen. Tenkrát ji hrála Helenka Kratochvílová a také skvěle. Ale šla jsem na Damu a prostě k žádné spolupráci nedošlo, byl to jenom můj veliký sen. Ovšem potom za několik let jsem znovu potkala Miroslava Wildmana a on mi nabídnul, že pro mě udělá představení pro mě, pro Loutky a pro pár písniček a pro nejmenší děti, protože v té době se mu narodila vnučka Anička, které je teď už 30.
3: Takže, letí to.
2: Letí. Takže napsal pohádku o Popelce, upravenou právě pro jednu herečku a několik loutek a vlastně tak dlouho existuje moje představení jednoho herce, které hrajou pro děti.
1: No pozor, ovšem nehrajete jenom divadlo jednoho herce, protože nehrajete taky divadlo dvou herců s vaším životním partnerem Honzou Přeučilem a měl jsem tu příležitost vás taky sledovat, když jste hráli u nás v Míšku. Jde vám to skvěle dohromady. To vyžaduje samozřejmě takovou jaksi duševní spřízněnost. Já si myslím, že vy si velice jaksi, aniž byste si toho příliš moc museli předtím říct, vyhovíte.
2: Určitě a já si myslím, že Honzík je takový svatý člověk v tom, že on si ze sebe nechá dělat legraci, že mu to nevadí, že dokonce on, třeba máme představení Pověsti české, kde hraje mistra Alojze Jiráska. Samozřejmě důstojná to postava, jenomže tam si z něj děti dělají na můj popud legraci a dětem se to strašně líbí. Já zvednu ruku a děti volají ano mistře a strašně si jim to prostě tam se válí v hledišti a on to jako Jirásek nemá rád, ale samozřejmě dětem se líbí, jak na to reaguje, jak vykřikuje, tak. No takže prostě to představení začíná takovým velikánským balábile, že děti volají ano mistře a on neříkejte mi mistře a tak. A tak prostě tohle dělá Honzík úplně geniálně.
1: Řekněte, kolik máte v současné době na repertoáru titulů, protože hrajete v podstatě téměř denně?
2: Ano, ano. My máme 10 titulů, máme pohádky klasické, Šípkovou růženku, Čerta a káču. A také musím předeslat, že jsme rádi, že pro nás píší skvělí autoři. A to je Martina Driverová, spisovatelka, a Jiří Chalupa, známý z televize samozřejmě.
1: Dramaturg televizní, ano.
2: Přesně tak, Princové jsou na draka a takovéhle. A Jiří Žáček, takže to je takový náš pámbu. No a máme také skvělé hudební partnery a píše pro nás Jaromír Klempíř a Zdeněk Barták.
1: A jak to děláte s muzikou? Tu máte jaksi na pásku nebo máte živě taky?
2: Ne, to už bychom žádné muzikanty sebou nemohli vozit, ale máme half playbacky, máme jenom doprovod samozřejmě, jinak všechno je živě. Zpíváme sami nebo s dětmi, zpíváme všechno samozřejmě naživo.
1: Jaký je Honza zpívák?
2: No,
1: no, tak to bylo to zakašlání velice významné.
2: No, ale samozřejmě autoři hudby o tom vědí, takže mu tam vždycky dávají krásné recitativy.
1: Ano, já si myslím, že v tom je jeho síla. Ano.
2: Tak.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Ani Eva Hrušková, můj dnešní host, se nevyhne povídání o krušných životních chvilkách. Já si myslím, že v životě herce, který hraje pro děti, můžou nastat z těch důvodů, které už jsem tady tak trošičku nastínil, že to není jednoduché prostě zvládnout tu kamarilu, která si sedne do toho sálu a teď bývá většinou taky trošičku rozjívená. Spousta herců, a to nevím, jestli s tím máte, Evo, taky takovou zkušenost, dokonce se jaksi opravdu snaží vyhnout hraní pro děti, protože třeba herci, kteří hráli v tehdejším Volkerově divadle a kde se hrálo jenom pro děti, nebo hlavně pro děti, tak si užili takové to cvrnkání těch bábrlat a skobiček a podobně a už to nechtějí nikdy zažít. Máte takovou zkušenost?
2: Tohle se nám naštěstí nestalo, máme skutečně jenom samé hodné diváky, ale jednou jsme byli někde na vystoupení s Jiřím Krampolem a ten jenom tak, bylo tam dětské publikum, ten tam jenom takhle nakouk a Honzíkovi řekl, jdi tam, já se tam bojím. Ale my máme samozřejmě, stane se někdy, že člověk zažije ne nepříjemné chvíle, ale takové hodně smutné. Třeba jsem hrála to jedno svoje představení o Popelce a v první řadě seděl kluk a pořád jenom koukal takhle do stropu a mně to bylo divné, protože u toho představení fakt děti dávají pozor a poslouchají mě a pořád jako byl, že by zlobil, jenom koukal do stropu a říkala jsem si, toho asi nebaví nebo co. No a tak při první příležitosti, když jsem dávám dětem košíček, aby přebírali hrášek, tak jsem šla k němu, že ho takhle trošku jako zatáhnu do děje a jako zkus přebrat hráš. No a paní učitelka mu vzala ručičku, takhle položila na ten hrášek a říkala, Petříčku, cítíš, to je hrášek. Ve mně by se krve nedořezal, protože ten chlapeček byl slepej, že jo. Takže teď už samozřejmě je na to člověk připravený, co se může stát, ale to vím, že jsem měla propíchané dlaně nechtama, jak se mi chtělo brečet, ale prostě nemůžete, musíte hrát dál, jak se vám takhle stáhne ten krk a nemůžete mluvit.
1: Tak tohle znám. No. Ale já si myslím, že naopak, že jste mu tím udělala určitě radost, protože jste ho zapojila do té pohádky, zapojila do děje, on se mohl aktivně zúčastnit. A pro něj je to, že si na ten hrášek sáhne to, jako kdyby ho viděl.
2: Teď už to vím, vím, tohle to bylo v České Lípě a je to už dávno, ale tohle byl takový odrazový můstek, prostě se nebát tyhle ty děti zatáhnout do děje. A samozřejmě hrajeme i pro postižené děti. Takže
1: a to jsou vděční diváci.
2: Úžasné to je. Když to bylo poprvé, to bylo jednou v léčebně Racek u Benešova, tak já jsem, když jsem přišla poprvé mezi tohleto publikum, tak jsem se strašně bála. Ne. To prostě bylo ještě daleko krásnější představení, oni jsou aktivnější, nestydí se, nebojí se.
1: Člověk se bojí, aby se nějak nedotknul.
2: No, přesně. Ne, skvělé úplně, právě, že můžeme hrát pro tyhle ty děti všechny, takže jsme rádi.
3: Tady je Pohoda.
4: Český rozhlas Pohoda.
5: Když se chcete smát, pravda to není, to se vám zdá.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Popelka se stala vlastně vaším osudem, protože nejenom, že zastartovala tu vaši kariéru, vlastně, takovou tu opravdu vážnou, ale pořád Popelku hrajete a pořád jí těšíte děti, což je samozřejmě příjemné. Vy sama si ty pohádky taky někdy píšete, víte?
2: Píšu, například jsem napsala vánoční pořad Legenda o hvězdě a dokonce jsem ho napsala tak, že když s kolegyní to představení jsme hráli, a končí to představení, tak tam jsem napsala takový dialog, že to říkáme dětem a děti přitom stichnou a paní učitelky si utírají oči a my s kolegyní najednou nevíme, co máme dělat, protože se nám slzy derou. Tak já nevím prostě, co mě to napadlo.
1: Asi nějaké příjemné věci.
2: Právě.
1: A přitom takové hezky, hezky smutné. No, abychom spíš končili ještě veseleji, tak zavzpomínám na to, co mi tady říkal váš životní partner Honza, přeučil, že jste velcí cestovatelé, že rádi jezdíte taky na řecké ostrovy.
2: Ano,
1: máte jedno takové stabilní místo. A teď mi to zkuste, jak si potvrdit z vaší strany, jestli tam i vy jezdíte tak ráda jako Honza.
2: Já strašně ráda cestuji, samozřejmě, a jsem ráda, že jsme na to oba. My pravidelně jezdíme na ostrov Tasos, který je takový trošku stranou toho největšího cestovního ruchu a tam skutečně si odpočíváme. Ale pak si děláme takové, Honzi k tomu říká, odskoky. Například včera jsme se vrátili večer z Londýna, prožili jsme tam krásný
1: víkend.
2: Velký víkend, dlouhý víkend, ano. Takže dokonce nám vyšlo počasí, což snad je neuvěřitelné.
1: A co na takových výjezdech děláte? Procházíte se po městě?
2: Ano.
1: Čili poznávací takovou záležitost?
2: Ano, ano, poznávací. My moc jako nejsme třeba na muzea nebo tak, ale zrovna ten Londýn bylo divadlo Lví král, takže to si... Nemůžeme.
1: Byli jste v divadle?
2: Ano, ano, stihli jsme to.
1: Jestli pak to byla nějaká inspirace pro vaši další práci?
2: Určitě ano, určitě ano, ovšem to si myslím, že je ekonomicky neúnosné třeba udělat u nás Lvího krále jako tak.
1: Ale já si myslím, že právě vy jste tak šikovná, že dokážete i prostřednictvím vašich loutek, samozřejmě s Honzou, že jo,
2: ano,
1: věc, která je jinak jaksi obsazená 20 herci, tak udělat ve dvou docela šikovná.
2: No, já si myslím, že jako to je asi účel toho divadla pro děti, nebo cestujícího divadla pro děti, aby se na malém prostoru toho udělalo hodně.
1: Ano. To bylo v podstatě v kostce to, jak těší Eva Hrušková děti na malém prostoru hodně toho udělat. Ať se vám to pořád takhle daří, vám i vašemu partnerovi Honzovi Přeučilovi a hlavně, ať jsou pořád děti tak nadšené, až k ním zase přijedete. Eva Hrušková byla dnes na tandemu, já věřím, že ne naposledy. Díky a nashledanou.
2: Děkuju a nashledanou.
0: Tandem Jana Rosáka. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 19 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Příjemný podvečer s muzikou Českého rozhlasu vám přeje Josef Zíma. Slovácká kapela Stříbrňanka už vás přivítala kroměřížskou polkou Rudolfa Verana a ještě tu s námi chvilku pobude. S písní Blahoslava Smišovského a Slávka Ostrezího s názvem Domov, s májovou polkou Františka Maňase na slova Standy Pěnčíka a tangem stejného skladatele a textaře Václava Babuly Společné tajemství. U mikrofonu je rodina Horkých, Marta, Martina, Vojtěch a další solistka Stříbrňanky Eva Maďerová.

Měl jsem tu čest osobně seznát a ještě i účinkovat s kapelou slavného pana Vejvody. Stejně mě těší, že jsem přítelem i jeho syna Josefa. Na jeho CDčku s názvem Pro každého něco jsem si skutí zaspíval jeho valčík na slova dalšího velkého kamaráda Ladislava Jacury Života román. Kromě toho vám ještě zahrajeme ze stejného alba Chasnickou polku Slávy Macha, Bílou mlhu Antonína Votavy a Bohuslava Nádvorníka, Svatební valčík Ády Doška a ještě jednu polku Libickou od Petra Střížky a Slávka Ostrezího. U mikrofonu budou také Milan Černohous, Alena Rychecká, Eva Brožová a Blanka Tůmová. Hraje Vejvodova kapela.

Posloucháte pořad Českého rozhlasu U muziky s Josefem Zímou. Eva a Vašek Ševčíkovi patří mezi současné, ale už i legendy české zábavné hudby. Dneska pro vás mají směs záhoráckých polek, rovněž lidovou píseň Zahraj cigán a písničku od Járy Šestáka o té dívce, co tak krásně hajá. Prosím.

I když následující melancholická píseň Viléma Kuky je o loučení, my tu ještě s vámi a s českou muzikou chvíli zůstaneme. Hraje orchestr Ivana Umáčeného, zpívat budou Maria Hanzelková a Jirka Škvára a kromě té výše zmíněné písničky si dáme ještě skladbu Milana Baginského, Standy Tatara a Josefa Votavy Útěk bílejch skal, Gondolu milování Josefa Stelipského a populární Cestářskou neznámého autora. Tolik slov na závěr od Josefa Zímy, mějte se krásně a teď už muzikohraj.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 20 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archívu Českého rozhlasu.
2: Tam za tou zatáčkou to bude. Dvě staré lípy a u nich boží muka. Chrpy a kopretiny a vlčí máky rudé. Srdce vyběhlo napřed a na okénko ťuká. Vystoupím z auta a vypřáhnu z něj chvat. Zapadá sluníčko a zháší světlo denní. Vidím tě před vrátky a zkouším zamávat. Všechno, co bolelo, tu náhle vůbec není. Chléb voní kmínem, vzduch smetanově chutná, pár svrčků v trávě mi koncertuje k tomu. Ach, kde je marnost světa? Ach, kde je duše smutná? Do nebe dojdeš cestou, která tě vede domů. Tak, pokud máte čas a chuť, zkuste spolu s námi zaparkovat. Vypněte motor každodenního chvatu a starostí, čímž už napovídám, že dnešní slovíčka, kterými se chceme nechat okouzlit, budou vonět trochu benzínem. Klidný, ničím nerušený poslech vám přejí Luděk Munzar
3: a František Novotný. Ty jsi už, Luďku, úvodem užil jedno slovíčko, kterému by naši pradědové asi jen málo rozuměli. Slavný francouzský filmový herec Fernandel, známý svým úsměvem, odhalujícím snad všechny zuby v jeho ústech, tak ten definoval jeden z problémů současného motorismu docela trefně. Kdysi jsme cestovali tam, kde bylo možno vidět něco pěkného, zajímavého, poučného, někam, kde nám bylo hezky. Dnes cestujeme tam, kde je možno parkovat. Když se, Luďku, podíváš na svět z ptačí perspektivy, tak zjistíš, že ty silnice jsou jako tepny nebo cévy, ve kterých ovšem nekolují krvinky, ale kmitají se barevné kapoty aut. A přitom automobil se spalovacím motorem podle posledních údajů vynalezl před pouhými 125 lety německý konstruktor Daimler. A byl to prý vlastně motocykl s přidanými koly a řidič seděl v kabince nad motorem. Ten by se dnes asi nestačil divit.
2: No a taky před prvními automobily běhal chlapík s praporkem, aby upozornil, že se řítí železná obluda. Slovo automobil je složeno z řeckých pojmů. Auto, samostatný, a mobilis, pohyblivý. Tedy samostatně pohyblivý. V češtině se jako ekvivalent objevovaly názvy jako kolojezd nebo samohyb. A postupně také do našeho jazyka vstoupily nové pojmy jako klíč, který ovšem neotevíral zámky a dveře, ale povoloval matice šroubů. Když jsem byl kluk, tak jsem spoustu času trávil u strejdy Junka, který měl autodopravu a autodílnu. A tak do dneška vím, po čem se má sáhnout, když mechanik žádá imbus nebo 14 vočko a tak dále a tak dále. Já jsem se u strejdy naučil auta opravovat, řídit a opravovat tak, že mi strejda po letech dokonce s klidným svědomím vystavil výuční list, takže kdybych nastudoval obchodní akademii a kdyby mě nepolíbila můza tálie, tak bych asi hlady neumřel. Na autáku je furt co dělat. A už jako kluk jsem uměl jezdit se vším, co mělo kola. Tenkrát se stavila silnice z Jaroměře do Trutnova a strejček to měl jako autodopravce krásnou zakázku. Když se dělala cesta kolem Kuksu, tak tam jsme z nádraží v Kuksu vozili se strejdou štěrk a tu šotolinu a základy pro silnici. A tam mě strejda učil řídit nákladní auto. A náhodní chodci byli zděšení, protože to vypadalo, že nákladák s tím štěrkem jede sám. Zkrátka, za volantem nebylo vidět. A tam jsem si prvně osedlal koně pod kapotou.
3: No, osedlal a uměl si s ním jezdit velice dobře. Dokonce si byl slavný, jak známo, automobilový závodník. A upřímně řečeno by ti měli v Kopřivnické Tatrovce postavit pomník za ta skvělá vítězství s jejich Tatraplánem. Teď se ti mi vybavilo, jak v jednom televizním pořadu tvoje žena Jana vzpomínala, jak si vyhrál v Nürburgringu mistrovství Evropy, tuším, že to bylo, že?
2: Ano.
3: No a tehdy ti soupeři udělali při návratu do depa špalír a ona seděla uslzená štěstím s pohárem na kapotě a oni volali bravo, bravo, Čeko.
2: No, pak se mě udiveně ptala, jak je to možné, že mě tak oslavovali, že mi to dokonce přejou, že jsou to nějací zvláštní lidé, a když si je přezávodil, oni tady volají bravo, Čeko a tak dále a gratulujou ti. A já, čím to je? Jak je to možný? A já jsem povídal, no, já nevím, jestli to není tím, že nemluví česky. A hned jsem trošku spucoval mechaniky, že nepředělali pneumatiku jednu na naší nákladní obytné AV, ale o tom bych mohl vyprávět strašně, strašně dlouho. Byl to krásný čas, to závodění. Poznal jsem spoustu nádherných, zajímavých lidí, vzdělaných. Úplně z jiného životního prostoru, než jsem se já pohyboval. Myslím tím divadlo, film a tak dále. Víš, ty chvíle před startem na světových okruzích, teda evropských známých okruzích, jako byla Monza, Zandvoort, Zolder, Nürburgring a jiný, to bych jsme tady byli do rána, kdybych vzpomínal a vyprávěl, jaký jsem měl poprvé pocit, když jsem seděl v autě a věděl jsem si, že za chvilku odstartujeme na Monzu a já jsem ten okruh vůbec neznal, protože jsem neměl peníze na to, abych si mohl zkušebně sjet a tak dále a tak dále. Když po mně tek studený pot, pak to všecko stichlo a najednou se rozsvítila zelená a vyrazilo to ta smečka já mezi nima, tak jsem zase cítil horkej pot, něco takový zvláštní pocity u žaludku, když se mě někdo zeptal, proč to děláte, prosím vás, tuhle tu hruzu, kdy jde o život. Já říkám, to je právě ten for, ten pocit, kdy se bojíte a pak to překonáte, to se nedá nahradit. Pak jsem se dozvěděl, že to je adrenalin. No a ten jsem zažil mnohokrát, protože ten Tatraplán, jak mě říkali jiní, kteří tomu na rozdíl ode mě rozuměli, to je auto na zabití, ty nevíš, do čeho sedáš. Ale věděl jsem to. 8 válců, motor za sebou, těžiště ještě za tím autákem. Takže já jsem jezdil všecko smíkem. Pneumatiky to byly takový stlačený saze, které měly předepsanou určitou rychlost, kterou jsem mnohokrát překračoval. Jezdil jsem smíkem, vždycky to vypadalo, jako když někdo kopne do bílý skříně, já jsem jel bokem do zatáčky. Prej jsem tím letím byl pověstný a známý, a oni nevěděli, že já bojuju o holý přežití, abych se na ty trati vůbec udržel. Ale co bylo nejdůležitější, já jsem poznal strašnou spoustu zajímavých, krásných lidí, nejen cizinců, ale i u nás. Abych nemluvil dlouho, říká ti něco jméno František Šťastný?
3: No jak by ne? To byla velká hvězda na silničních okruzích. Ale já jsem tiho Luďku poznal i osobně. My jsme jako kluci z Vokovic a Veleslavína nechyběli na žádném terénním motocyklovém závodě v Šárce. A hodný pan Spilka z benziny nás bral do depa. Takže všech těch zablácených strojů a závodníků jsme se mohli nábožně dotknout. A tehdy tam za nimi přijel jednou také František Šťastný jako za kamarády a měl novou motorku, neznámou, tuším, že se jmenovala Vincent. A ten mi pak nabídl na přímluvu pana Spilky, že mě sveze. Sedl jsem si za něj, dětské ruce se chytily jeho kožené bundy, František zařadil rychlost, přidal plyn, vyrazil a já zůstal sedět na zemi, protože mi motorka podjela pod zadkem. František se hned vrátil, smáli se všichni a on mě pak vzal dopředu a už to bylo náramné. Doma jsem z toho potom nemohl usnout.
2: No, František byl nejen skvělý závodník, ale i skvělý chlap a hlavně vypravič. Jednou jsem jel závodit do Holandska na Zandvoort A on mi tady v Praze dával rady a povídá, máš s sebou gramofonovou desku s naší hymnou? A proč, Františku? No, podívej se, protože jim určitě natrhneš žaket, a já tam taky jednou vyhrál, a oni neměli naši hymnu, tak se mi na stupních vítězů ospíval sám. A jednou jsme s Františkem jeli na návštěvu za Jirkou Moskalem, to byl tenkrát první ročník Dakaru, kde on jel s Liazem, a seděli jsme u těch Moskalů, vzpomínalo se, povídalo, jedlo, popíjelo, a František mě najednou povídá, podej mě tamhle ten magnetofonový pásek, tak jsem mu podal tu kazetu, zasadil se mi do magnetofonu a František jako kdyby poslouchal Českou filharmonii, já nevím, Novosvětskou nebo něco toho, v nábožném vytržení seděl a říkal, slyšíš? A tam bylo jenom... To je nádhera, to je Mike Halwood, to je Heilwood a tohle to je Fána Šťastný, to jsem já, ruce českých dělníků, jedeme. A teď jezdil celý ten okruh vždycky pro... To byl Heilwood. A teď jedu já... A Františku, co je to ticho? No, to už jsem byl ve křoví.
3: Inu, opojení rychlostí je velice smutné. My jsme loni, tuším, že to bylo, jsme jeli spolu na besedu do Chlumu u Třeboně. A jak jsme si tak povídali na tohle téma, najednou jsem zjistil, že se krajina kolem mění v impresionistický obraz rozmazaných skvrn. Moc nechybilo a zatáčky jsme brali po dvou.
2: Ty přeháníš.
3: No, až potom ti spálená spojka musela naznačit, že nesedíš v závodním voze, ale v důstojné škodověnce a ten Nürburgring je o kousek dál. Ale musím uznat, že jsi nic nezapomněl. Horší je, když si na závodníky hrají lidé bez závodních zkušeností. Pro ty platí ony slogany typu, že strom je předmět, který léta stojí na jednom místě a potom najednou vyskočí před motoristu. Ale připadají mi v této souvislosti zcela zvrácené úvahy, že tedy vykácíme stromy, aby se jezdilo bezpečněji. U jednoho francouzského města to řešili podstatně šikovněji. Na tabuli u vjezdu bylo následující upozornění. Pojedete-li rychlostí 25 km za hodinu, prohlédnete si všechny památky našeho města. Při dvojnásobné rychlosti se připravíte o možnost obdivovat krásu našich žen. Při rychlosti 70 km za hodinu se seznámíte s naší policejní stanicí. Při jízdě nad 80 km budete moci využít vybavení naší nemocnice. A když pojedete víc než stovkou, máte naději seznámit se s naším hrobníkem a zůstat u nás navždy. Náš zbytov má moc pěknou polohu.
2: Krásná porucha. Můžeš zout lodičky. Můžeš je zout. Auto dál nejede. Půjdeme pěšky. Najdem si ve stráni můj pejsku kout. A tam ti vychytám blešky.

0: Rolls-Royce, to je vůz. Vzpomněl jsem si na historku, kdy se ptal lékař v nemocnici Lorda, jak přišel ke svému zranění. No, můj struha Jean zabočil s Rolls-Roycem 60-kilometrovou rychlostí do ulice, která tam nebyla. A v Anglii prý je u jedné silnice nápis: řidiči telegrafní tyče poškozují auta jen v sebeobraně. A na jednom železničním přejezdu v Americe stojí: moudřejší ustoupí, nepřeceňujte ale moudrost strojvedoucího. Jedna hezká definice tvrdí, že nehod přibývá díky tomu, že auta zítřka řídí dnešní řidiči po včerejších cestách. A tak pojďme od nehod k náhodám. Motorismus nabídl do našeho slovníku i jeden pojem – stopař. V úplně jiném smyslu, než ho nabízejí knížky o zálesácích. Stopař postává na okrajích silnice, kývá rukou s palcem nahoru a až na malé výjimky nepozná otisk klapy medvěda od krabského kopyta. A ty máš, Luďku, moc pěknou zkušenost se stopem. Můžu tě o ní poprosit?
1: No, krásné vzpomínky na stop mám, protože když já nastoupil do prvního angažmá po škole do Mladé Boleslavy, tak jsem tam neměl být, neměl jsem kde spát. A po každém představení jsem se nějakým způsobem chtěl dostat do Prahy. Tak jsem vždycky vyšel pěšky, to byla ještě stará silnice na Mladou Boleslav. No a tak někde kolem Benátek nad Jizerou jsem vždycky někoho zastavil. A jednou takhle jdu, v noci už bylo k půlnoci téměř, hvězdy svítily. A já slyším z dálky typický zvuk tehdy nového motocyklu 350 Java. Takový ostrý, vysoký. Tak si pám, ježiš, to je Java, to bude rychlý. Zastavil jsem, koukám na reflektor, který se přiblížoval. Ano, byla to Java a dokonce zabrzdil. Nic neřekl ten řidič, jen se takhle nahnul, abych si mohl sednout na zadní sedadlo. Pak takhle zvednul ruce, abych si mohl dát ruce kolem jeho těla, abych se zahřál pod tou bundou nebo kabátem, co to měl. Na hlavě měl baret a vyrazili jsme. A jak jsem zasunul ty ruce pod ten kabát, tak jsem najednou ucítil, že tam nejsou nějaký mužský svaly. Naopak byly tam takový něžný, líbezný, ženský oblínky. A slyšíte ty tři tečky, dál už vyprávět nebudu. Byla to nádhera. Jeli jsme s tím řidičem, neboli řidičkou, až do Vysočan. Ona zastavila. A teď já v rozpacích jsem nevěděl, jestli nedostanu vynadáno, že jsem se tak krásně držel. Poděkovat jsem chtěl, byl jsem vděčný, že jsem tak brzo v Praze. A říkám, prosím vás, a to vy se nebojíte, vy takhle v noci? A ona říká, já se strašně ráda projíždím. Sundala si ten baret, vyhrnula se záplava krásných blond vlasů, z místa to otočila, zmizela a byla pryč. Kdyby to nebyla pravda, kdybych to nezažil, tak bych si myslel, že to byl krásný sen.

0: Víš, já ti teď musím připomenout, že motorky, ale i auta vlastně stály také u tvého angažmá do Národního divadla. Dokonce to byly historické kousky Laurin a Klement, takže ty už víš, že se vracím do doby, kdy se točil film Dědeček automobil.
1: Krásná doba to byla, nejen proto, že jsem byl mladší, ale že já jsem vůbec neměl pocit, že filmuju. Já jsem tam pořád na něčem jezdil. To byly ještě motocykly řemenem poháněny a tak dále. A ten, s Milošem Formanem, který tam dělal pomocního režiséra, jsme jezdili na oběd na motocyklu, na lázeňskou kolonádu v Poděbradech. Automobily ty se točily v Teplicích, motocykly, u ty vysílačky tam za Poděbradama na těch loukách. Já jsem využil všechny svoje zkušenosti, které jsem měl z autodílny od strejčka. A dokonce jsem byl asi tak nafoukaný, nebo co, že jsem radil i panu režisérovi, zvlášť když mě rekvizitáři dali na utírání ruku plátínko, takové látko, pane režisér, tohle přece nemůže, to ten volej se nedá, to musí mít pucvol. A pan režisér říkal, a co to je pucvol? Ty to víš, Františku?
0: A to vyživím. Nezapomeň, že mluvíš s průmyslovákem, který musel ochutnat od několika řemesel. Pucvol je takový chuchvalec z hadříků, dřív to asi, jak název napovídá, byla čisticí vlna, do které si mechanici utírali špinavé ruce.
1: Ano.
0: Ale mimochodem, také se ti tak líbila ta pěkná francouzská, se kterou si hrál. Já jsem ti tam ten polibek záviděl.
1: No, polibek ve filmu, zvlášť když je první v tom filmu, je vždycky taková zvláštní záležitost. Tenkrát kameraman Standa Milota říkal, co dáš, když kolikrát řeknu, že to zkazíme, že se to zkazilo, musíme to opakovat. Ne, bylo to pěkný. Byla půvabná, mladá, já ale francouzsky nemluvím, tak jsme se dohovořívali anglicky, ale často se stalo, že jsme slova vůbec nepotřebovali, protože pan režisér Radok režíroval třeba naše setkání tak, jak to ve scénáři vůbec nebylo. Ten scénář se předělával na místě. Takže on mě řekl, Luďku, namluvte si Žantku. Já jsem koukal jako blázen, on spustil kameru a vznikl z toho takový půvabný dialog, kdy já jsem použil ty nejprimitivnější věci, že jsem si vzal kopretinu a takhle jsem z ní trhal ty lístečky, říkal jsem, máš mě ráda? Máš? A nutil se mi, aby to po mně opakovala a z toho vznikl nádherný. Máš mě ráda? Máš mě ráda? Zakončili jsme to nádherným polibkem. Je na co vzpomínat, Františku, ale to už je čistě soukromá záležitost.
0: Tak dobře, vraťme se tedy k tomu, co jsem říkal. Jak jsi se vlastně dostal k tomu Národnímu tamtí? Myslím si, pan režisér nabídl?
1: No tam mě nabídl angažmá, bylo to, to měl strašně dobře spočítaný. To jsme točili v Teplicích ty autáky a on ke mně přišel takhle mimo natáčení a povídá, Luďku, a vy jdete teďka kam, do jakého angažmá? Říkám, já mám slíbený angažmá v Kladně, blízko u Prahy a tak dále. Aha. A kdyby o vás byl zájem z nějakého většího divadla, to by jako padla tato nabídka? Říkám, to by záleželo, jak by to bylo velký divadlo, ale panu, tak podívejte se mi teďka, já teďka nastupuji do Národního divadla, Krejča tam bude šéfem, začínáme takový nový. A tak dále, zkrátka, podívejte se, já vás tam zvu. Přijďte tolikátého na zkoušku. Pane Fabián, udělejte mi kafe. A šel a říká, co je s panem Mudzenem? Nevím, ale asi tam pláče.
0: No tak to je krásná historka. Vidíš to, vlastně automobily tě přivedly do Národního divadla, ale těch historek na téma kolegové herci a automobil a Národní divadlo, to myslím, těch by bylo na celý večer.
1: Jedni z nejkrásnějších jsou s obrovským řidičem a šoférem panem Hegerem, který když si tenkrát koupil Sába, tak jednou večer po představení povídá, prosím vás, Luďku, neodvezlíte mě domů, ale mým autem. Já pám, no a co budu dělat tady se s ním? No to si tady necháte, ráno si ho vyzvednete. Já pám, vám je špatně, mistře? Ne, ale... No tak proč chcete, abych vás ve Sábem bydlel na Karlově náměstí? Naklonil se ke mně a tiše povídá. Víte, já bych rád, aby to auto poznalo, že má taky jinou rychlost nežli dvojku. Lidi si vyjedou někam do světa, do přírody. Vyjedou tedy z bodu A do bodu B. A někdy podle trasy na mapě vzpomínek. A dál se vydají různými cestami, mnohdy úzkými silničkami s bílými žulovými patníky, které pamatují z dětství, silničkami lemovanými alejemi starých stromů. Nadechnou se a zpomalí svůj všednodenní chvat. Proto jsme se snažili v uplynulé půlhodince ubrat plyn i my. A pokud vám bylo se slovíčky vonícími benzínem alespoň trochu pěkně, radují se z toho Luděk Munzar
0: a František Novotný. Oba vám děkují za vlídnou pozornost a už teď se těší znovu naslyšenou.
1: Chvilku je pohodlná, chvilku jen prach a kámen. Stěžka se ubíráš tou strmou cestou zdejší. Možná až v nekonečnu sejme tíhu z tvých ramen. Přesto je ze všech cest ta nejkrásnější.

0: Holky českou minulostí.
1: To je poutavé rozhlasové vyprávění o událostech i osobnostech, které formovaly naše dějiny.
0: Holky českou minulostí pro vás vysíláme každý všední den po 16. hodině.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 21 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Poslechněte si kapitoly z románu Marie Kubátové Matka kopce, který autorka zasadila do svých milovaných Krkonoš.

0: V roubené světnici, kde se v koutě doposud dělili o patronát Havlíček Borovský s Janem Husem před koncilem Kostnickým, se na půdoryse zděděných mravních norem a zvyklostí odbýval dialog. To Aneška s Lumákem hledali spověď a rozřešení současně.
1: Chyběly jedny ruce.
2: Spřáhla by ses s čertem.
1: Asi jo, Anton, kdyby bylo nezbytí. Zjednala jsem Francka s koněm. Naši nepřijeli. A nahoře zaháleli jedny ruce.
2: Tak jsi mu řekla a kůň uvíz kopitem.
1: Byla tam rozbitá cesta.
2: A čí je to vina? Kdo ji rozmlátil? Jejich autáky, jak vozili na chatu materiál.
1: Anton, tu cestu spravějí zas jenom oni.
2: Ale...
1: Starej cestář je pod Dernem pátou zejmu. A Pražáci tu cestu potřebujou.
2: Naše koně si na té cestě lámou hnáty. A dost.
1: A kolik těch koní máš? Odpusť, ale ani ten, co má dřevař, není jeho, ale lesní správy.
2: Jo, jo.
1: Poslouchej, Anton. Štípala jsem onehdy dříví a Pražáci cvičili před chatou. Viděli mě štípať a vzali mi sekerku.
2: Prosím.
1: No a štípali mi hromadu dříví. Upekla jsem při tom dříví koláče. Neměli brus a pec se mi nerozsypala.
2: Ale
1: to... Kdyby se jim řeklo o pomoc, přišli by.
2: Aneško.
1: Ale chata je teď prázdná, stál sníh a rozperchli se jak vrabci. Zůstal jen správec. Seděl tam na lavičce, marnej a smutnej, a mně chyběly jedny ruce, aby se nemuselo u obráťky čekat.
2: Byla jsi vždycky tvrdá ženská, Aneško.
1: Bylo nezbytí, Anton. Ty víš, že jsem začala s léčivým kořením taky jen pro tohle samý. Když chtěl život navíc pár krejcarů, musela jsem je přinést.
2: Já ti to nikdy nevyčet. Nebo snad ano?
1: Já se ti taky nikdy nepletla do zaříkávání. Já jen sušila podběl, peluň, diviznu, jak šel rok. A ty jsem pak prodávala po kornoutech pod podloubím, tak jako sušený houby.
0: Doktor na středisku napíše 3x denně tabletku a báby si navíc přikoupí kornout podbělu či divizny u Anešky.
2: V našem rodě se nečarovalo. U nás se hledala pravda. A pokud jsem zdědil po otci i dědko i nějaký říkání, bylo to jen marodům pro skonejšení mysli.
0: Lumákovu světnici, kde nevisely malovaní svatí, prozařovala čistota, prosta čarokouzel. Avšak v zákoutí za velikými kamny, na nich se podle zděděných receptur vařila ze smůly a vosků mast na zlámaniny a kde v okurkové láhvi zlatě svítila naložená arnika, tam v malované jarmaře bytovala s doktorským řemeslem i moudrost a poezie srovnaná do věd a rýmů.
2: Tak ty jsi přišla, Aneško, pro flujt na koně.
1: V lékárně ve městě to už nemíchají.
2: Ne.
1: A potom jsem se přišla zeptat, jestli jsi už sehnal starýmu kouteckýmu sedmero.
2: Sedmero.
0: Sedmero lidí z rodiny nemocného patřilo k Lumákově výzbroji právě tak jako mazání, měl-li zaříkávat tesklivec. Neboť mazání nabude jen tehdy čaromocného účinku, pomaželi jim tělo starcovo synova ruka. Spěch a chvat nového času zle naboural moudrému Lumákovi léčení tesklivce, neboť kde sehnat pod střechu 7 lidí z rodiny a jak v tom nově utvářeném světě opatřit synovu ruku, aby mazala a hladila 7 dnů v týdnu.
2: Nepřijeli.
1: Aha, přijeli zrovna tak mazať tátu, jako mě naši přijeli sázeť bandory. Tak jsem přibrala, kdo se nachomejt. I toho merholu z chaty nahoře. Protože bandory museli do země. Třeba by přišel i Kouteckýmu.
2: Přibrať do sedmera cizího?
1: Myslela jsem taky, Anton, že kdybys ty přibral toho člověka do sedmera, přestanou na něj naše lidi zahlížet jako na cizího. On není špatný.
0: Lumák rozuměl. Nešlo jen o koně a nešlo jen o sedmero.
1: Jak to bude se starým Kouteckým?
2: Ale...
1: Chceš čekat a kurírovat tesklivec, až na to dá fabrika mladým dovolenou? A nebude pozdě?
2: 7 svých lidů nedám dohromady.
1: Když nejni svákrev, přiberou se sousedi.
2: Sousedi?
1: Mně taky sázeli sousedi, když synové a dcíra nepřijeli. Dobrý soused je někdy víc než kmotér.
0: A Neštino poslání v chalupě Moudrého Lumáka přerostlo rámec případu s koněm. Aneška, která sem přišla o radu, teď sama stojí v roli rádce. Jakou radost by měl správce Merhola?
2: Ba ne, Aneško, ba ne. Bylo by to potřeba, ale nepasuje se to. Nepasuje. Ševčínku bych do 7 připustil. Mohla by zastoupit dcíru, ale cizího Merholu, rodilýho kdo ví kde zapakou.
1: A co když ten cizej potřebuje zrovna to, co starej Kouteckej?
2: Jak to myslíš?
1: Tak je to nějakej kůl v plotě, Anton.
2: Ale obřad je zděděnej po předkách. Cizího nepřiberu, nemůžu. To raději dopíšu pro syny toho rodu.
1: Zapaku? Pán bude, aby tvý slovo platilo i v kraji zapakou.

0: Když pak máchala v korytě před chalupou pytle po bramborové sadbě, snovala kudy na to, aby mohla blahodějnými šťávami zdejších bylin posloužit i člověku, který není z tohoto kraje. Uměla přiložit náčinek z bezinkového octa nebo zabalit dítě do tvarohu, když v něm hořela horečka, ale neuměla tu horečku oslovit, vyzvat jí, aby opustila tělo. V Lumákově rodě však uměli zaříkávat nemoci a Aneška věřila v čaromoc zaříkadel. Lidem za takového obřadu přicházela jasnozřivá chvíle. I když nemoc neměla uši, aby slyšela, ba ani mysl, která by se zalekla, ba ani nohy, kterými by z nemocného těla utekla, lidi okolo měli uši k slyšení a měli mysl, která se pohnula a setřásla ze sebe všední prach. Lidé se oprášili z nedobrého a podali si u lůžka nemocného ruce.
1: Taky nemusí mít Lumák ve všem pravdu. Starý Koutecký potřebuje léčit tesklivec a mladej správec, jak by smet. No, s každým zvlášť se ale meškať nemůžu. Vezmu je oba jedním verzem.
0: Ještě to neudělala, aby se pletla Lumákovi do jeho případů. Kde léčil on, tam ona nechodila.
1: Jenže tentokrát Lumák váhá, čeká na psaní. A než psaní doputuje, kdo pak přineze dětkoj teplou polívku? Kdo pak mu vymění košily? Kdo pak zamete ve světnici?
0: Lumákův obřad zaříkávání tesklivce spojil často i rozhádané přátelstvo v sedmero lidí dobré vůle a umírajícímu se odcházelo s lehčím srdcem.
1: Pane Bože, ty víš, že se do toho Lumákoj pletu nerada, ale je nezbytí. Protože samotný napsat dopis ještě nikomu košily nevypralo.
0: Tak vstoupila po ženském rozumu do běhu věcí.

0: Když Aneška viděla mladého zas vykuřovat na lavičce, vypravila se k dílu. Nevypadal dobře. Na horské sluníčko neměl kdy, v noci nad skripty kafoval, kouřil a klímal. Jeho větrovka se zdála Anešce stejně našedlá a pomačkaná jako jeho obličej. Byli si člověk i kabát podobni a oba byli podobni krajině, kterou prošla zima.
1: Jdu poprosit ještě o jednu sousedskou službu, když už se v dobrým známe.
2: Co pak máte, Aneško?
1: Ne, sama pro sebe, ne. Pro dětka Kouteckýho. Padl na něj tesklivec. Lumák rozjel kurírování, ale nemá k tomu patřičný v osobě a tak uvíznul v půli díla.
2: Já vám nějak nerozumím, matičko.
1: Synové jsou ve světě a nemůžou jezdit, jak je potřeba. Jestli by pán ze sousedství a upřímnosti nemohl u toho posloužit.
2: Já?
1: V zastoupení druhorozenýho syna.
0: Byla to řeč, kterou ten člověk ve své vychladlé krajině neslýchal, tak jako odvykl slyšet zpěv ptáků.
2: Zastoupení druhorozeného syna?
1: Pár vajíček mu dětko i donesu a kousek koláče. Kdyby mu nohy chodili, bejval by s náma sázel bandory.
2: Chromý a sázet?
1: No ano, pravda.
0: Patřilo k mravu krajiny balady, že i chromí pomáhají sázet bandory spolu s ostatními.
2: Vezmu na chatě něco ze zásob trvanlivého pečiva. To se přece patří na zástupce druhorozeného syna přinést poctu, ne?
1: No pravda, pravda, že...
0: Aneška měla ve výstroji i koště.
1: Nebojte se, mladej, nechytli se na něm čmoudy ze svatojánského ohně. Je skoro záhnovní. Nejdřív zametu.
0: Rozkládala cestou, co a jak se bude dít.
1: Je třeba zamést světnici.
2: Ano, zamést.
1: Omít nemocného. Aha. Dát teplého mléka dětkoj do hernka i psoj na misku.
2: I psovi.
1: Prostřít stůl plachetkou z koláčového košíku. A připravit ve světnici všecko tak, aby v ní mohli obcovat se vší důstojností ti, co léčí. Zkusíme si to.
2: Dobře.
1: Hladím oudy služebníka tvého Josefa Kouteckého s tou samou účinností, s jakou láskou a milostí v synovské opatrnosti mažu ho pomocnou mastí já, druhorozený syn Koutecký.
2: Druhorozený syn Koutecký.
1: Václav, amen.
2: Václav, amen. Ale Aneško, vždy to, co máte v té flaštičce, to je reumozin. Ano, reumozin z pofa za pár korun z lékárny.
1: Inu to, že by byly kafér a blínovej volej v jezeučím sádle oučinější. Ale chytejte dnes jezeuce. Hoňte ho poháji s mýma nohama.
2: Ano, to jistě.
1: Jedek už stejně kale nevidí. Nepozná, kerej muskej z přátelstva přijel mazáť. Sedmero se vystřídá a potom dědek vyleze před chalupu a práskne bičem.
2: Bičem?
1: Jo, bičem. Bejval přeci hospodář a mýval koně.
2: Aha, už vím.
1: A vy víte. Než dědek vystřídá sedmero svý kerbe popérví, práskne bičem a bude to slyšet za sousedstvo. Když se vystřídá sedmero podruhý, bude to slyšet až u vaší chaty. Po třetí bude rána mocná, že to uslyší až u výboru i ve obou hospodách, nahoře i dole, a to bude rána jak zamlada. Dědek bude uzdravený a tesklivec bude pryč.
0: Tak spolu kráčeli k chalupě starého Kouteckého a mladý správce podnikové chaty, který se rozhodl v mezisezóně pro poustevničení na kopci, poslouchal výklad o nemoci zvané tesklivec. A poznával příznaky této choroby sám na sobě. Jenže u něj měla podobu pustoty podobné hospodě po ránu.
2: Bujaré veselí kam si zmizelo s obsahem láhví. Všude kolem jen prázdné láhve a plné popelníky. Prázdnota a spopelnění. A v hlavě, která je jak po ráně palicí, začnou naskakovat představy na ruby a na přeskáčku.
0: To proto, že prázdnota zdaleka není pouhé nic, nýbrž celý chumel představ. Samota není svět bez lidí, ale naopak svět plný lidí, které si někdy potkal, s nimi si obcovala, kteří tě poznamenali, jsou tam. vynořují se z ní a přehrávají scény, do nichž už nemůžeš vstoupit ani jako aktér, ani jako oponent. Vkládají znovu ruce do polozahojených jizev a jitří je k nové bolesti.
1: Kdo pak ví, co to, že naši nepřijeli, jestli nestůňou?
0: Přerušila náhle ticho Aneška, neboť v samotě matek stále bytují vzdálené děti.
2: Co asi naši?
0: Správci přelila mysl prchavá vlna studu, ještě ho nenapadlo, co doma.
2: Snad nestůňou.
0: Dětem se v jejich samotě tak často rodiče nezjevují. Snad i proto, že rodiče zpravidla nepatří mezi jitřitele ran.
1: Co pak ženská? Ženská se obstará. Vždycky ví, co popadnout, aby neseděla marná s rukama v klíně. Hůř s dětkem, když ostane samojedinej. Trunčí, kouří a chrápe.
2: Ale Aneško, to není tak špatný úděl. K levý ruce flašku, k pravý cigára a můžete mi vlézt na záda, lidi.
0: Adresoval ta slova lidem, jak se mu za Aneščina nesouhlasného mlčení postupně vybavovali. Mistru natěrači, u něhož si jako hoších na prázdninové brigádě vydělal svých prvních 120 korun.
2: Hele, studente, zbylý plechovky tamhle za ten altán, rozumíš? Kriste, pane, on mi tam naskládal prázdný plešule. Tam si měl donést plešku se zbylou barvou, hlavo študovaná. Vždycky přece něco materiálu zbyde, ty troubo.
0: Pak tomu, co mu na další brigádě ukradl kladívko.
2: Vole, vole, proč pak si kupoval nový vercajk? V podniku se vercajk dicinky fasuje. Kde by mi napadlo, že on, inteligent, půjde podniku koupit nový vercajk?
0: Než si vydělal na kolo, bylo jich 20, co ho učili životní moudrosti.
2: Taky Zuzana, Monika a Milada. Dost vás bylo, holky, co jste opravovali můj obraz o lásce, převzatý od maminky. Naposled... No jo, paní Vlasta, kozí trenicí přes hubu. Divíte se pak, lidi, že vás nechci. Já jsem se to chtěl naučit. Našprtat z lidí okolo mě, našprtat to z jejich jednání, z jejich řečí, z jejich pohledu, našprtat tu jejich lhostejnost a sobectví, jako jsem šprtal ze skript na škole, kterou jsem si nevybral, ale kde mě vzali. Brali tenkrát kohokoliv. A já šel študovat cokoliv. A vím, že víc než diplom mi v životě poslouží ta našprtaná lhostejnost a šikovnost, víc než vědomosti. A tu máš. Místo toho jsem teď přestoupil bludnej kořen rovnejma nohama do povídky ze starého kalendáře. Já teď dokonce sloužím v sedmeru účastných na osudu zapomenutýho dětka.
0: Tak došli na místo. Aneška se zastavila a zahleděla na chalupu zmrzačenou trojdílným oknem v průčelí.
1: Vida, vida. Synové podváhli světnici a vybourali zadní pec. Richtujou si to nejspíš, aby sem jezdili na neděli jako pražáci.
0: V roubeném zbytku chalupy dřímali dědek a pes. Pes na ně zavrčel a dědek, když se probral z dřímoty, vrčel taky.
3: Jaký pak, teschlivec? Skázal jsem přece Lumákovi, ať se sem netejrá. Ze střediska mi přinesli kolikero užívání od doktorky. A mladý vonen týden cihly a pro mě flašku rumu.
1: Přinesla jsem ti pár koláčů.
3: Boňavý. Mívala s Aneškou vždycky dobrý. Sakra, abych vám přece taky nalil sklínku. Rum je dobrý, však ho taky ve flašce ubylo. Pilulky od doktorky jsou, jak vidíš, nenačatý.
2: Měl byste užívat, sousede.
3: I kata na špa by to bylo dobrý, abych to tady protahoval. Mají se mnou jen meškání. Až zhasnu, mladí tuhle tu červotočinu schodějí a podváhnou druhou půlku. Na střechu už mají plech koupenej.
1: Vyperu ti podlíkačky.
3: Ale když už jsem zašla za Neško, mohla bys do prázdného košíku vzít ty všecky flaštičky a škatulky od doktorky. Vysypě nahoře, na svinský hromadě u chaty, aby se sestřička nehoršila, že jsou nenačaty.
1: Tak mladýmu přeci jezdějí. A mě hold.
0: Cestou zpátky došli k hromadě, o jejímž obecně užívaném názvu dosud neměl ponětí. A tam vysypala Aneška obsah lahviček a škatuliček do borůvčí, k prázdným konzervám, různým obalům a láhvím, kterými to křovinaté místo zamořili rekreanti. A u té hromady řečené svinská se Aneška se svým sousedem rozloučila.
1: Člověk jeden myslí věci dobře a...
2: Ale Aneško...
1: A zdi načí se to pod rukama. Svět je jakejsi jinej.
0: Stiskl Anešce ruku. A kdyby se nebál, že jí ještě víc rozlítostní, byl by si nejradši nalil do dlaní ten její zázračný reumozin a hladil by ji za někoho ze sedmera jejího rodu.
2: Teď půjde domů a bude vidět kolem sebe děti, které nepřijeli. Ach, sakru. Co může člověk dělat?
0: Mladík vykročil z krajiny balady ke své lavičce a aby nebyl sám, vytáhl cigaretu. Byla to opět už chladná krajina. Strom se v ní tyčil jak kostlivec a popřel, že měl kdy šat. Zapakou dávají proti tesklivci protijaden. Člověk polkne tabletku a čeká, až propukne tichá pošta doteků mezi chemickou látkou a neurohormony. Pak už si nestýská, neboť ztratil své zdivnělé oči. I ten opadaný strom ztratí svůj smutek. I ten trs lidíček, co tu vegetují, propleteni kořáním, jako borůvčí a netřesky v jednom drnu.

0: Četli jsme vám z knihy Marie Kubátové Matka kopce. Připravil Boris Riegler, režii měla Jana Bezdíčková. Účinkovali Otakar Brousek, Ludmila Roubíková, Miroslav Masopust, Ladislav Pešek, Jaroslava Pokorná a Václav Kaňkovský.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

zdá, že ta babeta je popleta, vždyť já a zůstal sám. Ona asi netuší, že mě solo nestuší a že bez ní se tu hloupě pletu. Chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa a pak se zpátky vrať. Denně až se začne zpívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa a jak mám tu babetu rád.

má vlet. Ale ještě je tu naděje, že až pozná svět, přijde na to, že je čas domů zpět se vrátit zas. V duchu vidí, jak si volá taxi, kde je ta babeta, že se tak loudá. Známe tuhle tu babetu a krk za to dá, že se doléta ta babeta zas ráda vrátí k nám. Denně až se začne smívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa.

mě tu nechala, jak spěchala a já nevím kam. Koupil jsem si v kiosku prvotřídní rákosku a mě můj ty bože baví to, že není ta babeta, že bude byta. Babeta šla do světa a vrátí se zpět. Možná za 7, možná za 8, anebo za 50.

na zádarný chci znovu jít. Se svým strýčkem vylétnout nad Mont Blanc a nemít v kapse ani frank, ještě si chvilku hrát se svým strýčkem, držet ho za kapsu.

Jen jim srazil hlavu, se mnou na oslavu sjezdil všechna zábradlí. Chci znovu jít se svým strýčkem vylétnout nad Mont Blanc a nemít v kapse ani frank, ještě si chvilku hrát se svým.

0: Toulky českou minulostí.
1: To je poutavé rozhlasové vyprávění o událostech i osobnostech, které formovaly naše dějiny.
0: Toulky českou minulostí pro vás vysíláme každý všední den po 16. hodině.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spí. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 22 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archívu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

0: Stejně jako před týdnem, před dalším, před měsícem, před rokem, v tomto čase začíná pravidelný pořad Českého rozhlasu Brno Písničky pro duši. Vítají vás Věra Hotařová.
1: A Standa Hložek, Věruš, máš pravdu, před rokem jsme vlastně začali spolu tvořit tento příjemný hudební pořad.
0: A teď si mě dostal, protože to já jsem vůbec neměla na mysli a děkuji za to, že jsi mi to připomněl. Protože představ si, že se stalo, že i po tom roce jsem nedávno dostala e-mail s tím, že jedna paní posluchačka nás pozorně poslouchala, jak si zpíval lidovou písničku o rmutné vodě, tak se jí zdálo, že zpíváš mutná voda místo rmutná, a tak vysvětlovala, že to je skutečně ta kalná voda. Jenomže ta paní nenapsala, když pan Hložek, ale když Petr Kotwald,
1: no,
0: a zaspíval potom Petr Kotwald také tuto písničku. Tak si představ, stává se ti to často, že si vás pletou?
1: Děje, stává se to. Možná to byla paní z rodiny Petra Kotwalda.
0: Že by mu dělala nějaké antré.
1: Ale to se stává. Je to prostě úděl každé dvojice a tak já už jsem se s tím smířil. Mně se to stává ještě dnes, když mám svůj samostatný koncert. To se mi stalo právě na Moravě, kde mě všichni znají. A tak po koncertě přišla taková paní a říká, pane Kotwald, měl jste to moc hezky. Tak to jsem, jako to se říká, paní, tak byla tam nebo nebyla, nebo jak?
0: Ale je zase milé, že nás poslouchají a že poslouchají hlavně písničky, které vybíráš. To je hezké.
1: To je hezké a děkuji naší milé posluchačce, že si všimla, že jestli zpívám rmutná nebo mutná. Máte pravdu, protože někdy, někde, a to jsem taky se dověděl, se zpívá rmutná a někde se zpívá už tak napůl mutná.
0: Špatná výslovnost.
1: Nevím, prostě někdo zpívá mutná, někdo zpívá rmutná. Tak rmutná asi jako je logičtější a mutná už to je asi nějaký nářeční slang.
0: A nebo to možná znamená úplně něco jiného, ale v takových ryze nářečových slovech se moc neorientuji, tak to raději nebudeme rozebírat. A pojďme k obsahu dnešních písniček pro duši. O čem budou, co jsi vybíral, kam jsi sáhl?
1: Já jsem rád, že jsi vlastně zabrousila do této sféry lidové muziky, lidové písničky. Ta je vlastně taková čistá, taková svěží a já bych v tom našem pořadu zabrousil do takového světa, který už, dá se říct, neexistuje. Ale možná, že někde jo. Teď máme takový čas vlastně ještě takového klidu prázdninového, kdy ten čas nemusíme tak až moc hlídat. A tak jsem říkal, dokážeme si vůbec představit, že bychom neměli na rukou hodinky, třeba hodinky, a třeba neměli je třeba jeden den celý, na to už tak třeba dva, nebo třeba tři až týden. A nebo máme jenom jedny hodinky a ty nám nejdou. Jak se třeba zpívá v té první písnice, kterou já rád pustil.

0: Určitě jste poznali Karla Zicha, písnička se jmenovala tak, jak se zpívalo v refrénu, nejdou hodinky, nejdou. Hmm? A Stando, víš, že jsem si uvědomila, že bez těch hodinek já se klidně obejdu, protože já hodinky nenosím už tak 15 let.
1: Vážně?
0: Vážně.
1: Protože máš mobil a díváš se, kolik je hodin na mobilu,
0: ano,
1: asi, že?
0: Je to tak, ale moc často, když jsem někde na ulici, nebo někde něco řeším, tak moc často se na něho nedívám, na ten čas.
1: A dovedeš si představit, že by si byla bez mobilu? Nemyslím, den, to se stane. A když třeba mně se to stane třeba den a odjedu bez mobilu, to se mi stalo, tak jsem byl úplně na mrtvici z toho. Ale pak jsem se nějak sám se sebou musel srovnat vnitřně. Říkal, no a co? No. A pak jsem vydržel třeba 2 dny. Ale ten třetí den, když jsem se vrátil z cest, tak jsem byl jak na trní, co jsem prošvih.
0: No, jestli ti náhodou něco neuteklo,
1: že? A dobře si představit třeba být bez mobilu třeba týden?
0: No, záleží na tom, v jakém prostředí by to bylo, ale fakt je ten, že já jsem se mobilu moc dlouho bránila, než jsem ho přijala. Vždycky mě přišlo úplně nepřirozené a směšné, jak chodili lidé s mobilem po ulici. Tenkrát to vypadalo spíš jako nějaké vysílačky s antenkou, než jako mobil, a teď někde něco vykládali a vykládali to takovým způsobem, že to slyšelo dalších 50 lidí v okruhu nějakých pár metrů. Tak tomu jsem se hodně dlouho bránila, a když ten mobil náhodou zapomenu a vím, že to nebude až tak nutné, abych ho měla u sebe, tak se vždycky uklidňuju takovým tím klasickým klišé. No a co, dřív také mobily nebyly a existovali jsme. Tak proč bychom nemohli existovat teď?
1: Máš pravdu, ale Věru, že já teď jsem si vzpomněl, jak povídáš, jak jsem si teď na prázdniny koupil kolo a snažím se jezdit každý den. Tak když jsem tady na Moravě, tady máme rovinku, to je super, to se jezdí úžasně. A takže jsem se trošku zasněl, když jsem se projížděl tady u nás, tady kolem Zlínska a kolem Hulína.
0: Zase jste se kochal, co, pane
1: No,
0: Hošku?
1: Malinko jsem se kochal a teď jsem říkal, je to je nádhera, to je paráda. Člověk vidí ten kraj, který miluje z jiného pohledu. No a teď jsem říkal, víš co, já si zkusím zajet tam, kde jsem chodil jako malý kluk. Já nepojdu po hlavní, já pojedu tou polní cestou. A teď jsem zajel samozřejmě do polí, kde z jedné strany byla kukuřice, z druhé obilí. A už jsem měl nějak dlouho, tu cestu jsem samozřejmě neznal a netušil jsem, jak dlouho pojedu. Mm. A teď jsem najednou uvízl v polích mezi obilím a kukuřicí. A teď jsem si uvědomil, páni, já nemám sebou mobil. Kdyby tady na mě někdo vyběh, nebo kdybych tady spadnul a zranil se, tady mě přece nikdo nebude hledat, za prvé, a tady mě nikdo nenajde. Já tady umřu chudák s teskem. A tak jsem si říkal, ten mobil asi v těchto situacích je docela důležitý.
0: Víš, ono to souvisí i s tou dobou, v které žijeme, protože dříve, když si šel na nějakou túru do přírody a nebyly mobily, tak si nepřemýšlel o tom, jestli tě někde někdo klepne a jestli přežiješ vůbec to, že jsi v nějakém vzdálenějším prostředí, kde nikdo není. Dneska už jsme tak obezřetní a opatrní. Hmm. Přesně tak, tak dnes teď, už je to trošku jiné.
1: A teď k nám chodí kde kdo přes ty hranice?
0: Přesně tak.
1: A nevíš, koho potkáš?
0: Jejda, to už jsme se zabrousili, dobře, teda velmi dovážného
1: tématu. Dobře, tak si představme, že nemáme hodinky a že bychom třeba neměli týden mobil. Mm-hmm. A dovedeš si představit, že bychom neměli třeba týden počítač?
0: No tak bez počítače bych dokázala žít i déle, to se zase přiznám, protože toho mám při pracovní náplní celkem dost, tak si chci odpočinout. Ale když kladeš tady tuto otázku, tak já mám čerstvý zážitek. Pohybovala jsem se týden v krásném přírodním prostředí, byla jsem v Teplických skalách, v Adršpařských skalách a musím ti říct, že 90% současné populace se prostě bez mobilu, bez tabletu neobejde ani při turistickém výšlapu, což mě teda strašně vadilo.
1: No tak je to. No a samozřejmě, když jedeš na nějaký turistický výšlap, jedeš tam autem, že?
0: No tak co se dá, ale pak už jdeš pěšky.
1: Vedem takovou zvláštní...
0: To byl chyták od tebe, no. To byla podpásovka.
1: Já jsem jako, mířím k tomu jako prázdninově čistému prostředí a vlastně tomu, jak si to člověk by mohl taky někdy zkusit, kdy člověk jde bez mobilu, bez všeho, bez hodinek a dojde třeba ke krásné studánce Stříbrné, jak oni zpívá třeba Hanka.

se mi snívá, že zas dva cůpky mám.

0: Dospívala Hanka Zagorová v písničkách pro duši, které vysíláme na stanici Český rozhlas Brno a vybírá je Standa Hložek. Víš, Stando, ale když zpívala Hanka o té studánce Stříbrné, tak hned zase naváží na tu současnost a na to, kam jsme se dostali. Dovedeš si představit, že by si přišel někde do lesa, kde objevíš pramínek čiré vody, okamžitě by se znapil, anebo by si říkal, jejda, kdypak asi tady byl udělaný naposled rozbor vody z této studánky, jestli pak není kontaminovaná.
1: Tak já, jak se znám, tak by se okamžitě napil.
0: Fakt.
1: Fakt, protože taková studánka v lese, takových je málo a to je prostě poklad, je to prostě dar od někud ze zhora pro nás, normální lidi, aby jsme neumřeli žízní. Mm. No já mám takovou asociaci v Hostýnských vrších, tam jsem prostě trávil dětství a tak tam byly studánky nádherný, stejně jako třeba tady kousek za Slavičinem, tam jsem taky prožil nádherný roky, tam je čistá příroda. No a tam prostě fakt se chodí na túry, že si vemeš baťůžek, dáš si tam krajíc chleba, no a napíš se ze studánky.
0: Krajíc chleba.
1: No.
0: Suchého.
1: No, tak já nevím.
0: Co by si
1: tak
0: znal? Ještě do pytlíčku sůl.
1: A vemeš si sebou spacák, kdyby zabloudil, abys třeba se vyspal počirákem někde, nebo stan.
0: Ano, takový, který se rozdělá dnes během sekundy, protože to jsou takové ty vystřelovací, že?
1: No, ty jsou super. Já, když jsem stavil párkrát v životě stan, tak než jsem ho postavil, tak už byla tma, že už jsem nemohl najít kolíky.
0: No ale co, když bývávaly dřív stany ještě s jednoduchou konstrukcí, kdy byla tyčka na přední straně stanu, tyčka v zadní straně a možná ještě spojovací přes ten vrchol toho stanu, tak to šlo, ale potom, jak už se začaly zdokonalovat ty stanové domečky, kdy to mělo tu přecínku zprava, tu přecínku zleva, jedna ložnice, druhá ložnice, dvojložnice a já nevím, co všechno. Tak kolikrát, když člověk naložil do auta stan a konstrukci, tak už tam nedal nic jiného.
1: Zase do auta. Ne, ty jdeš jako přírodou, zasni se. Jdeš přírodou, nikde nikdo, lehne si počirák.
0: A nebo si postavím stan.
1: Třeba jak Karel Štědrý a Valda Matuška, jak o tom zpívají.

0: No vidíš, a tak to dopadá, když má člověk malý stan. To je lepší potom už spát pod tím širákem, že?
1: No, je pravdou, že máme takový zajímavý téma, že? Který není moc realistický, ale proč ne se trošičku při písničkách zasní?
0: Proč si myslíš, že není realistické? Ty si myslíš, že dnes už lidé nestanují?
1: Já si myslím, že stanují, ale ta kombinace, se kterou jsme došli až sem, to stanu bez hodinek, bez počítače, bez telefonu.
0: Jo, takhle.
1: No, bez
0: to
1: auta,
0: máš pravdu.
1: To už jako takových lidí je opravdu málo.
0: No. A je, troufám si říct, čím dál více, ještě jich teda není mnoho, ale je jich čím dál více těch lidí, kteří se snaží jako kdyby sklidnit tím, že napodobují to, co se dělalo před 30-40 lety, to znamená, že jdou zpátky do té doby, kdy se více chodilo pěšky nebo jezdilo na kole, kdy se stanovalo. A to je hezké, že aspoň někde se dokáží odpoutat od dnešního divokého světa a trošku se sklidnit. Možná, že to k něčemu povede.
1: Jasně, samozřejmě my to máme zakódovaný, že utíkáme do přírody. Někdo si staví stan a někdo si staví třeba chatku.
0: Že? A věříš, že v tomto jsme originální, protože to chalupářství a chatařství to snad nikde nemají tak rozšířené, jak je to u nás.
1: To je pravda. My si hážeme takový kotvy. Jak s těma domama, co stavíme nebo dědíme, tak vlastně s těma chatkama, který budujeme, do kterých vrážíme veškerý prachy a kde se pořád zadlužujeme. A pak stejně umřeme a co?
0: No někdo to po nás zdědí. Teda stan domy asi stárneme, či co, když se pořád takhle zamýšlíme
1: tím. Ne, tak je to tvrdá
0: realita. Jaké starosti si přivádíme.
1: Ale těch pár volných chvil za ty roky dřiny.
0: Máš to vyzkoušené?
1: Právě, mám to vyzkoušený. Ne, tak samozřejmě, já nevím, jsme tak vychovávaní prostě, že každý chce mít něco svýho vlastního, kde si udělá svůj vlastní svět. Na té třeba chajdičce, i když třeba je malá, tak ten svět si člověk vytvoří. Že? No a tak když jsme u té chajdičky, mám takovou prázdninovou píseň, jsem s ní.

0: No, chajdičky. To je opravdu krásné, když jsou chatové oblasti někde a když si lidé hladí toho prostředí. A dnes už je to dokonce tak, Stando, že nejenom cestovní kanceláře, které tě vezou někam do vyhlášených turistických a rekreačních destinací, ale už jsou také kanceláře, které zjišťují, kdo kde má jakou chajdu nebo chaloupku a nabízejí to k pronájmu. Takže dneska už se vlastně za peníze všechno dokáže zužitkovat. Někdy je to až trošku smutné, že?
1: Je to trošku smutný, ale máš pravdu, že už těch věcí, které jsou zadarmo, moc není. Ale věru, zaplať pánbu, že ještě pár jich je. A mám pocit, že ještě dlouho vydrží.
0: Tak to by mě zajímalo, na co zrovna myslíš.
1: Ty jsme poskládali do jedné písničky, kterou vám teď pustím. Nádherný text o těch věcech vlastně napsal Honza Krůta, textař. No a já jsem tam přidal trošku muziky.
0: No ne trošku, celou si ji složil. To se pochlub zase, nebuď tak skromný.
1: Tak tady je píseň s názvem Zadara.

0: já jsem pořád nohama na zemi, ty ne?
1: No ne, tak zpátky,
0: z toho snění, ano,
1: zpátky
0: já
1: k mobilům.
0: Že? Jo, tak. No ještě štěstí, že ho nemáš, ale je hezké, že jsi odložil hodinky. Je to takové symbolické, no, tak, když o tom mluvíme, ano, jestli by ses bez nich obešel,
1: ano,
0: či ne.
1: Ano, ale... já si občas to můj takový zlozvyk, že si sundávám hodinky.
0: A vemeš do ruky krajon?
1: Zatím se mi nestratili, zaplať pámu nikdy, ale jednou, když jsem seděl s Karlem Wagnera u oběda, tak jsem si sundal hodinky a povídáme si a on mezi řeči mi hodinky hodil do piva. No ne, člověk musí jít pořád ve střehu. To je takový oslý můstek, protože nevíš, co ten život ti přinese. A jakože třeba mě teď přinesl takový pozdrav od mýho kolegy Petra Spáleného, který mě požádal o pomoc, že by potřeboval chvilinku si dát jako pauzu a nerad by, aby muzikanti přišli prostě o práci, jestli bych nemohl za něj pár koncertů odspívat. No, takže jsem teď v sobotu zpíval někde v jižních Čechách, slyšíš, jak mluvím, protože ten den jsem zpíval asi 4 hodiny v kuse. Koncert jsme zvládli bezvadně, akorát jedna taková legrácka, že jsem říkal, tak Petr vás pozdravuje, on teď má prázdniny a nemohl přijet, tak já jsem místo něj, takový vyslanec, tak abyste věděli, že tady Petr je s náma, tak já vám zaspívám aspoň kousek jeho nějaké písničky. Ale protože originál člověk nenahradí, vždycky to bude kopie a já přece nemůžu zpívat jak Petr, protože on je fakt originál, má úžasné písně, úžasné hity, tak jsem říkal, tak já vám zaspívám tak 4 písničky, sloku, refrén a stačí. A tam bylo 5000 nebo 6000 lidí, říkal, tak když vás tady tolik, tak já vám zaspívám půlku písničky. Já jsem tu písničku měl naskoušenou, jako, tak jsem říkal, dobře, tak kluci, tak to zkusíme celý. No a neměl jsem to říkat, protože fakt po půl písně jsem se absolutně ztratil, takže milí posluchači slyšeli opravdu jenom půl písně Petra Spáleného.
0: A
1: to
0: písně?
1: Se mně už dlouho nestalo nic takového, ale tak jsme se smáli. Písničku jeho nejznámější, nebo jednu z nejznámějších písní, kterou já vám teď pustím samozřejmě v originále, v plné parádě, Kdybych já byl kovářem, Petr Spálený.

0: Petr Spálený a nejznámější písnička, jedna z nejznámějších písniček, jak říkal Standa Hložek. A určitě se nebudu mýlit, když řeknu, že v té skupině zpěváků tenorů je to jeden z mála, který má bariton, bas, nebo kam až by se to dalo posunout?
1: No, on má hlas posazený tak zajímavě, že ten jeho hlasový rejstřík je nenapodobitelný. A proto i díky tomu, že je muzikant tělem i duší, tak vydržel už na scéně víc jak 40 let.
0: A teď mi řekni, jak vy dva jste se teď k sobě dostali, proč si vybral právě tebe jako náhradníka nebo záskok na koncerty? Já si totiž dost dobře nepamatuji, že byste spolu někdy jezdili na koncertní šňůry nebo měli své zvláštní mimořádné pořady.
1: No, tak Věruš, ty toho hodně nevíš.
0: No to já vím, že toho hodně nevím.
1: Já jsem totiž u nich jeden čas nějakou dobu bydlel.
0: Prosím?
1: No, já jsem jim tam visel na zdi.
0: Jo, tak to si visel i u nás, to buď klidný, takových domovů se určitě najde víc po České republice.
1: Protože Petr s Pavlinkou Filipovskou má dvě dcery, Pavlinku a Johanku, a když byli malí, tak milovali takový nějaký divný duo Hložek Kotvald.
0: Co skákali v těch satinových oblečcích.
1: A to mě Pavlina Filipovská vyčetla několikrát už, že musela stát frontu s plakátem na podpis půl hodiny, protože její holčičky nás měly hrozně moc rády. No.
0: Řekni mi, proč Pavlinka Filipovská stála frontu, když ze známosti mohla jít někde nějakým bočním vchodem za tebou, ne?
1: Přesně tohle jsem jí říkal. Jako, proč stojíš frontu jako kolegyně? No nicméně prostě tak ona taková je, ona je skromná. Nevím. No nicméně potom jsem se dověděl, že asi po půl roce nás strhli a vyměnili nás, mám pocit, že za Nadě, nebo...
0: No, tak už to bývá u těch mladých srdíček, u mladých dorůstajících a dospívajících dívek. No ale ještě si mi neodpověděl na tu otázku, jak teď jste se k sobě dostali, proč oslovil právě tebe?
1: Je pravdou, že my jsme se jako potkávali tak trošičku zpovzdálí, protože Petr je taky taková osobnost, která se nerada s někým na potkání tak nějak blíž moc stýká a kamarádi, ale vždycky jsme měli k sobě úctu a respekt, tak to se ho potom zeptej ty. Ale já jsem chtěl říct to, že jsem se dověděl na Petra, kromě toho, že má opravdu nesmírný množství nádherných hitů a šlágrů, bodeď by ne, když taky prošel Semaforem a různýma divadlama, prostě byl u toho zrodu té naší české písničky. No a on je nesmírně skromný a nerad o sobě povídá a nerad dělá rozhovory. To jste si možná mohli všimnout, milí posluchači, že kdy jste četli nějaký rozhovor s Petrem Spáleným. Prostě nerad otvírá své nitro. A tak já teď využiju této příležitosti jako jeho kolega. Můžu říct, že vlastně on se narodil v Praze a vyrůstal v muzikantské rodině. Jeho bratr je úžasný muzikant, režisér, hraje na všechno, na co se dá. Sám Petr vystudoval flétnu, hrál na kytaru, na bubny. On začínal tím, že začal hrát na bicí. No a pak začal skládat muziku. On napsal pro veškeré hry v divadle Jiřího Grossmana muziku. To se taky nepochlubil. No a potom jeden čas spolu se svým bratrem Janem, který mě velice často, když jsme točili ve studiu v Mozarteu, tak mě hlídal, jestli zpívám intonačně čistě, jestli zpívám rytmicky a tak dále, jestli dobře artikuluju a tak. Tak se svým bratrem Janem postavili skupinu Apollo Beat. A ten název jim doporučil Jirka Štajdl.
0: Pěkný název, chytil se, byl lehce zapamatovatelný. Jenom teď po celou dobu, jak o něm vyprávíš, tak přemýšlím, když je takový introvert, tak jak teda se ho mám zeptat, proč si vybral právě tebe, ale asi to nechám tak. Myslím, že si vybral dobře.
1: Já si myslím, že si vybral výborně a už nad tím nepřemýšlím.
0: Ne, už nad tím nebudeme přemýšlet. Budu přemýšlet nad tím, koho nám nabídneš v dnešních písničkách pro duši dál.
1: No dívej, já si myslím, že teď je na čase, aby jsme sem pozvali nějakou ženu s nějakým pořádným hlasem. No a když říkám ženu s pořádným hlasem, i když je malá, tak je vynikající. Věruška Špinarová je tady pro vás.

0: Kouzlo bílejch čar a Věra Špinarová, když v průběhu dnešních písniček pro duši se bavíme o létě, o tom cestování, stanování a chataření. Mm-hmm. Jestli pak, když znáš Věru Špinarovou, podlehla některé z těchto letních vášní?
1: No tak musím ti, Věru, říct, že se z ní stal vlastně chalupář, který bydlí na chalupě, na vesnici. A jak jsem s ní naposledy mluvil, tak tomu absolutně propadla. Říká, já už nechci do města ani náhodou. Hmm. Sice veškerý prachy dávám do rekonstrukce toho našeho stavení i se svým synem, ten tam bydlí s ní. No a já ji absolutně rozumím. Protože člověk by měl si vyzkoušet, pokud to jde, vyzkoušet žít ve městě, ve velkém městě a taky chvilku na vesnici. To já jsem vyzkoušel taky. A tak já jsem zůstal bydlet většinou z 90% v tom klidu, ale rodina už utíká zpátky do toho velkoměsta.
0: A kterým interpretem ukončíme dnešní písničky pro duši?
1: Já když slyším písničky, které zpívá třeba Franta, Honza Nedvěd nebo Vaby Daněk, tak prostě všechny jsou nádherný a všechny ve mně vyvolávají pocit takového nějakého klidu, míru a pohlazení. Tak já bych třeba dneska pro změnu dal prostor Vabimu Daňkovi s jeho další nádhernou písní.

0: To byl fofr.
1: To byl teda, to byl sešup jako z kopce. Sešup. Běžel jsi někdy z kopce?
0: Tak já jezdím na kole z kopce, teď jezdím hodně na chalupě, ono to vypadá, že tam je rovina. Ale přátelé, ono to vypadá z auta jinak, než z toho bicyklu. Já kvůli manželce jezdím a hledám kousky roviny, aby jsme se mohli společně projet.
1: Ty jsi ale hodný manžel, teda oceňuje to aspoň.
0: Než moje žena vyjede, já už mám na je to 20 kiláků, protože hledám tu rovnou trasu.
1: No a nacházíš?
0: Málo.
1: Málo. Tam v těch kopečcích, kde ty máš chajdu, tak to je asi hodně
0: složité.
1: Já ji
0: budu muset přivízt na Moravu s kolem.
1: Stando, ale je vidět, že to kolo tě pohltilo úplně celého, protože od té doby, co máš kolo, tak si zapomněl na bylinky.
0: No já když jedu tak rychle na kole, tak já nemám čas zbírat bylinky.
1: To budeš muset napravit do příště.
0: Já se polepším.
1: Dobře, tak pro dnešek teda ti dávám padla. Děkuji za krásný výběr písniček a vám všem přejeme, taky. Pokud se chystáte na cesty, pohodové cestování, bezpečné cestování a cestování s lidmi, které máte rádi a vůbec mějte se krásně. To vám přeji Věra Hotařová.
0: Ano, i Standa Hložek vám přeje, ať jste v pohodě. V pohodě? I když pokotníky ve vodě někdy. Ahoj.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Je to tak, posloucháte Noční linku s datem 21. července. Svátek slaví Vítězslavové a Vítězslavy, kterým přeji vše nejlepší. Dnešní téma bude osudové, a to doslova a do písmene. Budu se vás ptát, věříte v osud? Řekli jste si někdy, že tuto situaci nebo tohoto konkrétního člověka vám do života postavil právě osud? V jaké souvislosti to bylo? Co vám tato konkrétní situace do života přinesla? To vše mě bude zajímat na telefonní lince 731 800 900. Kromě toho mi můžete napsat, a to na adresu linka@rozhlas.cz, a vy dobře víte, že na tuto adresu můžete posílat nejenom text k dnešnímu tématu, ale také své nápady a náměty na témata, která byste si přáli slyšet třeba příště. Příjemný a nerušený poslech vám přeje Jana Chládková.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku s Janou Chládkovou a já se vás dnes budu ptát na osudový příběh vašeho života. Osud je jak filozofický, tak i náboženský koncept, který vyjadřuje myšlenku, že události v životě člověka, světa a kosmu jsou předem určeny. Je to koncept založený na víře, že přirozenou podstatou jsoucna je trvalá kosmická struktura. Fatalismus považuje osud za hlavního hybatele dějů. Jako první se k dnešnímu tématu vyjádří pan Robert z Olomouce. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Tak jak je to s vámi, pane Roberte? Věříte v osud, jak vás poznamenal?
1: Já věřím tomu, jako jsou taky věřící člověk, a co je v Biblii, že Ježíš přijde podruhé na tenhle svět. Věřím tomu, že každé z nás bude jednou posledního soudu. A buď člověk bude věčně žít, je to nejlepší, anebo věčně zahynet, není nic horšího. Takže v osud nevěřím, ale věřím, jako jsou věřící člověk. Jo?
0: Ano.
1: No a teďka taková nejhorší věc, jako co se mně v životě stalo, už je to 3 roky, jsou vdovec, umřela mi žena, utopila se, takže nic příjemného to není, no tak jsme se synem sami dva. A kluk, přestože je autista, tak ví, že to jakože špatný, jakože jsme o tým mluvil. Říkal, no tak mama už nepřijde dom. Říkal, no nepřijde, Mari, nedala se nic dělat, taky se jmenovala Jana jako vy.
0: Ano.
1: No a takže on to bere, že prostě není, že odešla ze světa, ale spíš protože je autista.
0: Ano.
1: Možná mě poradí někdo, to ví, nebo někdo třeba i z posluchačů. Tak on jako nikdy s nikým, jak bych to vysvětlil, intimně nežil, takže nevím, kdyby se mě, nikdy se mě na to neptal, jo, ale kdyby se ptal, jak přicházejí děti na svět, tak asi bych mu to složitě vysvětloval, když s intimně s nikým nežil, jo. A stejně bych to musel jakože nějak vysvětlit, to je jasný, že jo, ale nevím, možná mě poradíte, jak byste mu to vysvětlil, když je teda postižené, možná by bylo zajímavý téma, jak vysvětlit postiženým dětem,
0: ano.
1: Jo, protože on postižený je, že má autismus a prostě, jak říkám, nikdy prostě nebude intimně žít s opačným pohlaví, takže je postiženým dětem vysvětlit to, jak přichází o děti na svět, to by možná bylo.
0: I když, pane Roberte, téma, pokud váš syn má autismus, tak moje přítelkyně, dobrá přítelkyně, dneska už je syn dospělý a žije svůj život, tak měl autismus a docela pokročilý, ale protože ona byla taková svéhlavička, ještě měl sestru, takže se do ní takzvaně jakoby obuli a opravdu ho připravili přes jeho v uvozovkách handicap na život zcela, bych řekla, běžný. To znamená, že žije ve svém bytě, měl přítelkyni. Samozřejmě má tam určité věci, které třeba pro nás, jako ty ostatní lidi, nejsou pochopitelné, že jsou jiné, ale jinak žije opravdu normální, takzvaně normální život. Takže já si myslím, že to je naděje velká. No.
1: Jako říkám, to jako on se mě na to nikdy jako neptal, ale těžko bych mu to vysvětloval, když tím neprošel. No.
0: Rozumím.
1: A jinak ještě chci závěrem říct, tak ať nezdržuji ostatní, tak paní Ludmilu pozdravuju z Brna, potom Oldu Včelaře, Vlastičku z Krnova, na zkrátka všechny linkaře a vám chci poděkovat, paní Chládková, že jste mě vzala, to je slušnost, někdy si člověk dovolá a váží si toho, jo, protože ne vždycky se člověk do dnešní linky dovolá, takže vám moc děkuji.
0: Děkuji
1: tež.
0: A
1: ještě jsem chtěl navrhnout jedno téma, že by mohlo taky být, protože to mám po dědovi, mám pocit, jak kdybych sledoval Velkoměsto, tak mravenci. Já chodím k mraveništu, kde jsou velcí černí lesní mravenci a mě to strašně baví sledovat. Já prostě nepotřebuji ani televizu, ani mobil, ani počítač a všechno možné, to je prostě přímé přenos, jak kdybych se díval na film o přírodě, jak ty mravenci, no musí mi zahrát jehličí, jak budou stavět mraveniště.
0: Jak jsou šikovní, co?
1: Dobrýho, za chvíli to tam není, no.
0: Přesně, šikovní. Moc krát děkuju, Roberte. Dobrou noc
1: tak
0: přeju,
1: jo,
0: do Olomouce.
1: Děkuju a můžeme zkusit třeba ty mravence, ty téma, no můžete to navrhnout. Tak moc děkuju a nashledanou.
0: Nashledanou.
1: Jste mě vzala. Děkuji, nashledanou.
0: Janičko, zdravím vás i posluchače a píšu v předstihu. Osud a zkoušky osudu věřím. Je to zkušenost a z toho plyne i moudrost s poučeními. Přeji nádherný večer, noc a požehnané dny budoucí, napsala paní Dana. Teď už Hana Zagorová nám bude zpívat písničku Maluj zase obrázky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne, tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta, za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdo

0: Dnešní noční linka je o osudu. Ptám se vás, jestli v něj věříte. Řekli jste si někdy, že tuto situaci nebo tohoto konkrétního člověka vám do života postavil osud? I na to se ptám na lince 731 800 900. Kromě toho mi samozřejmě můžete napsat, a to buď to na adresu linka@rozhlas.cz, případně můžete využít webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Kdo se dovolal na číslo 731 800 900 v tuto chvíli? Tou volající je paní Lenka ze Zbraslavy. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já vám volám ohledně osudu, že jsem před 21 lety potkala strašně milýho, hodného, laskavého, prostě nejhodnějšího přítele. Byli jsme spolu 20 let.
0: Ano.
1: Teď prosím, loni mě zemřel, nedožitých 63 let. Doktoři mu zlámali vás, jako tahali ze záchodu.
0: Paní Lenko, promiňte, jenom vypněte rádio, nebo běžte do jiné místnosti, je tam ozvěna, posluchači by špatně rozuměli. Děkuju.
1: Jo, doktoři mu zlámali zpátek. A přestal mu fungovat srdce a mozek. Oni přijeli místo o půl druhý, tak večer, tak přijeli 3:15. A ze záchodu ho tahali jak slona. A teď, když oni ho vytáhli, nahazovali, tak už ho nahodili ze svýkýho do naha a nahý ho odváželi v sadnice. Jo? A já jsem myslela, že zblázním. A doposavat těch chyby každým fosud arbitově 11. července byl 64, 12. se ho umřel, 19. se ho pochovali. Slyšíte mě?
0: Takže paní Lenko, chcete říct, že to byl váš osudový muž. To je dnešní téma.
1: Osudový muž, ano, kterýho jsem milovala. 21. let jsem si vydržela. A manželka od něho odešla po týdnu po svatbě a já jsem si vydržela 21 let.
0: Tak přeju hodně sil, paní Lenko, protože vím, že to určitě není jednoduché. A
1: ne,
0: co popřát?
1: Tady všude vidíte v tým baráku, furt vidíte a mohl se stará, chodím tam každý den, dávám tam kytičky, všecko. Ne, si žije.
0: Tak držte se, paní Lenko, co to jenom jde, protože bohužel k tomu není co jiného dodat. Přeju hodně sil. Přidám ještě k paní Lence zprávu, kterou napsala paní Věra. Dobrý večer. Já na osud věřím. Myslím, že každý ho máme předem daný a nezmění ho nikdo a nic. Dobrou noc, napsala Věra.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Téma osud. Vyptávám se vás, jestli věříte v osud, jestli jste si někdy řekli, že tuto situaci nebo tuto konkrétní osobu vám do života postavil osud. A v jaké to bylo třeba souvislosti? Co vám tato konkrétní situace do života přinesla? Já vám vždycky říkám, že se snažím vycházet z toho, co sama prožívám, tak se snažím vybrat takové téma. Ne vždy se to podaří, ale třeba dneska to osudové, to jsem si vzala sama ze svého takzvaně příkladu, protože jsem se skutečně před rokem setkala s někým, kdo mi do osudu nebo do mého života přinesl něco, co už jsem vůbec nečekala. No a co přinesl osud paní Elišce z Olomouce, to se dozvíme na lince 731 800 900 právě teď. Dobrý večer, paní Eliško.
1: Dobrý večer, Janičko, já vás zdravím, zdravím všechny posluchače a chtěla bych právě o osudu, na který věřím a které se jenom tak nevíme, ten je a existuje, o mojí mamince.
0: Ano.
1: Moje maminka, ta měla ten právě o tom osudu, jejím bych chtěla mluvit. To byla strašně hodná žena, pracovitá, spolehlivá, měla nás 6 dětí. Starala se o nás. Dneska, kdy už mě je tolik roku, tak já pořád je mým příkladem. A proto mě ty roky nějak tak neublížily, protože já jdu právě v osudu té moje maminky. Lepšího člověka jsem nikdy už potom nepotkala, jak moji maminku. A jsem ráda, že jsem takhle toto prožila, protože to člověk si to nese potom celé život.
0: To je pravda.
1: Takže já jsem vždycky šla, ale zajímavý vždycky bylo to, že ona právě ve mně, nevím proč, to mě už nikdo neřekne, pěstovala, že mě z nás 6 dětí, já jsem byla druhá v pořadí, všude jenom mě, všude sebou brala, do všeho mě zasvěcovala. Takže já jsem žila teda takovým, a já jsem byla tak vzorný děcko, já to potřebovala, nemusela mě to říkat, já jsem vždycky chtěla jí vyhovět. Takže ona ten osud měla těžké. A právě to tak skončilo, že byl konec války, ano. 45, duben, a zase taky osud. Šla s dvěma sourozenci, s bratrem, který byl o rok starší, a se sestrou, která byla o rok mladší, do města v Brně, a měla tam zamluvený v nějaké obchodě oblečení zase jenom pro nás, pro děti.
0: Ano.
1: Tak pro mě a pro toho bratra staršího. Jenomže doma bylo ještě hodně malých dětí. Takže mě říkala, a dodnes si pamatuju její poslední slova, kdy jsme měli u domu kryt a ona mě říkala, Eliško, kde si Libušku, tam měl 6 neděl, v kočárku ke krytu, a nechoďte od krytu pryč, to by její poslední slova. A už se nikdy nevrátila, protože zahynuli při bombardování v Brně. I ty moje sourozenci, i ta moje maminka, tak toto byl její osud. Těžce si to nesla, měla 37 roku, takže to prožila teda. Je dodnes vzorem a já si myslím, že ona ve mně chtěla taky vypěstovat něco takového odolného, proto mě do všeho zasvěcovala. Takže takové byl osud mojí maminky.
0: A od vás, paní Eliško, vím, že jste se potom o sourozence starala.
1: Ano. Já jsem měla těžké život, mě končil ve 12 letech. Já jsem skončila s dětstvím ve 12 letech. Já jsem se musela, jeden sestra měla, ta nejmladší 6 neděl, jeden bratr 5 roku a druhé 7. No a já jsem měla 12, takže těžké to byl život, ale já toho nelituji.
0: Taky váš osud, paní Eliško, přesně?
1: No, on taky to neměl lehký, jenomže chyba byla to, že zase to byl další osud, on si brzy dovedl novou ženu a ta si dala podmínku, že nás nechce. Takže to bylo zase, a zase to bylo na mě. Já jsem ty děti roznášela, jak, já jsem nevěděla, ta šla do koji nějakou ta malá. A ty dva, ten jeden, toho jsem vedla toho pětiletýho k mojí teče, to byla jeho kmotra.
0: Ano.
1: A ona nám ho druhý den dovezla zpátky, že pořád on byl na mě moc zvyklý.
0: No samozřejmě.
1: A že nechce tam být, tak ho dovedla zpátky. A ten sedmiletý, to jsem pořád nevěděla, co mám dělat. Takže on nechtěl být doma a ona ho, ta paní ho strašně nenáviděla. Měl tak 9 let, tak nějak. A já jsem nevěděla, co mám dělat. Tak jsem si vzpomněla, když jsem chodila do školy, že chodili s náma děti z ochranovny mládeže. A ta byla v Brně na Vídeňské a já jsem si na to vzpomněla a já jsem ho tam dovedla. Já jsem ho tam dovedla a oni mě řekli, že musí mít povolení. Nedokážu pochopit, proč nikdy nechtěli otce.
0: Ano.
1: Jim to všem stačilo jen já.
0: To je 12letá holka, že jo, a ne dospělý člověk. Hmm.
1: Teď se mě ptali, jestli jsme v katolické církvi. Tam byly jeptišky v té ochranovně. A já jsem se hrála. No. Řekla jsem, že jo, my jsme
0: no, samozřejmě, nebyli. Protože jinak by ho nevzali.
1: Tak jsem musela, ona mě vyslala na Petrov, tam na to biskupství, odkud musí mít povolení, že teda mě doporučují do té ochranovny. Já jsem tam hned šla a i s tím chlapcem. A představte si, taky jsem jim lhala. Řekla jsem, že jsme v církvi a že bych ho chtěla do té ochranovny. Oni řekla se mi ten proč, jsem jim řekla ten původ, že nemáme maminku. Tak mě dali povolení, já jsem ho vedla do té ochranovny a já jsem pořád, mě ho bylo líto. Já Jirko, ty tam nechceš jít, chci jít a on, neboj se o mě, já tam chci. Tak to mě jaksi utěšilo. Hmm. Takže,
0: no neměla jste to, paní Eliško, vůbec jednoduché. Prostě ne. Byl to váš osud. Omlouvám se, paní Eliško, ale mluvíme už hodně dlouho, aby se dostalo i na další. To je na román, to je na dlouho, to by celá noční linka by nestačila.
1: Já mám teď román, teď jsem ho malou chvíli celé četla z toho Brna, z té války, a tam jsme taky o tom právě psali. Takže je to tak, je to těžké, ale nesmí člověk jako tomu podlíhat.
0: Moc děkuju, paní Eliško. Děkuju za vaše vyprávění, moc si toho vážím. Dobrou noc a naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Sen v nás zůstává, zpívali Lucie Bílá a Karel Gott a my dnes v noci si povídáme o osudu. Já se vás vyptávám na to, jestli jste si někdy řekli, že daná situace nebo konkrétní člověk vám do života vstoupil vlastně osudově. V jaké to bylo souvislosti, co vám tato konkrétní situace do života přinesla? No a na linku 731 800 900 se v tuto chvíli dovolala paní Marie, která nám volá z Černošic. Krásný dobrý večer, paní Marie.
1: Taky krásný dobrý večer všem. Tak osud je podle mě, pokud nějaké je, velice nespravedlivý, stejně jako smrt. Protože záleží, do čeho se narodíte a jestli se narodíte vůbec živí. Mně se stalo tohle. Měla jsem před svatbou a maminka měla těžký infarkt. Prostě měla klinickou smrt. Když byla v nemocnici, jedna parta končila, dali jí léky, přišla druhá, dostala znova léky.
0: Aha.
1: A prostě doktor potom, jako když se nás tam zavolal, tak řekl, že matka zemře. A já jsem se rozplakala a říkám, ona žije. Uh-huh. Jak tohle můžete říct? Uh-huh. Teď ještě žije. Jo, a prosila jsem Pána Boha, jestli teda nějaké je, ať se veme z mých let, ať to dá ty mámě umřený. Jo, aby to ještě teda s náma byla, protože já jsem se bála, že jí to nebudu moc splatit to, co pro nás udělala, jak se pro nás držela. Jo, dopadlo to tak, maminka se z toho dostala, já jsem se s partnerem rozešla, protože nechtěla bych místo věna, že ho si přitahla nemocnou
0: maminku.
1: Matku. A, takže jsme se rozešli a stalo se tohle, že maminka se potom vdala. Po té klinické smrti, jako potom po nějaké době se vdala. Vzala si pána, který se chtěl o ní starat.
0: Ano.
1: Ono se to otočilo. Pán měl rakovinu, byl to uraňák.
0: Aha.
1: A nakonec se o něho starala
0: maminka.
1: Matka. Takže možná nějaký ten osud je. Tak jako, tohle jsem vám jako chtěla říct, jestli se chcete na něco zeptat.
0: No to je
1: potom... Neumím to tak říct.
0: Ne, řekla jste to naprosto perfektně. Jenom mi řekněte, paní Marie, ten přítel, se kterým jste se vlastně měla vzít nebo brát, jste se měli, a on, že jste si chtěla maminku vzít, tak odešel. Tak setkala jste se potom s ním někdy ještě, nebo už nevíte
1: on
0: nic?
1: On neodešel, to byl jeho byt.
0: Aha.
1: Jako. A moje rodina, když jsme spolu chodili, tak ho nechtěla. A on si to potom pamatoval. A on potom nechtěl moji matku.
0: Aha. Tak proto to takhle bylo.
1: Takhle to bylo.
0: Tak moc krát děkuju.
1: Já jsem si zažádala o byt, dali mi byt.
0: Ano.
1: Jsem si myslela, že se o tu mámu budu starat. Sestra měla

0: prostě byla vdaná, brácha, ženatej. Já jsem byla bezdětná, svobodná. Jo, prostě dopadlo to tak, že já jsem zůstala na vodce, maminka se vdala. Já jsem tam teda potom za ní jezdila, byl tam svobodný soused a ten mi to potom vynahradil. Všechno srovnal se, jo, a opravdu byl to nejlepší člověk mýho života.
1: No skvělý.
0: Ani matka mě neměla tak ráda jako on.
1: Tak to je krásný závěr vašeho vyprávění nočního. Určitě se posluchačům líbil. Moc děkuju, paní Marie.
0: Já vám taky.
1: Dobrou noc.
0: Naslyšenou. Dobrou.
1: Přidám zprávu, kterou napsal pan Pavel. Dobrý večer, já na osud moc nevěřím, prostě se dějí věci tak, jak se dějí, ale dá se říct, že některé věci, co se staly v mém životě, byly pro mě dost osudové. Zajímalo by mě, jak by vypadal můj život, kdybych se narodil bez zrakového postižení, kdybych ve 14 letech nepřišel tu na pravé oko, kdyby se mamka neseznámila se svým druhým manželem, který hodně zasáhl do mého života, bohužel v negativním slova smyslu. Dost nesouhlasím, když někdo říká, že si každý může za svůj osud sám. Je to zvětšení procent, asi z většiny procent pravda, ale jsou zde i vedlejší věty a děje, které hodně ovlivňují život každého z nás. Tak přeji dobrou noc, napsal Pavel. Teď už skupina Kex a budou nám zpívat, jak děkuje se andělům.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: V dnešní noční lince si povídáme o osudu, osudových setkáních, osudové příběhy a vyptávat se v tuto chvíli, tedy 42 minut po 23. hodině, budu vyptávat se paní Emy, která nám volá z Javorníku u Jeseníku. Krásný dobrý večer, paní Emo.
1: Dobrý večer všem posluchačům. Dneska máte superové téma. Už jsem jednou na to téma tady s váma mluvila.
0: Ano.
1: Budu se opakovat.
0: Ano.
1: Takhle to řeknu, budovala svoji kariéru, protože jsem závodně tancovala.
0: Ano.
1: Pak jsem myslela taková věc, že jsem si ve 30 letech zlomila kotník, nebo 28, tak nějak rok jsem měla takové ty šrouby, takže tancování skončilo. Pak jsem poznala svého manžela, přítele, byla jsem s ním, otěhotněla jsem a já jsem se tak strašně nechtěla vdávat. A jeho tatínek a můj tatínek na mě tlačili, ať si ho vezmu a to. Je pravda, s toho manželství mám dva krásné syny, na které jsem pyšná.
0: Ano.
1: Pak jsem po dětech onemocněla rakovinou, tak jsem měla spoustu operací a to. A ve finále manžel požádal o rozvod, že už pro něho nejsem ženská. Nebudu to dál rozvádět, chápete asi jak.
0: Určitě.
1: Tak jsme se rozvedli. Podařilo se mu to, že rozhádal oba dva mé syny mezi sebou. To jsem pak dala všechno do pořádku a přestěhovala jsem se ze Zlatých hor v Jeseníkách do Mikulovic a chodila ke mně pošťačka. Taková kočená, správná, takových 120 kilo, perfektní ženská.
0: Ano.
1: A tím, že jsem barmánka, hospodská a to, tak jsem třeba v noci měla službu, viděla jsem, že přijde Jaruška, tak jsem něco dobrého uvařila to. A její manžel měl autoservis a mi se pokazilo auto, tak jsme se bavili, ona říká, jo, Hinek přijede, pátek z Německa, on tam měl nějakou firmu v Německu a to, přijď za náma tam a tam, já tě vás seznámím a on ti to auto spraví přes víkend, říkám, jo, super, Jaruško, tak i když se mi tak strašně nechtělo do té hospody, protože to jsem měla plnou ve svojí práci, jako pořád lidí a to se vždycky učkala do leta.
0: Přesně tak, člověk chce změnu, ano.
1: Volno, jo. Že děti byly na internátě, že... No, tak jsem teda šla i v Mikulovicích, to bylo asi kilometr a půl od mého bydliště, ta hospodka. Tak mi se znamila s manželem svojím, ta poštačka a to... A říká, jo, a já ti představím tatínka. Mi představila tatínka, podali jsme si ruce, potykali jsme si. A jak říkala sestřenice od Františka, mého manžela, že popraskali žárovky a že věděla, že to tutovka.
0: Jo.
1: Takže dcera mě seznámila s tatínkem, obyl vdovec, já jsem byla rozvedena. 10 let jsme spolu žili.
0: Ano.
1: Už jsme spolu 25 let, 15 let jsme manželé a lepšího partnera bych v životě asi nenašla prostě. Tím jsem získala i dceru,
0: perfektní
1: vnoučata, protože už měla děti, už jsem i prababička, protože máme pravnoučata, všichni mi říkají babičko, prababičko, tím, že umřela jeho žena, tak když byla nemocná, tak mě vzali jako na její místo, čeho si velice vážím.
0: Ano.
1: Prostě, takže osud je takový, jaký je a ke mně po těch všech terapiích a těch problémech s bývalým manželem a to.
0: Vás vlastně odměnil ten osud. Přesně tak.
1: Odměnil,
0: čím více vám tam nechtělo jít, že jo, tak tím potom to bylo lepší, no. Někdy se to tak děje.
1: A dneska stále, když přijede dcera za náma, protože bydlíme v Javorníku, už 9 let jsme se odstěhovali z Mikulovic, já kvůli práci a manželovi říkal, já půjdu s tebou a i na konec světa mi je to jedno. Tak vždycky říkám dceře, říkám, Jaruško, ty jsi už se nechtěla starat o tatínka, tak jsi mi ho představila.
0: Jo. To je krásný příběh. Moc za něj, paní Emo, děkuju. Mám ráda příběh s hezkým koncem. Kdo by je neměl rád, kor v dnešní době. Moc děkuju.
1: No, lepší konec. Užíváme si důchodu, teda se přiznám, ještě pořád chodím do práce, protože mě v mém bývalém zaměstnání, kde jsem 26 let. Už teď 1. května jsem nastoupil 26. rok, tak mě pořád chcou. Říkám, jo, tak pokud můžu, tak běhám po plavce, já tím žiju prostě. Jo.
0: Perfektní. Milujete svoji práci, to je nejlepší lék.
1: Pořád, no. a manžel pěkně doma navaří to všechno. Máme pejska ještě, tak o pejska se staráme. A to.
0: Skvělý.
1: No, úžasný život.
0: Paní Emo, skvělý.
1: Lidem.
0: Přesně.
1: Hodně, rozvodem nekončí život.
0: Přesně
1: já
0: tak.
1: Já jsem si myslela, že skončí život rozvodem, ale zjistila jsem, že to není pravda.
0: Tak to
1: užívám.
0: Moc přeju. Dobrou noc, paní Emo, naslyšenou.
1: Dobrou noc vám a všem posluchačům a přeji, aby všichni měli takový konec jako já.
0: K paní Emě přidám zprávu, kterou napsal pan Michal. Otázka osudu náleží filozofům, je stejně svízelná jako otázka smyslu života nebo existence Boha. Stoikové věřili v kauzální determinismus, Nietzsche zas prosazoval koncept lásky k osudu. Já se už do těchto diskuzních vod zpravidla nepouštím. Úvahy vedou jen k domněnkám a co když člověku ani není dáno pravdu zvěděti. Je ale něco, co má v mém životě jedinečnou hodnotu. Tím je víra, že na každého někde někdo čeká, že na celém světě vždy existuje přinejmenším jeden ideální protějšek, osudová spřízněná duše. Vlastně to není víra, je to téměř vědění, statisticky extrémně vysoce pravděpodobná skutečnost. Kdo je si toho náležitě vědom, drží v ruce štít proti malomyslnosti ve víře v nalezení romantického souznění, napsal Michal.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Nelidský je můj osud spíš. Nikde tady nemám skrýš. Nikde jíst mi nedají. Tak si šeptám potají, co

0: Houston. Nevím, co by Pavlu Bobkovi řekl Houston, ale jsem zvědavá, co mi řekne na dnešní osudové téma pan Josef, který nám volá z Novosedlic. Krásný dobrý večer.
1: Krásný dobrý večer i vám, a všem, který vás poslouchají. Ale řekl bych, že osud je daný vlastně od narození.
0: Mm-hmm.
1: Vy se narodíte a vlastně máte život před sebou a každý do té doby až do té smrti, která je přirozená samozřejmě, se musí každý to vysmířit, i když se mu to nelíbí.
0: To je pravda.
1: No, s tím se musí smířit. Jestli to přijde ve 30, 50, 80 nebo ve 100 letech, to nikdo neví. Bohužel to nikdo neví, ani to nikdo vědět nechce. To je prostě přirozená věc. Narození a smrt. A to, co my si zažijeme za svůj život, to si asi uděláme sami, jako prožijeme, jak si ho vytvoříme, kolika lidem pomůžeme hlavně.
0: Mm-hmm.
1: Nejde o to, co my z toho vytěžíme hlavně, jo? Není co těžit, proč by se z něho měli těžit něco? Přirozený je něco rozdávat, podle mě.
0: Mělo by to tak být, pane Josefe?
1: No je jednoduchý, když potkáte, jako já to třeba tady v Novosedlicích je docela do starých babiček, který potkávám, a oni si chodí na ten nákup s těma takovýma těma vozejkama na kolečkách a už jsou to starý babičky a víte, jak jim stačí klasický pozdrav, když se tam dostaví na té levice, řeknete jim, jak se máte, paní?
0: Přesně.
1: Jak se vám daří? A víte, jak je to potěší. A už jim přispíváte radost do života, že se někdo o ně zajímá. A už to jim pomáhá do života dál. Je to úplně jednoduchá věc.
0: Není a stačí tak málo, osudu, že jo? Pane Josefe?
1: Je to úplná maličkost, která vás nic nestojí. Absolutně nic vás to nestojí. A i kdyby to stálo, tak by to bylo o ničem, jo? Jde o to prostě osud. Osud si zařídíte sami, ale podejte upřímnou ruku, dobrý pohlazení a jak bych řekl, ono upřímnou větu a takový to, nevím.
0: Pane Josefe, ale teď jste to řekl, to nejlepší vlastně, co můžeme dát, nás nic nestojí a to je prostě
1: nic
0: fakt.
1: Nic to nestojí. Když někdo přijde, ani ho neznáte a řekne vám dobrý den, tak vás to potěší. A vy odpovíte, ano, dobrý den i vám. A nestojí to ani 20.
0: Je to tak. Moc děkuju.
1: Je to úplně jednoduchá věc. A ten život je pak příjemnější, ne?
0: To rozhodně.
1: Si myslím, že jo.
0: To rozhodně. No, Josefe, zdravím na Sever Čech, moje milované Severní Čechy.
1: Taky.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
1: Vám taky.
0: Tak, panu Josefovi předám zprávu, kterou napsal František ze Židlochovic. Pane Františku, jenom taková vsuvka. Jela jsem v pátek směrem na Bratislavu, takže jsem se dívala, že vpravo je odbočka na Židlochovice a říkám, a tam znám dva lidi, znám dva posluchače z Noční linky. Dobrý večer, paní Janičko a posluchači Noční linky. Můj názor na osud už posluchači Noční linky dobře znají. Já jenom sleduji, jak si ten osud se mnou pohrává. Paní Věrka má naprostou pravdu. Osud máme všichni, ať věříme na co chceme, napsal František. Ještě chci jenom takovou moji vsuvku poděkovat paní Marušce, která mi napsala, že je ráda za dnešní téma a vítá mě u mikrofonu. Takže moc děkuji i vám, Maruško. A teď už divoký horský tymián, Žalman a spol nám budou hrát a zpívat.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Ano, před chvíli byla půlnoc a my jsme se přesunuli do středy 22. července. Dnešní noční linka je o osudu a já se vás ptám, jestli věříte v osud. Řekli jste si někdy, že tuto situaci nebo tohoto konkrétního člověka vám do života osud postavil? V jaké souvislosti to bylo? Co vám tato konkrétní situace do života přinesla? Říkám, podělte se s námi ostatními o váš osudový příběh. Jako tak třeba učinil pan Josef, paní Emma, Marie, Eliška, Lenka či pan Robert. Tak a já vám přečtu zprávu, kterou mi poslala paní Jana. A to přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Dobrý večer linkařům, dnes hlavně vám, paní Jano. Téma mi připomnělo dávnou vzpomínku. Je tomu asi 40 let, měla jsem tetu z druhého kolena, prostě vzdálená rodina. Ale padli jsme si do oka a měli se rádi. V létě se mi zvala k nám, pobyla 2 až 3 týdny a byla vděčná, že není sama. Krátce po svých 85. narozeninách odešla na věčnost a všechno zdědila neteř nejbližší příbuzná. Měla jsem si něco vybrat na památku a tak jsem si vzala tetin vyšívaný obraz a 3 knihy. Po čase se neteř ozvala a chtěla se sejít. Totiž teta měla vkladní knížku na heslo a chtěla peníze vybrat, ale heslo neznala. Dnes by to už nebylo možné. Dala vkladní knížku mě, ať si poradím. Přemýšlela jsem nad heslem a zkusila jsem jméno jejího manžela, mého strýce. Nic. Oni byli taková věrná dvojka. Tak jsem příště zkusila ty a já, nic. Příště naopak, já a ty, nic. Pak jsem kontaktovala neteř, že to vzdávám. Skončilo to tak, že neteř si vzala porcelán a doma při pečlivé prohlídce našla v jednom šálku papírek. Tam bylo jediné slovo – osud. Napadlo jí, že to je heslo. Tak jsem už naposledy šla do spořitelny a toto heslo jsem uvedla. Bingo. Bez problému mi vyplatili asi 17 tisíc, tehdy to byla slušná částka. Že jsem za to koupila nábytkovou stěnu i se skříní a prádelníkem do obýváku a konferenčním stolkem. Na tetu si velmi často vzpomenu na to, jak ona se prala s nelehkým životem, samotou i zdravotními komplikacemi a tak vlastně chápu, proč si za heslo do vkladní knížky vybrala slovo osud. Zdraví Jana. Paní Jano, moc krát děkuju za váš příběh, který jste nám napsala do noční linky. Teď už Věra Martinová nám bude zpívat Harlekín.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dnešní noční linka je o osudu a dovolala se do noční linky na číslo 731 800 900 paní Iveta z Poděbrad a jak mi řekla během písničky, není to její osudový příběh, ale strýce, pokud se nepletu. Je to tak? Dobrý večer, paní Iveto.
1: Dobrý večer všem. No, je to nejmladší bratr mého dědy. Když se můj děda vrátil v 20. roce z první světové války, a tenkrát mu bylo asi 23 a 20 roku, tak přišel domů a tam se batonil 3letý chlapeček. A to byl jeho nejmladší bratr. Když přišla druhá světová válka, tak tenhle tenkrát 3letý chlapeček odešel balkánskou cestou, odešel do Anglie a tam bojoval v RAF.
0: Ano.
1: A mezi tím se tam teda oženil, měl syna, po válce se vrátil sem do Čech. Prostě bojoval na špatné straně barikády podle tehdejších názorů. A takže on byl odměněn tím, že se dostal do Jáchymova a rozvedli je a jeho ženu Angličanku i se synem poslali do Anglie. Zůstal tady sám. Když se konečně dostal na svobodu, tak si tady teda našel paní, měli spolu syna. Teta umřela, syn mu zemřel, opět zůstal sám. A tak nějak se protloukal životem a měl úžasnou jaksi filozofii, že co je za mnou, je za mnou. Já se na to ošklivý jaksi neobracím. Já koukám, aby to, co je přede mnou, bylo vždycky lepší.
0: Úžasný člověk.
1: A je to taková věc, která i mě pomáhá v životě a říkám, je to můj obrovský vzor. A teď si představte, že tenhle ten člověk se dostal do nemocnice a tam chodila taková sestřička a on furt po ní pokukoval a pak jí říká, sestři, vy mi tak strašně připomínáte moji první lásku. A taky se jmenovala stejným křestním jménem jako vy. No a tato sestřička se na něj usmála a říká, no jestli to Tondo nebude tím, že jsem to já.
0: To je krásné.
1: Představte si, že oni byli z Prostějova nebo od Prostějova a potkali se v Praze. No a tak ona v té době už byla vdova, tak jako spolu dlouho spolu kamarádili. A my jsme vždycky říkali, Tondo, vem si Libušku. Prosím tě, já se v 80 letech nebudu ženit, neblázněte. No, dopadlo to tak, že se u mě stavil a říká, ty se mi budeš smát, ale já jsem se oženil.
0: Krásný.
1: A my jsme všichni jenom řekli, no konečně.
0: To je hezké.
1: Strašně, no, říkám, žili spolu snad 20 let, takhle, jak se říká, na psí knížku. A když se konečně vzali, tak se strýc hrozně těšil, jak oslaví svoji 90. A bohužel teda 6 týdnů předtím zemřel. Ale prostě ta jeho peripetie životní, ten osud.
0: By vydal na román.
1: Ten se konečně dostal ke své první lásce. A myslím si, že spolu prožili hezkých 20 let.
0: A to je úžasné, paní Iveto. Že jo. Krásný příběh. Moc krát vám za něj děkuju.
1: Já si myslím, že takovej přístup k životu. Já jsem ho v životě neviděl, že by se mračil, že by se rozčiloval, že by prostě skuhral na osud. A že měl jaksi důvod na něj kolikrát skuhrat. A vždycky říká, ne, to, co je za mnou, to je za mnou.
0: Mně paní Iva, to přijde, že, promiňte, že vám skáču do řeči, že lidi, kteří opravdu zažili jako šílené věci, tak mají takovýhle náhled na život. Je to zvláštní.
1: Já tady mám jeho fotografii a vždycky, když jsem v úzké, když mi je opravdu tak jako hezko a úzko, tak se vždycky podívám na tu fotku a říkám, Tondo, co by si mi řekl, že se mám na to vybrnout, viď?
0: Tak.
1: On by to řekl, já do něj teda.
0: Rozumím. Moc krát děkuju.
1: Tak já jdu dělat něco užitečného.
0: Jo, jo. Děkuju, paní Iveto.
1: Aby viděli vždycky to světílko a nedívali se do té tmy.
0: Děkuju, dobrou
1: vám
0: noc.
1: Dobrou noc.
0: Dobrou noc. Ještě, že tě lásko mám, Petr Kolář nám bude zpívat.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: V dnešní noční jelince se vás ptám, jestli věříte v osud. A vyptávat se budu i paní Jiřiny, která nám volá z od Bzence. Krásný dobrý večer.
1: Dobrý večer, ještě jednou. Já, ta to písnička tak trošku pasovala na nás. Vždycky by měl můj manžel 86 roku. Mm-hmm. Ale v roce 2008 zemřel chudáček. Našla jsem ho v koupelně mrtvého. Už mu nebylo pomoci. Ale prožili jsme spolu velice krásné roky.
0: Ano.
1: A měl mě strašně rád. Postavili jsme spolu baráček. No baráček, vilku. Dvě děti krásné. Syn už má 66. Dcera má 62. Ty krásné. Syn už má 66, dcera má 62. Tu zaopatření velice dobře se mají. A mě ta dcera, protože bývá se mnou, tak mě opatruje příkladně teda. Musím říct, já jezdím s chodítkama, mám dvě, protože aby dcera nezdělávala to chodítko se schodka důle, tak mám dvě tam vždycky tam, jak dostanu tomu druhému chodítko. Vyjdu aspoň před naše, sednu si tam a sedím a dívám se na svět kolem sebe. Jezdí u vlaky, to vidím všechno. Ale lidi spíš bylo v té, jak to mám říct, ulici našej.
0: Ano.
1: Tolik lidí. Teď tam nevidíte živáčka, tak tam sedím opravdu sama.
0: A paní Jiřino, jestli tomu dobře rozumím, tak váš osudový muž byl taky váš manžel.
1: Ano, a velice, velice hodný a mě velice rád. Co to pomůže? Seznámili jsme se. Já jsem prodávala stupenky na zábavu a on došel hned ty první pohledy se na mě vystřetli. Já jsem byla jeho první láska, on byl moja první láska. A tak to s náma zatočilo.
0: A vydrželo to, že jo? Vzali jste se a vydrželo vám to, ta první láska.
1: No, mohli jsme, skládali jsme si, že budeme uděláme zlatou svatbu, no zatím, že zlatý svatbu byl pohřeb, to jsem měla naskládané.

0: nikdo pohřeb, no.
1: Bohužel, bohužel, jak se tady dneska už zaznělo, že se narodíme i se musíme smířit s tou smrtí, i když ne vždycky je to lehké. Nedávno jsem mému kamarádovi psala, víš, jako já vím, že to je prostě náš osud jakoby lidstva, člověka, ale chtěla bych, aby někteří lidé tady byli s námi navždy. A on mi odepsal, to je sice krásné, ale je to, Jano, nerealistické. A je to pravda, prostě bohužel tak to je. Mockrát vám děkuju, paní Jiřino, a zdravím vás do Bzence. Dobrou noc.
0: No, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku, kde se vás dnes ptáme, jestli věříte v osud, a vyptávat se budu i paní Ludmily. Dobrý večer, paní Ludmilo.
1: Dobrý večer. Tak, mám začat?
0: Paní Ludmilo, určitě, jsme ve vysílání, jenom vás poprosím, jestli máte zapnuté rádio, prosím, vypněte ho nebo běžte do jiné místnosti, aby tam nebyla ozvěna. Děkuju, děkuju.
1: Tak, jako mladá jsem byla zaměstnaná v JZD a tam nás poslali na rekreaci do Vysokých Tater. Měli jsme ještě jedna svobodná holka a jedna paní s náma. No, byli jsme tam ubytovaní, bylo nás tam 60, většina mladých lidí. Hezký to bylo, už 3 dny jsme tam byli, jako, ale jsme se neseznámili s nikým. My jsme seděli u stolu s jinýma lidima, s cizíma.
0: Ano.
1: A byl tam jeden pán a ten si večer šel, nebo jako muži, že přišli na pivo a ano. Vykládali si, kdo co dělá.
0: Ano, ano.
1: A on že mu řekl, je u mojeho stolu, co je slečna a ta má stejný zaměstnání, jak vy. No a to já jsem ale nevěděla. No druhý den jsem potkala toho pána a on mě povídá, slečno, my prý máme stejný zaměstnání.
0: A jaké to bylo, paní Ludmilo?
1: No, dělala jsem JZD zootechničku.
0: Ano, ano.
1: A on taky. Tak jsme se domluvili, začali jsme, tak to už byl 3. den, nebo 4. den, byli jsme tam na týden, tak zkrátka dobře, 4 dny jsme tam ještě prožili, myslím. A teď jsme to, jeli jsme domů vlakem, ale my jsme to měli 100 kilometrů od sebe, jako. Manžel byl od Brna, já od Kroměříže. A no tak, jsem si říkala, kdo ví, jak to dopadne. No ale manžel, nebo manžel to ještě nebyl,
0: ano, ano.
1: Napsal mě, za měsíc za mnou přijel a takhle potom, já nevím, asi 6x za mnou byl po měsíci a jak bylo teplo, tak přijel na motorce, tak jestli jsme se viděli celkem 14x, a v říjnu jsme se vzali.
0: Aha,
1: jako. A žili jsme 55 roků spolu. Jo? Takže,
0: osudové takže, setkání na dovolené.
1: Ale kdyby ten pán mu neřekl o mně,
0: ano.
1: Tam bylo děvčat všelijakých, tam bylo hodně mladých, to nebylo tak jednoduchý. Tam, ale on mu o mně řekl a ukázal mu, která jsou to, že tam sedím u stolu s ním, víte, tak takhle. Takhle si mě vybral, no.
0: Krásné osudové setkání, paní Ludmilo. Moc krát děkuji za vaše vyprávění. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Přidám zprávu, kterou napsal pan Mojmír ze Svitav. Ten si vybral k tomu adresu linka@rozhlas.cz. Jsem kněz, takže znám řadu příběhů, kdy se jak na kom osud projevil. Pokud se nic takového nestalo mně, je to proto, že jsem nikdy neudělal nic tak dobrého, abych za to očekával odměnu. Ale žil jsem si celkem spokojeně. Cestoval jsem po světě a moc se mi to líbilo. Teď jsem zestárl a zdraví se zhoršilo, ale budu dál plnit své povinnosti, dokud budu schopen. Přeji štěstí, zdraví a splnění všech dobrých přání vám i všem, kteří vám volají. Moc krát děkuju za sebe i za volající, pane Mojmíre.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jestli pak věří v osud paní Božena ze Zásmuk, to se dozvíme na lince 731 800 900 právě teď. Krásný dobrý večer, paní Boženko.
1: Dobrý večer, zdravím vás i všechny posluchače. Já bych chtěla říct osud mojí babičky a dědečka.
0: Ano, ano.
1: Chodili spolu jako svobodní, jenže babička měla nevlastní maminku, tak musela jít sloužit do Vídně. A z Vídně se vrátila po 11 letech s 9letým synem, protože jí tam manžel zemřel, aha, tak přijela zpátky do Čech. A šla navštívit kamarádku v Kouřimi a můj dědeček jel z návštěvy ze Zásmuk do Libice a stavil se u sestřenice a to byla ta její kamarádka.
0: Aha.
1: A oni se tam po těch 11 letech potkali. Dědeček byl vdovcem se 4 dětma.
0: Pane.
1: Manželka mu v lednu zemřela, oni se tam v letě nějak potkali a moji maminku už vedla do první třídy v září do školy.
0: Mm-hmm.
1: Vzali se, vychovali 5 dětí. Maminka říkala, já jsem nepoznala hodnější mámu, než byla ona a měla syna, který se teda nevoženil, ten uh-huh, její syn.
0: Uh-huh.
1: A potom prosila maminku moji, říkala, prosím tě, nenechávej Lojzička na starý kolena, postarejte se o něj. Tak maminka moje jí to slíbila, taky to splnila.
0: Uh-huh.
1: V trejdu jsme tady měli 5 let, jenže maminka už byla nemocná, tak jsem to splnila já za ní. Posloužili jsme mu, protože říkala, to, co ona pro nás udělala, pro 4 děti, to by vlastní máma neudělala.
0: To je úžasné, paní Boženko. Když se to no, takhle no, zadaří, že jo? Když je ta žena na pravém místě a není to macecha, je tak, jako mluvila paní Eliška o té, že některou si vzal její tatínek a musela chudáky ty sourozence se o ně starat ve 12 letech a podobně.
1: No, protože ona to zažila sama na sobě, že vlastně ta nevlastní matka ji vyštvala z domova, protože se maminka ji umřela, tatínek se oženil a s tou druhou manželkou se jim narodila dcera, jenže nebyla úplně zdravá.
0: Aha.
1: A ona prostě žárlila na ní, protože Maruška byla hezká a tuhle tu dceru měli prostě postiženou. Ona potom jako i snad asi ve 30 letech zemřela, jo, no, ale stejně prostě Maruška musela z domova.
0: Strašně.
1: Jo, no, a takhle prostě se s tím stejně se spolu vzali a vychovali prostě, ona mu pomohla vychovat ty 4 děti a no.
0: No, jak to říkáte, paní Boženko, možná, že si to zažila sama na sobě, jaké to je,
1: ano,
0: když ta macecha je zlá a vlastně nepřijme to, že prostě tady nějaké dítě je, tak buď to do toho s tím jdu, anebo ne, že?
1: Ano, ano, ano.
0: Hmm. Tak hlavně, že to mělo dobrý konec pro vás, ano, i pro maminku. Moc krát děkuju, paní Boženko, a zdravím do, ano, Zásmuk.
1: Jo, taky všechno, hlavně hodně zdravíčka.
0: Přesně
1: vám
0: tak.
1: Všem.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 730.

0: 36 minut po půlnoci a stále si povídáme na osudové téma a povídat si budu v tuto chvíli s panem Václavem, který mi volá ze Středočeského kraje. Krásný dobrý večer, pane Václave.
1: Já bych chtěl popřát všem krásný večer a chtěl bych povídat o takové krátké osudové chvíli, která se stala, už je to 41 let.
0: Ano.
1: V 83. roce jsem byla taková zvláštní osoba, byl jsem rozvedený a měl jsem ve vlastní péči 8-letého syna a 11-letou dceru.
0: Uh-huh.
1: 17 let jsem byl máma, táta.
0: Ano.
1: A ten mladší, ten syn chodil do školy a do družiny a většinou jsem tak ho vodila dcera, která je o 4 roky starší, a jednou dcera byla někde na výletě a bylo potřeba, aby jsem pro něj prošel já, tak jsem pro něj šel a s paní vychovatelkou jsem si chtěl povídat o takové věci. Já jsem kdysi dávno dělal na nějakém obecním úřadě nebo národním výboru. Stavili jsme školku a podepisoval jsem faktury za milion. A synovi jsem napsal jednou žádost o to, aby opustila s dcerou z družiny. Paní učitelka, ona řekla synovi, to není podpis. Mm-hmm. Syn přišel domů, plakal a paní učitelka řekla, že to není podpis. Tak jsem tam jednou prostě šel. Povídal jsem si chvilku s paní učitelkou na chodbě. Musím říct, já jsem byl 17 měsíců, máma, táta a paní učitelka 14 let vdova.
0: Uh-huh.
1: A začali jsme si tak spolu povídat nejenom o tom podpisu, ale dostali jsme se na knihy. Pak jsem jednou na chodbě počul kapesníka, tohle to všechno. A já měl vůči těm svým dětem takový závazek. Musel jsem jim slíbit po tom, co všechno prožili, že dřív než jim bude 18 let, že se neožení.
0: Aha.
1: A paní učitelka k nám přišla jednou, dvakrát na procházku, na večeři nebo na návštěvu. Měla sebou ještě psa, pudla. To byl takový

0: z největších signálů pro to, pro všechno. A pak přišel Silvestr, my jsme si s paní učitelkou řekli, že ho spolu oslavíme. Děti byly u mé babičky na vesnici a protože jsem dětem slíbil, že se nebojím.
1: Ano.
0: A tohle to všechno, tak jsme přijeli za maminkou mou, povídali jsme si, děti byly u sestry, která žila v domě vedle, pak přišli s krajinou verandou a teďko řekli věc, která tenkrát byla úplně jiná. Otevřeli dveře, řekli, je soudružka učitelka. A tak jsme začali spolu žít. Musím říct, jsme manželé 41 let. Vychovali jsme 4 děti.
1: Ano.
0: A musím říct, že skvělá manželka, skvělý pedagog. Občas se mi zdálo, že i na ty děti kapánek přísná, skoro až bych řekl, tak někdy trošku krytá, krutá, ale ono to bylo potřeba. Já jsem byl přece jenom měkčí na tu výchovu tím, že ty děti jsem dostal do péče a chtěl jsem je tak jako opatrovat a obalovat s tím dobrým.
1: Rozumím. Manželka.
0: Tak, a takže můžu říct, že všechny 4 děti jsou velice dobře postavený do života a my jsme spolu oslavili na 40 let na let manželství.
1: Úžasný, pane Václave.
0: Já mám oběma 80 let a můžu vám, že jedna jediná osudová chvilka, kdy jsem podepsal žádost, aby paní učitelka pustila syna s dcerou z družiny, stála za to, že se mi zásadně změnil život.
1: Perfektní.
0: Ale nejenom mě, především se změnil život těm 4 dětem. Je mezi nimi takový rozdíl. 51 let, 55, 60, 62 let, ale jsou všechno bratr, sestra, jak když si vždycky patřili, manželka je pro mě od leta máma a tohle to všechno prostě báječnou rodinu.
1: Povedlo se, pane Václave.
0: A říkám, jeden obyčejný nečitelný podpis stál za to, že jsem měl člověk v životě a že si mají naše děti, všechny 4, velice krásně.
1: Moc děkuji za vaše vyprávění, pane Václave, a gratuluju. Dobrou noc přeju, zdravím vás.
0: Já přeju dobrou noc, děkuju. Já jsem kapánek do pláče.
1: Děkuju vám.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dnešní noční linku bych nazvala osudovou a osudový bude určitě i příběh pana Olina, kterého vítám srdečně, který nám volá z Kopřivnice. Dobrý večer.
1: Já vás zdravím taky. Chtěl bych pozdravit Roberta. Ahoj, Roberte. Jestli ještě poslouchá, nebo už spí možná. Ano. Ten byl na začátku.
0: Ano, hned. Ano, hned první.
1: Paní Jiřinka z Brzence, já jsem teda z Kopřivnice, ale vyrůstal jsem v Žeravicích, takže to je 6 km od Brzence. To je takový zeměpis trošku na začátek. Jinak tady máme jasno, 16 stupňů. Příjemně venku.
0: Paráda.
1: No ten osud, to já nevím, já bych to pojmenoval jakoby zkouška pro lidi, kteří jsou v tomto okamžiku kolem toho té události účastní. Protože to je takový osud, nevím, stane se něco, někomu někdo zemře, tak je to vlastně pro ty pozůstalé takový nějaký odrazový můstek do něčeho dalšího, jestli to zvládnou nebo nezvládnou a podobně. Protože já jsem vlastně se s tím v rodině setkal taky, je to přes dva roky, kdy odešel můj syn, zůstala tady paní manželka, tři vnuci.
0: Ano.
1: A protože to bylo takové, zemřel na takovou tu hroznou nemoc, jak se tomu říká, jak se to ani jmenovat.
0: Rozumím.
1: Trvalo to rok a půl, takže vlastně jsme s tím se připravili, tak to byla taková příprava na ten konec. No. Takže znamená, já to říkám, že znamená to, že ti lidé kolem jsou postaveni před nějakou tvrdou realitu, když to v tomto směru řeknu takhle, a musí se s tím nějakým způsobem vyrovnat. Jak říkám, trvalo to rok a půl, takže člověk to nějak tak zpracovával postupně a potom, když teda došlo k té události smutné, tak prostě jsme byli na to připraveni a vzdychnu si trošku, tak je to takové, jaké to je. Musí se s tím žít. On se totiž říká, že na světě jsou snad dvě nebo tři místa, kde jsou takzvané palmové listy, jestli mám to něco.
0: Ano, říká. Ano, v Indii třeba.
1: Palmových listech je vlastně zaznamenané to, co
0: okazujem
1: z nás. Ale nejsou tam všechny palmové listy pro všechny, ale jsou tam pouze ty, které pro které si ty lidi přijdou. Můj tam třeba není, já tam nepůjdu.
0: Taky ne, je to, přesně
1: no
0: tak.
1: No jasně, prostě abych věděl, že tenkrát bude to a to, tak to určitě ne. Takže ty palmovilisty jsou něco takového, takový, já bych řekl takový strašák, že by to byl pro mě teda aspoň osobně. Takže opravdu to nechci. A to, co se stane, prostě člověk to neoblivní. Říká se o těch svíčkách, každý máme nějakou tu svíčku. Někdo má dlouhou tu svíčku, hoří mu dlouho, někdo má krátko, prostě najednou mu někdo sfoukne nebo něco i sfoukne. Já říkám, nic se na světě neděje náhodou, to jsem opakoval tady v tomto rádiu nebo v té noční lince už několikrát, že jsem přesvědčen, že je to nějakým způsobem dané, řízené, aniž to může být třeba reinkarnace z minulých životů, jako máme, nebo ta duše, která v nás je, údajně váží po nějakých stejných 47 gramů nebo kolik, jak to zkoumali věci, že v okamžiku úmrtí ten člověk má určitou váhu, pak zemře, takže odejde nějaká energie zřejmě.
0: Ano.
1: Takže prostě já říkám, jsme tady na tomto světě z nějakého důvodu, plníme si svůj úkol, nebo aspoň se snažíme, aniž víme, jaký úkol, protože pokud by to šlo s tou reinkarnací, tak v minulém životě člověk, který byl, jak se říká, zlobivý, když to řeknu mírně, tak se tady v tomto životě jako by něco odskáče, nebo musí odčinit. To je, jako se říká, takový ten vtip. Pánové nebo muži, buďte ke svým ženám vždy hodní, protože když to nebudete hodní, tak v příštím životě se narodíte jako žena. Takže vlastně všechny ženy jsou muži ve výkonu trestu. To je takový trochu na odlehčení.
0: Rozumím.
1: No, jasně, no.
0: Děkuju, pane Oline.
1: Takže to bylo jenom taková úvaha prostě o tom, co prostě se kolem nás děje, jestli to je tak, nebo není to tak. Každý se s tím musíme nějak poprat. Takže všem přeji, ať to má nějaký význam, ten jejich osud, když to teda tak nazýváme, nebo se nazývá, a jsou s tím srozumění a nějak se s tím vypořádají.
0: Děkuju vám a přeju krásnou dobrou noc do Kopřivnice. Naslyšenou.
1: Mějte se moc krásně taky, těším se na další setkání.
0: Taky. Dobrou noc. Dobrou noc. Přidám zprávu, kterou napsala paní Jana Zírková. Dobrý večer, já se osudu celkem bojím. Co špatného mi může třeba přinést a na co věřím, tak to jsou boží mlejny. Že kdo mi v životě ublížil, měl by být spravedlivě potrestán a nejen v souvislosti s mou osobou. Měla by to být taková životní pravda pro každého z nás, ale bohužel se v mém životě spíše více setkávám s tím, že naopak dobrý skutek je po zásluze potrestán. Takže já věřím v osud, který mi přinese právě jednou tu spravedlnost, napsala paní Jana. Paní Jano, děkuji i za váš příspěvek. Teď už nám bude zpívat Karel Zich.

Milí posluchači, bylo mi s vámi jako vždy příjemně a já už vám jenom mohu popřát krásnou dobrou noc a těšit se na vás budu opět při vysílání Noční linky, a to v úterý 28. července. A zajímat mě bude, jakou roli hraje ve vašem životě sport. Dnes už kolega z naší středočeské redakce Honza Macoun, kterého bude zajímat váš nejdivnější zážitek se sousedy. Zažili jste divného souseda? Slyšeli jste něco přes zeď? Viděli jste něco z okna? Našli jste něco za dveřmi? Zmizelo vám něco ze sklepa? Vrátil se vám sousedský balík? Hlídal vás někdo z chodby? Klepal vám někdo na topení? Stěžoval si někdo na ticho? Rušil vás někdo na schvál? Přistihli jste souseda při činu? Bydleli jste vedle podivína? Pomohl vám někdy soused nečekaně? No to je otázek, co si pro vás Honza připravil. Tak já vám přeju, aby noční linka byla stejně krásná, tak jako pro mě byla ta dnešní. Dobrou noc i noční zábavu vám přeje Jana Chládková.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byla jedna hodina. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den, scházíme se po 331. a stále v tomto dělném kolektivu.
2: Ivana Valešová,
3: František Derfler,
4: Igor Bareš
1: a Josef Veselý. To je, řekl bych, základní čtveřice, se kterou spolupracuje tak úzce, jak jen lze, režisér
5: Jaromír Ostrý.
1: No, svým duchem na blízku je nám jistě i autor knižní inspirace Petr Hora Hořejš. Pro vlny Českého rozhlasu 2 připravujeme v Českém rozhlase Brno.
6: Nalezli se mnozí, kteří v jazyku latinském a řeckém velikou pilností dosáhli umění. Židovská také řeč jako zarumovaná studnice jest, kdo by ji snažně dobýval. Vidí se, že německý pak národ ve zvelebování a pulérování jazyka svého pilný jest. Sama toliko řeč česká nyní opuštěná a velmi porušená jest, aniž kdo o vyčištění její se stará.
7: Musím říci, že ku podivu neotvírám muziku, ale otvírám jiný spis, který často beru do rukou, a sice gramatiku českou.
1: Což netvrdí jenom doktor Miloš Štědroň, profesor na brněnské Masarykově univerzitě, ale dovolujeme si to tvrdit i my.
2: Na té knize pracoval Jan Blahoslav celých 20 let, až do své smrti.
1: Takže úvod, který jsme slyšeli na začátku, neviděl autor nikdy vytištěný?
2: Nikdy. Když umíral, tak ta knížka byla podle něj pořád nehotovým polotovarem, který žádnému tisku prostě nemohl svěřit.
8: Polovina poznámek byla v latině, polovina česky.
2: Což byl další důvod, proč svoje dílo nedal z ruky.
8: Bylo to zkrátka jazykově ještě neupravené.
1: Zdá se, že jazykověda byla Blahoslavovým koníčkem.
8: To určitě byla. Ale zajímal se o ní dávno předtím, než začal překládat.
2: Shromáždil ohromné množství drobných poznatků.
8: Ale že by sám napsal skutečné vyčerpávající dílo o českém jazyce, to už nebylo v jeho silách.
2: Gramatika jest dílko záslužné.
8: Leč chtě nechtě nehotové.
1: 20 let práce, a to je poměrně dost dlouhá doba, mu prostě nestačilo.
6: Z těch příčin já nyní umínil jsem si sepsat něco o pravosti a ozdobnosti jazyka českého. Pravda nezdobně a omylně, to jest tvrdě a drsně, nevlastně a jaksi nespůsobně. Nepochybuji, že to bude přijato od rozumných a upřímných. Od někoho snad i s vděčností.

0: Spisovný jazyk má být podle Jana Blahoslava v každém ohledu...
1: Dobrý.
0: Ne.
1: Tak jaký?
0: Přímo dokonalý.
1: Nároky teda neměl zrovna malé.
0: Hlavním cílem jeho gramatiky bylo ukázat, v čem ta dokonalost češtiny spočívá.
2: A nejenom to, taky jakým způsobem je třeba ji udržovat.
3: V krčmách, kde sedláci a někdy i lotrasové rozliční bývají, nemálo se slýchává dosti ohavných a stydkých, sice velmi vtipně vymyšlených a mistrovsky složených sentencí, ale ty věci od mužů vážných vzdáleny býti mají. Všecko mi sluší, ale ne všecko vzdělává, dí a poštol.
0: Na spoustě konkrétních příkladů poukazoval na rozdíly mezi dobrými a špatnými výrazy.
1: Jaké jsou ty správné výrazy, to asi tušíme, ale ty špatné...
0: To jsou ty, které spočívají v užívání nevhodných slov.
1: Aha. A nevhodná slova?
0: Ta, která nevystihují smysl, anebo jsou hrubá.
1: Příklad?
0: Máme.
3: Některá slova, ať jsou dobou i zvykem přijatá, nejsou příliš poctivá. Ale drobet i nemravná. Proto lidé rozumní místo nich užívají jiných skrz podobenství, metaforu. A to bývá, když potřeba toho zvláštní přijde, když by měl někdo mluviti před lidmi o něčích nemravných skutcích. Má mluviti takto. Uklidil se tento pacholík před domem. Item skuckal se. Někteří staří by řekli, ztratil hřivny.
1: Mhm. A poznamenal si pan Blahoslav, kterými eufemizmy tyto výrazy nahradit?
0: Důkladně si je poznamenal.
3: Někdo nevážný a nestydatý přijde a řekl by, zblil se.
0: To je ten pacholík, co se uklidil před domem.
3: Ušpráchal se.
0: Tedy ztratil hřivny?
3: Neb ještě nemravněji, usral se.
1: No, ještě, že se Jan Blahoslav nemůže zaposlouchat, ku příkladu do dialogů ve filmech běžících v televizi, to by musel v jednom kuse nahrazovat.
3: Tak podobně i vykladači svatých písem sluší se šetřiti vážnosti a vybírati slova případná. Jako u příkladu. Když Bůh skrze proroky oslovuje církev svou ty poběhlá, a vyložili vykladač, že říká jí kurvo rozprostírala ses a tak dále, vše sice vyloží, ale nemravně a lidem vážným nepříjemně. Chytrákům pak nepobožným, k čemu tím příčina se dá, o tom zkušenost jest. Proto lépe místo toho slova kurvo je říci nevěstko. Tím tolikéž rovné se poví a bez ublížení mravům. Ale někdo dí. Proč lidé chtějí mít i poctivější uši, nežli duch svatý ústa? Odpovídám, proč ty, když můžeš poctivě mluvit, mluvíš stydce bez nuzné potřeby? Co ty tím prokazuješ, zda hloupostí, či čímsi jiným nepěkným srdce naplněné, suď sám? Mám za to, že nelíbí se duchu svatému nemravně mluviti a bez potřeby, až jazyček brní říkati kurvo, kurva a zvlášť mladým lidem dobré jest neobouvati se v škorně někoho velikého, ani nohy k tomu jsou ještě malé.

0: něco na tom, co pan Blahoslav říká, je pravda.
1: On ale jeho smysl pro čistotu jazyka neměl vysloveně nepřekročitelné meze.
2: Respektoval i hovorovou češtinu jako jeden z pramenů spisovného jazyka.
1: Bránil se však jejímu soustavnému tlaku na spisovný jazyk.
0: Čemuž se ku příkladu dnes brání už jen málo kdo.
1: Ten tlak se napíral třemi směry.
0: A to?
1: No tak první směr byl, řekněme, společenský.
2: Různé společenské skupiny si vytvářely vlastní zásobu slov a ty pak pronikaly do hovorového i spisovného jazyka.
1: Zvláštní jazyk měli dvořané a úředníci, jiný zase řemeslníci, kteří všechny svoje nástroje nazývají cizími, počeštěnými výrazy.
0: Blahoslavovi se zajisté nelíbili.
1: Silně se mu nelíbili, ale boj proti nim mu připadal beznadějný, takže se s nimi raději smířil.
2: Ovšem pouze za podmínky, že se jejich počet už nebude rozšiřovat.
3: V Čechách i na Moravě řemeslníci ti, již německy jinak neumějí, téměř všechno nádobí a nástroje svoje německy jmenují, jako soukeníci, truhláři, zámečníci a jiní. Ale těm sluší toho všeho dopustiti a odpustiti, na nich není se proč horšiti, také však není jich proč následovati. Nechť sobě hledají a chovají tam ty své štospaňky, verkpaňky, pámy, pušpámy, prušpámy, šlaharně, hoblíky, štohoble, hamrle, pemerlíny, plocky, etc.
1: Kdyby však tato slova a výrazy začaly pronikat do češtiny ve větší míře a úplně zbytečně...
2: Například hantu, handlík, farkle?
1: Tak by hrozilo, že jazyk český bude silně znečištěn.
0: Tak v profesionálním slengu, užívajícím počeštěné německé výrazy, viděl pan Blahoslav první útok nepřátel. No a druhý záporný vliv?
2: To byly dialekty.
0: Prosím?
2: Nářečí.
0: Tak já slyším dobře a rozumím, ale v čem to nebezpečí viděl?
2: Čím více se nářečí podle něj odchylovalo svou výslovností nebo výrazy od spisovného jazyka, tím to bylo horší.
1: I když nebezpečí špatného vlivu nebylo v češtině zase tak veliké jako u jiných jazyků.
3: Za nejpěknější a nejpravější českou řeč mám tu v Praze a okolo Nymburka a Boleslavě.
0: Prosím?
3: Ani v Hradci Králové a v Litomyšli nejhorší není.
0: No, dejme tomu, ale slyšel jsem dobře. V Praze?
2: Slyšel.
0: Chudák Blahoslav. Kdyby slyšel, co seš z pražských úst, line... Začasté dnes.
3: Moravané, ačkoliv českým jazykem mluví, však ne tak pěkně a slušně vyříkají některých slov. Jako sedláci prostí, zvláště nahané, ti velmi ústa otvírají a naberou se některých liter plná ústa, jak si nespůsobně mluví. Pacholejk, boude mít o vás zejtra.
0: Dnes se zase říká kréza, kriminalita, situace, ledová strana, ale nahané už to neslýcháme.
3: Někde zase dvojhlásky nezachovávají, jako ve strážnici a v úkol, kde říkají budů, sud, klůče, u sousedů, ludé. A okolo Těšína říkají, i veď já nemám než tu jedinou dceru. Toho slova veď moravané mnozí často užívají.
0: Dnes se říká veď jinde než na Moravě.
3: I tem některé věci na Moravě hned jinými jmény se jmenují nežli v Čechách, o čemž je dobré věděti. Moravci řkou sveřepý semenec a Čechové zase ozimí. Moravci říkají konopě neposkoné, Čechové řkou pěkným jménem hlemejišť, Moravci mrzutě slimák.
0: Nechápu, co je na slimákovi mrzuté.
3: Moravci nevědí, co je to pařes, než říkají mu peň. A teď užívají Čechové. Moravci zase toť, toťka, totejky. Čech umí říkat naváží ti vodu. Moravec zase táhnou ti vodu. Lepší je české.
0: Moderní čeština poslala obě slovesa do hrobu a používá se nabrat vodu.
3: A toto sluší se znáti, že Moravci velmi nejednostejně mluví. Okolo Mezříči jinak, v Prostějově a v Úkol jinak, v Bystřici a v Třebíči zase jinak. jinak okolo Brna a Znojma, rozdílně ve Strážnici nebo v Brodě, nebo jak kteří bližší jsou Slezákům, jiní Slovákům a jiní Čechům, tak se také v některých slovech a způsobech k nim připodobňují.
0: Nenechali jsme cestou někde třetí druh tlaku na spisovný jazyk?
2: Blahoslav ho viděl ve vulgarizaci hovorové řeči.
1: Výrazy nepřijatelné pro spisovnou řeč odsuzoval jako verštatní.
2: Tedy jako slova, kterých mohou užívat řemeslničtí tovaryši v dílně, ale v žádném případě se nesluší, aby se objevovaly v literárních dílech nebo v kázáních.
1: Pod pojem verštatní patřila řeč obhroublá smyslem i podobou. Silácký jazyk mladistvých, kteří si hrubostí řeči dodávali sebevědomí.
0: Téhož si pubescenti dodávají dodnes.
2: Blahoslav rozlišoval i intonaci řeči.
1: A jako první se pokusil zachytit hovorovou řeč v notách.
3: Hlahol aneb zvuk slov při mluvení lidském rozličný jest. Takže řídko, kdy se trefí, aby dva nalezeni byli, kteří by jednostejný způsob hlasu měli. Pročež i lidé slepí, tak snadně po hlaholu aneb po hlasu člověka poznají, jako ti, jež dobrý zrak mají po tváři. Veliká jest škoda při některých mužích a mládencích, že sobě hlasu svého, pokud to možné jest, nějak neohýbají a nenapravují jen proto, že by s tím práci a péči při svých mluveních měli. Nadto pak veliká škoda jest při těch, jež to dobrý hlas mající od přirození, ničeho sobě pro samou lenost a rozmařilost mysli neformují, než tak ho nechávají, aby se jim z hrdla hlahol valil podobně, jako ze sudu dno vyrazil, anebo, ať střídně jdím, jako by čep

0: Pro koho sepsal Jan Blahoslav svou gramatiku?
1: Především pro kazatele.
2: Pro ně se stala doslova nepřebernou studnicí poučení.
1: A taky kritiky.
2: Jana Husa ku příkladu ocenil autor jako dobrého Čecha své doby.
1: Na svou dobu však shledával v jeho jazyku příliš mnoho archaizmů.
2: Dobře podle něj psali Řehoř Hrubý z Jelení, Viktorín Kornel ze Všehrd a Matěj Červenka.
1: Lukáš Pražský však už byl podle něj v zajetí germanismu a latinismu.
2: A jako ještě horší viděl latinu u bratrského biskupa Jana Augusty.
1: Toho ovšem omlouval jeho vězněním. V kriminále čistota jazyka většinou dost utrpí.
2: Blahoslav vystupuje dost skromně, ale když se dotkl svého vlastního překladu Nového zákona do češtiny, neubránil se myšlenky, že je to vrchol ve vývoji spisovného jazyka.
3: Češtinu tohoto překladu neměl by žádný dobrý Čech haněti.
0: Nepochválíš-li se sám, nikdo to za tebe neudělá, platilo zřejmě už tenkrát. Je ale pravda, že když se Blahoslav chválil, tak vůbec nepřeháněl.
4: A když otevřu gramatiku, tak vždycky samozřejmě listuji od gramatických záležitostí k literárním, protože ty jsou nejzajímavější. A to je závěr, kde jsou takzvaná přísloví. To jest proverbia et dicta pulchra ac observatione digna usitata bohemis, tedy krásná a pozoruhodná přísloví, jichž užívají Čechové. Tak jsem si vypsal některá a nedělám to poprvé, dělám to už spoustu let, a pořád se k tomu vracím. Tak například Jadrný Blahoslav píše: ovce střihou, kozy říť lupá. A dodává: tovarišům našim neb sousedům z lese děje, bojmeš mi se téhož. Nebo říká: páv má krásu andělskou, chod zlodějský, hlas ďábelský. To jsem použil velice rád, kdysi jsem to zhudebnil a zpívala mi to dokonce samotná Magdalena Kožená. Nebo je tady toto krásné přísloví: ani kuře darmo nehrabe. No tak pochopitelně to platí pořád. Nebo podzimní kvítek, labutí zpěv. A teď něco ze života z toho tehdejšího. Je vidět, jak Blahoslav sledoval dobovou kulturně politickou situaci a společenský život a z toho vytvářel nová přísloví. Tak například píše: zdera starý střevíc, koupíš sobě nový. Starý pán ze Žerotína dceři své tak řekl, když jí dával za tetaura, kterýž potom umřel a ona po něm statku dostala. Tak když to přeložíme do češtiny, tak starý Žerotín, tedy on nebyl starý, ale Karel starší ze Žerotína, ano. Přemlouval svou dceru, aby si vzala vdovce a řekl jí prostě, on stejně brzo umře a dostaneš jeho prachy, tak si ho vezmi a potom si vezmeš někoho novýho. Že koupíš sobě zdera starý střevíc, koupíš sobě nový. Tak to se mi velice líbilo. A potom přímo vrchol české politické konfese, který platí až do dnešních dnů, je tady tohleto přísloví. Cituji přesně. Pan Vilím, moc mě tam šokuje to tvrdé i, pan Vilím z Perštejna říkával: z Římany věřím, z Čechy držím, s bratřími umírám. Blahoslav pak dodává k tomuto českému politickému realismu: ale nedáť sebou pravda tak hrátí, nebo nelze z hodu na hody. To je, myslím, vrchol. Tady v podstatě můžeme vést přímou linii od 16. století do století 21.
3: Chtěl jsem,
0: napsal Jan Blahoslav ve svém doslovu ke gramatice,
3: chtěl jsem rád něco jazyku a tvéram tum puritátem tum ornátum,
0: rozumí se k pravé ryzosti i ozdobě,
3: na pomoci, a tak jsem opravdově chtěl, že mysl má častokrát jako pochodně zažžená hořala. Jsou některá přísloví v češtině, jež nesnadno v latině jest takových najíti. Jako třeba zlého navařil piva, čímž se míní zle by sobě učinil. Item ranní ptáče neuletí-li, ale uskáče, to jest, když má před kým kdo napřed. Avšak abych se cizí prací nechlubil a neosoboval to, na čem bych nepracoval, větší díl těchto přísloví shledal a shromáždil bratr Matěj Červenka. též drahně let na tom pracovav, o čemž jsem já dávno dobře věděl a za jiné neměl, než že on jako člověk bedlivý a pilný o tom nějakou knížku užitečnou napíše, pročež i to všecko, co jsem měl, jsem mu ku pomoci poslal. Teď pak po jeho smrti teprve těch karet jsem dostal a pilně jsem vše přehlédl a přebral, co nevelmi čacké bylo, to jsem zavrhl, a co bylo způsobnějšího, to jsem vybral a do té knihy vepsal. A i nemálo jsem přidal ze svého.
0: Ten Matěj Červenka, o kterém se Jan Blahoslav zmiňuje...
2: No to byl vlastně jeho kolega.
0: Tedy spisovatel.
2: To taky, ale hlavně českobratrský biskup.
1: Narodil se v Čelákovicích.
2: Byl o 2 roky starší než Blahoslav.
1: A mimo jiné přiložil latinský žaltář do češtiny.
2: Shromáždil zvláštní sbírku.
0: Co pak sbíral ten dobrý muž?
2: Slova.
0: Obyčejná slova.
2: Slova v přísloví poskládaná tak, aby všem ku prospěchu byla, neboť takové přísloví...
3: Jestiť to znamenitý kus, ale nemnozí jeho právě dobře užíti umějí. Někteří nešetříce toho, co jest vlastního a běžného v české řeči, buď sami pro sebe vymýšlejí nejasná přísloví, nebo z latinských překládají, takže by se o nich mohlo říci, že z dobrých latinských tvoří špatná česká. Protož těch věcí vidí se, že při užívání přísloví šetřiti sluší, nechtěl-li by kdo přistižen jako hňup nedovzdělaný, zatímco dychtí, aby ho lidé pokládali za vtipného, aby jich nečasto používal, leč zřídka, šetrně a jen vybraných a zvláště vhodných. Aby ne leckoho v tom následoval, ale lidí rozumných soudu, aby v tom šetřil, čeho a jak staří předkové naši, ti, kdož jsou nyní dobří Čechové, užívají. Kdož by latinské přísloví do češtiny jako přelíti chtěl, totiž tím, že by tlumočil, tehdy, aby ho nevykládal slova od slova, ale pomyslil na to, mají-li Čechové také jaké přísloví, kteréhož by na tom místě užívali. Pakli nic, lépe jest, aby vše bez přísloví prostě pověděl a vlastně česky to, co latiníci skrze přísloví svým jazykem vykládají. Ovce střihou, kozím řiť lupá.
1: Znamená, že přátelům našim anebo sousedům se něco zlého děje. A proto my si dávejme taky pozor, může dojít i na nás.
3: Neříkej huj, až přeskočíš.
2: Dodnes platné. Volat hop dřív, než člověk zdolá překážku, není moudré.
3: Nerad vrtá v tvrdém.
1: Přísloví pro nás se značně zatemněným významem. Napovídá lecos o nepracovitém lenochu.
3: Koupej se, drže se břehu.
2: Bez komentáře. Stejně jako...
3: Čím nový hrnek nabře, tím potom i střepy napáchne.
1: Matěj Červenka a po něm Jan Blahoslav shromažďovali však i přísloví problematická.
2: A nebo když ne problematická sama o sobě, tak svými souvislostmi.
3: U koně lejno, u psa moč, u ženy pláč. To vše, kdy oni chtějí, mají hotové.
2: V této moudrosti si priliboval už Ctibor Tovačovský.
3: Když se krakonoš kuklí, bývá déšť.
1: Toto je spíš jakási regionální pranostika, ale Blahoslav k tomu ihned dodává příklad ze života.
3: Jak pravil onen filozof, když od své ženy zlostné pomíje mi opláchnut byl. Hned jsem řekl, že po té bouři bude déšť. Svůj svému a psu kost. Pěkný bylo to kázání, jako nemastný zelí. Není tak dlouhé písně, aby neměla amen.
5: Ještě jedna věc mě zaujala. Zdali Jan Blahoslav, kromě toho, že s Janem Černým neboli Johannesem Nigerem sepisoval, vlastně sbíral zpěvy a dával je potom spolu s ním do registru a potom psal samozřejmě o muzice. Zdališ on také skládal?
4: Oni všichni byli skladatelsky poučení a byli vlastně hymnografové, protože byli hymnologi. Že, čili ta,
5: co to je hymnograf a co to je hymnolog.
4: Tak hymnograf je ten, kdo to píše, a hymnolog je ten, kdo o tom píše, jak se to má psát. Ano, že? Čili ano. To je vědec a současně skladatel. Že? Čili v té době se to tak nerozlišovalo a kdo o tom chtěl psát, tak to musel umět psát. Že? A ta tvorba, v podstatě je to známé, že vlastně stejným hymnologem je Komenský, který když sestavuje kancionál, tak jednak musí přesně dovést popsat tady tuhle tu aktivitu a současně musí nějakou píseň a vlastně musí vědět o každé písni, jak by se měla vytvořit. Že? Čili v té době se ještě nemůže tak striktně rozlišovat a nemůže být taková specializace, jako je dnes.
5: A dochovalo se něco z Blahoslavovy muziky?
4: Ano, samozřejmě. On je autorem písní, že a ty písně se dokonce dají i zpívat. I v dnešní době jsou pokusy, ale myslím si, že tady z celé této linie je asi nejznámější a takový bych řekl, nejrudimentárnější tvar je ta Komenského Ukolébavka, kterou zná skoro každý. To spíme malé poupě, spí malé holoubě. To je skutečně asi tak šťastně napsaná píseň, která je někde na hraně lidové písně nebo tak velice blízko toho.
3: Toho léta 71. v sobotu 24. dne měsíce listopadu na poli k 23. hodině ve věku života svého maje 48,5 roku umřel bratr Jan Blahoslav v Krumlově, písař jednoty, otec a vozataj lidu páně v jednotě, muž veliký a znamenitý, velice pobožný, pracovitý od mladosti, ke všem velice přívětivý, jehož pověst široce mezi jinými národy roznesena byla. Veliký a drahý klínot jednoty, přes příliš brzo podle našeho soudu pán Bůh jej vychválit ráčil. On sám ví, z jakých příčin, neboť divní jsou boží soudové. O přesmutný, hrozný a přežalostný tento rok 71., v němž Bůh tak mnoho překrásných a ušlechtilých stromů v zahradě jednoty spod tí natěrá.

0: Toulky českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

přemýšlet, jak z vás teď komu prozradit, že díky tomu mám radost, že jsem zůstal, jaký jsem. Přemýšlet, jak z vás teď komu

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly dvě hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.
2: Rozpravy Milana Hajna.
3: Hezkou neděli nám všem. Ano, vám přítomné dámy, přítomní pánové v hledišti našeho divadla a samozřejmě i vám, vážení rozhlasoví posluchači. Český rozhlas Dvojka vysílá svou tradiční rozhlasovou hodinku z divadla Ungeld, ve které budu rozprávět se dvěma svými hereckými kolegy s hvězdou divadelní, televizní, filmovou, rozhlasovou dabingovou z Prahy a s mladým hercem, který hraje v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích. Tak, tolik úvodem a teď už přivítejme paní Elišku Balcarovou a pana Pavla Oubrama. Takže pojďme se seznámit, začnu skoro zevrubně, Eliško, ty jsi se narodila na Moravě.
4: Já jsem ze severní i z jižní Moravy.
3: Ano.
4: Protože jsem se narodila na Vsetíně a vyrostla jsem dole u Znojma ve Vinném kraji v Moravských Budějovicích.
3: Eliška má fantastický rodinný základ, protože její mamince je, pokud nás teď poslouchá, tak ji pozdravme, 96 let, zdravíme. Takže se vrať na chvíli ke svému dětství. Maminka byla velká ochotnice.
4: No to taky samozřejmě, ale tam jsem se nadechla té divadelní vůně, protože Pavel to asi potvrdí, protože taky vyrostl v prostředí hereckém a když někdo vejde do divadla a zavoní mu, což mi se stalo, tak pak už bohužel není vyhnutí a divadlo je droga, to všichni víme, takže já jsem s maminkou tam vklouzla do divadelního světa, ona byla dobrá zpěvačka, takže zpívala i operety, byla slavná mamzelny Tuš a mě museli jednou vyvést před stavení, protože ona jak tam skáče přes plot, jako ta jeptiška a utíká s tím Celesténem, tak ona jako dělá humor, upadla a já jsem říkala, maminka upadla a chtěla se mi zachránit, takže mě vyvedli z divadla. No ale to bylo naposled, co mě z divadla vyvedli, pak už jsem v něm zůstala.
3: A Pavle, ty se s mému velkému údivu nenarodil v Mostě, ale v Praze.
5: Ano, já jsem se narodil v Praze, protože těsně předtím, než jsem se narodil, tak můj táta se z Mostu přesunul do Prahy, do městských divadel pražských a já jsem to měl tady úplně jinak, to dětství s tím načuchnutím k divadlu.
4: Neříkejte.
5: Ano, protože můj tatínek naprosto odmítal to, že bych dělal divadlo. On řekl, mý děti divadlo dělat rozhodně nebudou. A v tom duchu se to celé neslo, on se mě snažil od divadla držet dál, já jsem vždycky dělal různé sporty a tak. A dokonce, když byl konkurs na děti do městských divadel pražských do zámku Kavkova, tak táta se mě zeptal, jestli na ten konkurs chci. A já jsem říkal, tak jo, proč ne? A on se mě zeptal, a proč? Chceš, protože se ti líbí divadlo, anebo protože chceš ty peníze za představení? Já jsem říkal, peníze. Tak to tě vezmu.
3: Já když vzpomínám na Standu, tak je mi jasné, že ten tě k sportu nevedl, to ses rozhodl sám, táta byl všechno jen nesportovní typ. A maminka?
5: Maminka ta dělala atletiku a tak, ale taky ne, že by se nějak tomu věnovala víc, ale táta ze mě jednu dobu chtěl mít fotbalistu, takže se mnou jezdil na fotbalové tréninky a zápasy, ale...
3: A ty jsi jedináček?
5: Jo. Ne, já mám sestru. Ale ta je úplně mimo divadlo, ta dělá psychologii. Tam se to tátovi povedlo. Pak řekl, že teda jako, že já teda dobře, že se s tím smíří, ale sestru nepustil.
3: No Eliško, ty ses rozhodla pro herectví velice brzy, tenkrát ti snad